na rohu ulic poprchává, jdou spolu v tlakové níži. Špinavý blonďák, ona tmavá, tonoucí se na rozpacích. Jasno střídá v hlavách zmatek, město s mokrou dekorací. Vede je k poslední skřižovatek,

tak už se jenom tiše míjí. Nejistí a zaražení, stopy bod kaluže vpíjí. Dva blízcí jsou odcizeni, tráva se snaží asfalt protkat. Teď umírá pod dálnicí, museli se na schvál potkat.

jak zapomenout. Tak dej mi důvod, jeden důvod, jak zapomenout.

0: Čaj do páté. Rytmy dějin.
1: Při zběžném pohledu nejnudnější rok dekády. Normalizace tuší než tuhá. Jenomže za zdmi domů, za vraty garáží, za ploty zahrad, tam se psaly dějiny. Do veřejného prostoru prosyceného propagandou na obou stranách železné opony občas proniklo něco, co toto osobní nasazení dokládá. Pojďme v následující hodině naslouchat rytmům roku 1976, tomu, co se událo a hrálo před 50 lety. Ano, je tu občasník rytmy dějin v rámci Čaje do páté, u něhož vás vítá Roman Kabelka. Data ze švýcarské singlové hitparády ukázala, že v té době evropskému prostoru dominovala teplá, melodická, mírně nostalgická popová vlna, která snadno pronikala i do východního bloku. Nenechme se zmást, protože jen o něco nižší patro statistik ukazuje stálou oblíbenost roku a vzestup diska. Zde hledejme počátek řevnivosti mezi žánry, která přetrvala až do internetového věku.
2: Leden 1976.
1: 1. ledna byl čtvrtek. Hlavy států tento rok začínaly téměř ve stejné sestavě jako v minulém roce, kromě toho, že Francisco Franco mezitím zemřel a Gustáv Husák nebyl jen generální tajemník, ale převzal i funkci prezidenta. 29. ledna se v budově Svazu československých novinářů koná představení, které oficiální místa nazývala tiskovou konferencí se socialistickým rozvědčíkem kapitánem Pavlem Minaříkem. V rámci vlny emigrace na přelomu let 1968 a 1969 byl vyslán do Německa a uchytil se na 7 let v rádiu Svobodná Evropa. Narychlo povýšený kapitán svou agenturní činnost prezentoval sebevědomně s důrazem na skorumpované západní vysílačky a exil a na lehkovážnost československé redakce Svobodné Evropy, do jejíhož kolektivu se vetřel. Mluvčí rádia ovšem situaci shrnul tak, že Pavel Minařík byl řadovým zaměstnancem a neměl přístup k žádným hodnotným informacím. O co více bylo ve veřejném prostoru nejrůznějších závažných prohlášení, o to více byla populární hudba textově jednoduchá, nejlépe instrumentální. Dokazuje to absolutně nejoblíbenější skladba švýcarských posluchačů v zimě 76. Hlavní part v ní hraje trubka Jean-Claude Borelliho. Téma z kriminálního filmu Rubáš nemá žádné kapsy s názvem Dolan Melody strávilo na první pozici celkem 14 týdnů a jeho autoři byli nominováni na prestižní francouzskou filmovou cenu César za nejlepší původní hudbu.

0: Únor 1976.
1: 15. února se v Brně popolední nečekaně propadá tramvajový ostrůvek na dnešní zastávce nemocnice u svaté Anny. Do proudu vody a bahna padá 58-letý Miroslav Šudák, kterému přispěchá na pomoc nedaleko prodávající květiny Marie Bartošová. Narušený povrch se ovšem propadá i pod ní. Zatímco muž se ducha přítomně zachytil odhalených kabelů, 45-letá žena neměla takové štěstí a na dobro zmizela. Přes 100 let staré vodovodní potrubí prasklo a voda pod ulicí nepozorovatelně vymlela dutinu, která si našla cestu do nedaleké svratky. Vodárny sice o několik dní dříve zaznamenaly změny ve vodovodní síti, ale protože se to neodrazilo v čistírně odpadních vod, nepovažovali situaci za naléhavou. Pro následující píseň bychom našli hned několik superlativů. Jednak je obdivuhodné, že i když její popularita ve švýcarské singlové hitparádě kulminovala už v říjnu 75 a vydobila si status nejprodávanějšího singlu toho roku, tak v únoru 76 byla ještě schopná se dostat do hledáčku mé statistické aplikace. Italská skupina I Santo California si může připsat k singlu Tornero navrch jednoho z nejvíce předělávaných hitů dekády. U nás jej naspíval Milan Černohous s Evou Královou, přičemž původní text o bolestném loučení a naději na návrat je posunut úplně jinam.

0: Březen 1976.
1: U tragédií bohužel ještě zůstaneme. 9. března krátce po čtvrt na 6 odpoledne dochází v italském alpském lyžařském středisku Cavalese k pádu kabiny vysuté lanové dráhy na strmý zalesněný svah. Tažné lano vláčelo torzo kabiny ještě několik stovek metrů. Ze 43 lidí vracejících se na sklonku dne z lyžování se zachránila pouze 14-letá dívka. K neštěstí přispěla odkládaná revize nosného lana a nekvalifikovaná obsluha. Operátor nejdříve způsobil rozkmitání a překřížení lan, poté ignoroval nouzové zastavení a lanovku na telefonický pokyn znovu spustil. Movistar je single švédského autora Jana Svenssona, říkajícího si Harpo. Text s obrazy muže, který si například za volantem svého auta připadá jako Steve McQueen, silně vybočuje z narrativu bezstarostných písní. Přes tyto velikářské obrazy totiž Harpo v textu odhaluje nemilosrdně identitu muže, jenž se jen mihnul v televizní reklamě, tedy žádná idyla. Díky zkušenému producentovi Bentu Palmersovi výsledný diskotékový háv, hraničící až se šlágrem, nepůsobí vůbec levně. Doprovodné vokály zpívá mimo jiné zpěvačka Anny Fridlingstad z ABBY.

0: Duben 1976.
1: 1. dubna zakládají Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne společnost Apple Computer. V kalifornském Los Altos, v dnes už legendární garáži rodiny Jobsových, začínají ručně kompletovat desky svého prvního mikropočítače, nazvaného Apple One. Wozniak navrhl počítač podle dvou zásad. Minimalizovat počet čipů a tak zařízení slevnit na únosnou úroveň a umožnit výstup obrazu na běžnou televizi. Jobs pohotově rozpoznal komerční potenciál a dojednal první objednávku. Na zálohu materiálu prodali Jobsův mikrobus a Wozniakovu kalkulačku. Wayne navrhl první logo a napsal zakládající smlouvu i manuál počítače. Bál se ale, že v případě dluhů by přišel o vlastní majetek, protože společnost neměla omezené ručení, a tak po 12 dnech svůj podíl neprozřetelně prodal. V roce 1969 založil skladatel a producent Tony Hiller hudební formaci Brotherhood of Man. Sestava se v průběhu let měnila. Dílčí úspěchy měla skupina už dříve, ale k tomu největšímu došlo až po 7 letech. Výběr britského zástupce pro velkou cenu Eurovize se v roce 1976 poprvé po letech otevřel širšímu okruhu umělců, a tak Hiller přihlásil skupinu s písní Save Your Kisses for Me. Nejenže skupina vyhrála 21. ročník, ale vybočila z řady vítězů Eurovize, kteří, i když byli úspěšní, nezapsali se do historie.

0: Včelí do páté posloucháte občasník Rytmy dějin a právě dozněl jeden z nejprodávanějších singlů mezi vítězi soutěže Eurovision Song Contest s názvem Save Your Kisses For Me. Do češtiny jej přespívali Jiří Korn a Helena Vondráčková jako Já půjdu tam a ty tam s textem Zdeňka Borovce.
1: Květen 1976.
0: Ráno 9. května nachází dozorci v ostře střeženém, izolovaném sektoru věznice Stuttgart-Steinheim oběšenou Ulrike Meinhof, bývalou novinářku a toho času v minulosti již pravomocně odsouzenou za akce radikální organizace frakce Rudé armády. Západoněmecké orgány spatřovaly v celé věci extrémně třaskavou situaci a proto přispěchali ještě před dokončením ohledání, jak se ukázalo, se závěrem o sebevraždě. Motiv sebevraždy, uspěchané závěry, izolace odsouzené, to vše vyvolávalo pochybnosti. Frustrace při následných násilných demonstracích nebyla živena jen levicovým smýšlením, ale i faktem, že i 30 let po skončení války se neobešlo bez aparátu s nacistickou minulostí. V tom radikální levice spatřovala kontinuitu fašismu, což jí sloužilo jako ospravedlnění pro ozbrojený odpor. Pro pop 70. let nebylo obvyklé, aby si skladby produkovaly samotné hudební skupiny. V případě švédské skupiny ABBA to fungovalo dobře do té míry, že soudobá hudební kritika neměla problém s kvalitou hudby, ale spíše s její profesionalitou, působící jako kalkul. Fernando je píseň, která nevyšla na žádném řadovém albu ABBY. Produkovala ji dvojice kytaristy Björna Ulvaea a klávesisty Bennyho Anderssona za přispění vizionářského zvukového inženýra Michaela B. Tretova. Anglický text vypráví o vzpomínkách dvou fiktivních stárnoucích mexických partizánů, třeba o tom, jak přecházeli řeku Rio Grande.

0: Červen 1976.
1: Mezi 16. a 20. červnem se v Jugoslávii koná závěrečný turnaj mistrovství Evropy ve fotbale. Jeho finále se hrálo v Bělehradě, kde se vedle favoritů z Německé spolkové republiky ocitá i československý tým vedený trenérem Václavem Ješkem. Průběh utkání byl strhující, lze říci až infarktový, a skončil nerozhodně po prodloužení 2-2. Museli tak poprvé v historii velkých mezinárodních finále rozhodnout pokutové kopy. Až čtvrtý německý kop neproměnil útočník Uli Hennes a vítězství Československa jako pátý následně spečetil svým legendárním vršovickým dloubákem Antonín Panenka. S písní, kterou si nyní pustíme, zůstaneme v Evropě, co se týče jejího původu, protože ji zpívá holandské trio sester Kovalčikových, vystupujících se skupinou Pussycat. Téma a název Mississippi jsou ale neevropské. Píseň je nostalgickou vzpomínkou na řeku Mississippi jako symbol staré Ameriky a lamentuje nad tím, že éra country končí a je nahrazována moderním rockovým hlukem. Country popové aranžmá působí dosti provinčně a přecukrovaně, ale i Velká Británie v té době propadla trendu takzvaného crossoveru.

0: Červenec 1976.
1: 1. července vstupuje do československých kin brilantní komedie Marečku, podejte mi pero, režiséra Oldřicha Lipského s nezaměnitelným scénářem, dua Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Stejná dvojce scénáristů stojí za další komedií toho roku Na samotě u lesa v režii Jiřího Mencla. Vrcholem filmové úrody roku 1976 je pohádka Malá mořská víla Karla Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli. I když příběh nekončí šťastně, stvárnění je umělecky působivé a vybočuje z optimismu socialistické kultury. Let Your Love Flow je konečně píseň pocházející ze zámoří. Kategorizuje se jako soft rock, ale má prvky country a typický pravidelný středoproudý rytmus. Nahrálo ji duo Bellamy Brothers s doprovodnou kapelou Neila Diamonda. Paradoxní je, že skladbu původně napsal Diamondův bedňák Larry E. Williams, který s ní dvakrát neuspěl, až skončila u bratrů Bellamyových. Single se shodou náhod dostal prostřednictvím holandských manažerů do Evropy ve stejné době, kdy začala růst její popularita v USA, což byl efekt dosud nezvyklý.

0: Srpen 1976.
1: V srpnu sjeli z výrobní linky automobilových závodů v Mladé Boleslavi vozy nulté série automobilů Škoda 105 a Škoda 120. Nešlo jen o kosmetickou proměnu oproti předchozí generaci, neboť karosérie musela splnit bezpečnostní standardy podle nové legislativy. Technické srdce vozu, včetně pohonu zadních kol, ale zůstalo přímým potomkem 12 let staré Škody 1000 MB, zachované záměrně kvůli nedostatku investičních prostředků na cokoliv ambicióznějšího. 20. září odstartovala kampaň časopisu Svět motorů, k jehož 30. výročí měla bílá Škoda 120L za 30 dní najezdit 30 000 km. Verdikt zněl, že automobil je úspěchem československého strojírenství, ale má spoustu dětských nemocí. Je zajímavé, jak některé písně vytvářejí poselství, už ze své podstaty, jako by jinou interpretaci nepřipouštěli. Jedna z nich je o malé hospůdce u přístavu, kde si jsou všichni rovni a kde se vyřeší všechno.

0: Stále posloucháte občasník Rytmy dějin, který se tentokrát věnuje událostem 50 let starým a prokládá je hity roku 1976 podle švýcarské singlové hitparády. Právě dozněla píseň Die kleine Kneipe má bezpočet verzí v jiných jazycích. Tu českou pod názvem Hospůdko známá naspíval Jaromír Majer. Text i tentokrát s motivem hospůdky jakožto útočiště napsal Miloš Dražil.
1: Září 1976.
0: Od 21. do 23. září probíhá u soudu v pražské Karmelické ulici proces s představiteli undergroundu Ivanem Magorem Jirousem, Pavlem Zajíčkem, Sváťou Karáskem a Vráťou Brabencem. Tito čtyři byli obžalováni z výtržnictví z původních 22 zatčených. Poté, co se 21. února v Bojanovicích konal druhý festival druhé kultury. Akce pro stovky lidí byla formálně prezentována jako opožděná svatební oslava Magora a Juliány Strickové. V přípravném řízení bylo vyslechnuto 120 svědků, přesto se jednoznačně nepotvrdilo, že hudební vystoupení byla pohoršující. Prokurátor prosazoval prokázání viny z výtržnictví a z politických důvodů se pečlivě vyhýbal kvalifikaci protistátní činnosti. Nepodmíněné tresty byly uděleny v rozmezí 8 až 18 měsíců. Máme tu další důkaz, že švýcarští posluchači měli zálibu v instrumentálních skladbách. Bude to skladba s názvem Verde, kterou nahrál pod jménem Ricky King německý kytarista Hans Lingenfelder. Single se stal populární v okolních zemích, ale jen ve Švýcarsku dosáhl prvního místa, a to hned 6krát za sebou. Téma původně složila dvojice z

0: říjen 1976.
1: 6. října úřadující americký prezident, republikán Gerald Ford, v televizní předvolební debatě popřel sovětskou nadvládu nad východní Evropou. V reakci na dotaz redaktora New York Times odpověděl, že žádná sovětská dominance nad východní Evropou neexistuje a za jeho vlády ani existovat nebude. Komentátoři poukazovali na to, že tento neobratný výrok by ho mohl poškodit v nadcházejících prezidentských volbách, protože Sovětský svaz je přítomen ve východní Evropě prokazatelně i vojensky. Protikandidát Jimmy Carter, jehož výrazný letní náskok Ford postupně stahoval, v tiskovém prohlášení označil výrok z televizní debaty za směšný. Ve volbách 2. listopadu pak Ford s Carterem prohrál těsně. Rozdíl činil 1,7 milionu hlasů, tedy zhruba 2% body. Nyní odbočíme k žánru Mundart Rock, jenž je specifický tím, že písně jsou zpívané v některém ze švýcarsko-německých dialektů. Kapela Rumpelstilz, pocházející z Bernu, patřila k průkopníkům žánru a zpívala v Berndič. Za její největší hit lze považovat Kiosk, což je směsice ležerního reggae s jižanským bluesrockem, podpořeným navíc akordeonem. Píseň sebeironicky reflektuje hořkost z toho, že se k člověku všichni chovají jako k bance nebo ke kiosku, kde je vše zdarma k mání.

0: Listopad 1976.
1: Mezi 25. a 26. listopadem se koná zasedání politického poradního výboru států Varšavské smlouvy v Bukurešti, na kterém jsou přítomni čelní představitelé a je přijata deklarace členských států za nové cíle v uvolňování mezinárodního napětí, za upevnění bezpečnosti a rozvoj spolupráce v Evropě. Prakticky to znamenalo uznání všech tří pilířů helsinských smluv ze srpna 75, tedy chtěná spolupráce v hospodářství a bezpečnosti, ale i neochotně akceptovaná oblast lidských práv. Zřízené orgány pro tuto agendu ovšem byly především byrokratické než jakékoliv jiné. Další píseň nezůstala jen v Evropě, ale dostala se i do zámořských country žebříčků. Zpívá ji Tina Rainford rodným jménem Krista Zalewski. Pod názvem Silver Bird, tedy stříbrný pták, je myšleno letadlo, které ji odnese z neosobního New Yorku domů. Přestože dosáhla většího ohlasu exportní anglická verze, my si pustíme verzi středoevropskou zpívanou v němčině.

0: Prosinec 1976.
1: 10. prosince se v pražském bytě překladatele Jaroslava Kořána scházejí dramatik Václav Havel, spisovatel Pavel Kohout, historik Václav Wendelin Komeda, psycholog Jiří Němec a reformní komunista Zdeněk Mlynář za účelem zahájení prací na prohlášení iniciativy Charta 77. Koordinačních schůzek do konce roku bylo ještě několik a řešilo se na nich zejména přepisování a krácení textu tak, aby formulace lidskoprávní agendy neposkytly záminku k postihu za organizovanou politickou činnost. Už od 20. prosince se začaly sbírat podpisové karty, kterých v čase zveřejnění bylo více než 200. Státní bezpečnost z odposlechu disidentských bytů věděla, že se něco chystá, ale nedokázala z toho vyvodit správné závěry. Obsah prohlášení zůstal utajen až do 6. ledna 1977. Teprve na konci roku 1976 se středoproudé vody rozvířily a na vrcholu švýcarské singlové hitparády se usadila skupina Bonnie M. se svými diskohity a dlouhé měsíce z něj neslezla. Tato cesta k úspěchu nebyla ale vůbec přímočará. Frank Farian, producent a mozek skupiny, nejdříve musel bojovat s hudebním vydavatelstvím, aby prosadil Daddy Cool jako single. Opíral se přitom o reakce publika, které pozoroval na diskotéce. I když byl tento experiment správný a skupina v propagaci během léta rozhodně nezahálela, úspěch se nedostavil. Teprve vystoupení Bonnie M. v září v televizním pořadu Musikladen situaci změnilo a na téměř exotický zjev čtveřice a strhující tanec Bobbyho Ferrella hitparády zareagovaly okamžitě. To je z tohoto občasníku Rytmy dějin vše. S přáním, abyste měli vždy pro koho a pro co žít, se s vámi loučí od mikrofonu Roman Kabelka. She's crazy like a fool.

skleněný den. Palmy se do písku boří, květ hoří na každém keři. Není tu dovnitř, není tu ven, od džungle tiše.

Na hlíně život a na písku svět, čas, který nehybně stojí, osudy drolí a krájí, aby je dovedl obloukem zpět k ztracené jabloni v ráji. Klíče od budoucna nese si muž, žena je dveřmi i cestou, na sobě plachetku prostou, na dlani srdce, pod srdcem nůž, skalenou řeč duši čistou. Kraj, který veškeré životy vzal, z nebes tu vytéká řeka, pomale, váhavě čeká.

Věčnost tak průzračná, jak horský proud, dosoh svou podobu teše, vidí děti vteřinou křeše. Když slyší píseň, nechce se hnout, člověku skrývá se plaše.

na duši. Šrámy ty se jen tak nezahojí, dostala jsem tebe jako lék. Pochopila jsem, že kdo se bojí, obojku

dostala jsem tebe jako lék. Pochopila jsem, že kdo se bojí obojku, tak ten má obojík. Jen když jsme jeden druhý prostoupení, ukážem druhým, že smrt není. Jen když jsme jeden druhým prostoupení, ukážem druhým, že smrt není. Jen když jsme jeden druhým prostoupení, ukážem druhým.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

amury, nevidím odsud na nebe, neslyším hlasy zůry. Marně si říkám, to chce klid, rozpaky těžko skrývám, možná, že stačí otevřít okno.

srdce. Každá spravedlnost čeká, vím, že si počká na svůj čas. A přitom po provázku deště

jak vidím, ten máš klobouk, podívejte, ten auťák má duši kovboje.

0: Annikki.
1: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

Z hostin se táhnula sem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený gejčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

se mnou alespoň ve snu. Nás dva stejně nikdo nepřekoná, žádný on ani žádná ona.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad.

V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: druhého vatikánského koncilu.
1: V pozdravech při audienci papež připomněl zítřejší beatifikaci amerického biskupa Fultona Sheena, nového patrona katolických médií.
0: A po stručném přehledu hlavních zpráv si připomeneme otce Pia z Pietrelcíny ve slovech Jana Pavla II.
1: Přejeme vám příjemný poslech.
0: Lev 14. při generální audienci v cyklu katechezí věnovaných dokumentům druhého vatikánského koncilu, konkrétně pastorální konstituci Gaudium et Spes, připomněl, že člověk a Bůh nejsou protihráči, ani co se autentického lidského pokroku týče. Naopak vyzdvihl důležitost přesahu člověka a jeho naplnění v božím plánu, především v souvislosti s Kristovým vtělením, v němž všechno stvoření nachází svou plnost.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Pokračujeme v naší sérii promluv, v níž se zabýváme pastorální konstitucí druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes. A dostáváme se ke třetí kapitole první části, která nese přitažlivý titul Lidská činnost ve světě. Základní otázkou tedy je, jakou hodnotu má lidská činnost v tomto světě, tedy i technický, sociální a vědecký pokrok. Můžeme si připomenout, že necelé 4 roky po zakončení koncilu v noci z 20. na 21. července 1969 poprvé vstoupil člověk na povrch měsíce. Lidská bytost, stvořená k božímu obrazu a podobě, je aktivním hráčem pokroku. Obdařená svobodou a rozumem, rozšiřuje své poznání a přispívá tak k pokroku celé společnosti. To můžeme zřetelně vidět, uvážíme-li, jak se zlepšily životní podmínky během několika generací. V důsledku tedy říká tato konstituce mnoho dobrého, co kdysi člověk očekával především od vyšších sil, dnes si už opatří vlastním přičiněním.
2: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico.
0: Někteří myslitelé proto prohlašovali, že vědecko-technologický pokrok oslabí vztah s Bohem, nebo dokonce učiní zbytečným. Někteří pokládali pokrok za cosi přímo v rozporu s křesťanskou vírou. Tento názor podnítil změnu v úhlu pohledu současného člověka na svět ve srovnání s předchozími epochami. Tento předsudek, především v části západní kultury, která ztratila své vazby na zjevnou pravdu křesťanství. V postkřesťanských humanistických představách byli člověk a Bůh mylně představováni jako sokové, aby se člověk ujistil ve svém poznání, své svobodě a svém pokroku, musel by se člověk vymanit z božího područí. V důsledku však platí, že odmítneme-li vztah s Bohem, ztratíme také možnost zaručit přesažnou hodnotu lidské osoby. Toto je drama ateistického humanismu, které tak dobře popsal důležitý teolog druhého vatikánského koncilu Henri de Lubac.
1: Koncil chce nabídnout jasnou odpověď. Gaudium et Spes prohlašuje. Pro věřící je jisté jedno. Lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné úsilí, jimž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s božím záměrem. Křesťany proto, pokračuje konstituce, vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a silou, a boží moc, jakoby rozumný tvor byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčeni, že vítězství lidstva jsou znamením boží velikosti a plodem jeho nevýslovného rozhodnutí. Stručně řečeno, Bůh do rukou člověka vložil stvoření in statu vie, tedy na cestě, ve stavu růstu, aby je dovedl k naplnění prostřednictvím své uvážlivé činnosti.
0: Zde také nacházíme důležitý odkaz na tajemství vtělení. Lidství a spolu s ním práce, pokrok a autonomie stvořených skutečností není nutně pohlceno nebo zničeno.

0: při setkání s Bohem. Naopak, dochází své plnosti a nadále existuje v Kristu jako svobodné a činné. Právě v něm skutečně nachází plnost pravdy a svobody. Také při slavení Eucharistie je plod lidské práce, zastoupený chlebem a vínem, každodenně kladen na oltář, aby se proměnil v Kristovo tělo a krev. Z této perspektivy vyplývá důležitá pravda. Aby se člověk mohl setkat s Bohem, nemusí proto opouštět své pozemské zaměstnání. Naopak, může v plnosti prožívat své vlastní povolání, dobře vykonávat svou každodenní práci a posvěcovat ji. Křesťané jsou jako všichni ostatní lidé zapojeni do budování lidské civilizace, přičemž poukazují na konečný cíl všech věcí, totiž na setkání s Bohem, a připomínají ho těm, s nimiž sdílejí dobrodružství pokroku, vědy a života.
1: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo.
2: Pozemský pokrok je pochopitelně třeba dobře rozlišovat od rozvoje Kristova království. Koncil k tomu prohlašuje: tento pokrok má pro Boží království veliký význam, pokud přispívá k lepšímu uspořádání lidské společnosti. Všechny tyto dobré plody přírody i našeho přičinění, které jsme v duchu Páně a podle jeho příkazu zde na zemi rozmnožili, potom opět nalezneme, avšak očištěné od každé skvrny, ozářené a přetvořené. A konečně mějme na paměti, že technický a vědecký pokrok, má-li se stát pokrokem autenticky lidským, totiž pokrokem každého jednotlivce a všech lidí, musí být protchnut a veden láskou. Jedině takto může být stále ve službách ochrany lidské důstojnosti a zlepšování životních podmínek všech lidí, především těch nejvíce znevýhodněných. Milí bratři a sestry, druhý vatikánský koncil nás zve, abychom se dělili o svůj chléb, vědění a poznání, aby tak každý člověk a každý národ mohl rozvinout svůj potenciál, takže budeme moci všichni společně s Boží pomocí vytvářet lepší budoucnost.
0: To byla promluva papeže Lva při generální audienci. V pozdravech a apelech pak svatý otec připomněl blížící se Světový den migrantů a uprchlíků, který letos připadá na neděli 27. září. Moje myšlenky směřují k migrantům, uprchlíkům a zvláště k nezletilým, kteří jsou nuceni opustit svou vlast. Děti a dospívající jsou nejzranitelnější. Často prožívají nevýslovné utrpení, násilí, mučení, vykořisťování, traumatické podmínky a nezřídka přicházejí o život na migračních trasách. Apeluji na odpovědnost všech, ať se každý zapojí do života těchto mladých lidí, kterým je třeba stále poskytovat ochranu a péči.
2: V promluvě k anglicky mluvícím poutníkům připomněl papež zítřejší beatifikaci Fultona Sheena, amerického biskupa, který zemřel v roce 1979 a je považován za nového patrona katolických médií. Zítra bude v St. Louis ve státě Missouri blahořečen ctihodný Fulton Sheen. Kéž příklad a přímluva tohoto zbožného biskupa, známého svou evangelizační činností prostřednictvím médií, inspiruje i mnohé další k hledání nových cest k šíření poselství evangelia s radostným nadšením.
0: Na závěr papež vyzdvihl osobnost otce Pia. Církev dnes slaví liturgickou památku svatého Pia z Pietrelcini. Ať je jeho svědectví víry a lásky pro každého z vás pozváním k neustále důvěře v Boží dobrotu a milosrdenství.
2: Další zprávy. Měsíc říjen zahájí papež Lev XIV. Společnou modlitbou s dětmi z římských škol a farností. U Lurdské jeskyně ve vatikánských zahradách začne 1. října v 17 hodin modlitba růžence, v níž se ke svatému otci připojí na 1000 dětí. Zahájí tak společně akci Milion dětí se modlí růženec, kterou již více než 20 let organizuje papežská nadace Pomoc trpící církvi.
0: Smíření nevychází ze zapomínání na minulost, ale ze schopnosti postavit se k ničelem v pravdě, s odvahou a důvěrou a otevřít se upřímnému dialogu, řekl arcibiskup Paul Richard Gallagher během setkání na polském velvyslanectví u svatého stolce u příležitosti prezentace knihy o polsko-německém smíření po druhé světové válce. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy zdůraznil, že historická slova odpouštíme a prosíme o odpuštění zní dnes obzvláště silně a aktuálně. Publikace, jejíž název opakuje slova historického poselství, které v roce 1965 adresovali polští biskupové německým biskupům, je výsledkem vědecké konference, která proběhla loni na papežské Gregoriánské univerzitě u příležitosti 60. výročí této bezprecedentní události.
2: Vatikánská nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI. V tiskovém středisku svatého stolce představila laureáta Ratzingerovy ceny pro rok 2026 i nadcházející iniciativy spojené se s tím výročím narozením papeže Benedikta XVI. Prestižní ocenění, jehož udělení schválil papež Lev XIV., obdrží profesor teologie John Cavadini z americké univerzity Notre Dame v Indiáně. Slavnostní předání se uskuteční 19. prosince letošního roku v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Profesor Cavadini je uznávaným odborníkem na patristickou teologii se zvláštním zaměřením na myšlení svatého Augustína a v minulosti působil také jako ředitel McGraffova institutu pro život církve. A na závěr vám přinášíme slova Jana Pavla II., která pronesl při beatifikačním mši svatého otce Pia 2. května 1999. Chi si recava a San Giovanni Rotondo? Kdo se vydal do San Giovanni Rotondo, aby se zúčastnil jeho mše, požádal ho o radu nebo se vyspovídal, spatřoval v něm živý obraz trpícího a vzkříšeného Krista. Z tváře otce Pia zářilo světlo vzkříšení. Jeho tělo, poznamenané stigmaty, ukazovalo na hluboké propojení mezi smrtí a vzkříšením, které je znamením velikonočního tajemství. Otec Pio z Pietrelcine obzvláště hluboce prožíval sdílení Kristova utrpení. Jedinečné dary, kterých se mu dostalo, a vnitřní i mystická utrpení, která je provázela, mu umožňovaly prožívat hlubokou a neustálou zkušenost pánových utrpení v neochvějném vědomí, že Kalvárie je hora svatých.
3: Kalvario è il monte dei santi.
2: Jestliže Boží prozřetelnost chtěla, aby působil, aniž by se kdy vzdálil ze svého kláštera, takřka zakořeněný u paty kříže, není to bez významu. Božský mistr ho jednoho dne, v době zvláštních zkoušek, utěšil slovy, že pod křížem se člověk učí milovat. Ano, Kristův kříž je svrchovanou školou lásky, ba dokonce samotným pramenem lásky. Očištěna bolestí, láska tohoto věrného učedníka přitahovala lidská srdce ke Kristu a k jeho nároky kladoucímu evangeliu spásy. Od mikrofonu zdraví
0: David Válka
2: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

mu zdáš se snad obyčejná, ve všedních věcech tak šedivá. O vnitřní kráse, co rozespívá, nic netuší ten, kdo se nedívá.

se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž, veden voláním krve, byče nichal moji skrýž. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit,

že jsem na konci sil, že ztratil jsem cestu, v lesích zabloudil, že naděje ve spásu často snídá s prokletím a že svět tuhle noc skončí ve vlčím obětím.

správná zpráva, správná píseň, do mozku se by tepe. Prázdný fráze, psaný draze, prd v kytkách.

vzadu za vsí klečí nebe, noří hlavu do polí. Spadlí hvězdy v máku ležej, jak metály po boji. Tam někde spí i ten nápěv, co ho znáš. Až se ho dotkneš, on se zbudí a ty se vzdáš.

ostatky dávný rozkoše. A Cháron vozí na projížďku už i tvoje

0: Bude 6 hodin a dnešní myšlenku na den budeme čerpat z knihy Být blíž Hany Pinknerové.
1: Hodnota kárání. Bible říká, že člověk by si měl více vážit kárání od přítele, než lichotek od pochlebovačů. Je to ale těžké. Já si moc ráda poslechnu, jak jsem skvělá, hodná, krásná a šikovná. A asi jako každému se mi nechce naslouchat, jak jsem měla spíš mlčet, než mluvit, jak jsem byla necitlivá a zranila jsem něčí city. Jak jsem reagovala pyšně a prchlivě. No, prostě nechci slyšet pravdu. Nevím, jestli je možné se to nějak naučit. Pořád ještě se mi kroutí uši a lehce se mi svírá žaludek, když dojde na ono slavné kárání od přítele. Už jsem dost stará na to, abych to dokázala pokorně a ochotně vyslechnout, nebránit se a neprotestovat. Tím bych jen dala najevo, že zase tolik rozumu jsem ještě nepobrala. Což pak o to, rozumem vím spoustu věcí. Naučila jsem se nazpaměť některé verše z Bible a tenhle z knihy Přísloví mezi nimi byl také. Když přijde ta situace a mě se chce brečet, protože vidím, že můj kárající přítel má pravdu a já jsem to zase zvorala a je mi to líto, zkouším si v duchu ten verš připomenout. Je lepší, abych věděla, že něco nebylo v pořádku, než kdyby mi lhali, že jsem skvělá a pak za dveřmi jen pokrčili rameny. Je to s ní marné, nesnese pravdu, není schopná přijmout napomenutí. Je to nejspíš to nejtěžší učení, co může být. A nevím, jestli s tím budu kdy hotová. Nemám ráda bolest, kterou mi působí zklamání z vlastních selhání a stud za vlastní nedokonalost, kterou vidí někdo druhý. Jenomže bez některé bolesti se nelze posunout. A tak, kdybyste na mě něco viděli, přátelé, přijďte mi to říct. Dobře vím, že ani vaše část není snadná. Jak to sformulovat, abychom se jí nedotkli a nezranili? Však se známe.

Máme krátce po 6. hodině čtvrtek 24. září. Vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře je památka patrona vychovatelů uherského biskupa svatého Gerharda neboli Jaromíra, mučedníka z tohoto dne roku 1046 před rovnými 980 lety. V minulosti připadal na dnešek i svátek Panny Marie Milosrdné řečené Mercedes. Tak dnešním oslavencům Jaromírům blahopřejeme. Je to jméno slovanské a vykládá se jako slavící jaro nebo silný, případně mírnící prudkost. A na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě.

9. kapitoly podle Lukáše. Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se událo, ale nevěděl, co si má myslet. Protože jedni říkali o Ježíšovi, že to Jan byl vzkříšen z mrtvých. Druzí, že se objevil Eliáš. Jiní, že vstal některý z dávných proroků. Herodes však řekl, Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy ten, o kterém slyším takové věci? A snažil se ho uvidět.

0: A jako každé všední ráno 5 minut po 6. hodině se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme čtvrtek 25. týdne v mezidobí. Všechny dnešní texty budou z prvního týdne žaltáře v novějším vydání breviáře od strany 978. 978 ve starším 873. 873. Ještě zopakuji všechny dnešní texty v novějším vydání breviáře od strany 978 a ve starším od strany 873. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kriste, světlo pravdivé, slunce svých věřících, o srdce milostivé, útěcho lkajících, tvé dobroty líbeznost, každé jitro hřeje, v tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha síly. Čistou rosou nebeskou sladkého učení, Kriste, svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou navštiv mě, spasiteli milý, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí. Bych z rozkoší nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu, má radosti, pak ve věčném světle tvém pozdější žalosti mě svou krásou ozdobíš, v ní budu plesati a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, neboť k tobě se utíká má duše.
1: Uchyluji se do stínu tvých křídel, dokud se nepřežene zkáza.
0: Volám k svrchovanému Bohu, k Bohu, který mi prokazuje dobro.
1: Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou, ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
0: Uléhám uprostřed lvů, kteří lačně požírají lidi.
1: Jejich zuby jsou kopí a šípy a jejich jazyk naostřený meč.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože. Nad celou zemí nechtě tvá sláva.
1: Léčku připravili mým nohám, skrušili mou duši.
0: Vykopali přede mnou jámu, ať do ní spadnou.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože. Plné důvěry je mé srdce, budu zpívat a hrát.
0: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo. Chci vzbudit jitřenku.
1: Budu tě chválit mezi národy, Pane, budu tě oslavovat mezi pohany.
0: Protože tvá milost je veliká až k nebi, tvá věrnost až do oblak.
1: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, nad celou zemí nechtě tvá sláva.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo.
1: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý Hospodin.
0: Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, zvěstujte ho na ostrovech v dáli.
1: Řekněte, zhromáždí Izrael ten, kdo ho rozptýlil, bude nad ním vidět jako pastýř nad svým stádem.
0: Vykoupí Hospodin Jakuba a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
1: Přijdou a budou jásat nahoře Sionu, těšit se budou z Hospodinových dobrodění.
0: Z obilí, vína a oleje, z mláďat bravu a skotu.
1: jejich duše bude jak zavlažovaná zahrada, nebudou už víc strádat.
0: Tehdy se rozveselí v tanci pana, zaradují se jinoši a starci.
1: Proměním jejich nářek v jásot, útěchu a radost jim vlejí po jejich smutku a můj lid se nasytí mým dobrodiním.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byl na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý Hospodin.
1: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
1: Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, je radostí celé země.
0: Hora Sion, to tajemné sídlo Boží, je městem velikého krále.
1: Bůh se ukázal v jejich pevnostech jako jistá ochrana.
0: Neboť hle, sešli se králové, spolu učinili útok.
1: Jen se však podívali, úžasli, ve zděšení prchli.
0: Hrůza je tam zachvátila, křeč jak ženu, která rodí.
1: Jako když východní vítr rozbíjí taršíšské lodi.
0: Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli v městě Hospodina zástupů.
1: V městě našeho Boha. Bůh mu dává věčné trvání.
0: Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.
1: Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.
0: Tvá pravice oplývá spravedlností, ať se raduje Sionská hora.
1: Ať jásají judská města nad tvými rozsudky.
0: Jděte kolem Sionu, obejděte jej, spočítejte jeho věže.
1: Všimněte si jeho hradeb, prohlédněte jeho paláce.
0: Abyste mohli vyprávět příštím pokolením, tak veliký je Bůh.
1: Bůh náš na věky, navždy, on bude naším vůdcem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha. Tak praví Hospodin, mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký dům byste mi mohli vystavět, jaké místo pro můj odpočinek? Vždyť přece to všechno učinila má ruka. Mně to všechno patří. Pravý Hospodin. Na koho zhlédnu? Jen na pokorného, duchem zkroušeného, plného úcty před mými slovy.

0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat,
1: vyslyš mě, Hospodine.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť tě navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel. Děkujeme Kristu, že nám dopřál světlo toho

0: požehnej nám a posvěť nás. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, Tvá církev Tě od rána až do večera po celý den chválí. Vyslyš naše pokorné prosby, zažeň z našeho srdce temnoty hříchu a přiveď nás k pravému světlu, k našemu Pánu Ježíši Kristu, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

Ve čtvrtek 25. týdne v mezidobí čteme druhou část 37. kapitoly knihy proroka Ezechiela. Podtitul Znamení naznačující nové spojení Izraele a Judy. Hospodin mě oslovil. Nyní ty, synu člověka, vezmi si kus dřeva a napiš na něj Juda a Izraelovi synové, jeho druzi. Pak si vezmi druhé dřevo a napiš na něj Josef, Efraimovo dřevo a celý Izraelův dům, jeho druzi. Pak spoj jedno dřevo s druhým a budou v tvé ruce jedním kusem. Když se tě pak zeptají synové tvého lidu, nechtěl bys říci, co nám tím chceš oznámit? Tu jim odpověz. Tak praví pán Hospodin. Hle, vezmu Josefovo dřevo, které je v ruce Efraimově a izraelských kmenů s ním spolčených, a přidám ho k Judovu dřevu, spojím ho v jedno dřevo a budou jedním kusem v mé ruce. Kusy dřeva, na které jsi psal, budeš držet před nimi ve své ruce a řekneš jim, tak praví pán Hospodin. Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli, a shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti. Udělám z nich jeden národ na zemi, na izraelských horách. Všichni budou mít jednoho krále, nebudou již dvěma národy, nebudou již rozděleni na dvě království. Už se neposkvrní svými modlami a bůžky, všemi svými hanebnostmi. A až je vysvobodím ze všech jejich nevěrností, kterými se prohřešili, očistím je a budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Můj služebník David jim všem bude králem a jediným pastýřem. Budou následovat má nařízení, mé zákony budou zachovávat a plnit. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jakubovi, kterou obývali jejich otcové. Budou na ní bydlet oni i jejich synové, i synové jejich synů navždy. David, můj služebník, bude navěky jejich vladařem. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Bude to věčná smlouva. Požehnám je a rozmnožím, navěky zbuduji svou svatyni u nich. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tak poznají národy, že já jsem Hospodin, který posvěcuje Izraele, když má svatyně bude navěky mezi nimi.

Je 6 hodin 30 minut, čtvrtek 24. září. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře je památka patrona vychovatelů uherského biskupa svatého Gerharda neboli Jaromíra, mučedníka z tohoto dne roku 1046. V minulosti připadal na dnešek i svátek Panny Marie Milosrdné, řečené Mercedes. Před 60 lety se konalo první znojemské historické vinobraní. 10 let je na seznamu blahoslavených kněz kongregace Marianhilských misionářů, sudetský Němec a mučedník nacismu Engelmar Unzeitig, rodák z Hradce nad Svitavou, řečený Anděl z Dachau. Jako nejstarší duchovní olomoucké arcidiecéze odešel před 5 lety kněz a právník páter Jan Mařík. 72. narozeniny dnes slaví Zdenka Tichotová, zpěvačka Spirituál kvintetu a manželka jeho uměleckého vedoucího. 80. má písničkář Jan Nedvěd. 93 let se dožívá emeritní archivář a knihovník svaté církve římské, italský salesián kardinál Raffaele Farina. A dnešním oslavencem podle občanského kalendáře je Jaromír. Slovanské jméno se vykládá jako slavící jaro nebo mírnící prudkost. Tak Jaromíru blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké počasí přinese dnešní den? Bude oblačno až zataženo. Přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku, se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 8 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu vám po písničce nabídneme přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut pořad pro naše nejmenší posluchače, kde si mohou zasoutěžit a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď už nám bude zpívat Věra Martinová, že tu stával dům.

To byla Věra Martinová a teď už očekávané události s datem 24. září 2026. V St. Louis v americkém státě Missouri se odpoledne místního času uskuteční slavnost blahořečení průkopníka rozhlasové a televizní evangelizace arcibiskupa Fultona Johna Sheena. V zastoupení papeže Leva XIV. Vypovede kardinál Louis Antonio Tagle, proprefekt dikasteria pro evangelizaci. Předpokládá se účast až 45 000 poutníků z 48 států USA a dalších 12 zemí, desítek biskupů a stovek kněží. Slovenský kněz a šéf neziskové organizace Oáza na pomoc lidem bezdomova Peter Gombita se spolu se skupinou slovenských a ukrajinských běžců vydává na cestu z Kyjeva do Košic. Přibližně 900 kilometrů poběží s modlitbou za mír, za ukončení války na Ukrajině. Upozorní na význam solidarity a vzájemné pomoci. Běh začne v kyjevské katedrále svatého Mikuláše, poničené ruskou agresí. Výpravě požehná apoštolský nuncius na Ukrajině Visvaldas Kulbokas. Svatováclavský koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky zazní v pražské katedrále. Zazní výběr ze skladeb Václava Nelhýbela k 30. výročí jeho úmrtí a kompletní cyklus biblických písní Antonína Dvořáka. A zakladatelka hořického hospice Duha Jana Zíprová představí při besedě v Brně na Petrově svoji novou knihu Světlo blízkosti. Tolik z očekávaných událostí.

0: třeba na fléku, Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
1: Hele, co třeba nože?
0: No.
1: Jo.
0: Filipe, bolí to?
1: Bolí.
0: A jsi dobrý?

Ahoj holky a kluci, dobré ráno všem malým i velkým posluchačům. Zdravím vás všechny, kteří jste si už naladili ranní zíváček. Je čtvrtek ráno a to znamená jediné. Se zíváčkem opět vyrazíme na výlet po památkách. Ještě předtím se ale pojďme pomodlit a začít tak nový den. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, děkuji ti za probuzení do nového dne, také ti chci poděkovat za všechno hezké, co mi dáváš a co od tebe dostávám. Děkuji za kamarády, se kterými se dnes potkám a za všechno, co je přede mnou. Prosím, pomáhej mi všechno zvládnout. Amen. Než se tedy vydáme na slíbený výlet, pustíme si písničku, jmenuje se Láska.

po písničce už začíná naše čtvrteční soutěž, tak holky a kluci, telefony do rukou, připravte si také číslo 739 850 345 739 850 345, ať se můžete dovolat do vysílání, a my už tady vyrážíme na výlet po památkách.

Dnešní památka je jedním z nejznámějších historických a posvátných míst v naší zemi. Na vrcholu této památné hory se nachází ikonická románská stavba z 12. století, rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Tato kamenná stavba s typickou kruhovou věží byla postavena na oslavu vítězství knížete Soběslava I. v bitvě u Chlumce nad německým králem Lotarem v roce 1126. Dnes je chráněna jako národní kulturní památka a je spojena s nejstaršími legendami o počátcích našeho státu. Tak poznáte, kam jsme dneska vyrazili, na jakém místě se nacházíme? Pokud ano, můžete to zavolat na číslo 739 850 345. 739 850 345. Dnes se ptám na název této památné hory. Tak pokud víte, můžete to zavolat do vysílání. Ještě zopakuji, že je to jedno z nejznámějších historických a posvátných míst v naší zemi. Na vrcholu památné hory se nachází ikonická románská stavba z 12. století. Rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Tato kamenná stavba s typickou kruhovou věží byla postavena na oslavu vítězství knížete Soběslava I. v bitvě u Chlumce nad německým králem Lotarem v roce 1126. Dnes je chráněna jako národní kulturní památka a je spojena s nejstaršími legendami o počátcích našeho státu. Tak já vás nechám chvíli přemýšlet, jestli si vzpomenete na název této památné hory, a pokud ano, můžete to zavolat na číslo 739 850 345 a mezi tím si pustíme písničku.

0: Tak stahuji písničku, protože už tu máme dnešního volajícího, takže zvedáme telefon. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Šimon.
0: Ahoj Šimone, moc tě zdravím, tak povídej. Jaká je odpověď?
1: Hříb.
0: Perfektní, je to tak, je to hora Hříb, skvěle si to poznal, mám velkou radost, že jsi zavolal. Už jsi tam někdy byl na výletě?
1: Ne.
0: Ještě ne. A chodíš celkově rád po památkách?
1: Ano, mě nejvíc baví sbírat ty turistické známky.
0: Turistické známky sbíráš, kolik už jich máš doma? Přibližně.
1: 40.
0: 40? Tak to je krásný, to je úctyhodná sbírka. A chodíš rád do kopce?
1: No pokud je malej, tak ano.
0: Pokud je malej, tak ano. Dobře, Šimone. Tak já ti moc děkuju, že jsi zavolal a přeju ti, ať máš dneska pěkný den ve škole a dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady Bratra Pepu, Činčelu a nebo Kdyby se v komnatách.
1: Kdyby se v komnatách.
0: Dobře, a komu písničku pošleme?
1: Na mě tak v babičce Ladě a všem, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak všem posíláme písničku, tobě děkuji ještě jednou, měj se hezky a těším se zase příště, ahoj.
1: Naslyšenou.

Dneska jsme si udělali výlet nahoru Říp v rámci ranního zíváčku. Pojďme si ještě něco málo povědět. Tento výrazný čedičový kopec měří 461 metrů nad mořem a nachází se ve středočeském kraji 4 kilometry jižně od Roudnice nad Labem. Traduje se, že každý pravověrný Čech by měl na tuto horu aspoň jednou za život vystoupit. Vedle rotundy stojí z roku 1907 turistická Boumova chata, na které je napsáno známé vlastenecké heslo, co Mohamedu Meka to Čechu Říp. Podle starých pověstí českých a Kosmovy kroniky, jak jistě víte, sem vystoupil vájný praotec Čech. Rozhlédl se po okolí, nazval zemi svým jménem a rozhodl o usazení svého kmene. Slovo Říp má indoevropský původ, sahající až do doby bronzové a znamená jednoduše hora. Čeští Slované název převzali od Keltů. To by tedy bylo k dnešnímu rannímu zíváčku. Určitě všem doporučuji se tam jít podívat, kdo jste ještě nahoře Říp nebyli. Mějte se moc hezky, zvládněte všechno ve škole a zítra nezapomeňte opět ladit ranní zíváček v 6.45.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin ve čtvrtek 24. září, posloucháte Ranní Plus. U mikrofonu jsou Renata Kropáčková
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A o čem například budeme mluvit příští hodině? Jak se vyvíjí polemika vlády a opozice kvůli plánu na zmrazení platů politiků?
1: Co klimatologové vyvozují z opakované letní vlny 40-stupňových veder v Česku?
2: Zdravotní pojišťovny mají mít větší odpovědnost za dostupnost péče. Jsou na to připravené?
1: Teď jsou tu zprávy, které dnes připravuje Ondřej Látal.
4: Přeju dobré ráno a hezký čtvrtek. Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů anebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Na širší ploše to v Ranním Plusu probereme už za chvíli. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska, co by stát mezi všemi ostatními výjimečná.
5: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
6: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Nafta v Česku v srpnu zdražilo o více než 14%, nejvíc z celé Evropské unie. Třeba na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí přes 50 korun. Rostoucí ceny dopadají taky na městské společnosti. Například zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice naopak pomáhá postupný přechod na elektrická vozidla. Jak výrazně tím šetří, to popisuje její ředitel Josef Kocháň.
7: V současné době můžeme říct, že 1 kilometr, který musíme zaplatit elektrici na elektrobu, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco 1 kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
4: Částečně neopravené silnice, chodníky, břehy a část dětí, která se učí v modulární škole. Tak to teď vypadá v České vsi na Jesenicku, a to 2 roky po povodních. A právě z České vsi dnes v podvečer odvysíláme další předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. A mluvit se bude i o povodňových škodách a obnově.
8: Pomalu bych řekl.
1: Hodnotí tempo povodňových oprav místní obyvatel Břetislav.
8: Jak to vypadá kolem té řeky, tak to je hrůza, že? No, tady někde ty chodníky taky nevím, na co čeká se tady.
1: Podle vedení obce se povodňové škody vyšplhaly zhruba na 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za zhruba 200 milionů. I přesto se stále nepodařilo dokončit opravu základní školy. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách. Pokračuje učitelka Veronika Květáková.
9: I když nám tohle vyhovuje a jsme rádi za ty prostory a jsou nám příjemné, tak se všichni těšíme na to, až ubydou ty starosti.
1: Co brzdí povodňové opravy a jaké návrhy na zlepšení mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách? Na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z České vsi poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách 17 hodin. Z České vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Po ruském nočním útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli 2 lidé, dalších nejméně 6 je zraněných. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. Podle něj ukrajinská metropole čelila balistickým raketám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti Telegram napsal, že tlak na agresora není dostatečný a vyzval spojence k dodávce dalších protiraketových systémů. Mocné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
10: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odborů Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají. Jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpátky v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů, Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří ode dneška taky do českých kin.
11: Měl si vést úder na hlavu. Ne!
12: Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno. A načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Anchor je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr. Ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch Dr. Doom. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Přidáme dopravní informace v ranním plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice na 183. kilometru se dojíždí do kolony. Ta nesouvisle pokračuje až do Brna na konec omezení na 196. kilometr. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi. Na 20. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 12. kilometr. Tam zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu zdržení půl hodiny. Navíc na 15. kilometru řeší nehodu dvou motorek a osobního auta a je blokovaný pravý pruh. Na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na hradeckou dálnici D11 až k Europarku, zdržení asi 20 minut. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od Spořilova. V Liberecké ulici směrem do centra Prahy se sune fronta od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské předblanku, zdržení 20 minut. A v Brněnské směrem do centra dejte pozor, za sjezdem na Opatov na 0,5 kilometru se srazila 3 osobní auta, je to v levém pruhu. Dobře, dojeďte. Čeká nás oblačný až zatažený den. Přes den bude přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. A teploty 13 až 17 stupňů, na horách dnes většinou kolem 8. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Papež Lev XIV. Zítra zahájí čtyřdenní apoštolskou cestu do Francie. Setká se s církevními i politickými představiteli země, ale i s mladými, nemocnými, s lidmi na okraji společnosti a také s oběťmi zneužívání. Do Paříže Lourdes a Metz přijíždí v době, kdy se ve Francii znovu mluví o duchovním oživení.
2: Jak informuje web církev.cz, letos o Velikonocích přijalo ve Francii křest přes 13 000 dospělých. V zemi, která je považovaná za silně sekulární, jde o výrazný signál. Roste také celkový počet pokřtěných katolíků. Zatímco v roce 2020 jich bylo necelých 49 milionů, loni už to bylo téměř 50 milionů. Za 4 roky tak přibylo zhruba 900 000 pokřtěných. Podobný vývoj ukazuje i počet křtů celkem. Před 4 lety jich bylo asi 173 tisíc, loni už přes 186 tisíc. Statistika ale ukazuje i druhou stránku vývoje. Kněží ve Francii dál ubývá. Dnes jich působí asi 12,5 tisíce, zatímco v 80. letech to byl přibližně trojnásobek. Silné postavení si ale církev drží ve školství. Katolické školy a vzdělávací instituce navštěvuje přes 2 miliony 200 tisíc žáků a studentů. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

0: Den z paměti národa se uskuteční tuto sobotu v Brně. Nabídne přednášky, debatu, workshop i prohlídku interaktivní expozice Tichá hrdinství. Více nyní doplní ředitelka brněnské pobočky Karolína Štorková.
1: Bude bohatý program, především se bude jednat o diskuzní formáty, tak jako máme rádi v Institutu paměti národa. Potom večer si zatancujeme na Zelném trhu. Myslíme samozřejmě i na děti, budeme ty

0: workshopy. Co se týče diskuzí, tak budeme začínat ve 4 hodiny zákulisí sociologie, kdy proběhne živé natáčení podcastu Kláry Zajíčkové a Kateřiny Duspivové. Čeká nás workshop mail artu a celý den bude otevřena expozice Tichá hrdinství. Co se týče těch diskuzí, tak přijede Daniel Kortus s klimatomluvou a Anatol Svahilec s nevyžádanou radou. Ve zvláštní vystoupení, on tomu říká mystifikačně improvizační diskuze, takže jsme sami zvědaví, jak nás vtáhne do děje. A potom na koncerty se můžete těšit na Háfl a Šoufl Show. Vstupenky jsou v prodeji, najdete je na webu Institutu paměti národa Brno, stejně tak přes facebookovou skupinu a na GoOutu. Nicméně ty vstupenky jsou na ty diskuze a na koncert na Zelený trh za náma můžete přijít, tak s náma užít hezký čas.
1: Prozradila Karolína Štorková, ředitelka brněnské pobočky paměti národa.
2: Svět bez listí je promokavý, v něm žádná strouha nevzdává sen, že v ní jezdci koně plaví, sen, že z ní bude Vltava. A z břehu kočka toulavá se dívá jako ocelot. Je listopad a nastává čas chladných rán a jasných od. Jak mnichy varhan učí splavit a ten se píská pěnkava. Na marimbu žluté trávy déšť vytrvale vyhrává. Ta rituální oslava se všude vzmáhá o překot.

vzduch modravý a poletavý, nečechrá hlava, ne hlava. Mám cigarety, 2-3 pávy a zbytek vítr nasává. Ten vítr starý nemrava mi říká, co bys neuhod, jak zvláštní zprávy předává čas chladných rán a jasných vod.

zabrány ráje, kde vládnou jazzmeni a Big Beat hraje. Nosí se punk rock a podkolenky a stíny pod okem a mísa.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, čtvrtek 24. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka patrona vychovatelů uherského biskupa svatého Gerharda neboli Jaromíra, mučedníka z tohoto dne roku 1046. V minulosti připadal na dnešek i svátek Panny Marie Milosrdné řečené Mercedes. Před 60 lety se konalo první znojemské historické vinobraní. Před 30 lety začaly v Česku působit první misionáři Saletíni, dva polští kněží. Ujali se farnosti u kostela Matky Boží Královny Hor v Boskově u Semil. 10 let je na seznamu blahoslavených kněz z kongregace Marianhilských misionářů, sudetský Němec a mučedník nacismu Engelmar Unzeitig, rodák z Hradce nad Svitavou, řečený Anděl z Dachau. Jako nejstarší duchovní olomoucké arcidiecéze odešel právě před 5 lety kněz a právník páter Jan Mařík. 72. narozeniny dnes slaví Zdenka Tichotová, zpěvačka spirituál kvintetu a manželka jeho uměleckého vedoucího. 80. slaví písničkář Jan Nedvěd. 93 let se dožívá emeritní archivář a knihovník svaté církve římské, italský salesián kardinál Raffaele Farina. A Jaromír slaví svátek také podle občanského kalendáře. Je to jméno slovanského původu a vykládá se jako slavící jaro nebo silný, případně mírnící prudkost. Tak Jaromíru blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme ranním hudebním proudem. Můžete se těšit na hudební kompas v 7:45. Tam si představíme kubánský soubor Orchestra Acocan. V 8 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách přehled očekávaných událostí pro dnešní den. A od 9 hodiny naladíte pořad Na stole je téma. Do dnešního dílu si Tamara Suchánková pozvala inženýra Jaromíra Tomšů se synem a budou se vyprávět nejen o vodě. To je tedy tip pro vás na dnešní ráno s Proglasem. Teď trochu víc nahlas budou zpívat Pavlína Jíčová a Adéla Bohadlo.

0: Pražské kulturní a vzdělávací centrum Dominikánská 8 dnes pořádá první debatu nové sezóny. Tématem bude naděje. Informovala o tom za pořadatele Luisa Marie Marešová.
1: Večer vychází z nového českého překladu knihy Pít z vlastní studny. V níž Gustavo Gutiérrez rozvíjí téma spirituality osvobození jako cesty zakotvené v každodenním životě, ve společenství a v setkání s Kristem uprostřed dějin, a ne v hotových formulích. Debatují Markéta Křížová, historička a etnoložka, která se dlouhodobě věnuje koloniálním dějinám a dějinám Latinské Ameriky, Ivana Nobl, teoložka a husitská farářka, která se věnuje ekumenické teologii, pravoslaví, teologické antropologii a dialogu s postmoderní kulturou. A Tim Nobl, teolog, který se dlouhodobě věnuje misiologii, latinskoamerické teologii osvobození, kontextuální teologii a vztahu teologie k současné kultuře. Večer moderuje Alexandr Fleck.

0: kostelíku Zjevení páně zvaném Cyrilka na Velehradě se dnes koná dernisáž výstavy ilustrací ke knize Petra Hudce Legenda o snu, dobrodružného románu z prostředí tamního kláštera cisterciáků. Od 17 hodin je představí sama tvůrkyně, japonská výtvarnice Nanako Ishida, a bude i autorské čtení. Michaela Lůžová pro Glasu za organizátory řekla.
1: Tady se to vlastně krásně spojuje, protože Velehrad se staví do pozice propojení východu a západu. Právě ta japonská umělkyně vystudovala tady v Bratislavě a v Čechách a právě propojuje krásně japonskou kaligrafii s právě středověkou iluminací a ilustrací, ale zároveň působí velmi současně a navazuje na současnou grafiku.
0: Výstava ve Velehradské Cyrilce potrvá do konce září. Jak se líbila dosavadním návštěvníkům, na to jsme se zeptali autora knihy.
2: Výstavě se velmi dařilo, byla navštěvovaná během celé poutní sezony, protože je v kostelíku, který je volně přístupný v rámci poutního areálu, tak těch návštěvníků bylo opravdu velké množství, protože je výstava založena především na ilustracích a je tam jenom minimum textu, tak to bylo vlastně i takové návštěvnicky příznivé, že to bylo takové milé podívání a zpestření návštěvy poutního místa.
0: Uzavřel s pozváním na dnešní podvečer v Cyrilce Petr Hudec. Jeho kniha Legenda o snu je k dostání v infocentru Velehrad.

0: 15 minut před 8 hodinou začíná ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes si představíme kubánský soubor Orchestra Akukan a jeho album Amerika. Začneme skladbou Metienes sin Quidau. Je mi to jedno.

Hraje nám orchestra Akokan z Kuby. Ve skladbě Metienes sin Quidao zpíval Kiko Ruiz, jehož hlas doprovázelo tleskání, baritonový saxofon a výrazná dechová sekce. Skladba navíc obsahovala volně improvizovanou pasáž. Orchestra Akokan je kubánský orchestr, který vychází ze zvukové estetiky klasického mamba. Na svém čtvrtém studiovém albu Amerika ovšem tento základ výrazně rozšiřuje. Vedle mamba se objevují prvky Latin soulu nebo salzy. Následovat bude skladba Girasol, což portugalsky znamená slunečnice. Na závěr uslyšíme píseň No me voy. Tu nám zaspívá Carolina Oliverso, známá také z kolumbijsko-americké skupiny Combo Chimbita. Píseň zachycuje zkušenost emigrace. Člověk může fyzicky opustit svou vlast, ale duchovní a kulturní vazby k ní přetrvávají.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Amerika od kubánského souboru Orchestra Acocan. Dnes odpoledne vám v hudebním kompasu představíme projekt Junta, ve kterém se sešly čtyři výrazné osobnosti české alternativní scény v čele s Martinem Kišperským. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: Blíží se 8. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: CZ.
4: Bylo 8 hodin, je čtvrtek 24. září. Ranním plusem vás dnes provázejí Renata Kropáčková
3: a Martina Mašková.
5: Český rozhlas Plus.
3: Poslanci se chystají řešit koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků. Proč se tento záměr do sněmovny opakovaně vrací?
4: Čínský prezident Xi je ve Washingtonu. Otevře Američanům přístup na čínské trhy a k těžbě strategických minerálů.
3: Polsko řeší nízkou porodnost. Do 30 let tam může chybět 5 milionů lidí v produktivním věku. Proč vláda nechce spoléhat také na migraci?
4: Nejprve se ke slovu dostávají zprávy, které dnes chystá Ondřej Látal.
6: Dobrý den. Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů anebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
7: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
6: Koalice původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. Chystáme podrobnosti, v ranním plusu je uslyšíte hned po zprávách. Každý třetí student vysoké školy v Česku někdy myslel na sebevraždu. Ukázal to monitoring Národního ústavu duševního zdraví. Studentům pomáhají univerzitní poradenská pracoviště.
8: S příznaky depresivity se potýká 44% zapojených vysokoškoláků. Zhruba třetina řeší úzkosti, popisuje výzkumný pracovník z Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
9: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans.
8: Poradenská centra jsou na všech veřejných vysokých školách. Nabízejí psychologickou pomoc nebo nasměrují k další odborné péči. Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců zmiňuje, co studenty trápí nejvíc.
10: Vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy.
8: Monitoringu se loni zúčastnilo přes 19 000 studentů. Není sice reprezentativní, ale podle Ondřeje Pešouta ukazuje na závažnost psychických obtíží mezi studujícími. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Ministři se sešli v New Yorku na okraji rozpravy Valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským včera jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
11: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
6: Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanic CNN, MS a MS Now a taky zpravodajského serveru Politico. Rozhodl o tom federální soud, podle kterého bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek v příspěvku na sociálních sítích. V něm uvedl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. V příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Marocké volby vyhrála liberálně centristická strana Autenticity a Modernity. Získala asi čtvrtinu křesel v dolní komoře parlamentu. Hlasovat přišlo jenom 38% voličů. Král Mohamed VI, který v monarchii drží rozsáhlé pravomoci, bude mezi politiky vítězné strany vybírat premiéra.
12: Předběžné výsledky vyhlášené ministrem vnitra přišly straně Autenticita a Modernita 97 poslanců. Porazila tak oba své partnery v odcházející vládě. Nový kabinet bude mimo jiné dohlížet na několika miliardové projekty spojené s hostováním fotbalového mistrovství světa za 4 roky. Mezi možné kandidáty na post marockého předsedy vlády tak patří i šéf Národního fotbalového svazu Fawzi Lekdža. Voliči na mítincích strany Autenticity a Modernity ale volali i potom, aby země dostala svou první premiérku. Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Tady jsou zprávy Ranního plusu. Dobrý den. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám. Jinak na ně úřady nedostanou peníze. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní z té sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfinu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
13: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatě menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo. Ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
14: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova druhá symfonie.
13: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc. A já si určitě nepamatuju, že bychom tady jí hráli za mýho působení.
14: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
6: Po půl hodině další doprava na plusu na D1 z Prahy směrem do Brna. Teď pozor za sjezdem na Domašov na 176. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta nesouvisle pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Nárazově se zastavuje taky v levém pruhu. Na D5 z Plzně směrem do Prahy spozorněte za sjezdem na Loděnici. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení ke sjezdu na okruh. Zdržení asi 30 minut. Navíc na 3. kilometru stojí porouchané nákladní auto a blokuje pravý pruh. Na okruhu směrem na letiště teď čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, navíc mezi tunely řeší nehodu na 10. kilometru. Kamion se tam střetl s osobním autem a blokují pravý a prostřední pruh. A ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov opatrně na výjezdu do Patočkovy ulice stojí tam porouchaná dodávka v odbočovacím pruhu. Dobře dojeďte. Čtvrtek 24. září bude oblačný až zatažený. Přes den čekáme přechodně proměnlivou oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Později odpoledne a večer pak bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

sama. Tady tě nechám a dal bys po svých. Už nemáš strach ani ostych.

To hrála nám skupina Tajlady a teď už nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 24. září 2026. V St. Louis v americkém státě Missouri se odpoledne místního času uskuteční slavnost blahořečení průkopníka rozhlasové a televizní evangelizace arcibiskupa Fultona Johna Sheena. Zastoupení papeže Lva XIV. Ji povede kardinál Luis Antonio Tagle z vedení dikasteria pro evangelizaci. Předpokládá se účast až 45 tisíc poutníků z 48 států USA a dalších 12 zemí, desítek biskupů a stovek kněží. Slovenský kněz a šéf neziskové organizace Oáza na pomoc lidem bezdomová Peter Gombita se spolu se skupinou slovenských a ukrajinských běžců vydává na cestu z Kyjeva do Košic. Přibližně 900 kilometrů poběží s modlitbou za mír, za ukončení války na Ukrajině. Odstartují v kyjevské katedrále svatého Mikuláše, poničené ruskou agresí. Požehná jim apoštolský nuncius na Ukrajině Visvaldas Kulbokas. Svatováclavský koncert hudby, hradní stráže a policie České republiky zazní v pražské katedrále. Například výběr z díla Václava Nelhýbela k 30. výročí jeho úmrtí a kompletní cyklus biblických písní Antonína Dvořáka. Vernisáží zahájí Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze komorní doprovodnou výstavu Zachránci dětí. Připravil ji archiv Přemysla Pitra a Olgy Fírcové jako doprovod pokračující expozice Dětství pod hákovým křížem. Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi představí památník Contrail, věnovaný pilotům a příslušníkům RAF. Součástí programu je pietní akt. Zakladatelka hořického hospice Duha Jana Zíbrová představí při besedě v Brně na Petrově svoji novou knihu Světlo blízkosti. Rolí pastorační rady se bude zabývat večerní online setkání v rámci synodální cesty Královéhradecké diecéze. Dernisáž výstavy ilustrací ke knize Legenda o snu s autorským čtením se uskuteční v kostelíku Cyrilka na Velehradě. Na kostel svatého Jilí v Domaníně u Třeboně se vrátí zrekonstruovaná věž s novou časovou kapslí. Svatováclavský hudební festival má na programu koncert v Dětmarovicích na Karvinsku. Rakouský ansámbl Tonus propojuje vokální a instrumentální baroko. Středověká a renesanční hudba v podání souboru Elton rozezní plzeňský kostel všech svatých. Mezinárodní hudební festival Karla Dieterse z Dietersdorfu pokračuje v kostele na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Soubor baroko Sempre Giovane s pěvkyní Alenou Hozovou a Anetou Petrasovou přednese Pergolesiho Stabat Mater a další skladby. Tolik z očekávaných událostí.

0: 80. narozeniny dnes slaví legendární písničkář, skladatel, zpěvák a kytarista Jan Nedvěd. Společně se svým bratrem Františkem hrával v kapele Brontosauři, která ovlivnila trampskou a folkovou scénu. Byl nedílnou součástí Spiritual Quintetu a pak vystupoval i sólově. Jeho písničky znají generace posluchačů a staly se součástí české kulturní paměti. Nejen u táboráků se zpívají Stánky, Podvod nebo Na kameni kámen. Jeho kariéru hodnotí vedoucí hudební redaktor a programový ředitel Proglasu Milan Tesař.
1: Tvorba Jana Nedvěda byla samozřejmě zásadní v době, kdy jeho nejslavnější písně vznikaly, takže na nějakém přelomu 70. 80. let, v době, kdy na portu jezdili desetitisícové davy, v té době ty písně zlidověly a zůstaly v povědomí posluchačů samozřejmě i později. Další generace se k ním pak dostávaly třeba právě přes svoje rodiče nebo přes pamětníky a možná k ním neměli už tak vřelý vztah, ale je zajímavé, že dodnes vznikají kapely, které na té nedvědovské poetice staví a zrovna teď zažíváme takový boom alternativních kapel, které nějakým způsobem navazují na tradiční český folk a country, to znamená kapely typu třeba Severní nástupiště v Praze a podobně, a tam je ta nedvědovská poetika vlastně stále slyšet.
0: A co bylo podle Milana Tesaře vrcholem kariéry Jana Nedvěda?
1: Nic nepřekoná jeho nejzásadnější alba, možná úplně nejvíc Na kameni kámen, na kterém najdeme opravdu jeden zlidovělý hit vedle druhého a samozřejmě všechny ty davy právě na portách a všech festivalech ještě před převratem v 80. letech, takže já bych za vrchol považoval spíš tohleto období. Honza Nedvěd je samozřejmě spojený s řadou klišé, je to jeden z nejparodovanějších českých autorů, ale zase pokud je někdo často parodován, tak to znamená, že ta tvorba je zajímavá, je jedinečná. Já myslím, že to velmi dobře vystihl jazzový kytarista Vilém Spilka, který natočil album Podvod, sestavené z jazzových úprav melodií Honzy Nedvěda. Jazzmeni si totiž už od meziválečné doby vždycky brali zajímavé melodie, na kterých pak improvizovali a stavěli svůj repertoár, když si to byly muzikálové skladby, později třeba písně od Beatles nebo písně od Nirvány. A je zajímavé, že Spilka si vzal písně Honzy Nedvěda s tím, že na něm oceňuje právě to, že Nedvěd byl a je silný melodik a že na těch melodiích se dá opravdu stavět. Takže o textech si můžeme myslet cokoliv, třeba že jsou naivní, ale ty melodie jsou opravdu tak silné, že i díky nim ty písně zlidověly a patří k dalším a dalším generacím.
0: Životní jubileum dnešní 80. písničkáře Jana Nedvěda jsme v ranním Proglasu připomněli s hudebním dramaturgem rádia Milanem Tesařem.

0: Duchovní centrum na Vranově u Brna, které provozuje řád nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, rozšiřuje tým. Nové kolegy hledá na dvě pracovní pozice, sdělila pro Glasu personalistka Jana Cejpková.
1: Bezmála 800 let přicházejí poutníci k paní Marii na Vranov u Brna složit své prosby do jejich sepjatých dlaní. Dnes máte možnost stát se pomocnou rukou, která zde bude sloužit poutníkům. Duchovní centrum rozšiřuje tým a přijme personál do úklidu a na recepci. Bližší informace najdete na webu duchovního centra dc-vranov.cz, sekci o nás / kariéra a na sociálních sítích.
0: Duchovní centrum ve Vranově u Brna ještě dnes hostí kolegy, pracovníky a spolupracovníky pro Glasu na soustředění. Děkujeme za podporu.

Je 8 hodin 31 minut čtvrtek 24. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka patrona vychovatelů uherského biskupa svatého Gerharda neboli Jaromíra, mučedníka z tohoto dne roku 1046. V minulosti připadal na dnešek i svátek Panny Marie milosrdné řečené Mercedes. 110 let by se dnes dožil hokejový brankář Bohumil Modrý, řečený Boža. Jeden z nejlepších poválečných hokejistů planety, oběť komunismu. Zemřel na následky věznění v roce 1963. Před 60 lety se konalo první znojemské historické vinobraní. Před 30 lety začali v Česku působit první misionáři Saletíni, dva polští kněží. Ujali se farnosti u kostela Matky Boží Královny Hor v Boskově u Semil. 10 let je na seznamu blahoslavených kněz z kongregace Marianhilských misionářů, sudetský Němec a mučedník nacismu Englmar Unzeitig, rodák z Hradce nad Svitavou, řečený Anděl z Dachau. Jako nejstarší duchovní olomoucké arcidiecéze odešel právě před 5 lety kněz a právník páter Jan Mařík. 72. narozeniny slaví Zdenka Tichotová, zpěvačka Spiritual Quintetu a manželka jeho uměleckého vedoucího. 80. slaví písničkář Jan Nedvěd. 93 let se dožívá emeritní archivář a knihovník svaté církve římské, italský salesián kardinál Raffaele Farina. A podle občanského kalendáře má svátek Jaromír. Je to jméno slovanské. Znamená slavící jaro, silný, případně mírnící prudkost. Tak Jaromírům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně s proměnlivou oblačností. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 13 až 17, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním proudem písniček až do 9, kdy vám k poslechu nabídneme pořad Na stole je téma. Do dnešního dílu si Tamara Suchánková pozvala inženýra Jaromíra Tomšů a jeho syna. A vyprávět si budou nejen o vodě. V 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, potom se můžete těšit na relaci Rádia 7 Nejen chlebem v 10 hodin a 15 minut. V 10.30 naladíte Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin si ve čtení Na pokračování opět otevřeme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Číst nám bude sám autor a dnes tady druhou část. To je tedy pozvánka pro vás na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám budou hrát Nezmaři.

0: První encykliku Lva 14. vydává karmelitánské nakladatelství v překladu teologa Františka Štěcha. Americký papež v ní píše: Lidstvo, stvořené Bohem ve vší své vznešenosti, stojí dnes před zásadním rozhodnutím postavit novou babylonskou věž anebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo přebývají společně. O dokumentu Magnifica Humanitas budeme v tuto chvíli rozmlouvat s odpovědným redaktorem vydání v češtině Pavlem Marešem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Pane Mareši, mohl byste prosím připomenout, jakou problematiku papež Lev ve své úvodní encyklice sleduje?
1: Ano, je to jeho první encyklika vůbec, kterou napsal celou on, a řadíme ji do ranku takzvaných sociálních encyklik. To znamená, papež se zabývá společností, světem, poměry ve světě, výzvami moderního světa, a Lev 14. po nějakém úvodu, kde mluví o zásadách a principech sociální nauky církve, pak přichází vlastně k ústřednímu tématu, a to je vzrůstající moc digitálních technologií a vlastně co my s tím jako lidé, jako lidstvo, jako jednotlivci můžeme dělat. To je taková základní téma, které je pak rozváděno do vícero větví, řekněme. A zajímavé na tom dokumentu je, že pak na konci v kapitole budování civilizace lásky má vlastně takových několik konkrétních receptů, nebo recept je možná silné slovo, ale námětů, jak vlastně přispět osobně k utváření vlastně, řekněme, spravedlivého světa nebo spravedlivějšího světa.
0: Jak zatím hodnotíte práci na českém překladu? Byly tam nějaké záludnosti nebo nějaké komplikace?
1: Já na to odpovím trošku snad vtipně. Kdybychom to svěřili umělé inteligenci, tak máme asi tak za půl dne hotovo. Ale umělá inteligence ještě pořád neumí nějakou jako terminologii, která je ustálená v sociální nauce církve, která je v češtině ustálená. Takže tam jde o každé slovo a opravdu neřekl bych záludnost, ale obtíže spojené s překládáním spočívají právě v tom, že musíme držet tuhletu kontinuitu. Že mluvíme o společném dobru, což je koncept už od Aristotela přes Tomáše Akvinského další. Že mluvíme o přednostním rozhodování ve prospěch chudých. Jo, to je pojem, který vznikl v reakci na teologii osvobození a stal se taky oficiálním termínem v katolické církvi, který se používá. A těchto těch terminologických, řekněme, pastí je tam mnoho a mnoho, a musíte vždycky volit a vážit, co vlastně je nejpřilehavější a zároveň jde v té tradici českých moderních překladů sociálních encyklik.
0: Kolik lidí na tom překladu pracovalo?
1: Překládal to František Štěch a na začátku jsme se domlouvali, že by bylo dobře, aby to překládal jeden člověk, aby se nám to jaksi nerozsypalo ve více stylech. Jeden redaktor to měl na starosti, to jsem byl já, a pak jsme měli jako takového člověka, který odborně to uměl ještě posoudit s nadhledem, tak to byl pan doktor Roman Míčka. Takže tato trojice, řekněme, nebo dvojice, překladatel a redaktor, plus ještě takové to čtení pozdálí nebo s nadhledem, nebo nás upozornil na několik jako důležitých míst, kde se máme přiklonit spíš k nějaké jako jiné variantě. Váhali jsme třeba, tam je citát z Tolkiena a není úplně bylo možno volit i vlastní překlad, a nakonec jsme se přiklonili tomu, který čtenáři z Pána prstenů tedy jako znají.
0: Pro obálku první encykliky Lva 14. jste zvolili malbu Josefa Čapka. Mohl byste nám vysvětlit, přiblížit, na co odkazuje?
1: Hele, my vlastně, je tam jedno místo, já ho přečtu v článku 233, Žádný výpočetní systém, jakkoliv sofistikovaný, nedokáže stvořit srdce, které se daruje, ani svědomí, které rozlišuje dobro od zla. A teď to důležité, i tam, kde stroje vynikají účinností, zůstává středem dějin lidská tvář, která žádá, abychom na ní pohlédli. Tato lidská tvář je plností, k níž dějiny směřují. A ten obraz vlastně více než 110 let starý, Čapkův nádherný, on má několik jako těch hlad, je přesně z mého pohledu subjektivního, přesně vyjadřuje to napětí mezi takovou tou neosobností nebo neosobním světem anonymním, v kterém žijeme, a to, že v něm, tomhletom světě, kterém se občas ztrácíme, potkáváme konkrétní lidi s konkrétní tváří. Tak tohleto napětí, myslím, on Josef Čapek i pak jako za to ručil celým svým životem, vlastně dokázal vyjádřit. Je to z Národní galerie, takže celku snadno byl pak jako dostupný a dal se získat. Druhá věc, trošku zase bonmot. Papež Lev má, řekněme, velmi úspornou mimiku a kdybychom opakovali na těch knihách, protože vydává zatím málo, ale vydávají se knihy o něm, od něho, dokumenty a tak dál. Vlastně bychom měli na těch obálkách víceméně jeden výraz. Takže je to i cesta, jak trošku zpestřit ty obálky, které jsou spojené s papežem současným.
0: Hostem ranního Proglasu byl Pavel Mareš, šéfredaktor karmelitánského nakladatelství a odpovědný redaktor vydání encykliky Lva 14. Magnifica Humanitas. Moc vám děkuji za rozhovor, přejeme vnímavé čtenáře a ať se vám daří.
1: Děkujeme, krásný den.
0: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Papež Lev XIV. Včera při generální audienci ve Vatikánu pokračoval ve výkladu posledního a nejdelšího dokumentu druhého vatikánského koncilu pastorální konstituce Gaudium et Spes, radost a naděje. Třetí kapitola úvodní části má název Lidská činnost ve světě.
1: Zásadní otázka je tato. Jaká je hodnota lidské činnosti ve světě? A tedy jaká je hodnota technického, sociálního a vědeckého pokroku? Můžeme připomenout, že méně než za 4 roky po ukončení koncilu v noci z 20. na 21. července 1969 člověk položil svou nohu poprvé na měsíc. Stvořený k podobě a božímu obrazu, člověk jako lidská bytost je subjektem pokroku. Svou svobodou a rozumem zvětšuje své poznání a činí tak celou společnost takovou, že dělá pokrok. Vidíme to ve zlepšení podmínek lidského života, které nastává z generace na generaci. A tak dokument koncilu říká mnohá dobrá, která člověk kdysi očekával od vyšších mocností, si nyní zajišťuje sám svou iniciativou a svými silami. Právě proto někteří myslitelé ukazují technický a vědecký pokrok jako něco, co oslabuje vztah s Bohem. Až do té míry, že se zdá tento vztah nadbytečný, nebo dokonce, že Bůh je v protikladu k tomuto světu, nebo křesťanská víra proti světu. Tato četba způsobila změnu v pohledu, jak se dívá současný člověk s ohledem na předchozí epochy. Takový předsudek se potvrzuje především v té části západní společnosti, která ztratila svůj odkaz na křesťanské zjevení. V postkřesťanských humanismech lidská bytost a člověk jsou chybně představováni jako rivalové. Člověk, aby potvrdil své poznání, svou svobodu a svůj pokrok, se musí emancipovat před Bohem. Nakonec ale, když popírá vztah s Bohem, ztrácí také možnost potvrdit transcendentální hodnotu lidské bytosti. Toto je drama ateistického humanismu. Velmi dobře ho popsal důležitý teolog druhého vatikánského koncilu Henri de Lubac.
0: Tlumočil na televizi Noé včerejší katechezi papeže Lva páter Petr Smolek. Třetí díl této papežovy série právě z tohoto důvodu nazval Lidská činnost ve vesmíru.
1: Koncil chce potvrdit jasnou odpověď. Pro věřící, říká Gaudium et Spes, je jisté jedno. Lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné úsilí, jimž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s božím záměrem. A potom pokračuje tato konstituce. Křesťany tedy vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a silou a boží moc, jakoby rozumný tvor, byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčení, že vítězství lidstva jsou znamením boží velikosti a plodem jeho nevýslovného rozhodnutí. V podstatě Bůh dal do rukou člověka, muže a ženy, statut cesty, to znamená, že jsou to tvorové na cestě a rostou. A takto směřují k završení díky moudrosti vlastní činnosti. A zde je velmi důležitý odkaz na tajemství vtělení. Lidství a také práce, pokrok a autonomie stvořených věcí nejsou zrušeny v setkání s Bohem, ale jsou přijaty v celé své plnosti. I nadále pokračují v Kristu. Lidskost je potom teda činná a jedna. A v Kristu lidství nachází plnou pravdu a svobodu. Ve eucharistickém slavení plod lidské práce, který je představován chlebem a vínem, je pokládán každý den na oltář, aby byl proměněn tělo a krev Krista. V této perspektivě potom vnímáme důležitou pravdu. Abychom se setkali s Bohem, lidská bytost nemá opouštět své pozemské starosti, ale může plně žít své vlastní povolání a vykonávat každodenní práci a posvěcovat ji. Křesťané jsou tedy zapojení, stejně jako všichni, v budování civilizace lidí. Směřují k završení všech věcí, k setkání s Bohem a připomínají tento poslední cíl všem těm, se kterými sdílejí dobrodružství pokroku, vědy a života.
0: Zaznělo od Petrova nástupce, jehož slova tlumočil pro televize Noé Petr Smolek. Dopady koncilu zhrnul takto.
1: Samozřejmě pozemský pokrok je třeba dobře rozlišovat od rozvoje Kristova království a přesto koncil potvrzuje, že tento pokrok v míře, v jaké může přispět k lepšímu uspořádání lidské společnosti, je velmi důležitý pro Boží království. Všechny dobré plody, přirozenosti a naší činnosti, poté, co jsme byli naplněni Duchem Svatým podle jeho plánu, všechny tyto plody nalezneme znovu jako očištěné od každé poskvrny, osvěcené a proměněné. A konečně připomeňme, že proto, aby byl lidský pokrok autentický, to znamená pro celého člověka a pro všechny lidi, technický a vědecký pokrok musí být oživován a směřován láskou. Pouze tak bude moci být vždycky jako ochrana důstojnosti člověka a podporovat takové podmínky života, které jsou vhodné pro všechny, zvláště pro ty nejvíce znevýhodněné. Bratři a sestry, druhý Vatikánský koncil nás zve, abychom lámali chléb moudrosti a toho našich činností, schopností, co dokážeme dělat, aby každý člověk a každý národ mohl rozvíjet své schopnosti a společně budovat s Boží pomocí lepší budoucnost.
0: Uzavřel papež Lev svou promluvu při generální audienci.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy.

0: Akademický rok zahájila i Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Na otázku pro Glasu, co nabízí studentům a jaké má plány, odpovídá proděkan Tomáš Parma.
1: Tak ten zájem už jako už v uplynulých letech stabilně roste. V současné době zatím ještě teda ten počet není úplně přesný, ale máme zhruba okolo 1680 studentů v různých teda studijních programech. No tak naše fakulta samozřejmě nabízí studijní programy v oboru teologie, a to především teda tu prezenční katolickou teologii, která je učena především pro kandidáty kněžství, ale máme taky distanční studijní program teologie, pracovně říkáme teologie online, tam samozřejmě máme poměrně velký zájem, tenhle ten distanční studijní program, tam je v bakalářském stupni přes 200 studentů a v navazujícím magisterském je tam něco okolo stovky studentů. Takže těch studentů je poměrně hodně. To jsou programy, které se velmi dynamicky rozvíjí díky tomu, že se jedná teda o distanční výuku, kdy teda studenti skutečně nestudují přímo na fakultě, ale distančně z domova. Dále nabízíme poměrně velké množství programů v oblasti sociální práce, jak ve spolupráci s vyšší odbornou školou Caritas, tak některé studijní programy máme samostatně u nás na fakultě a potom nabízíme studijní programy v oblasti etiky a kultury, mediální komunikaci, které máme prezenční kombinované i v distanční formě.
0: Začátek akademického roku podle proděkana olomoucké teologie Parmy přináší řadu důležitých úkolů.
1: Důležité je, aby to administrativně všechno proběhlo v tom akademickém roce, co se týče teda studia. Začíná tento týden výuka, takže se vlastně zkouší, jestli všechno dobře funguje, zejména taková ta různá promítací technika v učebnách, a to je takové běžné, na to jsme zvyklí. Pro nás je důležité, že musíme zajišťovat takové ty administrativní záležitosti okolo studijních programů, reakreditace, prodlužování akreditací. Akreditace, máme jeden studijní program, který budeme teď akreditovat nově, protože jsme ho lehce změnili právě v oblasti práce. Bude to nově sociální práce s rodinou. Dřív to bylo sociální práce s dětmi a mládeží. V té oblasti studijní vlastně provedení zápisů, zapsání studentů a rozběh akademického roku, to už v podstatě máme skoro hotové.
0: Shrnul v rozhovoru pro Rádio Proglas za Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci její proděkan Tomáš Parma.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Na stole je téma, k jehož poslechu vás dnes zve Tamara Suchánková. U stolu se mnou sedí muž, vlastně dva muži. Muž, jehož rodinná firma z Holešova dokázala něco výjimečného. Získala prestižní mezinárodní cenu Magellanova průlivu, kterou vládní chilská nadace oceňuje ty největší inovátory z celého světa. Naším hostem je zakladatel a jednatel společnosti Saturn Holešov, inženýr Jaromír Tomšů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a po mé levé ruce sedí Jaromír Tomšů mladší. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My jsme se spolu společně poprvé setkali v době, kdy jsem byla ještě asistentkou europoslankyně Michaely Šojdrové a vy jste nás tehdy pozval na Holešovský zámek na udělení této ceny. Já si to pamatuju jako dnes, protože to bylo krásné a pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo 7. září 2021. Je to tak?
1: Přesně tak. Jo, to pro nás to bylo, když přemýšlím prostě na tou téměř 35-letou historii firmy, jo, tak to byl snad ten nejvyšší vrchol toho společenského uznání, kterou se nám hodně dostalo, protože se nám podařilo v tu dobu na jedno místo dostat 120 lidí de facto z celého světa, protože aspoň vnímám to tak jako naprosto historický úspěch, kdy se u nás v Holešově jednak den předtím, v neděli odpoledne, na hudebním pódiu jeho potkal severoamerický jazz s chilským jazzem, takže rovněž jako naprosto výjimečná událost. A pak právě v to pondělí se nám tam potkali dva velvyslanci z opačných koutů, světa. Takže jak ten chilský z Prahy, Patricio Utreras Dia, tak náš český ze Santiago, pan Josef Hlubil. Takže za nás to byla jako naprosto výjimečná událost s tím, že se nám tam stala pochopitelně. S tím, že se nám tam ještě naštěstí nějakým řízením osudu potkali i naše ústavní špičky, předseda Senátu Miloš Vystrčil a rovněž předseda poslanecké sněmovny pan Radek Vondráček.
0: Já si to pamatuju, byla to velikánská sláva, bylo to nádherné. Já bych možná ještě upřesnila, že vlastně vy jste tu cenu, nebo vám byla udělena u příležitosti 500. výročí prvního obeplutí zeměkoule Fernandem Magellanem. Ono totiž často, my jsme se tady se synem chvilkou předtím bavili a říkali jsme, že možná si to někteří lidé ani nespojí dneska, že dneska tím ta mladší generace už se ten zeměpis tak neučí a že nebudou ani vidět, kde to je. Pane Tomšu, převzít takovou cenu, pojmenovanou po slavném mořeplavci, přímo s rukou chilského velvyslance, to je fakt jako dobrodružné. To je dobrodružný román, bych řekla. Ale co přesně Portu tenkrát? Portu, která byla úplně z konce opačné planety, na vaší práci tak fascinovalo?
1: Hodnocení té poroty a zabývalo se mnou dokonce chilské ministerstvo hospodářství, jo, tak jednak zaujal vlastně ten příběh všechno to, jo, co mu předcházelo na té národní úrovni, protože v roce 2019 jsme tím naším řešením, což bylo decentralizované čištění odpadních vod na venkově, jsme za tuto myšlenku a toto technické řešení získali celostátní cenu Vizionář roku a inovace roku 2019. Takže vlastně ono to mělo už nějaké předpolí a my jsme se té myšlence věnovali už někdy od roku 2008, protože jsme hledali řešení, jak efektivně ekonomický a přitom i z hlediska vlastně té samotné účinnosti vyřešit čištění komunálních odpadních vod na venkově tam, kde to konvenční řešení pomocí standardní kanalizace prostě nedává vlastně ekonomický smysl. Tím naším vnímáním světa jsme spíš jako decentralisté prostě než centralisté, protože vnímáme to, že pomocí možná jako jednoduchých, ale jako decentralizovaných řešení jsme schopni v konečném důsledku dosáhnout toho kýženého úspěchu. Ano, možná ne, v takové kvalitě prostě, jak často prostě legislativa předepisuje, nicméně podstatné je to, co je příznivé vlastně pro tu krajinu. A vždycky jsem říkal, že prostě čistou vodu v Labe, v Ústí nad Labem nevyčistíme nebo nebudeme mít čistou, jo, pokud nezačneme vlastně s čištěním právě vlastně u těch pramínků, prostě u těch samotných zdrojů.
0: Já si pamatuju tehdy, že jsme přijeli jsem k vám na firmu a že jste nám velmi podrobně tady vysvětloval systém těch čističek odpadní voda. Mě to teda fascinovalo, ať jsem byla laik a vůbec jsem tomu nerozuměla. Klíčem k úspěchu byl teda technologický projekt Enceladus. Mohl byste nějak, pokud jsem to dobře řekla, přiměřeně jednoduše posluchačům vysvětlit, jak tento systém pomáhal vlastně chránit důvodu?
1: To řešení je jako naprosto jednoduché. Kdy vy tu komunální odpadní vodu čistíte v místech jejich vzniku, takže u těch samotných rodinných domů, bytových domů, a pak tu vodu ve stejném místě vracíte zpátky do přírody už v nějakém stupni toho přečištění. Ale proto, aby se ty čistírny neprovozovaly takzvaně nadivoko, tak podstata toho našeho řešení byla telemetrie, neboli vzdálený dohled a vzdálené řízení všech těch jednotlivých čistíren. Když jsme z těch čistíren, z těch jednotlivých korálků udělali prostě ten řetízek, který už má jednu hlavu, jedno řízení a jednu odpovědnou osobu, která zodpovídá za to, prostě, aby ty čistírny fungovaly tak, jak mají. A toto bylo v konečném důsledku zřejmě jako jedním z momentů, které oslovilo právě vlastně to chilské ministerstvo hospodářství, protože Chile je velmi rozlehlá země a jenom pro představu posluchačů, protože už jste to zmínila, že ten zeměpis se dnes až tak dalece odlišuje, tak Chilská republika od severu k jihu má, jestli se nepletu, 4300 kilometrů, takže to přeletíte Evropu, prostě je to velmi snadno, a na tu šířku má snad v nejširším místě, myslím, nějakých 140 kilometrů, takže to prostě taková úzká nudle, která je situovaná právě na západní pobřeží Jižní Ameriky, jako naprosto kouzelná země.
0: No, vy sám jste tehdy, si pamatuju, už při tom převzetí té ceny, ale potom při našich rozhovorech zmiňoval, že vám ta cena vlastně převzala nebo přidala další energii pro boj s větrnými mlýny a byrokracií. A já bych se chtěla zeptat, je v Česku těžké prosazovat moderní ekologické inovace do praxe a jak to vlastně tady s tím projektem dopadlo?
1: Z mého pohledu, díky tomu, že jsme se tomu projektu věnovali vlastně od toho roku 2008, kdy jsme tenkrát společně s VUT v Brně s fakultou elektrotechniky přišli s inovačním projektem, a poté, když jsme v roce 2010 chtěli uvést na trh, tak v tu dobu ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostředí prohlásilo, že toto nikdy nepustí na trh. Nám se podařilo prosadit na trhu ty první menší projekty až v roce 2018-19, a pak v tom roce 2019 se nám podařilo během jednoho roku umístit řádově nějakých 300 čistíren na tom českém trhu a mít ty první referenční stavby. Takže ho to trvalo od té počáteční myšlenky z toho roku 2008 10 let, my jsme dokázali vůbec první stavbu zrealizovat. Ten projekt měl za nás jako velký potenciál, protože ho dokázal řešit právě to čištění těch komunálních odpadních vod systémově v těch obcích pod 1000, případně těch 500 ekvivalentních obyvatel. Takže prostě tam, jak jsem zmiňoval, kde vlastně to konvenční řešení prostě ekonomicky prostě nedává smysl. Nicméně vzhledem k tomu, že toto řešení bylo a je v zásadě doposud dotačně podporováno, tak ti z vás, kteří znají dotační prostředí v rámci veřejných zakázek, tak mě se jde za pravdu, že to je velmi složitá disciplína, a navíc v případě, že prostě přicházíte s něčím novým, co konkurence případně prostě nemá, A o to hůř se vám to daří vlastně prosazovat v těch soutěžích, protože když soutěžitel chce, tak vás vyloučí za to, že je to diskriminační vůči těm ostatním, protože ti ostatní prostě řešení prostě na této úrovni prostě nemají.
0: Takže počkejte, to mě teda zajímá, takže vlastně chápu-li dobře, vy vymyslíte něco, co je lepší, ale vzhledem k tomu, že už tady zabili nějaký systém většinový, který jede třeba i v té technologii, tak vlastně pro ně by byl třeba jakože likvidační, tak radši to nechme tak?
1: Ano, tak to v zásadě jako radíme tak, protože nemůžeme v těch výběrových řízeních chtít takzvaně nejlepší dostupné technologie na trhu, protože to by bylo prostě diskriminační vůči těm, kteří to řešení prostě nemají. Takže jsme budovali do roku 2022 a pak, protože ten trh se pro některé prostě stal zajímavým, tak se stalo to, že prostě naše řešení prostě už se v zásadě i legislativně prostě obešlo tak, že prostě to není potřeba až takový dohled prostě nad těmi čistírnami. Ono nám konec konců stačí, když žádné data chodit nebudou, protože nás ty informace obtěžují.
0: To jsou věci, kdyby nás tak obtěžovaly jiné informace, že jo? Než zrovna tyto. To bych řekla, že hltá, pan by taky chtělo čističku nějakou odpadní, zvlášť poslední dobou. No, tak já myslím, že jako úvod je to úplně dokonalé. A teď přichází čas na písničku, no a jakou jinou než o vodě, tak si pojďme poslechnout.

0: Dozněla nám krásná písnička, řekla bych přímo k věci, jak se říká, k jádru pudla. A vy v tuto chvíli posloucháte pořad Na stole je téma. Dnešním hostem je Jaromír Tomšů se svým synem, tak Jaromírem Tomšů. A my se vyprávíme o jeho firmě, o tom, o ekologii, o čističkách odpadních vod. A teď se vraťme, o čem jsme se bavili před tou písničkou. Takže já jsem se vás ptala, jak je to s tou byrokracií v té době, že jo? Tak to jsme si povídali. A mě prostě fascinuje na tomto, že tento systém, který jste vymysleli, který byl báječný, tak prostě, že se objevil jako v Chile a že vlastně chilská vláda šla vás odměnit do Čech, do Holešova. Zatímco tady to nikdo nechtěl. A mě prostě vzdálenost těchto dvou zemí opravdu na opačném konci světa. Pane Tomšu, to fakt jako nechápu.
1: My jsme to tenkrát rovněž nechápali, protože já jsem se vrátil někde z cest, přijdu do kanceláře, manželka říkala, volajte z ambasády. Říkám, odkud mi volali? No z chilské ambasády. My? Jo. Jo, to volal konzul, bude ti ještě volat. Carlos, jo.
0: Co já mám z Chile?
1: Jo, pak najednou volal Carlos, příjmení, to vypadalo, jako jsem jo, a informoval mě o tom, že mi přijde oficiální dopis od velvyslance, od velvyslance, jo, Patrice Utrasedia, s tím, že mi chce, nebo nám chce, oficiálně slavnostně předat cenu chilské vlády právě za inovace objevy s globálním dopadem, a to o příležitosti topití z toho obeplutí zeměkoulem, portugalským mořeplavcem, Fernando Magalhaesem. Nevěřil jsem tomu, říkal jsem se jako hezky vtip, díval jsem se do kalendáře, jestli mě náhodou prostě první dubna.
0: Nikdo neudělal legraci.
1: Jo, to nicméně neudělal, jo. Takže jo, ten dopis přišel, my jsme se pak následně s panem velvyslancem potkali online, pak fyzicky v Uherském Hradišti, takže jsme navázali i ten osobní kontakt a hodně jsme se bavili právě o tom, proč právě to

0: A ten slavnostní akt, to 500. výročí, ta tak hledala po celé země kvůli ve všech státech, kde má diplomatické zastoupení, tak hledali vhodné projekty, které by mohly nést právě cenu mořeplavce Magalianče. A tak došli přes pražskou českou ambasádu i na nás, protože to byl ten zmiňovaný rok 2021. A my jsme v tom roce 2019 získali tu cenu se stejným projektem, cenu Vizionář roku 2019 a cenu Inovace roku 2019. S tím, že jsme pak získali vlastně teda druhé místo v mezinárodní ceně za inovace objevy. Takže to... A v podstatě jako třešnička na dortu, vlastně to ocenění o tou chilskou vládou je to, kdy v jižní části Chile, v oblasti Patagonie, je vysazený les inovátorů z celého světa a my máme certifikát právě s naším vlastním stromem, který nese v Chile, jeho naše jméno, nebo jo, ano, naše jméno, moje syna, jo, to ono se to jako nepozná, to ten rozdíl. A když jsme tam z rovnosti před těma 2,5 lety letěli s manželkou, s vizovickým jelínkem.
1: Tak roste.
0: Tak roste, vzali jsme si konvičko zahradnické nůžky a byli jsme opravdu relativně blízko od toho, vlastně od toho lesa. Nicméně, jak naši průvodci říkali, tam je to na cepíny, tam autobusem jako nedojedem. Takže máme vlastně i v čele svůj vlastní strom z Evropy, z České republiky, z Holešova, od nás Saturnu.
1: Aspoň, milí posluchači, začínáte chápat, proč jsem se vydala právě sem s dnešním pořadem. Protože tady i ten zážitek, který jsem tehdy tady prožila, Holešově nadaleko mého rodného města Kroměříže, vlastně byl opravdu velký a už tehdy jsem vnímala jako velkou nespravedlnost a nechápala jsem ten nerozum, že se tomu nikdo dál nevěnoval. Tak mi teda řekněte, děláte ještě dnes ty čističky nebo už ne? Nebo ten projekt padl?
0: Pro nás ten projekt bohužel padl, o to téma vody, životního prostředí je nám jako stále blízké, snažíme se teď ten projekt přetransformovat dál k tomu čištění těch odpadních vod a i těch balastních vod. Řešili jsme dokonce s brněnským VUT, se dvěmi fakultami pro ředitelství silnic a dálnic, velmi zajímavou vizionářskou studii v roce 2022, protože pro ty z vás, kteří znáte Moravu, Jižní Moravu, oblast Horonínska, kde se v tuto chvíli staví dálniční úsek OD55, tak je tam v oblasti Moravského přívozu a Rohace, tak je tam řádově 14 km dlouhý dálniční úsek, který bude zatrubněný, je to takzvaný dálniční galerii, a protože jsme to řešili v roce 2022 a 2023, tak tenkrát se řešila ta myšlenka, jak tuto stavbu v oblasti Moravské Sahary využít k tomu, aby voda, která na tento stavební objekt dopadne, tak aby se dala prostě nějak smysluplně v té krajině využít, takže jsme tam řešili právě to hospodaření s tou srážkou vodou, stejně jako to, když už to bude prostě tak velký dálniční úsek, ta stavba na dálnici, tak jestli se to prostě dá využít i z pohledu té fotovoltaiky. Takže ten projekt by byl velmi zajímavý, psalo se o něm jako o vizionářském projektu, bohužel nedopadlo to, zůstalo teda v tuto chvíli pouze u myšlenky, jo, to nicméně vlastně je ta myšlenka, je pro nás o nějakým výstupem, protože víme, že to prostě udělat prostě jde. A je to přesně to, a tím se k tomu jakýmsi můstkem vrátím zpátky, kdy právě od toho roku 2021, od toho slavnostního aktu předávání od té ceny chilské vlády, se držíme toho mota, které právě mořeplavec Magalianš pronesl, a sice nemůžete objevit nové oceány, pokud nemáte odvahu odpoutat zrak od břehu. Jo, ta myšlenka je jako velmi silná, protože ano, pokud chcete hledat novou cestu, tak musíte mít odvahu dívat se dál, prostě než na špičku vlastního nosu, a musíte přemýšlet v tom střednědobém, případně dlouhodobém horizontu. A pokud chcem realizovat pouze okamžitá řešení, která mají okamžitý dopad, tak často možná nedohlížíme na to, prostě jaký to může mít ten dopad v tom střednědobém, případně dlouhodobém horizontu. A takto už jsem se potkal s mnoha starosty, kteří říkali, ano, jo, o to vy jste nás leta o ničem přesvědčoval, my jsme si klepali na hlavu.

0: To s tím, že to nesmysl, toto nicméně vystřebalo to letošní horké, suché léto, nás přivádí k pochopení toho, co jste nám tu celou dobu, co jste nám tu říkal, a sice, že tím, že odvedeme tu vodu z toho intravilánu, to je zastavěné části té obce, tak může mít ten negativní dopad na množství vody v našich studních, v těch potůčkách a v těch rybnících, protože prostě my jsme tu vodu díky centrálnímu kanalizačnímu systému řízeným způsobem, a to nejenom tu splaškovou vodu, ale často i tu dešťovou vodu jsme odvedli prostě z té vesnice pryč, a dnes chodíme a jenom útrpně hledíme prostě na dno našich studní, kde vidíme prostě jenom prostě sucho prázdno, ale ta vodní hladina tam prostě není.
1: Takže možná, že jednou syn bude oprašovat
0: a myšlenku.
1: Bude myšlenku, protože ona teprve možná teprve ten čas k nám přijde. Takže říkáte, tento projekt vlastně, dá se říct, když to řekneme, padl. Odložili jsme ho na budoucí. To jsme si tady teď řekli.
0: Ho to nicméně, jak u sebe doma, tak ve firmě, z toho projektu těžíme pořád, jo? Protože tu dešťovou vodu využíváme, akumulujeme a používáme to právě prostě nejen na to zalévání té zahrady a těch trávníků, ale také na splachování WC, protože přijde mi jako prostě naprostá jako zhýralost.
1: Splachovat pitnou vodou. To s váma úplně souhlasím. Takže počkejte, krom toho teda jsem se dočetla, že stavíte solární elektrárny, vyvíjíte chytré softwary pro nemocnice a ekologii. Jak to je, pánové? Mladý
0: tak, muž. Necháme.
1: Mladá generace.
0: Mladou generaci, ano. Novou energii.
1: Tak řekněme si, pane Tomšu, juniore, když vyrůstáte v této firmě rodinné, tak vidíte, jak se vyvíjí, kam jde, kterým směrem, vidíte, co se děje kolem, když politika, nejenom ekologie jako taková. Vy jste mladá generace, stejně jako moje děti. Co vás třeba tam baví víc, když vyvíjíte nějaké tady ty systémy softwarové a tak? Pojďme si o tom povídat.
2: Já tím, že jsem studoval informační technologie, tak pro mě ty softwary jsou přece jenom takové jako hmatatelnější nebo jako bližší mě jako člověku, a myslím si, že to je jako zajímavé jako škálovatelné. Na druhou stranu není to úplně jako jednoduchá disciplína a ty odvětví, které jsme si vybrali, jsou opravdu složité se tam nějak jako dostat, že přece jenom jsou to jako komplexní věci a něco tam jako měnit nebývá úplně jako jednoduché. Ale zase jako na druhou stranu třeba ty fotovoltaické elektrárny nebo obecně nějaké ty jako elektromontáže, ať už to byly jako veřejné osvětlení, případně jako jiné řešení, tak je tam jako hezké vidět to, že tam člověk jako vidí výsledek té práce, že jde prostě večer domů a řekne si, ano, jako tohle jsme vlastně jako udělali my, to nám tady svítí, vidíme to jako každý den a stejně jako potkáváme, takže to je na tom jako rozhodně zajímavé.
1: A to budete v klidu opak prostřehla. A když se takto jako na to díváte třeba očima té mladší generace, jo, tady na to všechno, co tady slyšíte, tady jak si s tatíkem vyprávíme, tady o té vodě, já si vás už taky pamatuju, tady z toho zámku, jak jste to viděl a jak se ta firma vyvíjí. Jak to třeba vy vidíte vašema mladýma podnikatelskýma očima, tady tu dobu minulou pro vás, že ty tady tu novou, máte třeba nějaké výzvy, nějaké sny, čeho byste chtěl třeba dosáhnout? Zeptám se jinak. Pouští táta už sem tam kormidlo firmy?
2: Pouští a někdy trošku neplánovaně.
0: A rychle.
2: A rychle. A už opak moc jako nechce přebírat zpátky, když už bych mohl. Ale výzvy je samozřejmě spoustu. To, co prožíváme dnes a denně vlastně na celém světě, je nástup jako umělé inteligence, kdy člověk už jako nestíhá sledovat ten jako pokrok a nějak se s tím vůbec žívat, natož tak to jako implementovat do toho každodenního chodu. Současně do toho samozřejmě zpřísňuje legislativa, obzvlášť právě v těch informačních technologií. Ta cybersecurity je opravdu náročná a všechno to splnit pro nás jako pro menší firmu, která nedělá jenom software, ale dělá právě i ty hmatatelné jako elektromontáže, tak s tím opravdu jako zápasíme, protože těch nařízení, co člověk musí splnit, je spoustu a nikdo to vlastně pak nechce ani zohlednit, jako pak třeba v té výsledné ceně, nebo to, že to jako vezme nějaký čas nebo práci dalších lidí.
1: Já zeptám se jinak, když je velký rozdíl třeba, jak vy vidíte vizi firmy svým pohledem. Ptám se proto, protože mám dospělé děti a vím, že vidí některé věci jinak než my. Třeba my už máme něco zaběhla, něco jsme si odžili, odedřeli, vyzkoušeli, dostali jsme po uších, když to nevyšlo. Je něco taky, s čím třeba přicházíte a nutíte tatínkovi třeba, že by ta firma měla tím směrem, že tam byste to viděli jinak a naslouchá?
2: To je právě obrovská výhoda a proto si myslím, že je i ten důvod, proč nás často zvou v rámci na nějaké panelové diskuze, případně konference nebo jako články o nástupnictví v rodinných firmách, už ono to je jako velké téma, kdy jako taťka dokáže naslouchat a jsme schopni si ty věci vykomunikovat a dokáže uznat, že třeba já mám jako pravdu, když mu to obhájím a opačně, takže v tomhle jako fungujeme velice dobře a není to tom, že jsou dva kohouti na jednom dvorku, ale naopak spíš násobíme tu sílu, že spolu jako můžeme pracovat a jsme na to dva.
1: Je to super, když už potom se máte o co odpíchnout. No, já si myslím, že to bylo vydatné téma, pojďme si pustit další písničku.

0: Skončila další písnička, my se vracíme v pořadu Na stole je téma, kde jsem se stala hostem rodiny Tomšů v jejich firmě Saturn Holešov. Vyprávíme si o vodě, o ekologii, o tom, jak přišel inženýr Tomšů k ceně Magellanových průlivu. To je fakt vtipné, já se omlouvám, jo, ale to je úplně neskutečné. Prostě uzavřeme tuto část našeho vyprávění před písničkou s tím, že možná opravdu ta doba u nás ještě nedošla a možná až tím horkem teprve lidé pochopí, že tento systém je dobrý a budeme ho rádi uprašovat. Povídali jsme si se synem o tom, kterým směrem teď jdete, co děláte. No, já bych se ráda dostala do třetí části našeho rozhovoru. Úspěšný biznis není lehký, samozřejmě, to si budeme povídat, zaměstnává vás. Dlouhodobě zasedáte v zastupitelstvu města Holešova?
1: Ano, jsem tam teď druhé volební období. Byť jsem tam měl teda tu přetržku v tom období 2018 až 2022. To nicméně v tomto volebním období 2022 až 2026 jsem zastupitelem města a sedím od dubna 2023 sedím v radě města Holešova. A dnes kandidujeme znovu, protože rádi bychom navázali na tu práci, která se v tomto volebním období uskutečnila Holešově a ten Holešov se někam posunul, tak rádi bychom v té naší práci pokračovali dál.
0: Tak se mi jako na jazyk dere úspěšný podnikatel, úspěšná firma, už tady máte dalšího kapitána, který už bude přebírat postupem času firmu. Máte mezinárodní uznání, investujete svůj čas a energii do komunální politiky. Co vás tam pořád drží? Budete znovu kandidovat? Půjdete znovu do voleb?
1: Ano, jdem teď znovu do voleb a ty volby už máme opravdu za dveřma, už za necelý měsíc. Jdem znovu do voleb, jo, to ta má motivace je přivést do zprávy věcí veřejných, přivést mladou generaci, protože dřív nebo později každý z nás končí, ať už v tom profesním životě, tak případně vlastně v tom veřejném životě. A vnímáme to tak, že prostě i to starostování je opravdu řemeslo, do kterému je potřeba se prostě dlouhodobě učit. A zažil jsem to za těch 35 let, kdy jako firma pracujeme pro obce, takže prostě tu výměnu stráží u těch starostů v těch obcích jsem zažil mnohokrát a zažil jsem i to, kdy neúspěšný kandidát, dosavadní starosta, hodil tomu svému nastupujícímu starostovi pouze klíče přes stůl, zabouchl za sebou dveře a šel pryč. To rozhodně jako není prostě z mého pohledu ta správná cesta, protože ty lidi je potřeba prostě připravovat toho na správu těch věcí veřejných, je potřeba vlastně, aby těm věcem rozuměli a v podstatě vlastně dosáhnout i vůbec motivace k tomu, aby měli zájem na tom se na správě těch věcí veřejných podílet.
0: My jsme vlastně ještě neřekli, za kterou stranu jdete.
1: V tomto volebním období poprvé v Holešově stavíme kandidátku uskupení Starostové a nezávislí kandidáti, protože i pro naši rodinu prostě to, je to politické hnutí i na té celostátní úrovni, kterému dlouhodobě fandíme a celá rodina, ať už tady v Holešově, tak dcera v Praze, i v těch sněmovních volbách a i v těch senátních volbách podporujeme právě kandidatury právě celostátního hnutí STAN.
0: V politice, co si budeme povídat, pár let se tam taky bylo, tak když se blíží volby, tak ty jsou vždycky plné ostrých slibů. Samozřejmě otázkou je, jak to potom vypadá v reálu. Nakonec to zažíváme teď. Jakou takovou hlavní vizi třeba máte vy nebo nabídku, co byste chtěli nabídnout? Říkal jste, fantastická myšlenka učit mladé, což teda opravdu tvrdím, to je alfa a omega. Protože my jsme generace, oba dva starší, takže víme, jaké to bylo po revoluci, nás nikdo podnikat neučil, ani to, jak se má hospodařit. Ono to všechno bylo taky jak jiné.
1: A platili jsme velmi drahé školné.
0: Ano, přesně, tak na sobě sami.
1: Cesta pokus omyl. Takže na vaši otázku, co konkrétně? Náš volební program je postavený opravdu na tom, u čeho jsme přesvědčení, že to město potřebuje na projektech, které i v tomto volebním období se již projekčně prostě připravují, případně připravili, proto aby se mohli v tom příštím volebním období, jo, pokud budeme mít jo, tu důvěru těch voličů a budeme znovu ve vedení města, jo, tak aby se tyto projekty mohly zrealizovat. A ať jsem naprosto konkrétní. Dnes a denně, když chodím z domu do zaměstnání, tak jdu po úseku u zase jako hlavní silnice, jo, která vede prostě z Přílep do Holešova, kde prostě musím určitou část cesty jít po silnici bez chodníku, po úseku, který není ani osvětlený, přes železniční přejezd. A je to přece z oblasti města, které se dnes velmi rozvíjí z hlediska té bytové zástavby, kde jsou prostě jak ti starousedlíci, takže vlastně už seniori, tak i mladé rodiny s malými dětmi a jsou to velmi nebezpečné úseky, po kterých se prostě tito lidé musí dnes a denně pohybovat. Proto jeden z těch projektů je již vyprojektován a příští rok by měla být zahájena první etapa realizace toto projektu, tak je to právě chodník od toho amerického parku přes železniční přejezd podél Vastexu a směrem dálku na Přílepy. Takže to je jeden z těch prvních konkrétních projektů. Druhý konkrétní projekt je založený na propojení poslední místní části Holešova, což jsou Tučapy, cyklostezkou s městem Holešov, protože je to poslední místní část, která tu cyklostezku a toto propojení, funkční propojení prostě zřízeno nemá. Pak zcela pochopitelně nás velmi zajímá, vy jste to zmínila, už nejsme nejmladší ročníky a blížíme se k tomu seniornímu věku, tak je potřeba se víc zabývat vlastně tu otázkou zvýšení té sociální nebo dostupnosti těch sociálních služeb, protože máme maminku od manželky, které je 85 let, vnímáme prostě potřebu toho širšího rozsahu těch sociálních služeb, protože je zcela pochopitelně tím, že jsme v tom pracovním zápřehu dnes a denně, tak nemůžeme s tou maminkou být každý den a pak je potřeba využívat právě vlastně i těchto služeb, například vlastně Charity města Zlína. Tento druhý projekt, nebo to druhé důležité téma. Třetí, mluvíme o tom dlouhodobě v rámci celozlínského kraje, kdy vnímáme odliv od těch mladých lidí od nás z Zlínského kraje, od těch velkých měst, prostě ať je to Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň. A je potřeba prostě těm mladým lidem tu zajistit nejenom kvalitní práci, ale zajistit zcela pochopitelně bydlení. A protože když se syn před 3 lety vracel zpátky do Holešova po studiích z Prahy, tak jsme řešili otázku jeho bydlení, byť by zcela pochopitelně mohl bydlet u nás doma se svými rodiči, ale tenkrát od toho stanovisku bylo jako naprosto jednoznačné, buď spolu budeme pracovat, nebo spolu budeme bydlet, ale určitě ne jako obojí, nejsme manželé, takže hledal nájemní bydlení v rámci Holešova a ta nabídka byla velmi malá a jestli se nepletu, tak v rámci celého města byly snad možná jenom 2 nebo 3 volné byty, takže bylo to velmi složité prostě to ten byt, nájemní byt pro něho najít a věřím tomu, že tento problém řeší dnes a denně spousta dalších mladých lidí, ať už žijí samostatně, nebo teda těch mladých párů, které potřebují jako někde takzvaně zahnízdit. Takže další budování těch městských bytů, startovacích bytů je opravdu velké téma s tím, že prostě jsou připraveny vlastně konkrétní projekty, například bytový dům Světla v lokalitě Alberta, kdyby mělo být řádově nějakých 34 bytů, hned naproti tomu revitalizace městského bytu na Palackého třídě, kde by těch startovacích bytů mělo být nějakých 22 a připravují se další projekty. Takže ano, toto jsou, toto jsou prostě, řekněme, jako jedny z těch hlavních témat, ale těch témat máme pět, s tím, že to řekněme, to celkově zastřešující nastavbové téma je zcela pochopitelně hospodárné nakládání s veřejnými prostředky v rámci města, toho, tak, aby se nešlo bez hlavy prostě do jakékoliv prostě dotační příležitosti a hlavně vlastně, aby se řešily projekty, které i v tom střednědobém a dlouhodobém horizontu budou dávat smysl. Nejenom teď v rámci těch investic, ale ty projekty musí být jako udržitelné.
0: Vyčerpávající odpověď. Možná jsou posluchači zaskočení tím, že se pouštím i na téma politiky a komunálních voleb, ale právě to je ten důvod, protože komunální volby se od těch běžných celostátních takových liší tím, že opravdu si volíme lidi mezi sebe, lidi, který známe ze svých obcí, ze svých měst, kteří žijí s námi, takže znají problémy těch míst, kde jsme. A je opravdu někdy až velmi zajímavé, že třeba v obcích jsou takové zvláštní seskupení politiků, že by třeba, kdybych měla pak říct ty politické strany, tak řeknu, tohle to vůbec nemůže nikdy dohromady, tohle je špatně, ale je to fakt o těch lidech. A to si myslím, že je dobré a to je ten úmysl i tady tohoto, že dávám prostor i tady této prezentaci politické, že lidé by měli vnímat ty lidi, kteří si chtějí zvolit, ne za jakou stranu zvolit, co všechno dělají, co je zajímá, co by chtěli změnit k jejich prospěchu a podobně, protože vlastně v tom potom žijeme my všichni. Co si zvolíme, to máme. Je to tak. Když se na to takto podívám, zeptám se takovou jednu otázku na tělo. Kdybyste měl vybrat jednu věc, jste v srdci raději technik, inovátor, rodinný manažer anebo komunální politik?
1: Když...
0: No, to je slovo do pranice.
1: To je slovo do pranice, ale z toho, jo, co jste jmenovala, v principu asi nejvíc ke mně sedí, by to tam úplně jako nezaznělo, ale prostě vizionář a inovátor, jo, to mě zajímá nejvíc. S tím, že proč ho to propojení s tou komunální politikou, protože vnímáme to, jo, pokud se to město má někam posouvat dopředu, jo, taky to město potřebuje řešit inovační projekty. Nemyslím to prostě zle, nejenom prostě pořád předlážovat prostě chodníky, po které se špatně chodí, ale mělo by to být vlastně i těch nových projektech, jo, které do toho města prostě přichází. Měli jsme tu čest se toho v loňském roce účastnit, když se tady budoval další, nebo zcela nový objekt, Centra pro seniory, který má na střeše biosolární řešení, takže kombinaci fotovoltaiky se zelenou střechou a využívá se k tomu právě i ta stěnová instalace té fotovoltaiky a pomáhá to tomu objektu následně prostě v tom každodenním prostě provozu, v tom snižování těch energetických nákladů. To jsou projekty, které nás zcela pochopitelně zajímají a které prostě i do toho města patří.
0: Pánové, my se pomalu blížíme ke konci našeho rozhovoru a protože jsem žena, tak mi to nedá. No a co na to všechno manželka a maminka? Paní Tomšu. Tu to teď nemáme.
1: Ano, manželku tu teď zhodou kosti nemáme, to naprosto výjimečný okamžik, když spolu nejsme, protože ono to nepadlo, ale s manželkou jsme teda ve firmě. Manželka je tady ve firmě už víc než čtvrt století, ano, po mateřské, když se vracela po té dramaterské, posílili jsme zpátky do zaměstnání, přišla do firmy, takže jsme spolu vlastně už tady 26. rok a jsme spolu opravdu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a často to říkáme, a sice nebýt jako její podpory a jejího vnímání, ať už firmy prostě o té rodinné sounáležitosti, podstatně hůř by se nám dýchalo a žilo, protože byť je to žena v pozadí, jo, tak v každém případě prostě je to ta, prostě na které to všechno v konečném důsledku vlastně stojí a padá. Takže nebýt její 100% podpory, ať už v té firmě, tak vlastně i v tom politickém snažení, by často říkáte, jako ještě je ti to zapotřebí, ano, jako jestliže prostě v Holeši prostě žít celý život a předpokládám, že tu ještě nějakou dekádu vydržím a syn se vrátil zpátky z Prahy a chce tady žít, to tak zastávám názor, že je potřeba přiložit rovněž ruku k dílu a zúčastnit se prostě řízení o těch věcí veřejných.
0: Já myslím, že to je úplně nádherný závěr. Nemohla jsem si odpustit tady toto říct. Hostem dnešního pořadu Na stole je téma byl inženýr Jaromír Tomšů, držitel ceny Magellanova průlivu, jednatel firmy Saturn Holešov a jeho velmi milý a příjemný nástupce, syn, rovněž Jaromír Tomšů. A oba dva vlastně v zastoupení zastupují svou maminku, manželku, bez které by tady to rodinné jádro srdce nefungovalo. On je vlastně takovým srdcem nejen vaší rodiny, ale i celé firmy. Já bych vám chtěla oběma moc poděkovat za dnešní rozhovor. Věřím tomu, že byl velmi zajímavý pro naše posluchače, že řada z nich o Magellanově průlivu možná já slyšela poprvé, jo? Ale o ceně určitě ano, že doputovala až do Holešova, o vašem životě, o vaší práci a budu se zase někdy těšit na slyšenou třeba při nějakých nových vašich nápadech a možná se potom už chopí hlavního slova syn.
2: Je to možné?
1: Je to pravděpodobné.
0: Pravděpodobné, tak doufám, že toho dožiju, Jaromíre. Tak se budu moc těšit a ještě jednou vám moc děkuji na slyšenou.
1: My děkujeme. Děkujeme. Za příjemný rozhovor.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Nebe je do kořán. Čekáš tu na první autobus do Podbořan.

zapadá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

tak sídlech.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Potřebujete vypnout? Zapněte rádio Proglas.
3: Blíží se 10. hodina a s ní přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Český rozhlas.
5: 10 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků. Poradní orgán vlády pro oblast digitalizace bude nově posuzovat všechny státní IT projekty. A Rusko zasáhlo zemědělský podnik v Charkovské oblasti. O život přišlo 6 lidí. Dobré čtvrteční dopoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Poslanci se zabývají zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevírá až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
7: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
5: Opozice chce vetovat možnost zrychleného projednávání, plánuje totiž předkládat pozměňovací návrhy. Třeba starostové chtějí snížit poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové koaliční návrh neřeší. Zakázky na digitální projekty ministerstev a úřadu nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. A všechny státní zakázky nad 30 milionů korun musí ještě schválit vláda. Radě předsedá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jsou v ní taky třeba vládní zmocněnec pro digitalizaci nebo vedoucí IT sekcí jednotlivých rezortů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády, jinak na ně úřady nezískají peníze. Podle Martina Buriana z Asociace softwarových agentur může změna otevřít veřejné zakázky většímu počtu IT dodavatelů.
8: Budou soutěžit o ty veřejné zakázky a čím víc dodavatelů v těch zadávacích řízení, tím ve finále roste pravděpodobnost toho lepšího produktu nebo služby na konci.
5: Cílem změny je podle kabinetu větší efektivita financování státních IT zakázek. Podle poslance opozičních pirátů Ivana Bartoše to ale celý proces zdrží a zakázky budou méně transparentní.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Při ruském útoku na zemědělský podnik v Charkovské oblasti zemřelo 6 lidí, dalších 12 je zraněných. Oznámil to velitel vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Siněhubov. A to s tím, že oběťmi útoku jsou zaměstnanci firmy, kteří třídili zeleninu. Mezi mrtvými jsou 4 ženy a 2 muži. V Kyjevě v noci na dnešek ruský útok zabil 2 lidi, 3 další zranil. Dopoledne pak Rusko zaútočilo na Kyjev znovu. Tento úder už se obešel bez jakýchkoliv obětí. Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každý den.
9: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na nejvyšší správní soud dorazila první žaloba kvůli akceleračním zónám. Podali ji Chorušice na Mělnicku. Proti zřízení zóny na rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie se obec stavila už v připomínkovém řízení. Lidem vadí, že stát zasáhl do jejich práva na samosprávu. Oblasti, ve kterých bude jednodušší postavit solární nebo větrné elektrárny, schválila vláda v červenci a ve výrazně menším rozsahu, než bylo původně v plánu. Doprava na Plusu. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně u sjezdu na Chlumec nad Cedlinou. Na 62. kilometru stojí po nehodě nákladní auto v pravém pruhu v omezení. Kolona z 54. kilometru je teď asi na 40 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. Autspaná je teď dopoledne Vilznova ulice v Praze směrem na Pankrác od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku, občasný déšť anebo přehánky, teploty 13 až 17 stupňů. To byly zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jsem táhl. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři můry?

promluvit mezi čtyřma očima. Máte-li zájem za čtyři můry,

Vážení posluchači, dnes navážeme na minulé zamyšlení o práci. Pokud jste ho poslouchali, tak si možná vzpomenete na příběh, ve kterém od tří pracovníků dělajících stejnou práci zazněly na otázku, co děláš, tři úplně různé odpovědi. A právě tyto odpovědi ukazovaly na tři biblické rozměry práce. Námahu, prostředek materiálního zabezpečení a uspokojení a účast na Božím tvůrčím díle. Na základě biblického podobenství o dělnících na vinici jsme pak hovořili o prvních dvou rozměrech práce. A dnes se budeme zabývat tím třetím. Jako základní text použijeme několik veršů z novozákonního listu apoštola Pavla Koloským. Hlavním tématem celého listu je být v Kristu. Po části věroučné a bránící evangelium následuje část, jejímž záměrem je křesťany vychovávat. V rámci této části nejdříve autor apoštol Pavel píše o vnitřním životě křesťanů a potom na úvod statě ohledně vnějšího života křesťanů se zabývá řádem v domácnosti, vztahy v rodině. A právě tuto stať si nyní přečteme. Je to z listu Koloským od 3. kapitoly 18. verše do 4. kapitoly 1. verše. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním příkří. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, nejen na oko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem. Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte, neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní. Páni, prokazujte otrokům, co je spravedlivé a správné. Vždyť víte, že i vy máte Pána v nebi. V tomto textu se zaměříme jen na tu část, mluvící o vztazích mezi otroky a pány, protože právě ta nás učí mnohé o křesťanském postoji k práci. Můžeme ji totiž aplikovat na ty, kdo jsou v práci podřízení a nadřízení, na zaměstnance a zaměstnavatele, ale i na samostatně pracující osoby. V první řadě si všimněme, že se text týká jakékoliv práce či služby, nejen v zaměstnání. Apoštol Pavel v textu říká, cokoliv děláte. A hned pokračuje, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Zde se objevuje biblická odpověď na ústřední otázku. Pro koho pracuji? Pro koho dělám? Kdybychom se vrátili k tomu příběhu o třech dělnících, pro koho oni pracovali? Ten první, který na své práci

abychom pracovali jako pánu. Jinými slovy, pracovat tak, jako by byl Kristus naším zaměstnavatelem, naším šéfem. A právě to je klíčový princip práce křesťana. Brát Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. Za prvé, šéf obvykle zadává pracovní úlohu a potom hodnotí její splnění. Dnešní text mluví o tom, že za svou práci dostaneme odměnu od pána. A jiný Pavlův text tvrdí, že jako lidé obnovení v Pánu Ježíši Kristu jsme spolupracovníky na Božím díle, tedy těmi, kteří společně konají dílo svého pána v roli jeho pomocníků. A tak můžeme každou práci, kterou děláme, pokud není morálně závadná, považovat za pocházející od Boha, zadanou od Krista. A to by mohl být důvod, abychom pracovali s nadšením. Tedy práce je od Krista. Za druhé, pokud náš šéf je někým, komu za mnohé vděčíme, včetně toho, že můžeme pracovat v jeho superfirmě, přináší to speciální motivaci pro naši práci pro něho. V biblickém textu z listu Koloským se říká, že naše poslušnost a práce nemá být jen na oko, k zalíbení lidem, doslova se tam používá termín okoslužba. A tak, jestliže je naším šéfem Pán Ježíš Kristus, ten, který je pánem pánů a králem králů, ten, který vydal sám sebe za nás, mění to naši motivaci k práci, kterou se stává láska ke Kristu. Potom už není důležité, jestli nás při práci někdo vidí, protože pracujeme kvůli tomu, který nás vidí, ať jsme kdekoliv, a proto můžeme pracovat spolehlivě. To je tedy práce kvůli Kristu. Za třetí, v práci se projevuje naše nová identita. Podle Nového zákona, je to z listu Efeským 2. kapitoly 10. verše, Bůh připravil dobré skutky, k nímž jsme v Ježíši Kristu stvořeni a ve kterých máme chodit, tedy je máme uskutečňovat. Je třeba dodat, že v řeckém originále je zde pro slovo skutky použito stejné slovo, jako je hlavní řecké slovo pro práci. A tak je to práce v Kristu. Za čtvrté, náš šéf není zavřený někde ve vzdálené kanceláři, ale je v naší pracovní činnosti stále přítomný. Můžeme a máme s ním mít trvalé společenství. V listu Filipským 2. kapitole 13. verši se píše, Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Bůh je uprostřed naší činnosti a tak můžeme práci vnímat jako způsob setkání s Bohem v Kristu. Je to prostor hledat Boží blízkost a přítomnost. To znamená, že pracujeme s Kristem. Za páté, když nějaký pracovník pracuje opravdu dobře, vrhá tím pozitivní světlo na firmu, kterou třeba i logem na svém pracovním oblečení zastupuje. Když Ježíš mluvil o tom, že jeho učedníci mají být světlem světa, zmínil, že jejich dobré skutky mají vést k oslavě Otce v nebi Boha. Práce má být pro nás Ježíšovi učedníky příležitostí pro osobní svědectví podložené skutečným životem. Práce má ukazovat na Krista. A konečně za šesté, náš šéf je tajemně přítomný i v každém našem spolupracovníkovi, i v těch, komu naše práce přináší užitek. V dnešním textu Pavel říká, Pánu Kristu služte. A ve 25. kapitole Matoušova evangelia říká Ježíš, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili. Máme sloužit Kristu v lidech okolo nás a právě pracoviště se má stát místem služby. Máme pracovat pro Krista. Práce je také silně spjata se vztahy na pracovišti. Dnešní hlavní biblický text z listu Koloským povzbuzuje otroky, v našem dnešním kontextu podřízené, k poslušnosti, pány, v našem kontextu nadřízené,

spravedlnosti a všechny k vyhýbání se zlu. Možná stojí za to právě tady zmínit rozdíl mezi duchem podnikatelským a vykořisťovatelským. Podnikatel v dobrém slova smyslu se snaží naplnit potřeby jiných lidí, zatímco vykořisťovatel usiluje získat bohatství na úkor druhých lidí. Kdybych se teď pokusil jednou větou shrnout dnešní poselství, tak by to mohlo znít takto. Práce je důležitá oblast života, ve které se má prakticky projevovat prvenství Ježíše Krista v životě věřícího. Práce je naše poslání od Boha. Milí posluchači, jestli byste chtěli nějakou praktickou aplikaci dnešního zamyšlení, můžete si nejdříve vzpomenout na nějakou konkrétní práci, která je pro vás z určitých důvodů obtížná, nepříjemná či stresující. Může to být ve vašem zaměstnání, domácnosti, službě či jinde. Máte? A pokud si na nic takového nemůžete vzpomenout, tak prostě vezměte nějakou svou častou činnost. A nyní si uvědomujte a pokud jste věřící, ve víře přijímejte, že tato obtížná, nepříjemná, stresující či aspoň častá práce je od Boha, Božím zadáním, rozhodněte se jí dělat kvůli Kristu, přijměte, že na to nejste sami a že ji chcete dělat s Kristem, rozhodněte se ukazovat touto prací na Krista a sloužit jí Kristu v lidech okolo vás. A k tomu vám žehnám v Kristově jménu. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Prázdniny už skončily, ale stále je tu pestrá nabídka hudebních akcí a festivalů končícího léta a nadcházejícího podzimu. Těmi nejbližšími jsou několikery svatováclavské hody. Na jedny z nich jsou zvou šidbořičtí stárci a stárky spolu s místní chasou a té je Sokolem Šidbořice o tomto víkendu. Hodová zábava se koná v sobotu od 15. hodiny v místní Sokolovně. Hudební program na akci postará dechová hudba Sobuláci. A právě Sobuláci nám rovněž hrají a zpívají v dnešní voničce. Přejeme příjemný poslech.

Obec Dobšice ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů pořádá ve dnech 25. až 27. září v Dobšicích svatováclavské posvícení. Zahájí ho místní chasa zítra v 18 hodin stavěním máje před Sokolovnou. Předání posvícenského práva chase proběhne na návsi u Hostince. Zavádění po obci a hudební doprovod obstará dechová hudba Amatéři z Dobšic. Nedělní odpoledne nabízí pouťové atrakce a hudbu pod májí.

0: Je tu čtvrteční 11. hodina s Proglasem a ve čtení na pokračování opět otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Číst nám bude sám autor, dnes druhou část. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. Dalším vysíláním vás provede kolegyně Tamara Suchánková. Příjemný poslech.
1: Po kvardiálnovi otci Ambrožovi, za téhož provinciála otce Kapistrána, nastoupil jako nový kvardián otec Stanislav Jožík a zároveň přišla v našem státě k moci komunistická totalita se všemi důsledky. V klerikátě nás bylo tenkrát 12 kleriků jako apoštolů. A jako v jejich sboru, i z našeho klerikátního společenství odešel v průběhu totality jenom jeden. Vstaň a sprav se, kategoricky prohlásil otec kvardián Stanislav, když vstoupil bez zaklepání do mé cely v pražském konventu Panny Marie Sněžné kolem 11. hodiny 13. dubna 1950. Za ním vstoupil docela uniformovaný člen SNB, jak se tenkrát říkalo, Sboru národní bezpečnosti, se samopalem. Otevřenými dveřmi celý jsem zahlédl na chodbě stát civilistu s pistolí v ruce. Bylo to přepadení našeho kláštera státní mocí. Otec kvardián po této krátké výzvě odešel s civilistou a zůstal jsem v celé s esembákem sám. Mlčky jsem vklouzl do hábitu bosýma nohama a bosýma nohama do sandálů. Když to esembák viděl, řekl mi: člověče, oblečte se pořádně, nevíte, kam jdete. Oblékl jsem se tedy tepleji. Vzal jsem si svetr a boty. Když jsem byl hotov, řekl mi potichu: jestli tu máte něco, co by vás mohlo kompromitovat, tak to zduste. Nevím, co by mě mohlo kompromitovat, nemám tu nic. Můžete si vzít jen dvě knížky. Chtěl jsem si vzít tři, to mi nedovolil. Jen dvě. Vzal jsem si tedy písmo a jeden díl breviáře a vyšli jsme z cely. Odvedl mě do refektáře, kde už bylo shromážděno řada bratří a otců. Než jsem přišel k ostatním bratřím, důkladně mě prošetřoval jeden civilista. Když byl takto ve velkém refektáři shromážděný celý konvent, vyvedli nás přes nádvoří před kostelem hlavním vchodem do autobusu. Sotma jsme vyšli z klášterní budovy na naše nádvoří, vykřikl jeden esembák: a držet hubu, nebo vám ji rozbiju. Jiný ho okřikl: buď stěcha, neblbni. Nastoupili jsme do autobusu a odjeli. Nebe bylo plné hvězd. Dobře jsem si toho všiml. A byl to pohled, který vlil člověku do srdce důvěru. Krátce předtím jsem přijal nižší svěcení, totiž ostiariát a lektorát, a v únoru 1950 exorcistát a akolitát. To bylo v březnu 1950. Byl jsem tehdy ve čtvrtém semestru druhého ročníku teologie na Karlově univerzitě v Praze jako mimořádný posluchač. Ráno 14. dubna zastavil autobus u našeho kláštera v Hejnicích. vezli nás celou noc. Vystupovali jsme jednotlivě. Několikrát nás počítali. Přes den jsme byli zavřeni v klášteře, pak nám vymysleli nějakou zbytečnou práci na zahradě. V celé pro jednoho bratra nás spalo několik. Na slámě. Některé cele byly připraveny palandy. Spal jsem vedle bratra Chryzostoma, Kosmy, Baptisty, ostatní si již nepamatují. Ocitli jsme se v takzvaném centralizačním klášteře, kde vládl vládní zmocněnec, členové státní tajné bezpečnosti a esenbáci. Později se dostavili i odborníci, kteří měli za úkol ohodnotit obrazy, sochy a jiné kulturní předměty. Bylo vidět, že tomu vůbec nerozumějí. Zpočátku nám vařili jen těstoviny. Postupem času na intervenci otce Baptisty Bárty se trochu s vařením vylepšili. Sám jsem to slyšel, když jim otec Baptista říkal, to nemůžete takhle dělat s tím jídlem, jsou tady i mladí hoši a těm přece nemůžete dávat jenom tohleto. Naši kněží se dožadovali možnosti sloužit mši svatou. Tenkrát se ještě nic nevědělo o koncelebraci. Byla povolena pouze jedna mše, kterou sloužil otec Kubáň, pokud se pamatuji. Jenže nebylo dost hostí. Museli se dělit, aby každý mohl dostat svaté přijímání. To dělení připadlo na mě. Asistoval mi otec Bonaventura Bouše. Z mešního formuláře si pamatuji první lekci z prvního listu Korinťanům, 4. kapitola, 9. až 13. verš. Stali jsme se podívanou pro svět, anděl i lidi. Tupí nás a my jim přejeme všechno nejlepší. Pronásledují nás a my to trpělivě snášíme. Pomlouvají nás a my pro ně máme jen pěkná slova. Jsme jako odpadky, které lidé odhazují. Všichni námi pohrdají, a to ještě i teď. Ta slova první lekce nám dodávala sílu. V Hejnicích jsme byli do 25. dubna 1950. Dalším místem internace, která byla provedena bez jakékoliv soudní sentence, byl Bohosudov. Tam už byli soustředěni jezuité. Ubytovali nás v bývalém jezuitském gymnáziu. Spali jsme již ve třídách na železných postelích, ale od jezuitů jsme byli přísně odděleni. Viděli jsme bratry jezuity, jak se procházejí na dvoře na hřišti, dva a dva proti sobě. Jedna dvojice šla dopředu, druhá přední ustupovala ve vzdálenosti asi dvou kroků a přitom se bavili. Vesele se bavili. Chodili sem a tam. Připadalo mi to divné. Naši otcové neměli tenkrát dost hostií a vína pro mši svatou, tak se pašovalo od jezuitů. Ale jednou nastal křik, okamžitý nástup a vládní zmocněnec, kterému jsme přezdívali bydlo pro jeho vysokou postavu, na nás začal křičet, že jsme mluvili s jezuity a že se z toho vyvodí důsledky. Tak mu to totiž nahlásil zmocněnec jezuitů. Tomu jsme přezdívali okurka. Když se na nás bydlo dost nakřičel, vystoupil jeden z našich otců z řady a prohlásil, pane zmocněnec, to není vůbec žádná pravda, že my jsme mluvili s jezuiti. Oni mluvili s váma. Milo se zarazil. Tak takhle to je. Oni mluvili s váma. Tak to já si to s tím zmocněncem jezuitu musím vyřídit. Rozchod. A bylo po apelu. Nemohli jsme se v duchu smíchy udržet, jak jsme ty dva velitele dostali do sebe. Ten, který to zachránil, byl otec Innocenc. Abychom měli trochu pohybu, vymysleli si na nás sportovní den. Měli jsme hrát na dvoře fotbal. Překvapivě se hry účastnili i někteří staří důstojní otcové. Hra ale měla tragické následky. Jeden z nich měl nakopnout míč, který se k němu kutálel, ale nestrefil se. Jak prudce vymrštil nohu, ztratil rovnováhu, upadl na zem a zlomil si žebro. Jiná situace nastala, když proti pomalu se kutálejícímu míči běželi současně dva otcové, současně do něho kopli tak nešťastně, že míč zůstal na místě, úder byl zřejmě z obojí strany maximální, ale palec jednoho z nich to nevydržel a zlomil se. O nemocné se staral náš bratr Rafael a nosil jim jídlo. Pak nám dovolili fotbalové utkání s jezuity, jak se lidově říká derby. Bratři jezuité trénovali celý týden na svém hřišti. My nic. Konečně došlo ke střetnutí. Naše mužstvo bylo slepeno na poslední chvíli, a to jen zásluhou otce Jánoše, který dal dohromady 11 mladých bratří. A začalo se. Bratři jezuité měli perfektně rozestavěné hráče, každý věděl, co má dělat, kam kopnout míč, když přiletí zleva, kam ho kopnout, když přiletí zprava. Přihrávky byly perfektní, hra promyšlená. S námi to bylo jiné. Kde byla Meruna, tam bylo 10 františkánů. Viděl jsem v tom důsledek našich spiritualit. Cesta bratří jezuitů je systematická, promyšlená. Máme k ní obdiv. Když narazí jezuita na nějakou překážku, zhodnotí ji, aplikuje nejúčinnější prostředky, jak ji překonat, a šup a je na druhé straně. S námi je tomu jinak. My si říkáme, kde je Pán Bůh? Tamhle, tak za ním, jako při tom fotbale. Kde byla Meruna, tam bylo 10 františkánů. A když se vyskytne nějaká překážka, protože běžíme za Pánem Bohem hlava nehlava, je to spíše překvapení než zklamání. Stane se, že se před překážku bratr nemůže dostat. Pak moc nepřemýšlí, spustí před překážkou takový křik modlitby, že vyděsí celé nebe. Andělé se dívají dolů, co se tam děje, a když vidí toho bezmocného bratříčka, pošle Pán některého z nich, který bratra přehodí přes překážku na druhou stranu, a bratr jde dál. Jak to utkání dopadlo, vyhráli jsme 3-1. Při nástupech nám stále vtloukali do hlavy, že jsme svobodní, že máme pouze určené místo pobytu. Jednou vystoupil otec Kajetán a prohlásil, že když jsme svobodní, že tedy máme mít možnost nábožensky se vyžít. A dodal, ale já tu možnost nemám nábožensky se vyžívat. A proč? Dal se zmocněnec. Protože nemám breviář. No to dostal ducha plnou odpověď. Ale nebojte se, jen co bude kantýna, tam bude dostání všecko i breviář. Jindy, nevím už kdo, položil zmocněnci otázku. Pane veliteli, kdyby přišel ze shora příkaz, abyste nás nechal postřílet, splnil byste ho? Bez váhání prohlásil, splnil. Tenkrát jsme si ani neuvědomovali, jak blízko k tomu bylo. Hlídali nás s ostře nabitými samopaly. Zanedlouho jsme se o tom přesvědčili. Na jednom místě dvora se hrál volejbal. Rekreačně. Všechno samozřejmě pod dozorem esembáků s ostře nabitými samopaly. Jeden z nich byl blízko hřiště a pozoroval zápas. Když jeden z bratří dal pěkně smeč, poďukl samospalem, o který se opíral, a prohlásil: to byla smeč. Jenže ze zbraně vyšla rána přímo do jeho srdce. Grimasa bolesti, krátký výkřik a zhroutil se mrtvý na zem. Byl jsem v té chvíli v kapli. Modlil jsem se. Když zazněla rána, byl jsem přesvědčený, že na zemi leží některý z bratří. Připravoval jsem se, že za chvíli přijdu na řadu já. Sloužili jsme za toho mladého esembáka mši svatou. Přišla na ně i jeho manželka a dokonce i zástupci veřejné bezpečnosti. Bylo nám ho líto. Byl krátce ženatý. Přes den jsme pracovali na zahradě, čistili spací pytle pro děti, rovnali staré hřebíky. Na zahradě byla velká králíkárna. Měl ji na starosti bratr minorita Augustín. Mezitím totiž přivezli také minority. Ta králíkárna, protože byla obehnána prkenou hradbou, tak jsme tam chodili potají studovat ze skript, která se nám podařilo získat. Byli jsme tam, jak se lidově říká, ulití 2, 3. Bratru Augustínovi jsme dali instrukci: bratře, jak půjde okolo zmocněnec, dejte nám vědět a my začneme čistit králíkárum kotce. Každý jsme tam měli cihlu nebo kámen jako stolici patřičné disciplíny, dogmatika, filozofie, fundamentálka. Bratr si sedl ke vchodu do ohrady, vzal staré umyvadlo a krájel králíkům zbytky chleba. Tak se zabral do práce, že ani nepostřehl, že se k němu blíží zmocněnec. Klidně krájel chleba až do chvíle, kdy zmocněnec stanul několik kroků před ním. Tu bratr vyskočil, vysypal plné umyvadlo na krajiným chlebem a zvolal: o hrůzo, bydlo je tady. Stala se neuvěřitelná věc. Bydlo se otočil a odešel. Po několika letech, když jsme už někteří pracovali na přehradě v pracovním táboře Klíčava, ze kterého bylo možno vycházet, jsem se s bydlem setkal na nádraží v Rakovníku. Poznal mě. Hned se ke mně hlásil a s účastí se ptal: hoši, co děláte? Ukažte mi ruce. Chtěl vidět mozoly. Naznačil, že už to nedělá, že má jiné zaměstnání. Byl jsem překvapený, když jsem přitom zahlédl, že má zavlhlé oči. Dozvěděli jsme se, že měl zbožnou maminku. Kolem zahrady, ve které jsme byli shromážděni v Bohosudově, stála hradba na jedné straně z obyčejných planěk. K ní přicházeli někteří nebojácní věřící,

chodit do blízké keramické továrny na práci. Prací tam zanášeli keramické pece výrobky k vypálení a pak je zase vynášeli. Dohlížel na nás jeden policista, který se jmenoval Kos. Jeden z bratří namaloval karikaturu, jak bratři vynášejí výrobky z pece a na peci sedí Kos se zlým okem, jak pozoruje bratry. Těch karikatur se později narodilo víc. Jeden z těch, co nás hlídali, se mě zeptal, na kolik jste tady? Odpověděl jsem, to my nevíme. Jsme tu bez soudu. V továrně pracovali také vězeňkyně a některé z nich čekaly vysoké tresty. Jedna za vraždu manžela, slyšel jsem čas z jejich rozhovoru. Mařena dostala provaz. Když si jedna z bratří prohlížel u pece puchýře na rukou, pozorovala ho jedna vězeňkyně a vykřikla na něj. Vězeň si z puchýřů nic nedělá. V keramické továrně pracoval také jeden bratr jezuita. Tuším, že absolvoval studium geodezie, než vstoupil do řádu. Měřil cosi na dvoře. Věděl jsem, že bratři jezuité užívají po dobu mše svaté drátěné pásy, takzvaná cilícia. Vyprosil jsem si u něho, aby mi takový drátěný pás opatřil. Je to z drátu pletený pás s ostře zaštípnutými konci drátů. Přikládá se na holé tělo. Píchá to. Nosil jsem to cilícium nejen při mši svaté. Jednoho dne, když jsem po práci odpočíval na posteli, přišel náš bratr Vojtěch. Jak mě spatřil, že ležím na posteli a odpočívám, oběma rukama mě začal silou tlačit na prsa. Pane, jo, ty si tady ležíš a pěkně si hovíš. Zajiskřilo se mi v očích, když se mi cilícium začalo zabodávat do těla. Mlčel jsem. Byla to lekce, bez dovolení totiž zpovědníka takové věci se nesmí dělat. Všechny mimořádné kajícnosti bez dovolení představených nebo zpovědníka nejsou nic jiného než výborný recept na píchu. Když jsem se šel zpovědníka dovolit, tak mi řekl, já ti dám cilícium, študuj, to je tvoje cilícium. Drátěný pás jsem stočil do klubka a zůstal stočený dodnes. Jednoho dne přišel z okresní vojenské správy balík povolávacích lístků do vojenské služby. Postiženi byli téměř všichni mladí bratři. Já už měl vojnu za sebou. Tak jsem zůstal. Tušili jsme, že další změny na sebe nenechají dlouho čekat. Stěhovali jsme se na Králíky.

0: Četli sme knihy Nebyl sem hrdina, nám tieto své vzpomínky dokonce četl sám jej autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.

0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
1: Přesně tak, můžete nám poslat nějakou dárcovskou SMS. Moji milí, máme dnes čtvrtek, zhruba 11 hodin 25 minut. My jsme se u mikrofonu vystřídali s Natálkou a v tuto chvíli vás již zdraví Tamara Suchánková. Máme před sebou asi půl hodinku písniček, informací a pomalu se budeme blížit k polední modlitbě. Já bych možná hned na začátku vám chtěla předat velké pozdravení všech zaměstnanců Radia Proglas, kteří jsou v tyto dva dny na takovém výjezdu v krásných prostorách Vranova, kde se sdílíme, kde nabíráme nových sil a inspirací. Strávil s námi nějaký čas včera i biskup Pavel Konzbul. Dnes tato duchovní obnova, občerstvení pokračuje a jsme za to moc rádi. Doufám, že nás to nakopne natolik, že budeme dál přenášet dobrou náladu, pokoj a naději i do vašich domovů. No, tak pojďme si pustit tu první písničku.

0: Papež Lev XIV. Zítra v pátek 25. září zahájí čtyřdenní apoštolskou cestu do Francie. Setká se s církevními i politickými představiteli země, ale i s mladými, nemocnými, s lidmi na okraji společnosti a také s oběťmi zneužívání. Do Paříže Lourdes a Met přijíždí v době, kdy se ve Francii znovu mluví o duchovním oživení.
1: Jak informuje web Církev.cz, letos o Velikonocích přijalo ve Francii křest přes 13 000 dospělých. V zemi, která je považovaná za silně sekulární, jde o výrazný signál. Roste také celkový počet pokřtěných katolíků. Zatímco v roce 2020 jich bylo necelých 49 milionů, loni už to bylo téměř 50 milionů. Za 4 roky tak přibylo zhruba 900 000 pokřtěných. Podobný vývoj ukazuje i počet křtů celkem. Před 4 lety jich bylo asi 173 tisíc, loni už přes 186 tisíc. Statistika ale ukazuje i druhou stránku vývoje. Kněží ve Francii dál ubývá. Dnes jich působí asi 12,5 tisíce, zatímco v 80. letech to byl přibližně trojnásobek. Silné postavení si ale církev drží ve školství. Katolické školy a vzdělávací instituce navštěvuje přes 2 miliony 200 tisíc žáků a studentů. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: A my pro vás máme taky dobrou zprávu, protože samozřejmě Proglas bude na místě a podělíme se s vámi živě o atmosféru Lourdes, protože v sobotu odlétám do Lourdes i já s naším zvukařem Romanem Kabelkou a budeme se snažit vám předat přímo tu atmosféru a z prostředí a z toho všeho, co se tam bude odehrávat.

Dospívala nám argentinská zpěvačka Marcela Arroyo a doprovodili na kytaru Kike Sinéso. To bylo krásné a my pojďme dál. Slovenský kněz a šéf neziskové organizace Oáza na pomoc lidem bezdomova Peter Gombita se spolu se skupinou slovenských a ukrajinských běženců vydává na cestu z Kyjeva do Košic. Přibližně 900 kilometrů poběží s modlitbou za mír, za ukončení války na Ukrajině. Upozorní na význam solidarity a vzájemné pomoci. Běh má start v kyjevské katedrále svatého Mikuláše, poničené ruskou agresí, a požehnání od apoštolského nuncia na Ukrajině, Visvaldase Kulbokase. No a v tuto chvíli už nás tu čeká Vojta Nýdl a jeho písnička Volání.

zlatem a stříbrem okovaní, jdou koně klidní po strání. Jablka létu berou z dlaní, večerem letí volání. Louky voní pokosené, nebe se taví jako mé.

0: A teď už tu máme pro vás jednu pozvánku. V kostelíku Zjevení Páně zvaném Cyrilka na Velehradě se dnes 24. září koná dernisáž výstavy ilustrací ke knize Petra Hudce Legenda o snu, dobrodružného románu z prostředí tamního kláštera cisterciáků. Od 17 hodin je představí sama tvůrkyně japonská výtvarnice Nanako Ishida a bude i autorské čtení. Michála Lužová pro Glasu za organizátory řekla.
1: Tady se to vlastně krásně spojuje, protože Velehrad se staví do pozice propojení východu a západu. Právě ta japonská umělkyně vystudovala tady v Bratislavě a v Čechách a právě propojuje krásně japonskou kaligrafii s právě středověkou iluminací a ilustrací, ale zároveň působí velmi současně a navazuje na současnou grafiku.
0: Výstava ve Velehradské Cyrilce potrvá do konce září. Jak se líbila dosavadním návštěvníkům? Na to jsme se zeptali autora knihy.
2: Výstavě se velmi dařilo, byla navštěvovaná během celé poutní sezony, protože je v kostelíku, který je volně přístupný v rámci poutního areálu, tak těch návštěvníků bylo opravdu velké množství, protože je výstava založena především na ilustracích a je tam jenom minimum textu, tak to bylo vlastně i takové návštěvnicky příznivé, že to bylo takové milé podívání a zpestření návštěvy poutního místa.
0: Uzavřel s pozváním na dnešní podvečer v Cyrilce Petr Hudec. Jeho kniha Legenda o snu je k dostání v infocentru Velehrad. A možná si někteří z vás vzpomenete, že jsme přímo s ním hovořili o této knize v jedné z našich knihovniček.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: A v tuto chvíli je čas pustit si dnešní myšlenku na den. Tu nám připravila Hana Pinknerová a bude z knihy Být blíž. Dnes má název Hodnota karání.
1: Hodnota kárání. Bible říká, že člověk by si měl více vážit kárání od přítele, než lichotek od pochlebovačů. Je to ale těžké. Já si moc ráda poslechnu, jak jsem skvělá, hodná, krásná a šikovná. A asi jako každému se mi nechce naslouchat, jak jsem měla spíš mlčet, než mluvit, jak jsem byla necitlivá a zranila jsem něčí city. Jak jsem reagovala pyšně a prchlivě. No, prostě nechci slyšet pravdu. Nevím, jestli je možné se to nějak naučit. Pořád ještě se mi kroutí uši a lehce se mi svírá žaludek, když dojde na ono slavné kárání od přítele. Už jsem dost stará na to, abych to dokázala pokorně a ochotně vyslechnout, nebránit se a neprotestovat. Tím bych jen dala najevo, že zase tolik rozumu jsem ještě nepobrala. Což pak o to, rozumem vím spoustu věcí. Naučila jsem se nazpaměť některé verše z Bible a tenhle z knihy Přísloví mezi nimi byl také. Když přijde ta situace a mě se chce brečet, protože vidím, že můj kárající přítel má pravdu a já jsem to zase zvorala a je mi to líto, zkouším si v duchu ten verš připomenout. Je lepší, abych věděla, že něco nebylo v pořádku, než kdyby mi lhali, že jsem skvělá a pak za dveřmi jen pokrčili rameny. Je to s ní marné, nesnese pravdu, není schopná přijmout napomenutí. Je to nejspíš to nejtěžší učení, co může být. A nevím, jestli s tím budu kdy hotová. Nemám ráda bolest, kterou mi působí zklamání z vlastních selhání a stud za vlastní nedokonalost, kterou vidí někdo druhý. Jenomže bez některé bolesti se nelze posunout. A tak, kdybyste na mě něco viděli, přátelé, přijďte mi to říct. Dobře vím, že ani vaše část není snadná. Jak to sformulovat, abychom se jí nedotkli a nezranili? Však se známe.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Osečná, Janův Důl a Světlá pod Ještědem. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
3: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Přidávám modlitbu k svatému Františkovi. Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista.
1: Amen.
0: Svatý Gerarde,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Příjemné poledne a klidný čas u poslechu Radia Proglas. Je čas pro naši pravidelnou hudební siestu, ve které se dnes společně přeneseme do druhé poloviny 18. století. Na úvod se vydáme do Itálie, i když za autorem, který spojil velkou část svého života s Vídní. Naším prvním zastavením bude dílo Antonia Salieriho. Poslechneme si předehru k jeho opeře La secca rapita v překladu Ukradené vědro. Tato opera v sobě nezapře italskou jiskru, lehkost a smysl pro divadelní dramatičnost. Uslyšíme ji v podání rozhlas Československého rozhlasového symfonického orchestru Bratislava. Dirigovat bude Michal Dittrich.

Slyšeli jsme předehru k opeře La Sequiera Pita Antonia Salieriho v podání Československého rozhlasového symfonického orchestru Bratislava, kterou dirigoval Michael Dittrich. Po italské operní předehře se nyní zaměříme na tvorbu jednoho z nejnadanějších synů slavného Johanna Sebastiana Bacha. Karl Philipp Emanuel Bach bývá označován za hlavního představitele takzvaného citového slohu. Jeho hudba už nehledá barokní přísnost, ale snaží se hovořit přímo k lidskému srdci, často skrze nečekané zvraty a hlubokou zamyšlenost. To ostatně uslyšíme i v jeho koncertu C-moll pro čembalo a smyčcový orchestr, kde solově čembalo rozmlouvá se smyčcovými nástroji a temnější tónina C-moll dává celému dílu naléhavý až osobní rozměr. My tento koncert uslyšíme v podání Slovenského komorního orchestru. Solo na čembalo bude hrát Alexander Katarino a dirigovat bude Bohdan Varchal. Příjemný poslech.

Slyšeli jste koncert C-moll pro čembalo a smyčcový orchestr v podání Slovenského komorního orchestru, který dirigoval Bohdan Varchal. Solo na čembalo hrál Alexander Catarino. Autorem symfonie číslo 5 A dur je Karl Dieters von Dietersdorf. Nechal se v ní inspirovat slavnými Ovidiovými proměnami a v tónech zachytil starou řeckou báji Proměnu lykijských sedláků v žáby. Vy ji uslyšíte v podání Pražského komorního orchestru, který bude dirigovat Bohumil Gregor.

0: To byla hudební siesta a teď už spěcháme na zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Čínský prezident Xi Jinping zahájil návštěvu Spojených států. České stíhačky v noci vzlétly střežit vzdušný prostor nad Polskem. Zasahovat nemuseli. Hezké odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu, tedy na území, kde jsou stejní kandidáti jako v místě jejich bydliště. O průkaz můžou zažádat i Češi žijící v zahraničí, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
1: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Na letecké základně Andrews nedaleko Washingtonu ho osobně přivítal americký prezident Donald Trump se svou ženou. Prezidenti by měli dnes v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Loni v říjnu Čína a Spojené státy uzavřely dohodu o pozastavení uvalených cel. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat taky o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X s tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. Stejně tak vzlétly Gripeny minulý pátek. Důvodem byly drony na západě Ukrajiny. V posledních dnech Rusko podniklo několik útoků nedaleko polské hranice. Důvěra v českou ekonomiku v září meziměsíčně klesla o procentní bod na 99,5 bodu, níž byla naposledy loni v dubnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Snížila se u podnikatelů ve všech odvětvích, kromě obchodu. Důvodem je hlavně výrazné snížení poptávky v průmyslu. Naopak u spotřebitelů se důvěra oproti srpnu zvýšila. Zmenšily se totiž jejich obavy ohledně hospodářské situace. Posloucháte zprávy Plusu. Nový památník letců RAF odhalili dnes před leteckým muzeem Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Pomník vytvořil česko-švédský tým umělců. Inspirovali se kondenzační stopou letadla. To je umělý oblak na obloze, který vzniká srážením páry z výfukových plynů motoru. Mladoboleslavský magistrát za dílo zaplatil téměř 2 miliony korun. Na památníku je i jméno Vladimíra Slánského. Vzpomíná na něho jeho synovec Vladimír Hamáček.
4: On začínal jako radiotelegrafista a střelec a potom se přiškolil, když si odlítal ty hodiny u bombardovací perutě, tak se přiškolil jako pilot letadel a pak lítal u pobřežního letectva v anglickýho a lovili ponorky.
1: Do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově utržil skoro 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběrů navíc a cílem je také naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday. Očekávaná novinka dorazí do českých kin 17. prosince. A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru počítejte s kolonou, do omezení na 23. kilometr pojedete 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 5. kilometru popojíždí kolona, která pokračuje až do Cínovecké ulice. Tam se srazil kamion a osobní auto, jede se pouze prostředním pruhem, zdržíte se půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Barrandova srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh. Je tam krátká kolona na okruhu i v ulici k Barrandovu. A na okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi D5 a Ořechem. Je to na 16:15. Dobře, dojeďte. Dnes převažuje velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. V Čechách hrozí místy i bouřky. Odpoledne mají srážky od severozápadu ustávat a teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů. A teď už pořad, jak to vidí.
5: Dobrý den.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Je krátce po 13. hodině, to byly zprávy Českého rozhlasu Plus, my jsme zpět v Proglasu, máme čtvrtek 24. září, no od mikrofonu z brněnského studia vás zdraví a pěkné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Dnes jsem tu tak skoro osamocená, protože větší část, dá se říct, že téměř většina radia, se nachází na Vranově v krásném prostředí duchovního centra, kde se nabíjíme energií a radostí do další práce. Včera nás tam navštívil biskup Pavel Konzbul, bylo to velmi milé, dnes jsou tam další hosté a tak touto cestou i všechny mé kolegy zdravím. Mrzí mě, že jsem musela odjet, ale přátelé, kdo by tu byl dnes s vámi? Co se můžeme podívat na dnešní den, tak tu vidím, že podle katolického kalendáře máme památku patrona vychovatelů uherského biskupa svatého Gerharda neboli Jaromíra, mučedníka z tohoto dne roku 1046 před rovnými 980 lety. V minulosti připadal na dnešek i svátek Panny Marie Milosrdné řečené Mercedes. 72. narozeniny dnes slaví Zdenka Tichotová, zpěvačka Spirituál Quintetu a manželka jeho uměleckého vedoucího. Máme taky oslavu 93 let, který se dnes dožívá emeritní archivář a knihovník svaté církve římské, italský salesián, kardinál Rafael Farina. Hlavně nesmíme zapomenout popřát dnes všem Jaromírům k svátku vše dobré. Slovenské jméno se vykládá jako slavící jaro nebo silný, bujný, případně mírnící prudkost a usměrňující. Takže milí Jaromírové, všechno nejlepší k vašemu svátku. Před námi máme hodinový proud hudby, písniček, informací, pozvánek. Tak se do toho hned pustíme.

To byl alžírský zpěvák Ben Nadir. No a my se z Alžíru přesuňme do USA, do St. Louis v americkém státě Missouri, kde dnes odpoledne místního času se uskuteční velká slavnost blahořečení průkopníka rozhlasové a televizní evangelizace arcibiskupa Fultona Johna Sheena. V zastoupení papeže Lva 14. ji povede kardinál Luis Antonio Tegel z vedení dikasteria pro evangelizaci. Předpokládá se účast až 45 tisíc poutníků z 48 států USA a dalších 12 zemí, desítek biskupů a stovek kněží. Tak to bude velká paráda.

0: Před malou chvílí jsem vyjmenovávala, kdo všechno má dnes narozeniny, ale jednoho cíleně ne. Proč? No, protože 80. narozeniny dnes slaví legendární písničkář, skladatel, zpěvák a kytarista Jan Nedvěd. Toho jsem si nechávala až na tuto chvíli. Společně se svým bratrem Františkem hrával v kapele Brontosauři, která ovlivnila trampskou a folkovou scénu a řekla bych, že nás všechny. Byl nedílnou součástí Spirituál kvintetu a pak vystupoval i solově. Jeho písničky znají generace posluchačů a staly se součástí české kulturní paměti. Nejen u táboráků se zpívají Stánky, Podvod nebo Na kameni kámen. Jeho kariéru hodnotí vedoucí hudební redaktor a programový ředitel programu Milan Tesař.
1: Tvorba Jana Nedvěda byla samozřejmě zásadní v době, kdy jeho nejslavnější písně vznikaly, takže na nějakém přelomu 70. 80. let, v době, kdy na portu jezdili desetitisícové davy, v té době ty písně zlidověly a zůstaly v povědomí posluchačů samozřejmě i později. Další generace se k ním pak dostávaly třeba právě přes svoje rodiče nebo přes pamětníky a možná k ním neměli už tak vřelý vztah, ale je zajímavé, že dodnes vznikají kapely, které na té nedvědovské poetice staví a zrovna teď zažíváme takový boom alternativních kapel, které nějakým způsobem navazují na tradiční český folk a country, to znamená kapely typu třeba Severní nástupiště v Praze a podobně, a tam je ta nedvědovská poetika vlastně stále slyšet.
0: Co bylo podle Milana Tesaře vrcholem kariéry Jana Nedvěda?
1: Nic nepřekoná jeho nejzásadnější alba, možná úplně nejvíc Na kameni kámen, na kterém najdeme opravdu jeden zlidovělý hit vedle druhého a samozřejmě všechny ty davy právě na portách a všech festivalech ještě před převratem v 80. letech, takže já bych za vrchol považoval spíš tohleto období. Honza Nedvěd je samozřejmě spojený s řadou klišé, je to jeden z nejparodovanějších českých autorů, ale zase pokud je někdo často parodován, tak to znamená, že ta tvorba je zajímavá, je jedinečná. Já myslím, že to velmi dobře vystihl jazzový kytarista Willem Spilka, který natočil album Podvod, sestavené z jazzových úprav melodií Honzy Nedvěda. Jazzmeni si totiž už od meziválečné doby vždycky brali zajímavé melodie, na kterých pak improvizovali a stavěli svůj repertoár, když si to byly muzikálové skladby, později třeba písně od Beatles nebo písně od Nirvány. A je zajímavé, že Spilka si vzal písně Honzy Nedvěda s tím, že na něm oceňuje právě to, že Nedvěd byl a je silný melodik a že na těch melodiích se dá opravdu stavět. Takže o textech si můžeme myslet cokoliv, třeba že jsou naivní, ale ty melodie jsou opravdu tak silné, že i díky nim ty písně zlidověly a patří k dalším a dalším generacím.
0: No, životní jubileum dnešní 80. písničkáře Jana Nedvěda jsme ve vysílání už pro Glasu připomínali s hudebním dramaturkem rádia Milanem Tesařem a já v tuto chvíli opravdu nemůžu jinak, než pustit jednu jeho už před chvílí jmenovanou písničku Stánky. Třeba si zaspíváte s námi.

0: Ano, tak to je potlesk, který si určitě jen zaslouží. No a my se podíváme dál. Pojďme teď do Teplic, přímo do Teplické konzervatoře, která letos slaví 55. výročí založení. Má opravenou budovu, rekonstrukce, která trvala rok a půl, zlepšila zvukovou pohodu budovy, která je důležitá pro hudebníky, a zvýšil se i komfort pro učitele a žáky. Nová je střecha, fasáda, všechny vnitřní instalace, ústřední vytápění. Rekonstrukce stála skoro 60 milionů korun, jak uvedla ředitelka Kateřina Boudníková.
1: V budově se změnilo úplně všechno. Tady bylo obložení, tohle byla stará budova z roku 73, takže tady nestačily jističe a všechno to začalo tím, že jsme dostali pokyn od požárníků, musíte to vyměnit, jinak to zavřeme, což bylo asi před, já nevím, 10 lety. Jo, takže vlastně tak to začalo, no a k tomu se samozřejmě nabalili i ostatní topení, všechny trubky, nejenom elektřina, že jo. Pak už to byl jako ráz na ráz, takže to byla velká rekonstrukce, vlastně kompletně, co tady vidíte, tak to je všechno nové.

To byla argentinská písničkářka Juana Molina. No a my se pojďme podívat, co vás s námi ještě dnes na Proglasu čeká. Taková malá ochutnávka. Tak v 16 hodin to bude samozřejmě hitparáda. O komunikaci ve všech jejich podobách si z někdejší moderátorkou České televize Vendolou Krejčovou bude povídat Hana Šarfová v pořadu Za 5-5. Skupinu Spotlife, mladou kapelu Střince, vám představí má kolegyně Zdiška Horníková v pořadu Jak se vám líbí v 19.15. Ve 14.09 večer vám nabídneme reportáž z letošní brněnské noci literatury, kde opět natáčela Zdiška. No a pak v závěru večer je to opakování Na stole je téma, kde dnes si vyprávěla s panem Michálem Kohajdou, s doktorem Michálem Kohajdou, Marcela Kopecká. No, tak to je taková malá upoutávka, co vás ještě dnes na Proglasu čeká. A co nás čeká teď? Další písnička a bude to píseň Raj srdca od Ivany Mer.

Já tu máme další pozvánku, teď jsem si tady vyjela šavli. Tak poslouchejte. S velkou radostí zveme všechny, kteří mají rádi Medjugorje, na první ročník Českého mladifestu, který se bude konat o podzimních prázdninách, tedy 29. října až 1. listopadu 2026 v Kroměříži. Čekají vás katecheze, svědectví, mše svaté, adorace, prostě vše, jak to známe z mladifestu v Medjugorje. Motem je heslo Ad Fontem, k prameni. Přijedou za vámi vzácní hosté, například medžugorský kaplán Josip Stanič či Kevin z Francie. Mše svaté bude sloužit například arcibiskup Jan Josef Nuzík či pomocný biskup Antonín Basler. Národní mladifesty se konají také například v USA či ve Francii. Jejich posláním je duchovně se povzbudit v průběhu roku v duchu Medjugorje, prožít okamžiky mladifestu ve své zemi, ani nemusíte jezdit daleko. Akce je určena všem, nejen mladým věkem, ale i duchem. Těm, co Medjugorje znají, ale i těm, co tam ještě nikdy nebyli. Ubytování a strava jsou zajištěny. Více informací a přihlašování je na webu www.mladifest.cz. Tak neváhejte a přihlaste se. Prožijete společně radostný čas setkání v duchu Medjugorje. Bude to stát určitě za to.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehledě na květy. V kritické vztahu době, v době bez paměti.

0: První encykliku Lva 14. vydává karmelitánské nakladatelství v překladu teologa Františka Štěcha. Americký papež v ní píše: Lidstvo, stvořené Bohem ve vší své vznešenosti, stojí dnes před zásadním rozhodnutím postavit novou babylonskou věž anebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo přebývají společně. Další myšlenky pro Proglas shrnul odpovědný redaktor českého vydání Pavel Mareš.
1: Řadíme ji do ranku takzvaných sociálních encyklik. To znamená, papež se zabývá společností, světem, poměry ve světě, výzvami moderního světa a Lev 14. po nějakém úvodu, kde mluví o zásadách a principech sociální nauky církve, pak přichází k ústřednímu tématu a to je vzrůstající moc digitálních technologií a co my s tím jako lidé, jako lidstvo, jako jednotlivci můžeme dělat. To je takové základní téma, které je pak rozváděno do vícero větví, řekněme. A zajímavé na tom dokumentu je, že pak na konci v kapitole budování civilizace lásky má několik konkrétních námětů, jak přispět osobně utváření spravedlivějšího světa.
0: Pavel Mareš za karmelitánské nakladatelství okomentoval i záludnosti českého překladu dokumentu Magnifica Humanitas.
1: Kdybychom to svěřili umělé inteligenci, tak máme tak za půl dne hotovo. Ale umělá inteligence ještě pořád neumí terminologii, která je v češtině ustálená v sociální nauce církve, takže tam jde o každé slovo a obtíže spojené s překládáním spočívají právě v tom, že musíme držet tuhletu kontinuitu. Že mluvíme o společném dobru, což je koncept už od Aristotela přes Tomáše Akvinského a další. Že mluvíme o přednostním rozhodování ve prospěch chudých. A těch terminologií, řekněme, pastí je tam mnoho a mnoho a musíte vždycky volit a vážit, co vlastně je nejpřilehavější a zároveň jde v té tradici českých moderních překladů sociálních encyklik.
0: Kniha má na obálce dílo Hlava od malíře Josefa Čapka. Jde o mrazivou symboliku, vysvětlil odpovědný redaktor Pavel Mareš.
1: Je tam jedno místo v článku 233, Žádný výpočetní systém, jakkoliv sofistikovaný, nedokáže stvořit srdce, které se daruje, ani svědomí, které rozlišuje dobro od zla. I tam, kde stroje vynikají účinností, zůstává středem dějin lidská tvář, která žádá, abychom na ní pohlédli. Tato lidská tvář je plností, k níž dějiny směřují. A ten obraz, více než 110 let starý, z mého pohledu subjektivního přesně vyjadřuje to napětí mezi takovou neosobností nebo neosobním světem, v kterém žijeme. A to, že v tomhletom světě, kterém se občas ztrácíme, potkáváme konkrétní lidi s konkrétní tváří. Tak tohleto napětí, myslím, on, Josef Čapek, i pak za to ručil svým životem, dokázal vyjádřit. Je to z Národní galerie. Druhá věc, papež Lev má, řekněme, velmi úspornou mimiku. A kdybychom opakovali na těch knihách, což vydává zatím málo, ale vydávají se knihy o něm, od něho, dokumenty a tak dále. Na těch obálkách víceméně jeden výraz, takže je to i cesta, jak trošku zpestřit ty obálky, které jsou spojené s papežem.
0: Glosoval na Proglasu Pavel Mareš z karmelitánského nakladatelství. České vydání encykliky Magnifica Humanitas je k dostání v e-shopu nakladatelství.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Samota plí.

zawsze Lucy, samota proszę.

Je 14 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví a pěkné odpoledne přeje Tamara Suchánková. V tuto chvíli bych vás chtěla pozvat k poslechu hudebního kompasu, který pro vás připravil Milan Tesař. Martin Kišperský a Aleš Pilgr jsou už více než 20 let kolegy v kapele Květy. Martin vedle toho dlouhodobě spolupracuje s výtvarníkem a hudebníkem Petrem Niklem. Všichni tři spojili své síly s Markem Doubravou ze skupiny HM a vytvořili společný projekt s názvem Chunta. Stejnojmenné album vyšlo letos v lednu a my jsme si je v březnu představili v pořadu Jak se vám líbí. Dnes se k němu vracíme v rámci hudebního kompasu. Začneme skladbou Mikeša a prsten Nibelungův.

V hudebním kompasu vám dnes představujeme album Junta, společný projekt čtveřice výrazných osobností české hudební a umělecké scény. Martin Kišperský a Aleš Pilgr působí ve skupině Květy. Marek Doubrava je členem kapely HM a čtvrtým tvůrcem je výtvarník a hudebník Petr Nikl. Důležitým principem projektu je absence lídra. Role solového zpěváka i skladatele se mění podle konkrétní skladby, takže výsledkem je skutečné kolektivní dílo, v němž se střídají různé autorské perspektivy. Pro všechny čtyři hudebníky byla důležitá především radost ze společné tvorby a možnost zkoumat, jak různými způsoby lze vytvořit píseň. Junta tak vznikla jako projekt, který jim umožnil vystoupit z jejich obvyklých rolí a postupů. Hudebně je album barevné a otevřené různým zvukovým podobám i stylům. Vedle kytar, kláves a bicích se objevují například banjo, foukací harmonika, tambura, buzuki nebo autoharfa. I tato pestrost souvisí se způsobem vzniku alba. Nejde o nahrávku vystavěnou podle předem připraveného jednotného konceptu, ale o výsledek společného experimentování čtyř osobností, které si navzájem zasahovaly do tvůrčí práce. Pustíme si ještě písničku Cit a Belkrediové.

dom i komín i hrob dříve podivně zakletý.

Poslouchali jsme Martina Kišperského, Aleše Pilgra, Petra Nykla a Marka Doubravu v jejich společném projektu Chunta. Zítra ráno se v hudebním kompasu budeme věnovat americkému hráči na perkuse Adamu Rudolfovi. No a v tuto chvíli už to máme skotskou skupinu Torridon a jejich Longest Night.

To byl brazilský zpěvák Pedro Volta. Pojďme se podívat dál, kdo má rád harmoniku, tak teď ocení další skladbu, kterou tu mám pro vás připravenou. Bude to instrumentálka a na harmoniku bude hrát španělský hráč Marcos Coy.

ukolébavkových písní přes pracovní a milostné motivy až po témata víry, odloučení, společenských rozdílů a životního osudu. Písně interpretují zboreček žen z Lipova, tři cymbálové muziky v čele s horňáckou cymbálovou muzikou Petra Galečky a solisté z Horňácka. No a tak já tu mám pro vás taky jednu takovou krásnou, milou ochutnávku, a to písničku Dojdi k nám, Janíčku.

Je 14 hodin asi 31 minut 24. září ze studia Rádia Proglas vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Máme čtvrtek, ale že nám ten týden letí, co říkáte? Co teď máme před sebou? No, bude to pár hezkých písniček, pozvánek, informací. No, v každém případě až do těch 15 hodin, kdy přebereme zprávy Českého rozhlasu Plus, to bude určitě příjemně strávený čas.

0: Muzea na Moravě a ve Slezsku po roce 1989 urazila dlouhou cestu od propagandistických nástěnek k vyprávění příběhů a novým technologiím. Proměnu témat i přístupů sleduje nová výstava v Moravském zemském muzeu v Brně. Její tvůrci zhromáždili data o téměř 15 tisících výstavách a expozicích ve 40 muzeích mezi lety 1990 a 2020, hovoří Hana Krutílková z autorského týmu.
1: Je tam takový trend, že od 90. let, kdy se dělali především výstavy z politických dějin a z perzekuovaných dějin, tak se ten trend obrací k takzvaným novým kulturním dějinám a dějinám každodennosti. Prostě se vlastně ty výstavy a i vlastně historiografie poličťuje, věnuje se menším celkům a ty menší celky se prezentují jako součást nějakého většího dědictví. Takže od politických dějin ke kulturním dějinám.
0: Informace jsou dostupné i na webu muzejnivystavy.cz. Pro oblast Čech údaje zhromažďuje Národní zemědělské muzeum.

0: I took a chance on the new.
1: Ja som vinný kmen, vy ste ratolesti. Kto zústává ve mne a ja v ňom, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemôžete činiť nic. Tímto veršem z Bible zve farnost ve Starém Městě na chvály dětí s Gedeon Worshipem 15. října ve čtvrtek v 17 hodin do kostela svatého Ducha ve Starém Městě. Těmito chválami bude děti provázet pater Kamil Obr. Tak kdo bydlí blízko nebo chce si udělat hezký výlet, tak máte možnost.

0: Noc vědy se zítra 25. září uskuteční po celé republice. Přednášky, workshopy, pokusy a další program se chystá ve více než 75 městech. Letos je hlavním tématem komunikace. Podrobněji Ondřej Martínek, zástupce Národního koordinátora Noci vědy.
1: Nabídne určitě stejně bohatý program, ne-li bohatší jako v předchozích letech. A letos slavíme už 21. rok s novým názvem. Do loňského roku jsme byli Noc vědců, od letošního roku Noc vědy, ale to je jediná věc, která se mění. Návštěvníci to mohou těšit odpoledne a hlavně večer a v noci na bohatý program, který popularizuje vědu, který přibližuje vědu nejen dospělým, ale také těm nejmenším. Letos jsme zvolili komunikaci, protože komunikujeme každý den a stejně tak je potřeba, aby byla správně komunikována věda, aby byla přibližována na veřejnosti a to téma se prolne vlastně do všech vědních oborů, nejenom jak komunikují mezi sebou třeba rostliny, jak komunikují lidé, ale jaký vliv na komunikaci má třeba AI, a jak komunikovat krizově, a nebo jak vlastně funguje náš mozek při komunikování čehokoliv.

Benič, mi ti dolívá.

Zvířata z mraků táhnou, tam kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípí, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Ve farnosti Sedlnice na Novojičínsku si o víkendu připomenou 200. výročí posvěcení kostela svatého Michaela Archanděla.
1: Ten program je bohatý, začíná pátek 25. září v 18 hodin večerem chval se společenstvím Emanuel z Kopřivnice a následně v sobotu 26. září od 10 hodin budou místní slavit mši svatou s emeritním arcibiskupem pražským Janem Graubnerem a odpoledne v 16 hodin zazní koncert Příborské scholy.
0: Doplnil pro posluchače Proglasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: Hej kam se ženeš, hej kam se ženeš, jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání se žene,
0: tak
1: hej kam se ženeš, hej kam se ženeš,
0: jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání se žene, tak.

0: A teď už zprávy a Český rozhlas Plus.
1: Živé vysílání Odpoledního Plusu. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
1: A tady jsou naše témata pro následující půl hodinu. S jakými argumenty dnes poslanci poslali do druhého čtení návrh na zmrazení platů politiků na dalších 5 let? Co by znamenal dřívější náraz na takzvanou dluhovou brzdu, před níž dnes varovala Národní rozpočtová rada? A starostka nebo šéf fotbalového svazu? Kdo má větší šanci vést po volbách příští marockou vládu? Nejdřív to jsou zprávy, Monika Vrchotová je čte.
3: Přeji pěkné odpoledne. České veřejné finance přestávají být podle Národní rozpočtové rady udržitelné, varoval předtím její předseda Mojmír Hampl. Podle něj se náraz na dluhový strop kvůli vysokým rozpočtovým deficitům přiblížil o 3 roky na rok 2034.
4: V součtu tahle 2 léta, 2026 a 2027, představují z hlediska Národní rozpočtové rady velmi silnou expanzi fiskální politiky, a to tak velkou, že v dobrých časech nebo nekrizových časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky v roce 1993.
3: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Tématu se budeme věnovat v následujícím vysílání Odpoledního Plusu. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Další detaily přidá přímo ze sněmovny hned po zprávách naše reportérka.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Rumunsku se nedaleko hranice s Ukrajinou zřítil neznámý dron, informuje o tom rumunský zpravodajský kanál Digi24, podle kterého vyšetřovatelé našli bezpilotní letoun v lese u města Solka. V rumunském vzdušném prostoru měl dron strávit přibližně 4 minuty, poté podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Ve 4 školách v regionu byl i přesto začátek výuky odložený na 10. hodinu. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka, potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznisu. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Proto se do šetření zapojila i česká policie. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencovaném online kasinu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí rezortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
5: Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spolupráce obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není jen další výnosná spolupráce, ale je to porušení zákona, které pro ně může mít vážné následky. Influencerům hrozí pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích.
3: Po 20 letech navštíví Francii papež. Lev 14. do Paříže přiletí zítra ráno. Papa mobilem projede centrem města a čeká ho taky vigilie na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc lidí. Během 4denní cesty zavítá taky do Lourdes na jihu země. Očekávanou návštěvu provází přísná bezpečnostní opatření.
6: Na náměstí Concord a bulváru Champs-Élysées už rostou tribuny a jsou tu velkoplošné obrazovky. Papež tu v sobotu povede mši, které by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. V okolí budou uzavřené stanice metra a zakázaný bude taky vjezd aut. Na bezpečnost bude v ulicích Paříže dohlížet 14 000 policistů, četníků a vojáků z protiteroristické operace Sentinel. Papež se setká taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a navštíví sídlo UNESCO. V Lourdách u hranic se Španělskem by měl vyslechnout v soukromí oběti sexuálního násilí úsilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Posloucháte Zprávy Plusu. Na Nejvyšší správní soud dorazila první žaloba kvůli akceleračním zónám, podali Chorušice na Mělnicku. Proti zřízení zóny na rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie se obec stavěla už v připomínkovém řízení. Lidem vadí, že stát zasáhl do jejich práva na samosprávu. Oblasti, ve kterých bude jednodušší postavit solární nebo větrné elektrárny, schválila vláda v červenci a ve výrazně menším rozsahu, než bylo původně v plánu. Na soud se kvůli nim chce obrátit celá řada obcí napříč Českem. Policie chystá kvůli nálezu mrtvého novorozence plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Prověřovat bude ženy v určitém věkovém rozmezí. Tělo dítěte se našlo v kontejneru na odpad v polovině září. Doplňuje mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
7: Po osobě, která ho tam odložila, nyní kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají. V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu, zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, no a v současné době i ze širšího okolí.
3: Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíce. Pokračuje mluvčí policie Violeta Canosky.
8: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
3: No a jak to vypadá na silnicích právě teď? Na D1 z Prahy do Brna opatrně u Humpolce, staly se tam hned dvě nehody za sebou. Nejprve v zatáčce u sjezdu na 90. kilometru je blokovaný pravý pruh, na 91. kilometru pouze odstavný. Vozidla dostala smyk na mokré vozovce, brzdí se v dešti na 88. kilometru a zdržení přes 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna pak za sjezdem na 9 křížů také opatrně na kilometru 173. Čtyři se dojíždí do kolony. O kus dál se na kilometru 177 srazila tři auta v levém pohu. Do omezení v Brně pojedete osobními auty zhruba hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Celý úsek se jede osobními auty 40 minut. Přejeme šťastnou cestu. V noci bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě na horách ojediněle s přeháňkami. Zítra má převládat oblačno až zataženo, na horách na severu a severovýchodě se slabým deštěm. Noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, ojediněle ale hrozí i přízemní mrazíky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
10: Ano, je to přesně tak. Zůstáváte s námi na vlnách Proglasu, kde nás spolu čeká odpolední proud písniček a informací až do 16. hodiny, kdy je pro vás připravena hitparáda.

Pojďme se na dnešní den, tedy čtvrtek 24. září, podívat trošku víc. Podle katolického kalendáře je dnes památka patrona vychovatelů uherského biskupa svatého Gerharda neboli Jaromíra, mučedníka z tohoto dne roku 1046. Před rovnými 980 lety. V minulosti připadal na dnešek i svátek Panny Marie Milosrdné, řečené Mercedes. Před 315 lety ruský car Petr Veliký přicestoval na svůj první lázeňský pobyt do Karlových Varů. 110 let by se dnes dožil hokejový brankář Bohumil Moudrý, řečený Boža, jeden z nejlepších poválečných hokejistů planety. Oběť komunismu zemřel na následky věznění roku 1963. Před 85 lety generál Charles de Gaulle založil Národní výbor svobodné Francie, který řídil antifašistické hnutí Svobodná Francie. No a teď se vraťme k nám domů, protože před 60 lety se konalo první znojemské historické vinobraní. A že nám ten čas ale letí. Před 30 lety začal v Česku působit první misionář Saletíny, dva polští kněží. Ujali se farnosti u kostela Matky Boží Královny Hor v Boskově u Semil. 10 let je na seznamu blahoslavený kněz z kongregace Marianhilských misionářů, sudetský Němec a mučedník nacismu Engelmar Unzeitig, rodák z Hradce nad Svitavou, řečený Anděl z Dachau. A jako nejstarší duchovní olomoucké arcidiecéze odešel před 5 lety kněz a právník pater Jan Mařík. Kdo dnes slaví narozeniny? 72. slaví Zdenka Tichotová, zpěvačka Spirituál kvintetu a manželka jeho uměleckého vedoucího. 80. slaví písničkář Jan Nedvěd. 93 let se dnes dožívá emeritní archivář a knihovník svaté církve římské, italský salesián kardinál Rafael Farina. A na závěr všechno nejlepší Jaromírům k svátku. Pánové, vše dobré. Máte krásné slovanské jméno, vykládá se jako slavící jaro nebo silný, bujný, případně mírnící, prudkost usměrňující. No tak tu prudkost bychom potřebovali často usměrňovat všichni. Tak pojďme dál, máme tu spoustu dalších písniček. V tuto chvíli jednu takovou opravdu hezkou od skupiny Raven s názvem Tak, kde jsou ti Indiáni?

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Dospívala nám Alice Látková a Xindl X krásnou písničku Křídla. Pojďme se podívat na další výstavu. Výstavu Modelařina Jedřina si mohou do 3. ledna prohlédnout návštěvníci Muzea regionu Valašsko na zámku Vsetín. Za pořadatele pozval Jiří Koňařík.
2: Gro výstavy tvoří desítky modelů z různých období námořní historie, které pocházejí od členů klubu Free Floatile v čele s autorem výstavy Petrem Sušovským. K vidění jsou exponáty lodí z druhé světové války, plavidla z poválečného období i krásné historické plachetnice. Některé modely jsou postavené z původních stavebnic, jiné vznikly podle lodních plánů v kombinaci dřeva a plastu. Část z nich je také plně funkčních. Modely lodí doplňuje i několik dalších exponátů spojených s tématem plavby, jako například dobové uniformy. Zejména děti určitě ocení možnost zatočit si opravdovým kormidlem na improvizovaném kapitánském můstku, který zároveň slouží jako fotopoint výstavy.
1: Zatočit si kormidlem na můstku, to musí být báječné. Sice se mi to úplně nepodařilo, ale to jsem si projela poprvé Moravu se svými vnučkami a měli jsme kapitána s kormidlem a byl to velký zážitek, možná pro mě větší než pro holky. Tak mám tu pro vás další písničku. Teraz už vím je název nového alba slovenského křesťanského písničkáře Petra Janku. Texty 15 písní čerpají především z biblických motivů, z modliteb a autorovi osobní víry. Od písně Otče náš přes skladby o paně Marii až po titul Teraz už vím, která pojednává o obrácení ke Kristu. Petra Janku doprovázejí mimo jiné klavírista Martin Husovský, houslista Martin Záletka a smyčcový Zoe Kvartet. Písnička Teraz už vím.

Kdybyste dnes přišli k nám na návštěvu do Radia Proglas v Brně, tak byste byli zaskočeni, jak tu nikdo není. Já se tu cítím úplně opuštěná. Řekla bych, že skoro jako v neděli, když vysílám. Ono totiž opět po roce vyrazilo, dá se říct, celé Radio Proglas na Vranov. Rádi tam jezdíváme. Milé setkání, mše svatá, tentokrát s biskupem Pavlem Konzbulem. Stišení, sdílení, ale i spousta legrace, to vše v krásném prostředí duchovního centra Vranov. Když jsem dnes odjížděla, zrovna přijel pater Vladimír Zálezský, který rovněž promlouval krásnou promluvu a bude sloužil už mši svatou mým kolegům. Nicméně musela jsem odjet za vámi, ale mohu vám říct, že aspoň jednou za rok, když se takto všichni potkáme a můžeme chvilinku spolu hovořit někde jinde než v rádiu, tak je to opravdu velmi milé. No a kdo zná duchovní centrum na Vranově, tak mi dá za pravdu, že to je místo k tomu jako vyšité. No tak pojďme dál, máme tu další písničku, tentokrát Karpatská s Terezou Richtrovou.

0: Do konce října probíhá v Brandýse nad Labem druhý ročník kulturního projektu Art House Melichar. Středočeský kraj dočasně propůjčil Melicharovu vilu neziskové organizaci Prostor 108. Nabízí současné umění v podobě výstav, vernisáží i komorních koncertů. Zájemci se také mohou účastnit komentovaných prohlídek vily. Projekt navazuje na osobnost a odkaz Františka Melichara, podnikatele a majitele továrny na výrobu zemědělských strojů.
1: Jeho podnikatelský duch přinesl Brandýsu hospodářský růst, pracovní místa pro místní obyvatele a tím pádem prosperitu. I proto tato akce připomene také jeho odkaz. Z Melicharovy vily se díky tomu stane jedinečná a živá pop-up galerie. Akce snoubí dohromady umění, historii a bude rozhodně inspirací pro další tvůrce a nadšené kulturní diváky. Navíc značným dílem přispěje k oživení kulturního dědictví ve středočeském kraji.
0: Doplnil krajský radní Robert Pecha. Vstup na pořádané akce je s výjimkou workshopů bezplatný nebo za dobrovolné vstupné.

0: To byla píseň Open Sea. Pokud se vám zdálo, že tam slyšíte nějak moc jazyků, tak se vám to nezdálo. Byla to spojená dua polské a srbské a text jste mohli slyšet anglicky, polsky i srbsky. A teď už se pojďme zase podívat k nám. Velmi blízko. V Podolí u Brna se tuto sobotu 26. září odehrají Podolské hody. Více poví hlavní stárka Veronika Nesejtová.
1: Průvod bude začínat ve 13 hodin a večerní zábava bude začínat ve 20 hodin. Po celý den bude hrát dechová hudba Miločanka a na večerní zábavě cymbálová muzika z Milotic.
0: No, tak už podle toho milého hlásku si dokážu představit tu velmi milou stárku. Takže pokud nemáte žádný plán na sobotu, určitě do Podolí u Brna vyrazte.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Jo. Raz, dva, tři. A, dva, tři.

0: Jak jsem už říkala na začátku dnešního mého vysílání, tak jste slyšeli i ve zprávách Radia Plus, že papež Lev XIV. Už zítra zahajuje čtyřdenní apoštolskou cestu do Francie. Setká se s církevními i politickými představiteli země, ale také s mladými, nemocnými, s lidmi na okraji společnosti a oběťmi zneužívání. Do Paříže Lourdes a Met přijíždí v době, kdy se ve Francii znovu mluví o duchovním oživení.
1: Jak informuje web Církev.cz, letos o Velikonocích přijalo ve Francii křest přes 13 000 dospělých. V zemi, která je považovaná za silně sekulární, jde o výrazný signál. Roste také celkový počet pokřtěných katolíků. Zatímco v roce 2020 jich bylo necelých 49 milionů, loni už to bylo téměř 50 milionů. Za 4 roky tak přibylo zhruba 900 000 pokřtěných. Podobný vývoj ukazuje i počet křtů celkem. Před 4 lety jich bylo asi 173 000, loni už přes 186 000. Statistika ale ukazuje i druhou stránku vývoje. Kněží ve Francii dál ubývá. Dnes jich působí asi 12,5 tisíce, zatímco v 80. letech to byl přibližně trojnásobek. Silné postavení si ale církev drží ve školství. Katolické školy a vzdělávací instituce navštěvuje přes 2 miliony 200 tisíc žáků a studentů. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: No a já k Petru Pospíšilovi ještě dodám, že nebudete ochuzeni o velké zážitky s námi, protože Radio Proglas bude na místě v Lourdech. V sobotu odlétám přesně na to místo i s mým kolegou, zvukařem Romanem Kabelkou a velmi rádi s vámi živě budeme sdílet atmosféru Lourdes a této návštěvy papeže Lva 14. A mimochodem už se fakt moc těšíme.

To byl Folk Team a jeho píseň Velký vůz. No a my už v této hodince máme před sebou poslední písničku, tentokrát od anglické hudebnice Alison Cotton s názvem Springs of Heather.

0: Bylo 16 hodin, zvu vás k poslechu Hitparády s Milanem Tesařem. No a já se s vámi pro dnešek loučím. Místo za mikrofonem předávám kolegovi Joškovi Javůrkovi a naslyšenou při zítřejší myšlence na den.
1: Vlny Radia Proglas rozezněla důvěrně známá znělka, která vás vítá u 15. 41. kola Hitparády. Pořadem, ve kterém si představíme tři novinky a odhalíme pozice 9 písní, vás provede Josef Javůrek. Na úvod ale připomenu, podle jakých pravidel můžete v Hitparádě hlasovat. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Můžete také připsat tip na novinku, kterou bychom měli určitě zařadit. Odpověď na anketní otázku vám může přinést výhru v podobě balíčku CD, ale také možnost sdílení s ostatními posluchači. Hlasy i odpovědi můžete posílat prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Samozřejmě jako vždy nabídneme i tipy na nová alba, koncerty a výhled chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí. Dopřejte si chladný anebo teplý nápoj, pohodlně se usaďte a zaposlouchejte do vysílání Radia Proglas, protože právě začínáme. Představuji novinku na 12. místě, kterou je píseň Nepadáš v podání české písničkářky Petry Žalmanové. Ta od roku 2021 tvoří autorskou dvojici s Richardem Reskem, který skládá hudbu k jejím textům. Na stejnojmenném albu se pohybuje na pomezí folku a popu, staví na melodických písních, osobních výpovědích a srozumitelných textech.

0: chladnějšími dny roste chuť uvařit si čaj, zapálit třeba vonou tyčinku a pustit si nějakou dobrou desku. Ale jakou? Díky tipům Milana Tesaře neuděláte chybu. Iránské zpěvačky sestry Mahsa a Marjan Vahdat vydali společné album Heart's Endless Garden. Slovenský zpěvák Miloš Stančík natočil album na pomezí vážné hudby, jazzu a experimentu s názvem Songs. Římským číslem 30 je pojmenováno nové album turecké skupiny Baba Zula. Camino Trunco je název nového alba argentinského kytaristy a písničkáře Marka Grancelliho. A belgická jazzová skupina Echoes of Zoo nazvala své nové album Collective Intelligence. Na 11. místo nasazují novinku Xyndla X a Alice Látkové s názvem Křídla. Single je věnován pocitům rodičů, kteří si uvědomují, že jejich děti dospívají a postupně se vydávají vlastní cestou. Osobně laděná píseň vznikla původně jako Xyndlův dárek pro dceru, ale díky společnému zpěvu získala podobu skutečného rodinného duetu.
1: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty, vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím, nehodlám se pustit.

Anketní otázka minulého kola, na kterou se vás Milan Tesař ptal, zněla. Je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a může to být nářeční výraz, slang nebo i něco přímo z vaší rodiny a kterému jinde nerozuměli? Máte nějakou takovou vtipnou historku? Posluchačka Tereza nám napsala. Skoro v každé rodině nebo kolektivu se najde nějaký vymyšlený novotvar. Někdy je jen dočasný, ale někdy se používá relativně dlouho. Já tolik kreativní nejsem, ale často převezmu vtipné nápady svého okolí. Můj kolega například každou chvíli přijde s nějakým novým slovem. Teď si třeba kupuje cestou do práce močku. Chvíli mi trvalo, než jsem uhádla, že jde o moka kávu. Také mi z dětství utkvělo, že rodiče měli známou, která se jmenovala Lada. Když ji otec potkal, tak s ní promluvil a pak nám doma říkal, že mluvil s Ladou Soběslav. Pochopila jsem to až v dospělosti. Naše dítě zase jednou při procházce vidělo skupinku hlučných podnapilých lidí a nazvalo je opilníky. Od té doby se u nás o lehce opilých nebo přiopitých lidech mluví jako o opilnících. Dalo by se pokračovat. Hra s jazykem a tvorbou nových slov je hrozně zábavná a nekonečná. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 41. kola hitparády s názvem Byt 66. Ta je osobní vzpomínkou Kateřiny Marie Tiché na její první pražský byt, kde poprvé žila sama a prožila důležité okamžiky, lásky i zklamání. Single je první ukázkou z připravovaného alba, které zpěvačka natáčí společně se svou kapelou Benjis a jehož vydání je plánováno na rok 2027.

Představili jsme si všechny tři novinky 15. 41. kola hitparády Proglasu, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne. Teď už ale další odpověď na minulou anketní otázku. Nevím, jak jinde na Vysočině, ale v mém okolí se kolečko na zahradu nebo stavbu nazývá kotouč. Takže když v jiných krajích vyslovím, že něco odvezeme na kotouči, tak dochází k nedorozumění a údivu a nakonec se tomu většinou docela zasmějeme. Děkuji posluchači Marcelovi. Místo deváté, Dorota Nvotová a píseň Krásamota.

0: Když mám tu čest připravovat hitparádu, tak se vždy nesmírně těším na vymýšlení nové anketní otázky. Dnes mě inspirovala píseň na 8. místě s názvem Můra v podání Beaty Hlavenkové. Zdají se vám sny? A buďme konkrétní, zdají se vám noční můry? Jsou bez výhrad děsivé? Nebo mají humorný podtext? Na kterou noční můru nikdy nezapomenete? Podělíte se s námi o ni? A pokud vám tato otázka přijde příliš děsivá, můžete s námi sdílet i nějaký hezký sen.
1: Zas

Posluchač Mirek nám napsal Taluta, Škarpa, Pangate. Tak to jsou výrazy, které se u nás používají pro slovní spojení příkop u silnice. Děkuji za odpověď. 7. místo patří skupině Papírový draci a stejnojmenné písni.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

Nabídka koncertů je tu. Na českém turné je v těchto dnech britská bluesrocková skupina Will and the Bandits. Vystoupí 25. září v Olomouci v Bounty Rock Café, 28. září ve Dvoře Králové nad Labem, 29. září v Rýmařově, 1. října ve Valašském Meziříčí nebo 2. října v Poličce. Duo Posthudba představuje na koncertech své nové akustické album. Zahraje 25. září v Meat Factory v Praze, 29. září v Olomouci, 2. října v Liberci nebo 9. října v Brně na festivalu Koma. Houslista Pavel Šporcl má v sobotu 26. září koncert v jeskyni Býčí skála v Moravském Krasu. Výtěžek z koncertu poputuje na dostavbu a provoz školy v oblasti Malého Tibetu v Indii. A kytarista Dominic Miller, známý z doprovodné skupiny zpěváka Stinga, má koncert 26.

16. září v Praze v kině 64 u Hradeb. Vyhlašují 6. místo, píseň Urbex až na ex. Petr Linhart má poslední týden v hitparádě. Bodoval 3x6 kol, což znamená, že pro tuto chvíli končí. Píseň Urbex až na ex tedy dnes zazní naposledy. Už pro ni není možné hlasovat.

Co pro vás chystáme následující týden v pořadu Jak se vám líbí? Čtvrtek 24. září bude patřit rozhovoru s křesťanskou rockovou skupinou Spotlight. V pátek budeme poslouchat koncert zpěvačky a violončelistky Taliro ze studia Proglasu. V sobotu 26. září se zaposloucháme do rozhovoru s písničkářem Alešem Petrželou. V pondělí uslyšíme koncert skupiny Nonsense ze studia Proglasu. V úterý 29. září nás čeká koncert maďarsko-kanadské hudebnice Sofie Lukáč ze studia Proglasu. A ve středu budeme poslouchat rozhovor se skupinou Nevermore and Cosmonaut. Pátá je Markéta Irglová a Petr Rybí Stoman s písní Proč právě já?

Koncerty se valí přímo k vám. V klubu Jazz Dog v Praze zahraje 27. září skupina Vertigo. 1. října Jakub Zitko s Anetou Langerovou a Dorotou Barovou a 8. a 9. října skupina Top Dream Company. Orchestr B-Side Band představí v pondělí 28. září v kostele svatého Jakuba v Brně nové dílo jazzové variace na svatováclavský chorál skladatele Pavla Zlámala. Zazní také Misa Jazz od Jaromíra Hniličky. Písničkář Honza Přeslička zahraje 1. října v Cross Café u Práce v Plzni. A skupina Nevermore a Kosmonaut představí své nové album Teorie mizení 7. října v Café Práh v Brně. Místo 4. Raduza, Stříbrná dýka.

Nastává čas vylosovat dva výherce balíčku CD. Milan Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a kterému jinde nerozuměli, případně na související vtipnou historku. Posluchač Jiří nám napsal: Nevzpomínám si, že by naše rodina měla nějaké speciální slovo nebo slovní spojení, které by bylo pro naše okolí nesrozumitelné. Snad jen, když jsem byl malý, trávil jsem hodně času s babičkou a ta některá slova vyslovovala jinak, než je běžné. Takže když jsem pak nastoupil do školy, spíše jsem měl problémy já. Musel jsem se smířit s tím, že se ku příkladu neříká cerel, egelit nebo revíz, ale celer, igelit a rybíz. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Zdeňka Coufala a také posílám malý dárek. Na třetím místě Filip Pícha s písní Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy.

0: Snad není možný, Filip přišel včas.
1: Posluchač Pavel napsal, tuta je sem, jako úplně malý, říkal papučím. Kde jsem k tomu přišel, těžko říci, a sám o sobě bych si to nepamatoval. Pokud se týká nářečních výrazů, osobně snad ani nevím nic tak zajímavého. Z cizích nářečí mi vadí, přijdu díl. To mi jazykový cit fakt nebere. Ale kamarád vyprávěl, jak studoval v Praze a na kolejích tam někdo někoho hledal a dotyčnému řekl, voni jo. A dotyčný nevěděl vůbec nic. Moc děkuji. Na druhé příčce Pavel Čadek s písní Tamten tamto.

se modlím obětovat kus pohodlí, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit.

V 15.41. kole hitparády Proglasu neuspěli Tereza Hrabíny, Marek Raček a skupina Zimní pneu. Pojďme ale na opačnou stranu pořadí. První místo, naprosto suverénně, získává skupina Elektra 5, která zabodovala s písní Ty nebo já.

Dnešní hitparáda došla ke svému konci. Ještě než se rozloučíme a zrekapitulujeme si pořadí písní, tak přečtu poslední odpověď na anketní otázku od posluchačky Dagmar. V mém útlém věku jsme se přestěhovali z Brna k babičce na venkov, do kraje Hanácko-Slováckého pomezí, kde se osobitě mísí hanácké a slovácké nářečí z prvky brněnského hantecu. Je to kraj velmi zpěvný, s četnými zvukomalebnými slůvky jako netia, žundr, šufánek a podobně. Byl právě čas sklizně babičiných pověstných hrušek Napoleonek, které se trhaly ještě tvrdé a aby měly správnou zralost ve správný čas, dávala je babička dojít do zrní, kde nehněly, neschly a byly ukryté před dotěrnými muškami. Když jsem se po nich zháněla, řekla mi, jsou v žigli, už možná půjdo jest. Zotvírala jsem všechna štokrlata s úložným prostorem, našla jen hadry, kartáče, krémy na boty, obrátila vzhůru nohama všechny židle v kuchyni, ale nic. Když jsem se dozvěděla, že nejde o židli, ale žiglu a ptala se, co to je, řekla mi babička šibalsky, zkus na to přijít sama. Tak mi nezbylo, než přistoupit na honbu za pokladem. Po prozkoumání pár věcí, které se daly otevřít, byla ta následující konečně ta pravá. Nízká dřevěná truhlice na maltě, plná pšeničného zrní. V něm, v úhledných řadách zapíchané napoleonky až po stopky, stačilo jen chytit, vytáhnout a otřít. Chutnaly královsky. Děkuji a teď už rekapitulace.

0: že můžu být tak blízko, že se v tobě ztratím. Jako bez provázku drak.
1: Sedmička, papírový draci, papírový draci.

Na šestém místě Petr Linhart s písní Urbex až na ex. Píseň má poslední týden v hitparádě. Petr Linhart bodoval 3x6 kol, což znamená, že pro tuto chvíli končí. Píseň Urbex až na ex tedy dnes zazní naposledy. Už pro ni není možné hlasovat.

0: V Hitparádě Proglasu můžete hlasovat vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Třem písním, které vás oslovily, udělíte po jednom, dvou a třech bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.
1: Růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si podle ní přilepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dodatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
2: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů. Ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
1: Koalice chce zahrnout do novely i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Podle opozice by ale měl stát místo věkově podmíněných valorizací spíš investovat do dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala předtím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala až s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispívají změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Americký prezident Donald Trump je pyšný na vzájemné vztahy Spojených států s Čínou. Krátce poté, co v Bílém domě přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga, dodal, že země budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Podle čínského vůdce by měly obě země posílit komunikaci. Hlavními tématy jejich rozhovoru má být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu. Mluvit by Trump a Xi měli taky o bezpečnosti, rozvoji umělé inteligence a taky jejich hrozbách. Naposledy se prezidenti Číny a USA setkali v květnu v Pekingu. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu velmi opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zemřelo podle policejních statistik 6 lidí. Letos zatím nejvíc za jeden den. Pokračuje mluvčí policie Violeta Canosky.
3: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
4: Fotbalový brankář Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest kvůli ovlivňování zápasů a zákaz činnosti na 20 let. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
5: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
4: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Dosud nejdelším trestem byl původně 15-letý pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Hokejisté Hradce Králové nastoupí ve 4. kole Tipsport Extraligy proti Liberci. Souboj dvou týmů, které v nové sezóně zatím zvítězili jen na ledě obhájců titulu z Pardubic, začne za necelou hodinu v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
6: Zavřená D4 u Kytína, nehoda na D1 za Prahou. Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy je stále zavřená po nehodě u Kytína. V omezení na 21. kilometru se převrátilo auto na střechu. Poslední volný sjezd je na 27. kilometru. Na objížďce z Voznice do Nové Vsi pod Pleší čekejte dlouhé kolony před Novou Vsí. Další možná objížďka přes Nový Knín je delší, ale zatím dobře průjezdná. Na D1 nehoda za Prahou směrem do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru se srazila 4 auta. Aktuálně aktuálně blokované dva pruhy ze tří, kolona od sjezdu na Čestlice, tak jede krokem a prodlužuje se. V Praze velké kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1, od sjezdu na Karlovarskou až ke sjezdu na Ořech pojedete 35 minut. Ucpaná stále i Strakonická na výjezdu z Prahy směr Příbram u Chuchelského závodiště po nehodě zavřený levý pruh. V Brně se vyhněte Žabovřeské ulici směrem na dálnici D1. Před tunelem Hlinky havaroval motorkář. Žabovřeská je plná už z Královopolského tunelu. A v Brně je ucpaná i dálnice D1 ve směru na Ostravu, teď navíc na kilometru 194 po nehodě dvou kamionů, zavřený pravý pruh a kolona zpomalí. Další zelená plná za hodinu po debatě.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit slabý déšť a nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Mnozí z vás ji pamatují jako dlouholetou moderátorku a dramaturgyni legendárního českotelevizního pořadu Objektiv. Pořadu, které Vendula Krejčová uváděla, je ale mnohem víc. Své čtvrtstoletí s Českou televizí zakončila náročnou rolí tiskové mluvčí. A pak se rozhodla obrátit list. Komunikace ve všech jejich podobách je téma, které dnes Vendulu zajímá a baví natolik, že se mu věnuje profesionálně. Jak zatočit s trémou? Co o nás a o našem okolí prozrazují drobná gesta? A umíme spolu vůbec v rychlé době internetu a sociálních sítí ještě mluvit? I na to se zeptám v pražském studiu pro Glasu přesně za 5-5. Vendulo, vítej.
2: Děkuji moc za pozvání.
0: Vendy, my se známe dlouhá léta, dokonce jsme jich pár strávili v ČT v jedné kanceláři.
2: Ano, ano.
0: A já jsem vždycky obdivovala tvůj klid a kultivovaný projev při jakékoliv příležitosti. Vždycky jsem měla ten uklidňující pocit, že tebe vůbec nic nerozhází. Máš to v sobě, nebo se to dá naučit?
2: No, to jsi mě zaskočila hned takhle na úvod. Já si myslím, že určitou... Teď jsem chtěla říct zpomalenost, ale ona to není zpomalenost, ale ten nějaký ten vnitřní klid asi mám od malinka.
0: A vyzařuješ ho.
2: Asi
0: to je
2: tak.
0: Úžasný.
2: Děkuju. No, myslím si, že... Ale zase musíme odlišovat vnitřní klid a zpomalenost. Já to takhle říkám. Já třeba, ty to sama víš, když jdeme spolu někam, tak jdeš zpravidla 2 metry přede mnou, protože ty máš to tempo rychlejší než já, ale zase pokud třeba přijde na práci, tak dovedu být nesmírně výkonná. A naopak, jako pokud se něco dělá déle, než by mělo, tak mě zase hrozně vytáčí. Jakože ta výkonnost se projevuje jinak a byť asi ten, jak tomu říkáš, ten můj klid nebo ta zpomalenost tam je určitě.
0: Takže vyzařovat klid vůbec neznamená být neefektivní.
2: Asi tak bych to řekla určitě.
0: Věnujeme se v dnešní době komunikačním dovednostem dostatečně? Věnujeme jim dostatečnou péči, anebo je to podceňovaná schopnost?
2: Nejsem si jistá, jestli na tohleto existuje správná odpověď. Mě třeba hrozně překvapil ten zájem. Jednak jsem teda aktivní na sociálních sítích, kde dávám taková krátká videa s tipy a triky.
0: Tak to vlastně, si pak poslechneme.
2: Tak to vlastně celé vzniklo, protože mě komunikace nesmírně zajímá. Vlastně celý můj život mám ji vystudovanou a nějakou formou komunikace se prostě živím celý život. A taky jsem pozorovatel a možná celoživotní. Možná to taky souvisí s tím, s tou mojí zpomaleností, jak jsem tady nazvala. Ty to nazýváš klid, zpomalenost, říkejme tomu, jak chceme. Já se strašně ráda dívám kolem sebe. Od malinka pozoruju, baví mě lidi, zajímají mě lidi, strašně mě zajímá, jak kdo zvládá jakou situaci, jak u toho vypadá, jak se chová. Sama víš, že když ti přijde člověk na rozhovor, ty si s ním povídáš před studiem, tak mluví skvěle, je úplně výborný řečník, skvěle formuluje myšlenky, pak si ho posadíš do studia, rozsvítí se ta červená a ten člověk se úplně změní, odpovídá ano, ne, nevím a rozpovídáš ho třeba až 4., 5. otázkou. Tak takových situací já jsem v televizi samozřejmě zažila nespočet. A svým způsobem mě tohleto fascinuje. Fascinuje mě to natolik, že kdykoliv se mi dostala do ruky nějaká studie o komunikaci nebo o řeči těla, o lidském chování, o vystupování, o rétorice, jak pracovat s hlasem, jak pracovat s tělem, tak jsem to vždycky hltala, strašně mě to zajímalo. Mám doma všechny možné knihy o komunikaci, protože mě to prostě baví.
0: Je umění komunikace i kulturní záležitostí? Vždycky si vzpomenu na ten pověstný anglický small talk, což je disciplína, kterou u nás moc neovládáme a často se jí tak trochu posmíváme. To jsou ta kliše o tom, když se mluví o počasí, považujeme to za ztrátu času. Ale je to opravdu ztráta času? Co se můžeme od Angličanů naučit?
2: Já si myslím, že to je o tom prostoru, který dáme tomu druhému člověku a vlastně dobrý komunikátor je ten, který umí naslouchat, který dá prostor tomu druhému člověku, protože po čem prahneme jako lidské bytosti? Prahneme po tom, že chceme být slyšet, chceme nějakou pozornost. A za mě dobrý komunikátor se pozná podle toho, že ti naslouchá, že ho zajímá, doopravdy ho zajímá to, co říkáš, dovede na to reagovat, má nějaké doplňující otázky a o tom vlastně ten small talk je, že dáme tomu druhému člověku šanci, že ho nějakým způsobem posloucháme, dovedeme zapříst ten rozhovor. Small talk nás stresuje proč? Jdeme na společenskou akci, třeba jako partnerka svého partnera, takže jdeme do prostředí, které neznáme, je plné cizích lidí a jsme ve stresu, že nebudeme umět se s těma lidma bavit, protože jsme mimo ten obor, jsme v úplně jiném prostředí, nejsme na to zvyklí, ale přece existují témata, které žijeme všichni, která nás zajímají všechny. Jakou knihu si četla, jaký seriál sleduješ, co tě teďko nejvíc baví. Dá se, podle mě, se dá rozpovídat úplně každý a dá se zabřednout do zajímavého rozhovoru s úplně každým, protože na každém člověku je něco zajímavého a když to je jeho profese, tak se ptejme na tu jeho profesi, i když nepatříme do toho jeho okruhu nebo do té profese. Stresovalo mě to dlouho, než jsem se naučila vlastně s tím pracovat a small talk pro mě byla vlastně taková noční můra, když jdeš na akci, kde ty lidi neznáš a pak jsem si řekla, ale se nemusím bavit s nima o medicíně, když jdu mezi lékaře, můžu se bavit s těma lidma o nich. A to je to, co je zajímá.
0: Člověk se opravdu možná nemusí tolik obávat, když pochopí, že právě třeba small talk má určitá pravidla, ta, která si jmenovala. Patří k tomu také výběr témat. Měla by to být témata, která nikoho neurazí, že?
2: Přesně tak. A v dnešní vyhrocené době já vždycky říkám hlavně nezabřehnout na politiku, protože nechceš rovnou ten hovor, který by třeba mohl být zajímavý, ukončovat, protože prostě zjistíš, že třeba ty názory se rozchází, tak je spousta témat, přesně jak říkáš. Small talk by měl být příjemný, měl by být o tom, co nás všechny zajímá. Logicky jako první se nabízí počasí, ale to nás baví jenom chvíli, tak vždycky říkám ano, o počasí chvilku, ale pojďme už někam dál, pojďme už někam jinam. A vždycky je dobré, a myslím si, že to dělá dobrého komunikátora, pokud posloucháš toho člověka, co říká, a k těm tématům, která zmiňoval třeba na začátku, se vracíš, protože to dělá ten rozhovor zajímavý, protože ten člověk má pocit, že ty posloucháš a vnímáš to, co říká a máš ty doplňující otázky a vracíš se k tématům, která zmiňoval a tak se nemusíme cyklit jenom na počasí.
0: Zaslechla jsem také, že je vhodné omezit dobu, po kterou mluvíme my, na nějakou rozumnou časovou jednotku, zkrátka nemluvit příliš dlouho a zakončit vždy tu svoji tezi otázkou pro toho druhého, aby viděl, že se o něj zajímám.
2: To jsou přesně ty doplňující otázky, o kterých jsem mluvila. Ani na to, jak jsem tady zmiňovala ty průzkumy, tak když bychom měli, což si myslím, že samozřejmě jako nejde, ale udělat nějakou definici dobrého komunikátora nebo člověka, který se skvěle vede v rozhovoru, tak existují na to studie věhlasného Harvardu, kdy ti lidé, kteří dávají právě tyhle ty doplňující otázky, pokud jich dali 3 a více, tak jsou považovány za někoho, s kým bylo tomu druhému dobře v tom rozhovoru. Protože tím projevíme zájem o toho člověka. Přesně jak jsem říkala na začátku, o tom to všecko je, že tomu druhému dáme, projevíme ten zájem a to jsou právě tyhle ty otázky. Takže pokud mluvíš jenom o sobě, tak to dlouho toho druhého nebude bavit. Takže čím dřív projevíš nějaký zájem o toho druhého a nevím, dávala jsem taky na své sociální sítě, že dobrý rozhovor jako houpačka, že chvíli mluvíš ty, chvíli mluvím já a o tom to je, tak nás to baví obě dvě. Není to o tom, že mluvíš jenom ty nebo jenom já, protože to za chvilku ta druhá utne a řekne naschledanou. Vidíme se příště, už se zpravila neuvidí.
0: Zmínila jsi americkou studii, ty sama si studovala vysokou školu v USA. Jaká je komunikace v USA ve srovnání se zdejšími zvyky a zlozvyky? Američané si někdy stěžují, alespoň ty, s kterými jsem mluvila, že se třeba málo usmíváme.
2: Rozhodně. Ten kontrast je veliký. Já vždycky, když jsem na léto přijela domů, tak jsem si říkala, že jsem si nikdy nevšimla, jak se vlastně na sebe vůbec neusmíváme, že se mračíme. A není zvykem, že jdu s košem a dám se do řeči s někým, koho potkám. Jo? Což ta Amerika je fascinující v tomhle tom, že tam se s tobou povídá kdykoliv, kdekoliv, prostě kohokoliv potkáš.
0: Takže tak taky jsou mistři small talku.
2: Ano. A taková ta, že jo, než si člověk zvykne na to, když se tě zeptá, jak se máš, že vlastně vůbec nečeká na tu odpověď. Je to samozřejmě i o tom, že jsme kulturně úplně jiný. My prostě nejsme zvyklí na to, že bychom si z něčeho něco začali s cizími lidmi povídat. Vypadáme divně, pokud se na ně usmíváme, což ti Američani mají úplně jinak. Ale co jsem si uvědomila, když jsem odjela poprvé do Ameriky, to mi bylo necelých 18, s čerstvou maturitou z angličtiny a myslela jsem si, jak se domluvím. A tam jsem si vlastně uvědomila úplně poprvé, jak strašně důležitá ta komunikace je, protože najednou je pro tebe hrozně těžké navázat nějaké vztahy, protože si s těma lidma nepopovídáš do hloubky, pokud se nenaučíš ten jazyk natolik, aby si dokázala nějakým způsobem vyjádřit své emoce, nějakým způsobem být tomu druhému parťák v té konverzaci. A to pro mě bylo vlastně to nejtěžší, no, než jsem se nějakým způsobem naučila ten jazyk na takové úrovni, abych mohla navazovat ta přátelství. A trvalo to dlouho. No, trvalo to dlouho.
0: Jedna věc je jazykové porozumění, druhá věc je nějaké vnitřní souznění. Zdá se ti obtížné přijít do nějakého hlubšího kontaktu s lidmi, kteří jsou z úplně jiné kultury? Sama hodně cestuješ. Máš nějaké specifické komunikační zkušenosti z jiných částí světa?
2: Já si myslím, že je to forma nějakého respektu, že se vždycky snažíš přizpůsobit té dané kultuře, do které jdeš. To, a myslím si, že by to vlastně tak mělo fungovat v ideálním světě všude, ale víme, že to tak prostě není. Že když cestujeme, tak se přizpůsobíme tomu danému prostředí. A pokud si upozorněná na něco, že něco není slušné, nevím, třeba mám pocit, že to je Vietnam, že tam nesaháme dětem na hlavu. Mám pocit, že to je tak, že si to dobře pamatuju, tak to prostě nebudeš dělat a budeš respektovat to, jakým způsobem je ta kultura nastavená, protože ty jsi tam ten návštěvník.
0: Tak, a komunikace není jen o slovech, ale také o gestech a případně dotecích.
2: Přesně tak. Takže vždycky doporučuju se nějakým způsobem na to připravit, aby člověk nebyl zaskočen a aby nepůsobil neslušně, nevhodně. I to je známka nějakého respektu a komunikace by měla být o respektu.
0: Připomněla jsi mi mou únorovou zkušenost z africké Ugandy, kde jsem byla velmi překvapena, jak tichým hlasem spolu lidé hovoří. My jsme tam natáčeli pro Českou televizi a myslela jsem si napřed, že jsou lidé právě trošku zaskočeni kamerou a mluví potichu, protože se stydí. Ale pak se ukázalo, že to je jejich komunikační standard, jejich projev úcty vůči druhému člověku, že spolu mluví velmi, velmi tichým hlasem a bylo to pro mě nesmírně překvapující a zároveň jsem si řekla, aha, tak my tady asi působíme jako hulváti s tou naší hlučností a snažili jsme se.
2: Mělo by to vždycky být o tom, že se prostě přizpůsobíme tomu území, na které vstupujeme.

0: že lidé si hodně skáčou do řeči. Jo? A vlastně chtěli nějakým způsobem navést, jak to nedělat, pokud to o sobě ví, že to dělají, že lidem skáčou do řeči, a naopak, co dělat, pokud chci se dostat ke slovu, ale vlastně ten druhý mi nedá tu šanci, protože mluví souvisle, rychle a nepustí nikoho ke slovu. A to video bylo hrozně zajímavé, protože se tam rozvinula debata pod tím. Říkala jsem, že proč skáčeme lidem do řeči? Protože my chceme reagovat na to, co nám ten druhý říká, ideálně v ten moment, protože chceme nějaký svůj pohled na věc říct okamžitě. A formulujeme si vlastně tu myšlenku, tu odpověď, kterou chceme tomu druhému říct, ještě v momentě, kdy ten člověk mluví. Takže my ho vlastně úplně přestaneme poslouchat a jenom čekáme na ten moment, kdy budeme moct do té jeho řeči skočit. A tak se snažím těm lidem říkat, spíš poslouchejte, dokud ten člověk nedomluví, a pak teprve reagujte a pak si teprve formulujte tu myšlenku, ať jednak chytnete všechno, co se vám snaží říct, a můžete reagovat v souvislostech, nejenom na ten daný moment, který vás zaujal a chcete mu do té řeči skočit. Takže to je jedna věc z toho pohledu, jakože skáču do řeči, vím o tom a chci se zlepšit. A pak je ten druhý extrém, kdy ten člověk mluví a ty máš pocit, že ho nemůžeš zastavit, že prostě mluví a ty vůbec nemáš šance se do toho hovoru dostat. Tak já vždycky říkám, tak upozorněte na něco, co vás v ten moment zaujalo, řekněte mu to, to je strašně zajímavá věc, o který mluvíš, pojď se u toho zastavit. A najednou dostaneš ty ten prostor říct, co ty si myslíš na to dané téma, o kterém ten člověk mluví. Ale vždycky říkám, ten respekt a ta pozornost, že ten člověk měl tvou pozornost, je důležité zdůraznit, aby to nevypadalo jako to skákání do té řeči.
1: Jiná situace, která může být docela nepříjemná, je, když se ocitneme v nějakém rozhovoru, který nám nevyhovuje, buď pro nás není přínosný, nebo už zkrátka musíme jít. A když jsme slušně vychovaní, tak je nám žinantní ten rozhovor ukončit. Jak na to?
0: Vždycky říkám, zkuste se chytit toho posledního. Jo, třeba situaci. Má ten člověk v ruce oříšky, jo, a ty už víš, že už máš dávno být někde jinde, on mluví a ty třeba řekneš, tak já si vemu ještě jeden oříšek a už budu muset jít. Jo, nějak nenásilně, aby to nevypadalo jako, že v půlce věty toho člověka přerušíš, otočíš se. Vždycky zkusit to nějakým způsobem uhrát mile, s respektem, pořád se vracím k tomu respektu, protože pokud ten respekt z té konverzace nevymizí, tak jakákoliv situace i nepříjemná vlastně může být fajn.
1: Vznikají v dnešní době nějaká specifická pravidla slušné komunikace? Vždycky mě napadají ty mobily na stolech v kavárnách.
0: Myslím si, že největší respekt, který tomu člověku můžeš prokázat, a to, že mu dáváš tu 100% pozornost, je to, že ten mobil schováš. A když si všimneš, tak myslím si, že už asi existují někde je sepsaný nějaký soubor pravidel, že položíš ten telefon tou obrazovkou na stůl a tím jasně dáváš najevo, že tě nebude prostě rušit, nebudeš koukat na ten mobil, nebudeš odpovídat na zprávy a ta 100% pozornost tvoje je upřená na toho druhého člověka. A to bylo vlastně taky jedno z těch videí, které docela mělo dosah, jakým způsobem ukážeš ten respekt tomu člověku, že prostě ten mobil vemeš a schováš ho do kapsy a udržuješ oční kontakt a má tvou plnou pozornost ten druhý, protože tak to je to nejmenší, jak mu můžeme dát najevo, že ho posloucháme.
1: Ty děláš, Wendy, workshopy i pro studenty. Co se jim snažíš předat a co je obzvlášť zajímá?
0: Studenti mě nesmírně baví. Mě obecně asi tím, jak jsem starší a přicházím do styku s mladšími lidmi, takřka neustále, tak jsem nadšená z mládí. A
1: Vendula úplně působí velmi mladě, jenom taková poznámka pod čarou.
0: Já jsem duchem mladá, ale bohužel čas nezastavíme. Tak co se jim snažím předat? Jo? Třeba u maturantů chytla jsem vlastně ty první workshopy, když jsem s nimi začala, tak to byly vlastně maturanti, měli krátce před maturitou. A seděla jsem s nimi a říkám, podívejte se, vy jste teď na začátku další vaší etapy, půjdete na vysokou školu, dostudujete a dostuduje vás, nevím, v tom vašem

0: kruhu 50-60 a budete mít všichni stejnou startovací pozici a budete usilovat třeba o 3 pracovní místa, který vás všech 60 bude chtít tohleto místo získat. Čím vyniknete? Jo, vy budete mít všichni nastudováno v tom svém oboru maximum, budete mít ty čerstvé diplomy, ale budete muset prodat to, co umíte. Budete muset umět zaujmout nějakým způsobem. Půjdete na ten pohovor a z 10 vás opravdu vyberou jen 3. Čím to bude? Jo? Čím zaujmete? Budou to vaše komunikační dovednosti. To, jak se budete umět sebe prezentovat, jak budete umět zaujmout, protože ten životopis, ten šéf firmy, který vás bude přijímat, nebo šéf HR oddělení, ten ho bude mít před sebou. On uvidí ten váš životopis, ale bude se koukat na vás a bude chtít dostat do toho svého týmu toho nejlepšího a vy tak musíte minimálně působit.
1: Ty jsi to jednou pojmenovala, když jsme o tomhle tématu mluvili, superschopností, že komunikace je vlastně superschopnost dnešní doby.
0: Já jsem o tom přesvědčená a to je vlastně i něco, co se snažím těm studentům předat, jo? Když scrollujeme na sociálních sítích, všichni sledujeme nějaké své influencery oblíbené, nebo lidi aktivní, tak já jim vždycky říkám, proč sledujete toho, kterého influencera? Protože má tu dovednost vás něčím zaujmout. On dovede během těch, ty sociální sítě jsou tak přísné, že na to jsou statistiky, že máš opravdu 3 vteřiny na to, aby si zastavila ten scroll a ten člověk tě nějakým způsobem musí zaujmout. A potom tě baví nebo tě nebaví, jo?
1: Je to hrůzostrašné.
0: Je to šílené, ale nechci se držet ve světě sociálních sítích. Já si myslím, že přesně to, co jsem říkala, to, co říkám těm studentům, jako ta schopnost někoho zaujmout v tom reálném životě, ne v tom virtuálním, bude podle mě stále důležitější a důležitější, protože jakoukoliv odpověď v dnešní době najdeme během pár vteřin. Na cokoliv se prostě zeptáme, okamžitě máme odpověď, ale musíme se umět správně ptát a musíme umět pracovat s těma informacema, které se k nám dostanou a musíme potom nějakým způsobem umět je přenést do toho reálného života. Jo? To si myslím, že opravdu tady ty soft skills, jak tomu říkáme, budou stále cennější a cennější.
1: O sociálních sítích se často mluví jako o problému, který zmenšuje naše schopnosti komunikovat napřímo. Tak mě zajímá, jestli právě se studenty toto téma je aktuální i v tvých workshopech a naopak, jestli sociální sítě mohou být příležitostí pro komunikaci.
0: On je to vlastně takový paradox, i to, co já dělám. Jo? Já říkám, nebo přijde mi vlastně děsivé, pokud sociologové světoví upozorňují na to, že se jako lidstvo nacházíme na prahu nějaké epidemie samoty. Že se uzavíráme do těch bublin, že lidi spolu mluví čím dál tím míň, že si prostě malé děti, už na to jsou výzkumy, povídají s chatem a mají chata jako svého kamaráda. Děsivost naprostá.
1: To tady ano.
0: A je vlastně strašně jednoduchý do té bubliny spadnout, protože je nám tam příjemně, vlastně ty algoritmy nám nabízí to, co nás zajímá, takže máme pocit, že ten náš virtuální svět je nějakým způsobem v pořádku a je strašně těžké z něj vystoupit a komunikovat s ostatními. To už jsme si tady řekli, že to vlastně není úplně jednoduché ten rozhovor vést. A to se snažím těm studentům taky předat. Běžte, povídejte si mezi sebou, navzájem se obohacujte, tak probírejte to, co vidíte na těch sociálních sítích. Řekněte si o tom, co tě zaujalo, proč tě to zaujalo. A to je vlastně takový ten počáteční krůček, jak by mohli začít, že jo? Protože pro každého je to téma, tráví na tom hodiny. Tak já říkám, vystupte z té své bubliny a zkuste si povídat mezi sebou. Je to leckdy mnohem větší zábava.
1: A ty jsi na svých sociálních sítích zahájila taky takový originální komunikační projekt, je to tak?
0: Snažím se vlastně nabídnout těm lidem, kteří mě sledují, ten prostor, jo, protože jednak mě teda fascinuje, kolik lidí si mě na těch sítích našlo a je to pro mě hrozně dobrý signál.
1: Pokud se čísly, je to fascinující.
0: Začala jsem s tímhle projektem někdy v březnu, mám pocit, a nazbírala jsem asi 20 000 sledujících na Facebooku a mám asi necelých 7 000 na Instagramu, což je super. A
1: některá videa jsou velmi, velmi, velmi sledovaná.
0: Ano, některá videa mají dokonce dosah, nejsledovanější mé video má dosah nějakých 850 tisíc, což kdyby mi někdo řekl v březnu, že jsem schopná na sociálních sítích dát video s takovým dosahem, tak bych si řekla, že se zbláznil. Nicméně je to pro mě hrozně pozitivní v tom, že je zájem o tu komunikaci, že ty lidi to zajímá, baví a to vidím jako hrozně pozitivní signál. To, že se chtějí zlepšovat, to, že tam lidi píšou, trápí mě tohle a tohle, jak to zlepšit, tak já jim vždycky odpovídám, to, že to víte, je skvělé. Pokud jako si uvědomujete to, že něco děláte špatně, že skáčete lidem do řeči, že mluvíte potichu, že se stydíte, tak je to dovednost, která se dá naučit. A to je vlastně další věc, kterou se tam snažím říct. Dobře komunikovat, dobře vystupovat, dobře se prezentovat je dovednost, kterou se naučíme. Můžeme na tom pracovat, dodržovat 1, 2, 3, 4, 5. krok a víš, že budeš schopná před to publikum předstoupit a komunikovat nebo se prodat, jak říkám těm studentům, cvičte si to, cvičte si to, cvičte si to a naučíte se to. Ale k té výzvě, já jsem říkala, že každý ten nový follower, který mi na ten můj profil přijde, tak já ho rozkliknu. Jo, neříkám, že ten den, ale prostě, když mám chvíli, tak koukám na ty lidi, kteří mě přišli sledovat a přijdou mi nesmírně zajímaví. Někteří tam vyrábí skvělé věci, dělají skvělé věci, učí skvělé věci. Tak jsem jim nabídla, pojďte si potrénovat tyhle ty komunikační dovednosti, tyhle ty komunikační schopnosti a dejte ostatním o sobě vědět. Jo? A natočila jsem tam svoje video, já jsem Jendula Krejčová, mám za sebou tohle a tohle. A teď je řada na vás. Pojďte nám dát o sobě vědět a přesvědčte nás, abychom vás sledovali. A ti odvážnější, pár videí se tam objevilo, někteří odvážní natočili krátké video o sobě a o svém projektu, nebo o tom, co nabízí, co dělají, co umí, co je, proč bychom je měli sledovat. Ale spousta lidí mi taky psalo, a co mě to bude stát, když se do té výzvy zapojím? A já říkám, nic vás to nebude stát. To je právě, myslím si, že pro ty lidi tak zarážející, protože zpravidla výrobci platí influencerům, aby propagovali jejich výrobek velké peníze. A najednou tady přijde nějaká Vendula, která nabízí prostě to, že svým sledujícím nabídne někoho ze svých sledujících, protože vlastně celý ten vtip je v tom, že z toho já vždycky, nebo vždycky, udělala jsem to zatím párkrát, vyberu jeden ten zajímavý projekt a představím ho ve videu těm ostatním. A
1: je to v podstatě říkám, taková síť. Taková své pomoc v komunitě. Je to tak?
0: A přijde mi to, jako v tomhle to mi přijde ta fascinující ta síla těch sociálních sítích. To vlastně, asi jak jsem v tom nevyrostla, je to pro mě relativně jako nové, něco, co mi bylo vždycky cizí, nebyla jsem nějak aktivní na sociálních sítích, tak teď vidím tu sílu. A je to fascinující.
1: Posloucháte Za 5.5 s moderátorkou a odbornicí na komunikaci Vendulou Krejčovou. Vendulo, mluvila si o svých videích. Poslechněme si teď několik krátkých tipů z tvých příspěvků, které zveřejňuješ na svých sociálních sítích a na YouTube.
0: Řeknete první větu a uslyšíte svůj hlas. Je vyšší a rychlejší. To je tréma. Zpomalte a začněte používat pauzy. A klidně začněte znovu. Znáte to? Na tohle se zaměřte, když vám v komunikaci něco nesedí. Chtěli jste signály, tak tady je první. Člověk, který pravděpodobně neříká pravdu, si dává ruku před pusu. Jako by chtěl zastavit slova. Mozek cítí nesoulad a tělo to prozradí. Ne vždycky je to lež samozřejmě, ale vy to berte jako signál, že je třeba zpozornit, protože tady něco nesedí. V rozhovoru jsou důležité doplňující otázky. Pokud vám někdo něco vypráví, zkuste reagovat na to, co říká. Nenabízejte hned radu, protože ten druhý o ní kolikrát ani nestojí. Asi to znáte taky. Často si jen přeje, abyste ho vyslechli. A s radou počkejte, až si o ní ten druhý řekne.
1: Vendulo, lze se skutečně zbavit trémy?
0: Myslím si, že ve většině případů ano. Jo, pokud, a to taky na svých workshopech říkám, že pokud člověk pochopí, co se v tom těle s ním děje, a naučí se s tím pracovat, tak jsem přesvědčená o tom, že tréma se dá odbourat. Určitě si pamatuješ svoje první vysílání, kdy jsi paralyzovaná šla do studia a s každým dalším vysíláním to prostě opadlo a ta tréma se zmenšovala. Samozřejmě furt tam je, protože co je tréma? Tréma je pocit, že nám na něčem záleží. Proto se dostaví to, co to s naším tělem dělá.
1: A bije nám srdce, potí se nám ruce.
0: Přesně tak, má to různé projevy, jako někoho to může paralyzovat natolik, že není schopný slova. Ale pokud pochopíme to, že jsou to vlastně jenom fyzické projevy nějakého procesu, který se děje v našem těle a naučíme se, nevím, ať už je to rozdýchat nebo nějakým způsobem pracovat s tím stresem, odvést tu pozornost, já vždycky říkám, tak se soustřeďte, řekněte si 5 věcí, které vidíte, 3 zvuky, které slyšíte a odveďte prostě tu pozornost od toho, že jste upnutý na to, že vás čeká nějaký stresující výkon, tak je těch metod je strašně moc. Takže každému funguje něco jiného. Já se snažím být jako velmi autentická a pokud jdu někoho učit to, jak má pracovat s trémou, tak se snažím předat to, co fungovalo mně. Protože když se zeptáte četa nebo vlezete na internet, jak pracovat s trémou, vyjede vám tam 51 možnost, jakým způsobem to udělat, tak mám nějaké své mechanismy, ať už je to dýchání nebo přesně odvádění pozornosti, nebo vždycky říkám, naučte se první větu. První větu se naučte doslova, ať už jdete něco moderovat nebo prezentovat, tak když budete umět první větu z paměti, zbudíte se ve 3 ráno a řeknete jí, aniž byste o tom přemýšleli, řeknete jí pomalu, tak okamžitě vyšlete tomu tělu signál, že má všecko pod kontrolou a že už pokračuje v klidu. A jsou to takové drobné triky. Zrovna tak říkám, že to je vlastně stejná emoce, jako když prožíváme něco, na co se těšíme. Tak taky jsme nervózní, jdeme na první rande, nebo čeká nás, nevím, první vysílání nového pořadu, který jsme strašně chtěli moderovat. Jsme nervózní, ale je to ta milá nervozita, ta příjemná. Čeká nás něco nádherného. Tak zkuste to tělo ošálit, že jdete, dobře, jdu prezentovat před 100 lidí, jsem ve stresu, ale těším se. A když se nám podaří to tělo takhle ošálit, že jdu dělat něco, co je mi vlastně strašně příjemný, co chci dělat, i když nahodím ten fejkovej úsměv na ten obličej, tak ošálím ten svůj mozek a to tělo si bude myslet, že jdu dělat něco strašně příjemného. A když jsem tady, abych tomu dala důkaz, že opravdu to tak funguje a je to dokonce vědecky dokázaný, tak existuje vědecký výzkum, tak je to už ten zmiňovaný Harvard a profesorka, strašně zajímavá profesorka Alison Wood Brooks, doporučuji vřele její knihu, a vůbec její výzkumy, na kterých se podílí čtvrtstoletí, studuje prostě tady nějakou, říkáme to, behaviorální věda, tak měla skupinu studentů, na kterých právě zkoumala to, jak pracují s trémou. Pokud nejsi špičkový zpěvák, tak tě stresuje karaoke. Jo? Noční můra, že budeš muset prostě zpívat někde, pokud máš absolutní hudební hluch, tak oni měli skupinu studentů a ty rozdělili na půl a jedné polovině řekli, v rámci tady toho výzkumu máte jako skvělou možnost si zaspívat karaoke, úplně jako fantastický, běžte si to užít. A ty druhý řekli, je před váma ten nejvíc stresující moment celého výzkumu, nikdo to nemá rád, prostě tohle to je nejšílenější situace, jakou můžete zažít, jdete zpívat karaoke. A bylo to úplně, ty lidi byli hudebně na tom podobně a ty rozdíly v tom výkonu byly neuvěřitelné.
1: Jo? Šlo to lépe těm, kteří se těšili.
0: Přesně tak. A o tom to je celý ten princip.
1: K tvému dalšímu videu lze skutečně odhalit, že mi někdo lže?
0: To je strašně zajímavý. Řeč těla každýho zajímá. Jo? Kupujeme si knížky, nebo vždycky, když je článek někde v nějakém bulvárním časopisu o řeči těla, tak to čteme, protože prostě to chceme umět, chceme poznat, jestli nám ten druhý lže, jestli je nervózní, nebo jestli něco skrývá. Spoustu publikací na to existuje. Ty nejzajímavější, co jsem kdy četla, byly zpravidla napsány lidma, kteří pracovali třeba pro tajné služby nebo pro FBI a přišli za svou kariéru do kontaktu se stovkami, ať už to byly teroristé, zločinci, prostě lidi, kteří lhali nebo se snažili něco zastírat. a oni s nima trávili hodiny. Takže oni podle nějakého jemného záškubu v obličeji dokázali vyhodnotit, jestli ten člověk je pod tlakem, že, nebo je nervózní, nebo mluví pravdu. A vyšlo na to spousta publikací. Základní pravidlo z toho, co mám načteno, a protože tohle mě zajímá jako velmi, tak je, že musíme vždycky ty gesta číst bez hluku. Jo, já přesně jsem tam byla napadaná pod těmi svými videi, jakože přece každý, kdo si sahá na nos, neznamená, že lže. Samozřejmě, musíme to vyhodnotit vždycky. Čisto, v nějakém kontextu. V jaký situaci se to stalo, v jakém rozpoložení ten člověk je, jaká další gesta dělal, o čem jsme si povídali. To, že tady budu sedět a budu si prostě sahat na nos, rovnou neznamená, že lžu, ale třeba mě ten nos svědí nebo se mi chce pšíknout. Ale pokud budeš někde v nějakém nepříjemném hovoru a ten člověk říká se vždycky, jakkoliv si snažím zakrýt obličej, nebo když jsou prostě ruce, ať už je to před pusou, nebo na nose, nebo nějakým způsobem ruce v obličeji, a v kontextu té situace, ve které se nacházíme s tím člověkem, může být jedno ze znamení, že ten člověk třeba nemluví úplně pravdu. Jo? Ale říct, každý, kdo prostě si sahá na uši nebo dává ruku před pusu, lže, je strašně zavádějící. Ale řeč těla je nesmírně zajímavá, protože pokud bychom měli jít do procent, tak 60% toho, co komunikujeme, nebo jak jsme vnímaní, jsou slova. To, co ti říkám, je z 60% to, co ty vnímáš, ale ten zbytek je to ostatní. Je nějaký můj výraz v obličeji, to, co dělám rukama, jaká dělám gesta, jak na tebe působím. Určitě si pamatuješ, nebo ty ještě pracuješ v České televizi, ale ty reakce na tvá vysílání, co bývá jako první reakce? Tobě to dneska slušelo. Měla si hezký kostýmek, super boty, ale to, co si říkala, to, co si vysílala, zpravidla není to první, co ty lidi komentují, pokud to není tvůj editor nebo dramaturg. Jako tak. Takže
1: člověk si připadá někdy marný, protože když přijdu reakce jenom na barvu sukně a přitom probíráme nějaké zásadní, přesně, důležité téma, já trochu frustrující.
0: Ano, takže je to, proto to říkám, jako my, jak jsme vnímaní jako osoba, je soubor prostě věcí a to, co říkáme, ta slova, ta informace, která sdělujeme, to je 60% toho sdělení.
1: Heslo konflikt. To je to, co nás obvykle trápí v komunikaci nejvíce, že dochází ke konfliktům a třeba si zpětně říkáme, měl jsem říct něco jiného, měl jsem ho řešit jinak. Příště bych se tomu chtěl vyhnout a třeba tu chybu znova zopakujeme. Dá se vytrénovat lepší řešení nebo předcházení konfliktu díky komunikaci?
0: Myslím si, že určitě. Určitě. A je v nás nějakým způsobem zažito, že když se dostaneme do konfliktu, tak co? Tak zvyšujeme hlas, křičíme, snažíme se svými argumenty přesvědčit toho druhého, že máme pravdu. A já vždycky říkám, zkuste na to jít obráceně. Zkuste se podívat na celou tu situaci, na celý ten problém očima toho druhého. Zjistěte si první, poslední, proč ten člověk má takovýhle názor, z jakých informací vychází, proč vychází z těchto informací, proč nepracuje s informacemi, které mám já k dispozici. A namísto toho řešit to křikem, argumentací, pojďme najít nějakou schodu, pojď si vyslechnout ty mé argumenty, já si vyslechnu ty tvé argumenty, ale vždycky spíš než nastoupit a křičet a přesvědčovat o svých, tak já vždycky říkám, snažte se to pochopit očima toho druhého a snažte se nějakým způsobem dobrat k nějakému závěru, který nemusí být zrovna to, že pravdu máš ty nebo já. Můžeme dojít k nějaké schodě nebo k nějakému východisku přijatelné pro nás, pro obě.
1: Občas se ale stává, že třeba ta druhá strana nemá o něco podobného zájem. Jak se naopak bránit třeba manipulaci nebo agresi? Lze odrážet agresivní projevy a zůstat u toho gentlemanem, respektive lady?
0: Já jsem přesvědčená o tom, že ano. Jo, a nevím přesně, jak říkáš, jestli to je o tom mém nějakém klidu nebo prostě o mém nastavení, ale myslím si, že vždycky to lze a zase se vracím k tomu respektu. Jako v každém jednom hovoru, rozhovoru, dialogu, říkejme tomu, jak chceme, je ten respekt zásadní. A pokud jako budeme k tomu druhému přistupovat s respektem, tak není přece nutný křičet na sebe. Jo, asi samozřejmě může být lec, který posluchač řekne, no to je teda jako hodně naivní, ale myslím, že ten respekt je prostě jako zásadní věc. A pokud jako to v sobě vydolujem a najdem, tak nemusíme do konfliktu jako vyhrocený, kdy i ten nejšílenější konflikt se přece dá vyřešit.
1: Sama vychováváš 3 děti. Co komunikace s 12-letými dospívajícími nebo mladými dospělými? Lze se vyhnout z pohledu rodiče nějakým negativním komunikačním stereotypům, na které jsou puberťáci alergičtí nebo zkrátka zaklapnou uši a nechtějí slyšet, co jim říkáme? Jak na to?
0: Já si myslím, že ten rodič musí přistoupit k tomu, že prostě ta puberta je náročná. A někdo to hezky sformuloval, že puberta je proto, abychom se od sebe nějakým způsobem odpoutali, aby se přestřihla ta pomyslná pupeční šňůra, protože to dítě je tak strašně nesnesitelný a nelze s ním nějakým způsobem v uvozovkách normálně komunikovat. Ale zase na druhou stranu nemusí to k tomu dojít. Já to vidím na svých dětech, jo? Jako je to náročné období, ale pokud přistoupíme na to, že chceme být součástí jeho světa, tak proto musíme taky něco udělat. Já bych třeba dobrovolně nešla na fotbal. Nezajímá mě ten sport, nebaví. A jsem na fotbalu každou sobotu, protože jedno z mých dětí, to pubertální, hraje fotbal a já jsem největší faninka fotbalových utkání. Jsem tam, protože je to svět mýho dítěte a já chci být jeho součástí. Takže pokud s tím dítětem chceš komunikovat, tak musíš se stát součástí jeho světa. Musíš se zajímat o to, jak se jmenují jeho kamarádi, co dělá, jak rád tráví volný čas a být součástí té jeho bubliny. Jako lehce se to říká, je to náročný, ale musíme k tomu takhle přistupovat.
1: Wendy, odkud čerpáš inspiraci pro svá témata? Vím, že se stále vzděláváš.
0: Jak jsem říkala, mě baví číst výzkumy, jo, to prostě, protože, a to jsem tady vlastně taky chtěla říct, že veškeré věci, které já na ty sociální sítě dávám, tak to nejsou nějaké moje nápady, ta se probudila a řekla, že nám prostě tady bude něco vyprávět. Jsou to věci, které mě zaujmou z vědeckých výzkumů, nebo z publikací o komunikaci, nebo jsou to situace, které jsem zažila, nebo se mě na to lidi ptají. A teď, jak ta komunita roste, tak mě strašně baví reagovat na témata a problémy nebo komunikační nějaký strasti, které trápí ty mé sledující a snažím se jim vyjít vstříc, protože si říkám, kvůli tomu oni tam jsou. Takže pro mě jsou inspiraci lidi. Lidi, se kterými si ráda povídám, se kterými ráda komunikuju, kterými ty témata dávají, anebo jsou to věci, které mě zajímají a říkám si, že by mohly zajímat i ostatní.
1: Na co lidé nejvíce klikají a reagují? Je nějaké téma, které vždycky vzbudí ohlas?
0: Myslím si, že hodně populární je ta řeč těla. A tu se tam snažím, že jo, protože ono nestihneš to vysvětlit ve 30 vteřinách a další videa podle mě na sociální sítě nemá smysl dávat. Tak třeba moje nejsledovanější video je, a taky je to vlastně založené na vědeckých výzkumech, které mě zaujaly, že tam, kam směřují špičky tvých bot nebo špičky tvých chodidel, tak tam je upnutá tvoje pozornost. Jo? Takže já jsem tam dala video ve smyslu, pokud si s někým povídáte a špičky jeho bot míří k východu, tak dost pravděpodobně nedává pozor prostě to, co říkáte.
1: To začalo sledovat, to je teda
0: a
1: zajímavé.
0: Ale to by si nevěřila, co se tam jako strhla, jaká forma diskuse se strhla pod tím videem, protože to bylo. Přesně, paní chytrá, co nám tady povídá a to mám nosit v kapse kompas. A přitom tady to s těma špičkama bod je taky krásný výzkum byl, takový ty fast dating, nebo víš, co myslím, takový ty seznamovačky, jak přijdeš, sedíš naproti někomu 5 minut, oni tě pošlou dál a sedíš naproti někomu jinému. A právě tady ta harvardská profesorka si říkala, že to je vlastně skvělá možnost analyzovat tady ty jednak tyhle ty rychlý rozhovory, které tam proběhnou mezi těma lidma, to, jak ty lidi na sebe reagujou a proč ten druhý dostal další šanci, protože princip je takový, že pokud tě někdo zaujme, dáš mu někde čárku a on tě potom vyzve k dalšímu nějakému setkání. A vědecky je dokázáno, že ty páry, které dostaly další šanci, nebo tak přesně tam špičky jejich bod, nebo ať už je to prostě celé tělo, máš plně tu pozornost, věnuješ tomu člověku naproti tobě. včetně tvých chodidel. Takže pokud tam někdo seděl, ale byl prostě vytočený takhle, protože tam byly kamery, že jo, který snímali ty lidi, takže ta analýza těch několika párů, který se účastnili tady toho experimentu, šla opravdu do hloubky a vyšlo z toho, že ta pozornost určuje přesně i ta i směr těch chodidel.
1: Když Wendla řekla, vytočili se takhle, tak se otočila špičkami svých bod ke dveřím. To asi naznačuje, že už bychom pomalu měli končit. Proto tedy přejdu ke své poslední otázce. Wendulo, co chystáš do budoucna? Jak chceš dál tohle téma rozvíjet?
0: Strašně mě baví ten zájem. Upřímně jsem ho nečekala. Takže teď momentálně jsem ve fázi, kdy další krok vidím jako nějakou prezentaci sebe a toho, co nabízím na nějaké webové stránce. Vůbec jsem netušila, že postavit webovou stránku je tak náročný proces, který si opravdu žádá odbornou pomoc a přípravu, tak to mě teď zaměstnává nejvíc. A samozřejmě nabízím komunikační workshopy, chci chodit mezi studenty. Nejvíc mě baví práce jeden na jednoho. Jo, takže na ten svůj web chci říct, chci nabídnout, že kdyby někdo se chtěl posouvat v komunikačních dovednostech nebo prezenčních dovednostech, tak mu nabízím, že si spolu sednem. A já si ho vyslechnu, co by vlastně chtěl změnit, zlepšit, v čem se posunou. A já mu řeknu, jestli jsem mu schopná pomoct nebo ne. A jestli ta spolupráce má smysl nebo nemá. A na to se hrozně těším. Protože práce jeden na jednoho si podle mě, z té je podle mě nejvíc vidět, jak se ten člověk posouvá.
1: Tak nechť se v komunikaci posouváme všichni, tak aby se nám spolu všem lépe žilo. Díky, že jsme strávili náš společný čas tak příjemnou komunikací, Wendulo. Hostem za 5.5 byla novinářka a odbornice na komunikaci Wendula Krejčová, takže moc ti děkuju, ať se ti všechno daří.
0: Já moc děkuju za pozvání, moc jsem si to užila. Děkuju.
1: A ze studia se loučí Hana Šarfová a z režie Adéla Šimuníková. Hezký den všem.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Hodnota kárání. Bible říká, že člověk by si měl více vážit kárání od přítele, než lichotek od pochlebovačů. Je to ale těžké. Já si moc ráda poslechnu, jak jsem skvělá, hodná, krásná a šikovná. A asi jako každému se mi nechce naslouchat, jak jsem měla spíš mlčet, než mluvit, jak jsem byla necitlivá a zranila jsem něčí city. Jak jsem reagovala pyšně a prchlivě. No, prostě nechci slyšet pravdu. Nevím, jestli je možné se to nějak naučit. Pořád ještě se mi kroutí uši a lehce se mi svírá žaludek, když dojde na ono slavné kárání od přítele. Už jsem dost stará na to, abych to dokázala pokorně a ochotně vyslechnout, nebránit se a neprotestovat. Tím bych jen dala najevo, že zase tolik rozumu jsem ještě nepobrala. Což pak o to, rozumem vím spoustu věcí. Naučila jsem se nazpaměť některé verše z Bible a tenhle z knihy Přísloví mezi nimi byl také. Když přijde ta situace a mě se chce brečet, protože vidím, že můj kárající přítel má pravdu a já jsem to zase zvorala a je mi to líto, zkouším si v duchu ten verš připomenout. Je lepší, abych věděla, že něco nebylo v pořádku, než kdyby mi lhali, že jsem skvělá a pak za dveřmi jen pokrčili rameny. Je to s ní marné, nesnese pravdu, není schopná přijmout napomenutí. Je to nejspíš to nejtěžší učení, co může být. A nevím, jestli s tím budu kdy hotová. Nemám ráda bolest, kterou mi působí zklamání z vlastních selhání a stud za vlastní nedokonalost, kterou vidí někdo druhý. Jenomže bez některé bolesti se nelze posunout. A tak, kdybyste na mě něco viděli, přátelé, přijďte mi to říct. Dobře vím, že ani vaše část není snadná. Jak to sformulovat, abychom se jí nedotkli a nezranili? Však se známe.

S 18. hodinou vám nabízíme přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebrovat ji bude pater Filip Jan Radhouský. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, zdá se, že všechno je marnost a lapání větru, ale pohled na Krista všecko mění. Kristus přišel, aby se dotkl našeho srdce a uzdravil ho. Aby uzdravil všechny, kdo potom touží. Proto to svoje otevřme a prosme, ať nás omije a naplní svojí milostí a láskou. Vyznávám,

knihy Kazatel. Marnost nad marnost, praví Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost. Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a druhé přichází. Země však trvá stále. Slunce vychází a zapadá, chvátá k svému místu, kde vychází. Vítr věje k jihu a stáčí se na sever, vítr stále krouží, znovu obnovuje svůj běh. Všechny řeky tečou do moře a moře se nikdy nenaplní. Na místo, kde řeky vznikají, opět se vracejí. Všechno unavuje, nelze to ani vypovědět. Oko se nenasytí díváním, ani ucho se nenaplní posloucháním. Co bylo, zase bude, co se stalo, zase nastane. Není nic nového pod sluncem. Vyskytne-li se něco, o čem se řekne, hle, to je nové, dávno to bylo v dobách, které byly před námi. Zapomíná se na to, co minulo, a stejně to bude s budoucností. Nezůstane na ní vzpomínka u těch, kteří budou následovat. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Lukáše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Údělník kníže Herodes ušel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, protože jedni říkali o Ježíšovi, že to byl Jan vzkříšen z mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že vstal některý z proroků. Herodes však řekl, Jana jsem dal přece stít, kdo je tedy ten, o kterém slyším takové věci? A snažil se ho uvidět. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Nevím, jestli se mi to zdá, nebo ne, ale když slyšíme slova kazatele, marnost, nadmarnost, všechno je marnost, tak vidím takový lehký úsměv na tvářích lidí, kteří jsou přede mnou. Pochopitelně vy, co jste u obrazovek nebo u přijímačů rádiových, tak u vás to mohu jenom předpokládat, protože to tak krásně souzní s tím, jak to pociťujeme. Marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Není to beznaděj, ale jen si člověk říká, že se fakt o něco stále snaží a je to jakoby vniveč. A nebo když už se podíváme i na ty naše pranostiky, teď ono to pořádně nefunguje v dnešní době. No dobře, ale musíme se na to podívat zase ve větším globálu, že jo? A ono se to vždycky nějakým způsobem zase jako otočí. A to, jak člověk zapomíná, no to je úplně jasný. Já jsem překvapen, když jsou někdy ty retro takový vzpomínání a obrázky a co jsme jedli, když jsme byli mladí, tak je pravda, že polovičku z toho, řekněme, ještě zaregistruji a pak si řeknu, a tohle si už vůbec nespomínám. Natož, jak bylo, a to můžeme vzpomínat, a někteří lidé samozřejmě, jaký to bylo, když, ale to už tady taky bylo v Egyptě, když je vytah z Egypta, tak mu to na poušti říkali, proč s nás sem vytah, tam jsme měli aspoň cibuli, melouny, por. Nic novýho pod sluncem, to, že je vyvedl samotný Hospodin a že jde teda s Mojžíšem, aby je dovedl do vytoužené zaslíbené země, to už je jedno, protože před nima jsou těžkosti, problémy. Ale tak jako v tomhletom všem můžeme jednoznačně vidět, že Bůh je ten, který věci zase tak úplně neopakuje. Především svoje vtělení. Svoji smrt na kříži. Ta je tak jedinečná. To je takový prapor, ke kterému můžeme skutečně vzhlížet. Vítězný prapor, korouhev, kterou můžeme nést před sebou, protože to je něco tak jedinečného, co se už opakovat nebude. To víme, protože Kristova oběť stačí. A Herodes, který samozřejmě se snažil pochopit různé systémy a cykly a všeho možného druhu vědění, tak Krista nechápal. Jana Křtitele nechápal. Jo, ale je to úplně jasné. Bůh v našem životě zasahuje jedinečným způsobem. On není ovlivněný tím, jestli je zrovna konstelace hvězd přesně v řadě za sebou. Já nevím, jestli potom, co jsme přešli do podzimního času skrz nějaký přechod nějakých těch planetek a tohleto přes sebe, jestli kvůli tomu jsem unavený, ale já jsem unavený už dost dlouho, takže to asi nebude úplně, že je podzimní období. Nevím, jak jste na tom vy, asi v pohodě, že jo? Občerstvení, v pohodě, no tak fajn, aspoň někdo. Je tady Ježíš, ke kterému směřujeme. Kolikrát se nám vůbec jako nechce, protože je člověk unavený vším možným. I dobrý věci člověka unaví. A přicházíme k Ježíši, abychom u něho načerpali. Abychom u něj načerpali, že to má všechno svůj smysl, že to má všechno svůj řád. A i když budeme tak si říkat častokrát, je marnost, nadmarnost, všecko je marnost. No to když uvaříte a teď najednou šmete jenom to nádobí, že jo, potom, tak to je marnost. Člověk se snaží o něco, aby bylo dobrýho a on je to takhle lusknutím prstu pryč. A co potom zbyde, no to nebudem rozebírat dál. Naděje. Naděje je něco, co bychom jako křesťani měli nést do tohoto světa. Světlo. Že všechny ty věci v Božích rukách, všechno i to utrpení, všechny ty bolesti, všechny ty nepodařené věci, že právě v Božích rukách mají úplně jinou hodnotu, než jak je ceníme dneska my. To, co se dřív vůbec necenilo, to dneska se cení jako lahůdka, když už zase budou toho jídla, že jo. Konec konců jako dřív, jako ty obyčejné věci, které se dělaly, protože nebylo moc co, tak dneska se v restauracích prodávají poměrně draze. Je to zvláštní, je to ten náš úhel pohledu na to, co vlastně nám jakoby má přinášet jako radost. A je to zase, už to tady vždycky bylo a bude, prostě my si nejsme schopni dohlédnout to, co máme, to, co můžeme. A pak budeme vzpomínat, jaký to bylo když. Ale co ten přítomný okamžik teď? Jo, není to takový, jaký by to bylo kdyby, ale to bude pořád. To si můžeme říkat do kolečka, taky nic nového pod sluncem. Jo, kdybych měl víc síly, kdybych měl víc možností, kdybych. Já bych si tak přál, kdybychom uměli prožít ten přítomný okamžik teď s Pánem a pro něho. Protože on tomu našemu životu dává smysl. On je ta naděje a nemusíme propadat malomyslnosti, že to nemá cenu. Marnost, nadmarnost, všechno je marnost, pokud je to bez Boha. S Bohem to nikdy marnost nebude.

0: A nyní s důvěrou prosme našeho Pána.
1: Prosíme za svatého Otce, aby jeho styk s lidmi přispěl ke správnému poznání církve.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Požehnej práci kněží, aby každé setkání s nimi nás přiblížilo více k Bohu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, aby byla vždy v úctě lidská práva a nikdo po nich nešlapal.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Povolej, Pane, mnoho mladých lidí do své služby. Prosíme tě, vyslyš nás. Posiluj bohoslovce v lásce ke svému povolání.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za manžela Patrika.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme na úmysl této mše svaté za boží pomoc a požehnání pro Petru.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše posluchače a diváky, zvláště za ty, kteří jsou sami a nemocní, opuštění. Potěš je, požehnej jim a povzbuď.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme tě za všechny, kdo jsou na cestách, aby se šťastně vrátili domů.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
2: Amen.

0: Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Bože, přijmi dary svého lidu a učiň svou mocí, ať jsou skutečně tím, co o nich s odaností víry vyznáváme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
2: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On je tvé slovo, jím všechno tvoříš. On je tvůj milovaný syn, v něm všechno obnovuješ. A proto ti všechno slouží. Vykoupený vesmír tě chválí a tvoji svatí ti vzdávají díky. Také my tě chválíme a také my ti děkujeme a se všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme a voláme. Všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme a voláme.

Po večeři vzal také kalich. A znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,
1: Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý.
2: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve těch dokonalosti lásky. V jednotě je s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
3: Amen.
0: Pomodleme se společně s našimi posluchači i diváky modlitbu, která spojuje křesťany po celém světě a kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení,
1: ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
3: Amen.
0: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi.
4: Pozdravte se pozdravením pokoje.
0: Pokoj tobě.
2: Pokoj tobě.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi. Pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalou spoluprací svou milostí směřovali ke spáse skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Tak vám přeji pěkný prodloužený víkend pro někoho třeba. Kdybyste měli chvilku čas, prostor v sobotu, tak budeme mít svatováclavskou hájku, pouť, takže jste tam určitě srdečně zváni. A jinak všem poutníkům, kteří budou putovat ke svatému Václavovi do Staré Boleslavi, tak chceme také vyprošovat požehnání a prosit za náš národ spolu s nimi. Ať vám Pán žehná, ať vás ochraňuje Pán s vámi. Požehnej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Amen.

Na Proglasu skončil přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebroval ji pater Filip Jan Radhouský. A nyní už začíná hudební zastavení, ve kterém vyslechneme 5 Davidových žalmů. Autorem těchto skladeb je Heinrich Schütz. Na varhany hraje Lorenz Kamins. Diriguje Jeremy Summerly. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu doznělo 5 Davidových žalmů, jejich autorem je Heinrich Schütz. Na varhany hrál Lawrence Cummins a dirigoval Jeremy Summerly. Krátce po 19. hodině vás od mikrofonu vítá Josef Javůrek a taky už vítám všechny kluky a holky u rozhlasových přijímačů, protože začíná večerní zíváček, který bude patřit pohádkám, písničce, ale také modlitbě.

Včerejší den byl tuze pěkný, ale jen do chvíle, než se ztratil křeček Bedrník a zůstal doma sám s kocourem Bubáčkem. Můžete si myslet, jak to asi dopadlo.

0: byl hezký až do večera. Ale pak se všechno změnilo. Maminka s tatínkem a obě děvčátka právě seděli u večeře, když se odkudsi z chodby ozvalo podivné pištění.
1: Slyšíte, co by to mohlo být?
0: Povídá maminka. Slyšeli všichni. Pištění však dost rychle přestalo a tak se nikdo kvůli tomu ani nezvedl od večeře. Dveřmi pootevřenými do chodby vkráčel Bubáček. Hlavu měl vztyčenou, ocásek nesl hrdě nad sebou a v tlamě svůj první, ale za to důkladný úlovek. Přišel se s ním pochlubit a měl štěstí. Celá rodina pohromadě, všichni mohli oceňovat jeho šikovnost. Jenže, kdo se v těch lidech vyzná, kocourek ne. Místo, aby ho začali obdivovat a chválit, dali se do křiku a pláče a ženou ho z pokoje. Bubák pádí dlouhými skoky po schodech dolů, bezduchý křeček se mu houpá v tlamě. A v patách slyší Bubák místo pochvál hubování.
1: Ty lumpe, darebáku jeden, co jsi to vyvedl?
0: A do toho srdce rivné Luciny výčitky.
1: Jak mohl být tak surový a zakousnout bedrníčka? Je to zlý, zlý kocour.
0: A k tomu ještě Barborčin pláč.
1: Já už nemám Bubáka ráda. Já ho nechci, nechci Bubáka.
0: Mamince se roztřásly ruce. I tatínek má pochuti k jídlu. Přesto se však snaží holky uklidnit. Žádné zvíře není doopravdy zlé. Zlý může být jenom člověk, protože ten má rozum a ví, co dělá. Kočka chytá myši. No a křečky od věků, to je přirozenost. Bubák ulovil křečka někde pod skříní a přišel se s ním pochlubit. Tatínkovi se to mluví, myslí si Lucie a slzy se jí řinou dál. Ale co bedrník, co ten říkal? Maminka, jako by slyšela i myšlenky, už na ně nahlas odpovídá.
1: Neplačte, děti. Vždyť tu myšku to ani nebolí. Je od prvního okamžiku v šoku, nic neví.
0: Ať si velcí povídají, co chtějí. Hrozné je to stejně. Bubák sežral bedrníka a na tom žádné řeči nic nezmění.
1: Děcka, jestli budete všechno tak těžce snášet, nemůžete žádná zvířata pěstovat. Jedno vedle druhého dřív nebo později nakonec chcípne. Je to normální a přirozené. Byli byste špatné chovatelky, kdybyste to nechápali.
0: Rozčílila se už nakonec maminka. Tatínek z toho rámusu raději odešel. Pečlivě za sebou zavřel dveře, aby babička dole moc nezaslechla a nebyla ostuda ještě větší. Možná se šel podívat, co zbylo z bedrníka.

Kocour zůstane vždycky lovec. I kdyby třeba chvíli s křečkem kamarádil, může se stát, že na to zapomene. Křeček bedrník Procházka už není, ale nebojte se, najdou se noví chlupatí kamarádi. Zítra ale bude řeč o kamarádovi Krištofovi, který kolem sebe vždycky nadělá spoustu rozruchu. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Teď už vás děti zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi se mnou. Díky za všechny pěkné chvíle, které mohu prožívat se svými přáteli. Díky, že se o mě staráš. Prosím tě o pokojnou noc pro mě i pro všechny, kteří se chystají ke spánku. Amen. A to už je z dnešního večerního zíváčku už téměř vše, ale nezoufejte, ještě jsou tu písničky. Milé děti, přeji vám krásnou dobrou noc a hezké sny.

S 19. hodinou a 15. minutou na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Rozhovor s křesťanskou skupinou Spotlight natočila Zdislava Horníková.

0: Zdraví vás Zdislava Horníková. Posloucháte pořad Jak se vám líbí? Dnes si budu povídat se členy třinecké skupiny Spotlight, která od roku 2016 hraje autorský indie rock. Setkáváme se na festivalu United ve Vsetíně, kde kapela vystoupí a pravidelně vystupuje. Mými hosty jsou Filip Kaleta a David Haltov. Vítejte, jsem ráda, že jste přišli.
1: Zdravíme.
2: Díky moc za pozvání, moc rádi jsme přišli.
0: Vy letos slavíte 10 let na scéně. Připravujete něco speciálního pro to?
2: Myslím si, že jo. A pro nás jako vždycky ten další projekt je trochu speciální, nebo něčím novým speciální. A tentokrát to je tak, že děláme společně demíčka, děláme společně písničky, tak jak jsme ještě nedělali, to znamená od nuly sejdeme se ve studiu a tam tu písničku budujeme, já to produkuju a napíšu k tomu text a kluci vlastně společně takhle tvoříme tu celou písničku. Chceme mít 20 až 25 demíček a z toho 10 vybrat, které potom na tom albumu budou. A už teďka už máme 10 demíček a můžu říct, že to bude fakt pecka.
0: Tak super, tak to se těším taky. Změnila se vaše sestava za tu dobu, za těch 10 let?
2: Jo, myslím si, že určitě. David k tomu něco může říct.
1: Já k tomu určitě můžu něco říct, protože my máme sice výročí 10 let, ale třeba já, basák, David Haltov, jsem teprve první rok v kapele a můžu říct, že to je fajn, že se nějak zžíváme. Zároveň máme i nového kytaristu na elektriku, který vlastně letos nastoupil do sestavy. Takže ta obměna je, ale to kore drží stále, že jo?
0: V čem je vaše skupina jiná, než ta, co začínala před těmi 10 lety?
2: Nemyslím si, že je moc jiná v nějakých jako otázkách filozofie té kapely nebo těch myšlenek, které chceme předávat a které jedeme od začátku. Ale jiná je určitě v tom, že trochu živější mi přijde a máme podle mě lepší obraz toho, co chceme dělat. To je docela dost, si myslím.
0: A ten název Spotlight vysvětlíte?
2: Jo, to vymyslel ještě předchozí basák vlastně někde na pivu, kdy jsme byli. A je to reflektor, takže to je jako velmi jednoduché. Reflektor má jediný úkol a to snažit se ukazovat na něco jiného, něco většího a ne jenom na sebe. Takže takhle.
0: Super, tak my si dáme první ukázku, jmenuje se Hurikán.

0: Po písnice jsme zpět a povídám si se skupinou Spotlight. Ty své tvorbě se, ty už si to Filipe trošku naznačil, se hlásíte ke křesťanským tématům. Jaké poselství chce vaše hudba předat především?
1: Naše hudba chce předat, těžko to popsat, ale nějakou realitu, trochu autentičnou toho křesťanského života. Respektive jako já ty písničky píšu ze svého pohledu a protože jsem křesťan, tak se tam ty věci propisují do toho. Není to tak, že my se snažíme udělat nějaký křesťanský projekt, ale je to prostě součást toho mého života, respektive života toho, té naší kapely. Takže to, co chceme předat, je nějaká vlastně realita, na kterou se lidi můžou napojit a nesnažit se to nějak zaobalovat.
0: Vy jste začínali jako uskupení, které hrálo chvály kostele, kde nastala ta změna, že jste si řekli, vytvoříme vlastní kapelu, vlastní tvorbu.
1: My jsme ze sboru úplně, teďka už jsme rozlezli, ale ze sboru AC Oldřichovice, nebo teďka Církev pod horami, kde předtím byly i Deep Inside kapela, možná to posluchači určitě znají, některé písničky se hrajou pořád. A nicméně a tíhle borci, kteří tam byli, tak nás motivovali do toho psát nějaké naše vlastní věci. A bylo to potrženo i tím, že nám ten worship, ten klasický chválící žánr prostě nešel. Takže já si myslím, že třeba po roce a půl jsme už měli první písničku naši.
0: Takže paráda, jde to stále jo. Vytvářet nové písničky. Super. Pomáhá vám nějak to zpracování nějakého křesťanského motivu, řekněme, i v osobním životě?
1: Určitě, no ono to je totiž propojeno, jak jsem říkal, všechny ty písničky, co píšu, jsou z mého osobního života nějakým způsobem propojeny, proto jo, hodně mi to pomáhá. To je vlastně možná i důvod, proč to pomáhá někomu jinému, když to poslouchá.

0: Někteří možná ani nepoznají, posluchači, vaší tvorby, že je to tvorba křesťanská. Vy tam neuvádíte nějaké přímo slova Bůh, kříž a tak. Proč právě tento způsob? Kde se to vzalo?
1: To mě jakoby strašně začalo bavit, protože my jsme měli první album, které bylo jako hodně za mě docela jakoby jasně a křesťansky potrženo. Pak jsme vydali další singly, kde jsem se snažil jakoby zbavit toho křesťanského jazyka, který často je omílený pořád dokola, a tím, že se to omílá pořád dokola, tak to ztrácí podle mě původní smysl. Nicméně, pak mi lidi začali říkat, že tomu nerozumí, že jo? Že tam nemají ty své fráze. Takže to mě jako na tom mega baví a snažím se teďka jakoby víc to ještě srozumitelnit. Nicméně pořád se držím toho, že chci, aby to bylo jakoby fresh, aby to bylo čerstvé, aby ti lidi se setkali s něčím, ten mozek není zvyklý na ty fráze a na ty věci, které tam jsou. No a se ptala na důvod, že jo, proč. Nevím, asi mě baví to zkusit popsat jinak. Já jsem nechtěl psát písničky, kde budu jenom dávat přídavná jména Bohu a vlastně to bude nová písnička. To mě nebaví.
0: Ty už jsi říkal, že teďka se to snažíte víc konkretizovat. Říkají třeba posluchači, že tomu rozumí víc teda.
1: Já si myslím, že jo. I tak jsme museli stejně vydat pár videí, kde jsme vysvětlovali ty písničky, zrovna některé ty nové. Ale jo, jo.
0: A máte i zpětnou vazbu od nevěřících, že se jim vaše tvorba líbí?
1: Jo, myslím si, že jo. Kde jsme hráli letos?
2: Já mám taky, my jsme hráli třeba Colors, jeden z největších koncertů vlastně této sezóny, a tam jsme se střetli jako s velmi dobrými ohlasy. Přibývali noví fanoušci, říkali, jakoby, co si o tom myslí, že je to fajn třeba, když uvedu příklad i takhle ze života, tak člověk jako se chce trochu pochlubit, pustí, jako, že na čem dělá, a lidi to jako přijímají úplně kladně, takže to je fajn.
0: A když třeba někteří nevěřící zjistili, že jste křesťanská kapela, nebo dáváte tam prvky toho křesťanství, překvapilo je to nějak? Třeba právě ty nevěřící, myslím. Nebo takovou zkušenost ani nemáte?
1: Já takovou zkušenost asi nemám. Jakože lidi buď ví, že jsem křesťan, nebo to tak trochu tuší.
2: Minimálně to je dobrý způsob, jak navázat tu konverzaci o tom. Jakože na co jsem měl já třeba, tak se člověk může o tom pobavit. Třeba o čem to je, trochu vysvětlit a sdílet se, no.
0: Tak jo, dáme si další ukázku, ta se jmenuje Atacama.

0: Po písničce si povídáme a hrajeme se skupinou Spotlight. Právě v téhle písničce zpíváte o krizi víry. Vychází to nějaké osobní zkušenosti, Filipe?
1: Ano, určitě. Já jsem si prošel nějakou krizi víry rok, dva roky zpátky. Snažím se to nějak reflektovat v té písni, takže ano.
0: A přicházejí i ostatní členové kapely s něčím, nebo to jsou většinou tvoje osobní prožitky?
1: Doteďka to vždycky byly nějaké moje osobní prožitky. Snažil jsem se něco i s klukama dát dohromady, ale nikdy to tolik nevyšlo. Nicméně na to, co teďka připravujem, si myslím, že to bude mnohem více kooperativní v rámci textařiny.
0: Ty texty píšeš většinou ty? Přispívají i ostatní nějak do tvorby těch textů?
2: Jestli můžu já, tak vždycky to píše Filip zatím. A my nejsme úplně dobří v tom, že já třeba se v tom zlepšíme, nevím.
1: Jo.
2: Ale Filipovi to moc jde, tak zatím mu to přenecháváme.
0: A jste třeba dobrými kritiky?
2: Asi bychom měli začít, protože to je hruza. Lidi tomu nerozumí.
3: Nikdo tomu nerozumí.
0: Lidem se to sice líbí, nikdo tomu ale nerozumí. Tak...
2: Samozřejmě legrace.
0: Možná do těch písniček dáváte i víc, teďka mě to tak připadá, i motivy společenského života, či je to třeba dáno?
1: Jo, určitě, je to trochu více společenské. Je to díky nějakým vlivům zvenku, díky tomu, že snažím se to společenské dění vnímat více a za poslední dva roky se více zaměřuju na kulturu a na to celé dění kolem, na globální věci a ono se to reflektuje v těch písních.
0: Co konkrétně třeba sleduješ teďka a objevilo se to v nějaké písničce?
1: A nejvíce, co mě v tomhletom smyslu ovlivnilo, byl jeden borec, co se jmenuje Mark Sayers. Je to borec z Austrálie a já jsem měl možnost být v jeho sboru a mluvit s ním a bylo to naprosto úžasné. Nicméně potom jsem našel jeho podcast, který se jmenuje This Cultural Moment a ten mě hodně formoval vlastně v tom vnímání té kultury, protože je to člověk, který se snaží číst dobu a najít v tom a zároveň se v tom snaží najít ty kroky, které my jako křesťané máme dělat.
0: A v které písnice se to teda objeví, abychom to našli?
1: Jo, tak je to třeba zmíněno jenom trochu v Mulet Songu. Tam se píše, zpívá, že králujem bez krále. Tohle jednou spadne. Jo, je to vlastně ta myšlenka toho, že ten sekularismus říká, že jako my si králujeme, ale nemáme ten základ, nevíme proč, nemáme toho krále, pro kterého bychom to království budovali jako sekulární společnost. Takže jo, tam to je.
0: Super, tak si zrovna dáme písničku Mulet Song.

0: Já si povídám se skupinou Spotlight, povídáme si o hudbě a o tvorbě. Co vlastně vzniká dřív? Napadne tě třeba někdy nějaká melodie a na to vymyslíš text nebo obráceně?
1: Já začínám většinou s melodií. Já potřebuji mít akordy nebo aspoň basovou linku a na té potom tu písničku většinou postavím.
0: A ty melodie tě napadají jak? Přicházejí nějak sami nebo to vychází třeba i z nějakých videí, které sleduješ?
1: To přichází samo. To je takové, nevím.
2: Ale vždycky jakoby si ovlivněný, jakože
1: jo, to
2: tím,
1: určitě.
2: Co posloucháš. Mm-hmm. Asi člověk se toho nemůže úplně zbavit, i když by chtěl mnohdy, ale jo, no, jako klidně můžeš popsat, jak to děláme my teďka.
1: Jo, tak vždycky dáme dohromady vlastně nějaký základ akordový, nějakou myšlenku. My už víme, v jaké myšlence chceme budovat to album, které přijde, takže to už je taky jako jednodušší, že se na to navázat nějakým způsobem. Někdy si pouštíme referenční písně, které nás inspirují, a teďka už dost možná ani ty referenční písně nebudeme používat.
0: Ty už si to trochu nakousl, že už máte hlavní téma další tvorby. Můžeš prozradit, nebo je to překvapení?
1: Já bych to chtěl nechat jako překvapení. Nicméně rád bych vyšel z chlapství. Rád věnoval tomuhle a vlastně z toho vyšel a mega se na to těším.

0: Můžeš víc popsat, jak vypadá ta cesta od nějakého nápadu po konečnou nahrávku?
1: Jo, teď to vypadá tak, že si sedneme do studia, nemáme nic, já si sednu za komp. A když kluci mají nápad, který napadl během týdne, tak pustí nějakou hlasovku, kde si to nahráli a na tom postavíme ten song. Celé. Když nemají hlasovku, tak nevím, Dave chytne kytaru nebo já chytnu někdy klavír.
2: Jako většinou to je docela vtipný, jako jo. Poslouchat ty hlasovky.
1: To je super.
2: Ano. A strašná výhoda je, že Filip jako teďka producent, tak máme někoho, kdo umí vlastně tím programem a dokážeme vlastně si nahrát na místě prostě ty linky a dávat to postupně dohromady, no. Takže to je hodně velká výhoda.
0: A potom, kde to nahráváte? Máte nějaké studio, kam chodíte pravidelně?
1: My máme studio, které jsme si vytvořili u našeho bubeníka, respektive u jeho babičky doma, která uvolnila jeden pokoj. A my jsme z toho udělali studio, nebo on z toho udělal studio. A tam jako děláme všechny demíčka, všechny zkoušky, teď no, zkoušky a tak dále. A potom to budeme nahrávat někde a zatím nejsme rozhodnutí, kde. Máme nějaké tipy, ale uvidíme.
0: Tak si dáme další ukázku. Jmenuje se Budeš mě někdy potřebovat.

znáš můj každý krok. Tak proč když pláču rámě mi nepodáš, kdy ty jsi digital a já jsem analog.

0: Po písničce si povídám se skupinou Spotlight. My se potkáváme na festivalu United. Vy se tam pravidelně vracíte. Co znamená hrát pro vás právě tam?
1: Tak Dave ještě nehrál na Unitedu, tak potom...
2: Já jsem ještě nehrál, ale teďka mám úplně skvělou zkušenost první, takže jsem nadšený, dokonce jsem nemohl v noci spát. Co to pro tebe znamená?
1: Jo, United je pro nás festival, kde je vždycky stěžení v tom roce. Teď jsme tady rok nebyli, ale je to stěžení, protože my si vždycky připravujeme tu celou show novou na United. My si připravíme show a setlist a pak ho hrajeme ten rok. A pak přijde United a my uděláme nový. Takže proto je to pro nás jako hodně důležité.
0: Takže je to takové lomítko vždycky za tím rokem. Rozumí vám tady publikum třeba víc, protože je ryze křesťanské nebo víceméně křesťanské? Nebo to se tak nedá vůbec říct?
1: Těžko říct. Jsou tady lidi, kteří určitě nás třeba i znají nás víc a mají nás docela i naposlouchané, což bylo super. Ale neopovažuji se soudit tohle.
0: To byla kapela Spotlight. Já jsem si povídala se dvěma jejími členy, Davidem a Filipem. Velmi ctí, kluci. Moc děkuju za rozhovor, děkuju i, že jste přišli. A ať vám to hraje.
1: Děkujem za pozvání.
2: Taky děkujem.
0: A loučí se v tuto chvíli i Zdislava Horníková. Těší se na slyšenou a my si dáme poslední ukázku od této kapely. Jmenuje se Fiesta.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Starším seniorům by se mohly navýšit důchody. Návrh v úvodním kole podpořili poslanci. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití ani vaření. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Hokejisté Hradce Králové bojují s Libercem o první domácí výhru v nové extraligové sezóně. A počasí zítra čekejte oblačno až zataženo. Na severovýchodě může zapršet a teploměry ukážou maximálně 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze. Počítá s tím novela, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun. Znovu pak 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se tyhle změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
3: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
2: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Íránu a Tehránem podporovaných jemenských husíů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala taky šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Husíové tento měsíc ovládli rozsáhlé jemenské území a snaží se získat i kontrolu nad průlivem Bab al-Mandab. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu je tamní námořní doprava významně omezená. V Brně vznikla iniciativa Generace vesmír pro české středoškoláky. Připravují ji brněnští vědci a taky Hvězdárna a Planetárium Brno. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Ukáže jim taky, jak se k takové práci můžou dostat.
4: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
5: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada výzkumů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci. Doplňuje ambasadorka iniciativy Hana Partelová.
6: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu a my jim to chceme takhle přinést prostřednictvím našeho filmu, sociálních sítí a celé organizace Generace vesmír.
5: Dnešní studenti mohou jednou pracovat na největším optickém dalekohledu světa v Chile nebo na dalekohledu Masarykovy univerzity CUBIC, který bude zkoumat vznik zlata ve vesmíru. Marek Hensel, Radiožurnál.
7: Hokejisté Hradce Králové bojují ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy s Libercem. Souboj týmů, které v novém ročníku zatím jednou vyhráli, vidí František Typovský.
8: 51. minuta tohoto zápasu. Hradec Králové vede nad Libercem 4-2. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
7: Čeští tenisté odehrají čtvrtfinále Davis Cupu s Kanadou v úterý 24. listopadu. Výběr kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem zahájí finálový turnaj v italské Boloni. Pořadatelé soutěže o tom informovali na sociální síti X. A české tenistky čeká zítra v čínském Shenzhenu semifinále poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové nastoupí po 11. hodině dopoledne českého času proti Španělkám.
9: Nehoda na dálnici D1 u Brna a neprůjezdná D4 na Příbramsku. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 havarovalo osobní auto. Nehoda je na nájezdu z města směr Ostrava vlevo a kolem se teď jezdí plynule. Dálnice D4 z Příbramy do Prahy za sjezdem na Voznici i teď neprůjezdná. Na 21. kilometru odpoledne provoz zastavila vážná nehoda. Sjíždí se na 24. kilometru a u zavírku teď objedete bez delšího zdržení přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Na D1 v Brně směr Ostrava, kilometry 190 až 196, čekejte hustý provoz, nesouvislou kolonu. V osobním autě se teď v úseku zdržíte zhruba 10 minut. Na silnici 21 na obchvatu Plané překáží nehoda. Je to převrácený traktor, havaroval v omezení nebo poblíž něj a tvoří se tam v obou směrech kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a taky severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může k tomu objevit ještě i slabý déšť. Nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu. One, two, fuck.

Minulý týden se Brno na několik hodin proměnilo v literární mapu. Lidé se za knihami a jejich autory vydávali na různá místa v centru města. Konala se Noc literatury, která se letos v moravské metropoli uskutečnila v takovém rozsahu poprvé. Projekt ovšem letos oslavil 20. ročník a zapojilo se do něj více než 100 měst a obcí po celém Česku. V Brně se od 18 do 23 hodin četlo na desítkách míst, a to v podání profesionálních herců. Návštěvníci si mohli vybrat z ukázek současné evropské literatury a během večera putovat z jednoho čtení na druhé. Dobrý poslech dnešního pořadu přeje Zdislava Horníková.

0: Jak celý literární večer vznikal a co všechno obnášela jeho organizace, jsem se zeptala tiskového mluvčího městské části Brno-Střed Michala Šťastného.
1: Co je hlavním cílem Noci literatury právě letos, když je v takové rozšířené podobě?
2: Hlavním cílem je představit současnou literaturu lidem a současně jim nabídnout architektonický zážitek, protože Noc literatury se koná v objektech, které jsou mnohdy běžně nepřístupné nebo jsou velmi památkově cenné.
1: Jakou roli tam hrajou právě tyto prostory?
2: Velkou, je to kombinace právě literárního architektonického zážitku, což je hlavní to, co chceme návštěvníkům zprostředkovat.
1: A podle čeho jste vybírali ta místa a potom i ty knihy?
2: A knihy už byly dopředu vybrané organizátory z Prahy, takže my jsme ten koncept vlastně převzali, plus jsme ještě doplnili jeho vlastním programem a architektonické prostory jsme řešili průběžně ve spolupráci s různými provozovateli podniků nebo hotelů nebo právě institucí, takže mnohé organizace a instituce nám poskytly jejich prostory zdarma a tím pádem a taky jsme řešili hodně, aby byly dostupné, aby zkrátka a dobře návštěvníci, kteří na Noc literatury vyrazí, mohli stihnout co nejvíce.
1: A co bylo na té organizaci takové nejnáročnější?
2: Věcí bylo samozřejmě více, co se muselo sjednotit, protože je to první ročník, tak spousta věcí je nových. Každopádně nejvíce náročný bylo právě sladit třeba ten časový harmonogram, potom na místě, aby ti spisovatelé byli, aby skutečně ty hodiny, ve kterých tam budou, mohli je obsadit, mohli mluvit a mít besedu s návštěvníky. Takže když odpovím jednoduše, nejtěžší bylo především sladit ten časový harmonogram všech, tak aby to do sebe co nejlépe zapadlo.
0: To byl tiskový mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný. Jedním z míst, kam jsem se během Noci literatury vydala, byl dvůr divadla Husa na provázku. Zazněly tam básně ukrajinské autorky Oksany Stjominy. Tato básnířka a občanská aktivistka pochází z Mariupolu. Po začátku ruské invaze zůstala jako dobrovolnice v obklíčeném městě a své zkušenosti zaznamenávala do deníku. Později začala psát také veršované dopisy svému manželovi, obránci Mariupolu, který se po obraně Azovstalu dostal do ruského zajetí. Ještě před samotným čtením Oksana Stjomina vysvětlila, za jakých okolností tato báseň vznikla.
3: Popri ženevské konvenci, jaké hartují vyskovou polonéním
4: a navzdory těm ženevským konvencím, které garantují válečným zajatcům možnost dopisovat si se svými blízkými. Představte si, že tam je dokonce i uvedeno, kolik dopisů a pohlednic může odeslat a obdržet ten válečný zajatec. Navzdory tady tomuto jsem celé ty 4 roky neměla žádné spojení se svým mužem. Až vlastně potom, co ho propustili, mi řekl, že jednou se ho snažili vydírat tím dopisem, že mu ho ukázali, ale nedali mu ho. Takže jsem ty dopisy psala jako básně, dávala jsem si je prostě do přihrádky, do skřínky a s tím, že až ho pustí, tak si je přečte. Na jaře ho tedy propustili, takže mu je postupně dávám číst. Nedávám mu je všechny najednou, já mu je postupně proto, ne proto, že bych byla taková lakoma, nechtěla bych mu je dát, ale protože vidím, jak je to pro něj těžké, vždycky, když je čte, tak mu tečou slzy. I když jsem ty dopisy, i ty, které jsou skutečně dopisy, i tady tyto básní, psala maximálně pozitivní, tak jak nakolik jsem toho byla schopná, snažila jsem se prostě, aby měli pozitivní konec, nějak pozitivní náladu. A to, co vám teď přečtu, to je skutečný dopis a je to dost intimní, to, co s vámi teď tady podělím. Tady ta básně byla napsána 17. května 2024, což bylo 732. den toho zajetí. Oba jsme ty dny zajetí počítali, já z vnějšku a on uvnitř.
3: Dlouho se líbáme v předtuše noci, dokud noc nezavře oči. A na světě nezůstaneme jen my. A pak létáme, učíme se pohyby a pak se držíme za ruce, dokud nevykoukneme z tmy. A pak slavíme dobré ráno, ubíjíš moršinskou rovnou z kohoutku. A tahle láska hojí rány a polévá nás jako déšť a objímáš mě vlhkou, až peřina sklouzává na podlahu. Znovu ve mně razíš cestu a chce se mi ještě a ještě. Znovu jsme se naučili radovat. Znovu jsme upřímní a prudcí jako děti. Znovu jsme prorostli do tohohle kouzelného světa a dotýkáme se věčných témat. A bude to trvat tam vždy, protože z našich oken je vidět moře. Protože z našich oken je vidět nebe, protože slunce svítí a roste chléb. Ještě chvíli, chlapče, a všechno to bude. Nes ten budoucí úsvit v srdci. Drž se ho, protože v něm je smysl i skrytá podstata věcí. Překlad Lucie Řehoříková.
0: O její tvorbě a životní zkušenosti jsme pak s Oksanou mluvili podrobněji.
5: Před válkou jste psala poezii a prozu i knížky pro děti. Tak co se vlastně změnilo od invaze na Ukrajinu?
6: Já vzahali pro vínu píšu z 14.
7: O válce píšu už od roku 2014. Samozřejmě, že bych chtěla psát i o něčem veselejším, ale co se týče těch básní, tak ty se vlastně sami rodí a já je jenom zapisuji. Vlastně je to tak, že já jakoby pláču ty verše, vyplakávám se těmi verši, těmi básněmi.
6: Často pláču, navíc v hlas.
5: Co pro vás znamenalo psát veršované dopisy svému manželovi?
6: No, poprvé, nevtračáte naději.
7: Za první to pro mě bylo vlastně ten pocit nestratit naději a jako druhé být s ním, protože vím, že on je velmi intuitivní člověk a často mě vnímá a to se mi i potvrdilo. Chtěla jsem, aby byl prostě se mnou, aby mě cítil a to se mi potvrdilo, protože teď, když si o to zpětně vyprávíme, tak je vidět, že opravdu byly nějaké okamžiky, kdy jsme mysleli na to stejné, potkali jsme se v těch myšlenkách prostě, takže myslím, že to tak opravdu je.
6: Tomu možná vidíme tak jistě.
5: Co jste během obléhání v Mariupolu zažívala jako dobrovolnice?
6: Zpráva v tom, že já jako volontér.

0: mnozí z těch, mám hodně opravdu informací a mnozí z těch, kteří tam jsou zmíněni, jsou buď v zajetí, nebo jsou na frontě, takže nechci, aby se dostali, nebo ta informace, aby se dostala do rukou tedy Rusů. Takže ještě pořád váhám, jak to udělat, nechci zase to úplně cenzurovat a pořád prostě váhám, jak to udělat.
1: Právně se zrobit, mm-hmm.
2: Od ukrajinské poezie se teď přesuneme k rodinnému příběhu spojeného s jednou z nejznámějších brněnských staveb. Michal Lambek je vnuk Grety Tugendhatové a také antropolog působící na Univerzitě v Torontu. Ve své knize Za sklem Vila Tugendhat a její rodina nepíše jen o vile samotné, ale taktéž o lidech, kteří v ní žili. Pátrá v ní po kořenech svého rodu, jeho podnikání a životě v Brně i po útěku rodiny před nacisty.
3: Diox zjistil, že Schweigerovo tělo bylo objeveno 11. dubna na kolejích kousek za Mísovým městem, Stříbrem v Čechách, na železniční trati mezi Prahou a Norimberkem. 23. června 1939 se Dioxovi podařilo nechat mrtvolu exhumovat z místního hřbitova a díky oblečení se mu podařilo identifikovat Alfreda. Tělo bylo přejeto vlakem, otázkou však zůstává, jestli Alfreda nejprve zastřelilo gestapo, nebo ho tajně zabili lidé, kteří mu obstarali falešné doklady, aby zakryli vlastní aktivity, nebo zda spáchal sebevraždu. Podle Dukesovy rekonstrukce byla smrt pravděpodobně nešťastnou náhodou. Alfreda zastavili na hranicích 10. dubna. Pás byl dobrý padělek, ale výjezdní vízum ne. Bylo mu nařízeno zůstat na hranici přes noc, než se místní gestapo spojí s Prahou a vše se vyšetří. V noci vyklouzl ven a chtěl se do vlaku vrátit znovu za hranicemi. Vyčerpaný a zděšený pravděpodobně upadl na koleje, skončil bezvědomí a přejel ho následující vlak. Gestapo nemělo o jeho pravé totožnosti sebemenší tušení.
2: O tom, jak kniha postupně vznikala, vyprávěl Michal Lambek.
1: Trvalo to docela dlouho, protože než se vlastně rozhodl to na to, protože tam šlo o vztahy k rodině. A poprvé jsem přijal v roce 87, to znamená ještě v době komunismu, a nějací sousedé ho pustili sem, aby se podíval do domu a tady už začal uvažovat o tom, že by napsal tu knížku. Ale co ho ještě více ponouklo, v kterém roce vyšla kniha Sese Mona Moera, Skleněný pokoj, která byla velice populární a odehrávala se v této vile. A vlastně on, autor Sese Moera, říkal, že to není. Ty postavy nejsou skutečné postavy, čili prarodiče pana Lambeka, ale lidé to tak chápali. Autor úplně vyfabuloval teda ten život plný sexu a různých takových eskapá. A takže není divu, že členové rodiny se tím cítili dotčení, takže proto si pan Lambek řekl, teď je ten čas napsat, jak to doopravdy bylo. A druhá věc, která k tomu přispěla, je, že město Brno v roce 2017 uspořádalo takové setkání členů rodin, Tugendhatových, Lemberových a Šťastných. A pozval jsem všechny ty členy rodiny a autor sám byl překvapen, že se sešlo asi 100 lidí, které vlastně do té doby neznal. Takže bylo docela obtížné vybrat tu ukázku, která se tu bude číst, ale chtěli bychom říct, že tahle ta ukázka byla zrovna jako velice taková smutná, ale že ta kniha taková není celá a nelíčí ty tragické osudy, ale zabývá se osudem hlavně té rodiny Lemberových a jejich úspěšného podnikání a životem v Brně a jak se vlastně ta celá ta rodina vybudovala.
2: V Červeném kostele jsem pak poslouchala ukázku argentinského spisovatele Jorgeho Emila Nedíče, Duše vyvrhelů. Hlavním hrdinou románu je Steve, uznávám.

0: Zmiňovaný spisovatel a hrdý Rom. Román má podobu intimního dopisu otce synovi, ve kterém se vrací ke svému životu a především ke svému nevydařelému rodičovství. Snaží se pochopit, proč jako otec lhal a hledá odpovědi jak ve způsobu života argentinských Romů, tak ve své vlastní snaze vymanit se z něj.
1: Musím říct, že po té nehodě následovaly další, které způsobily, že pod tlakem našich potřeb naši starostci hledali ještě opuštěnější místo k naší výchovy. I když důvod byl ještě jeden, o něm naši poslouchní nechtěli mluvit. Byl jim strach. Dědeček varoval své syny, aby si dávali pozor na lidi, kteří byli okruh, protože většinou nemají rádi Romy. Stělesňujeme pro ně zaostalost, zvláštní vlím, který je třeba vyrazit, protože brzdíme toho světa a ohrožujeme okolí.
0: Jorge Emilio Nedič pak vysvětluje, proč se rozhodl svůj příběh vydat.
1: Já jsem se chtěla setkat se stěnem a já jsem

Přiblížili jsme vám několik příběhů a míst letošní noci literatury v Brně. Četlo se ale také například v Arnoldově vile, v památníku Leoše Janáčka nebo na terase tržiště na Zelném trhu. Své texty představili také například spisovatelka Dora Kaprálová, bulharský autor Jordan Slavejkov nebo architekt a pedagog Marek Jan Štěpán. Během jednoho večera tak Brno nabídlo desítky míst příběhů a hlasů současné literatury. Noc literatury skončila. Jednotlivé příběhy ale mohou pokračovat dál. Tentokrát už na stranách knih. Z Brna se pro Rádio Proglas loučí Zdislava Horníková.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit

0: Dnes máme čtvrtek v mezidobí, 25. týden. Všechny texty budou z prvního týdne žaltáře na straně 989 v novějším vydání, 989 nebo 883 ve starším vydání. 883. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest chválu mu vzdávejme, moc i moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme, vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké, učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe, země, slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku s jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím zhonade vše stvoření, zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil, myslel na něj od věčnosti, obdařil ho svou milostí, o štědroto nesmírná.
1: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě. Chci tě chválit na věky.
0: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
1: Hospodine můj Bože, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě.
0: Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, zachoval jsi mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
1: Zpívejte Hospodinu jeho zbožní a vzdávejte díky jeho svatému jménu.
0: Vždyť jeho hněv trvá chvíli, ale jeho laskavost po celý život.
1: Z večera se uhostí pláč, z jitra však jásot.
0: Řekl jsem ve své smělosti, nic už mnou nepohne.
1: Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí. Sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.
0: K tobě volám, Hospodine, Pána prosím o smilování.
1: Jaký bude zisk z mé krve, když padnu do hrobu?
0: Bude tě chválit prach, bude hlásat tvou věrnost.
1: Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou. Pomoz mi, Hospodine.
0: Můj nářek si obrátil v tanec, rozvázal s mou žínici, přepásal s mě radostí.
1: Aby ti zpívala má duše bez ustání. Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě. Chci tě chválit na věky.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu.
0: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu. V jehož duši není klamu.
0: Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti, v mých ustavičných nářcích.
1: Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka. Má síla se stravovala, jak za letních veder.
0: Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil.
1: Řekl jsem, vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti. A ty jsi odpustil, co jsem zavinil hříchem.
0: Proto se bude k tobě modlit každý zbožný, včas tísně.
1: Až budou dorážet přívaly vod, k němu nedosáhnou.
0: Ty jsi mé útočiště, ušetříš mě úzkostí, zahrneš mě radostí ze záchrany.
1: Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet. Poradím ti, budu tě mít stále na očích.
0: Nebuď ty jako kůň či mezek bez rozumu, jejich bujnost se krotí úzdou a ohlávkou, jinak k tobě nepřiběhnou.
1: Bezbožný má hodně bolestí, milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v Hospodina.
0: Radujte se z Hospodina a těšte se,
2: spravedlivý. Jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu.
1: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
2: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
2: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
2: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
2: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
2: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
2: Z prvního listu Petrova. Budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoliv jste ho neviděli. V něho věříte, třeba že ho ještě nevidíte. Za to budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

0: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí,
1: živí nás jadrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí. Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil.
0: Velebí, má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil. Chvalme Boha, neboť On nám pomáhá a v něm spočívá celá naše naděje. Zbožně ho vzívejme. Bože, pohlédni na své syny.
1: Ty jsi uzavřel se svým lidem věčnou smlouvu.
0: Povzbuzuj nás, ať neustále uvažujeme o tvých velikých dílech.
1: Zdokonaluj nás ve své lásce, zdokonaluj ve své lásce všechny kněze.
0: A své věřící zachovávej vždy v jednotě ducha a svazku pokoje.
1: Učiň, ať stavíme město Boží na zemi podle tvého plánu.
0: Aby jeho stavitelé nepracovali nadarmo.
1: Pošli dělníky na svou žeň.
0: Aby bylo velebeno tvé jméno mezi národy.
1: Přidruž naše zemřelé příbuzné a dobrodince ke svým svatým.
0: A dej nám jednou účast na jejich blaženosti. A také se modlíme za oběti útoku v Polsku, při kterém zemřel jeden kněz a 4 lidé byli zraněni.
1: Bože, pohlédni na své syny.
0: V společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Tvé světlo vítězí i nad nejtemnější tmou. Chraň nás tuto noc před nepřátelskými úklady, abychom Tě ráno opět mohli s celou církví chválit. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Bylo 21 hodin a 13 minut a já už vás nyní na Proglasu zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. Připomínám, že přednostně zveme ty, kteří ještě dosud nevolali, a samozřejmě zopakuji i telefonní číslo, na které budete moci za malou chvíli volat. 739 850 345. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek růžence světla se s námi pomodlí paní Lenka. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, chtěla bych ten desátek růžence věnovat za naši farnost, za našeho duchovního otce a za všechny, kteří tady v té farnosti žijí. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Amen. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše viny. Uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať za to, že jsem se mohla pomodlit a že jste se modlili se mnou. Přeji vám požehnané dny a požehnanou službu. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Druhý desátek se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas. A moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za Boží ochranu, obrácení a Boží pomoc pro moji dceru, za Boží ochranu a požehnání pro moje vnuky, za Boží ochranu pro všechny děti a jejich rodiče a prarodiče a za dušem očisty a zvláště za dušem očisty, za které se nikdo nemodlí. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami.

0: nami a požehnaní plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Chvála Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám všem děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeju vám dobrou noc, požehnaný večer a vám, pane hlasateli, taky příjemnou službu a požehnaný večer a dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Třetí desátek růžence světla se s námi pomodlí pan Petr. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a tě a paní Marii. Já bych chtěl všechny, kteří se se mnou budou modlit, abychom se pomodlili především za moje rodiče, kteří zítra oslaví svoji zlatou svatbu a oficiálně ji oslavíme v sobotu dopoledne při mši svaté a pak při besedě. Chtěl bych jim poděkovat za veškerou lásku, kterou nám třem synům věnovali při výchově a prosit Pána Boha o jeho požehnání a svatou rodinu o pomoc do dalších společných let. Otče náš, jenž jsi na nebi

0: něco jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak já moc děkuji všem, kteří se mnou modlili, a přeju všem požehnané dny a krásný prodloužený víkend po zítřku. S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Čtvrtý desátek růžence světla se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrého večera, chvála Kristu, paní Marie. Pozdravuji všechny scénáře a přeji mu hodně daru a milosti Boží. A chtěla bych se pomodlit za moje zemřelé rodiče, dva sourozence, za ochranu a pomoc Boží při nemoci mojich sourozenců, aby pán Bůh ještě v jejich nemoci, za všechny děti, které žijí v takovém nešváru, aby se zpamatovali, aby zavčalo začali žít, aby se obrátili, protože jedna cesta s Ježíšem je správná. Nic jiného není dobré. Za všechny kněze a za dar milosti a Božího požehnání. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života Tvého Ježíš, který se promění nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Mám to už poslední?
0: Ano, to už byl poslední.
1: Poslední, protože Pán Bůh zaplatí. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A ještě bych chtěla za růženku nesázalů, která v těch zemřela v těch a ti pán dá nebeskú radosť, slávu. S Pánem Bohem dobrú noc vám bude zapať za modlitosť, kteří sa se mne modlili.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. Dobrou.

0: Pátý desátek růžence světla se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych se chtěla pomodlit za uzdravení nemocné maminky. Na tento úmysl prosím o modlitbu všechny. Můžu začít,
0: ano.
1: Jo? Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva buď Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas, královno, matko milosrdenství, Živote a sladkosti, naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnání, synové Evy. K tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. Proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. Omilostivá, opřivětivá, opřesladká Pano Maria,
0: oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svatném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen. Pán Bůh zaplať všem, kteří se s námi modlili na tento úmysl, a děkuji i vám, pane redaktore, přeju vám krásnou službu a požehnaný večer, všem dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Vám také krásný večer, dobrou noc a s Pánem Bohem. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pánoslavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ještě jednou děkuji všem, kteří se s námi dnes modlili. Byla to paní Lenka, paní Věra, pan Petr, paní Marie a paní Marie. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Bylo 22 hodin a ve čtení na pokračování otevíráme knihu vzpomínek Benediktina Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
2: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
3: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
2: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
3: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Kvarnián vykocí Ambrožovi za téhož provinciála otce Kapistrána nastoupil jako nový kvardián otec Stanislav Jožík a zároveň přišla v našem státě k moci komunistická totalita se všemi důsledky. V klerikátě nás bylo tenkrát 12 kleriků jako apoštolů a jako v jejich sboru i z našeho klerikátního společenství odešel v průběhu totality jenom jeden. Vstaň a sprav se, kategoricky prohlásil otec kvardián Stanislav, když vstoupil bez zaklepání do mé cely v pražském konventu Panny Marie Sněžné kolem 11. hodiny 13. dubna 1950. Za ním vstoupil docela uniformovaný člen SNB, jak se tenkrát říkalo, Sboru národní bezpečnosti se samopalem. Otevřenými dveřmi celý jsem zahlédl na chodbě stát civilistu s pistolí v ruce. Bylo to přepadení našeho kláštera státní mocí. Otec kvardián po této krátké výzvě odešel s civilistou a zůstal jsem v celé s esembákem sám. Mlčky jsem vklouzl do hábitu bosýma nohama a bosýma nohama do sandálu. Když to esembák viděl, řekl mi: člověče, oblečte se pořádně, nevíte, kam jdete. Oblékl jsem se tedy tepleji. Vzal jsem si svetr a boty. Když jsem byl hotov, řekl mi potichu: jestli tu máte něco, co by vás mohlo kompromitovat, tak to zduste. Nevím, co by mě mohlo kompromitovat, nemám tu nic. Můžete si vzít jen 2 knížky. Chtěl jsem si vzít 3, to mi nedovolil. Jen 2. Vzal jsem si tedy písmo a jeden díl breviáře a vyšli jsme z cely. Odvedl mě do refektáře, kde už bylo shromážděno řada bratří a otců. Než jsem přišel k ostatním bratřím, důkladně mě prošetřoval jeden civilista. Když byl takto ve velkém refektáři shromážděný celý konvent, vyvedli nás přes nádvoří před kostelem hlavním vchodem do autobusu. Sotma jsme vyšli z klášterní budovy na naše nádvoří, vykřikl jeden esembák: a držet hubu, nebo vám ji rozbiju. Jiný ho okřikl: buď stěcha, neblbni. Nastoupili jsme do autobusu a odjeli. Nebe bylo plné hvězd. Dobře jsem si toho všiml. A byl to pohled, který vlil člověku do srdce důvěru. Krátce předtím jsem přijal nižší svěcení, totiž ostiariát a lektorát, a v únoru 1950 exorcistát a akolitát. To bylo v březnu 1950. Byl jsem tehdy ve 4. semestru 2. ročníku teologie na Karlově univerzitě v Praze jako mimořádný posluchač. Ráno 14. dubna zastavil autobus u našeho kláštera v Hejnicích. Vezli nás celou noc. Vystupovali jsme jednotlivě. Několikrát nás počítali. Přes den jsme byli zavřeni v klášteře, pak nám vymysleli nějakou zbytečnou práci na zahradě. V celé pro jednoho bratra nás spalo několik. Na slámě. Některé cele byly připraveny palandy. Spal jsem vedle bratra Chryzostoma kosmí, baptisty, ostatní si již nepamatují. Ocitli jsme se v takzvaném centralizačním klášteře, kde vládl vládní zmocněnec, členové státní tajné bezpečnosti a esenbácí. Později se dostavili i odborníci, kteří měli za úkol ohodnotit obrazy, sochy a jiné kulturní předměty. Bylo vidět, že tomu vůbec nerozumějí. Zpočátku nám vařili jen těstoviny. Postupem času na intervenci otce baptisty Barty se trochu s vařením vylepšili. Sám jsem to slyšel, když jim otec baptista říkal, to nemůžete takhle dělat s tím jídlem. Jsou tady i mladí hoši a těm přece nemůžete dávat jenom tohleto. Naši kněží se dožadovali možnosti sloužit mši svatou. Tenkrát se ještě nic nevědělo o koncelebraci. Byla povolena pouze jedna mše, kterou sloužil otec Kubáň, pokud se pamatuji. Jenže nebylo dost hostí. Museli se dělit, aby každý mohl dostat svaté přijímání. To dělení připadlo na mě. Asistoval mi otec Bonaventura Bouše. Z mešního formuláře si pamatuji první lekci z prvního listu Korinťanům, 4. kapitola, 9. až 13. verš. Stali jsme se podívanou pro svět, anděl i lidi. Tupí nás a my jim přejeme všechno nejlepší. Pronásledují nás a my to trpělivě snášíme. Pomlouvají nás a my pro ně máme jen pěkná slova. Jsme jako odpadky, které lidé odhazují. Všichni námi pohrdají. A to ještě i teď. Ta slova první lekce nám dodávala sílu. V Hejnicích jsme byli do 25. dubna 1950. Dalším místem internace, která byla provedena bez jakékoliv soudní sentence, byl Bohosudov. Tam už byli soustředěni jezuité. Ubytovali nás v bývalém jezuitském gymnáziu. Spali jsme již ve třídách na železných postelích, ale od jezuitů jsme byli přísně odděleni. Viděli jsme bratry jezuity, jak se procházejí na dvoře na hřišti, dva a dva proti sobě. Jedna dvojice šla dopředu, druhá přední ustupovala ve vzdálenosti asi dvou kroků a přitom se bavili. Vesele se bavili. Chodili sem a tam. Připadalo mi to divné. Naši otcové neměli tenkrát dost hostií a vína pro mši svatou, tak se pašovalo od jezuitů. Ale jednou nastal křik, okamžitý nástup a vládní zmocněnec, kterému jsme přezdívali bydlo pro jeho vysokou postavu, na nás začal křičet, že jsme mluvili s jezuity a že se z toho vyvodí důsledky. Tak mu to totiž nahlásil zmocněnec jezuitů. Tomu jsme přezdívali okurka. Když se na nás bydlo dost nakřičel, vystoupil jeden z našich otců z řady a prohlásil. Pane zmocněnec, to není vůbec žádná pravda, že my jsme mluvili s jezuiti. Oni mluvili s váma. Bydlo se zarazil. Tak tahle to je. Oni mluvili s váma. Tak to já si to s tím zmocněncem jezuitů musím vyřídit. Rozchod. A bylo po apelu. Nemohli jsme se v duchu smíchy udržet, jak jsme ty dva velitele dostali do sebe. Ten, který to zachránil, byl otec Innocence. Abychom měli trochu pohybu, Vymysleli si na nás sportovní den. Měli jsme hrát na dvoře fotbal. Překvapivě se hry účastnili i někteří staří důstojní otcové. Hra ale měla tragické následky. Jeden z nich měl nakopnout míč, který se k němu kutálel, ale nestrefil se. Jak prudce vymrštil nohu, ztratil rovnováhu, upadl na zem a zlomil si žebro. Jiná situace nastala, když proti pomalu se kutálejícímu míči běželi současně dva otcové, současně do něho kopli tak nešťastně, že míč zůstal na místě, úder byl zřejmě z obojí strany maximální, ale palec jednoho z nich to nevydržel a zlomil se. O nemocné se staral náš bratr Rafael a nosil jim jídlo. Pak nám dovolili fotbalové utkání s jezuity, jak se lidově říká derby. Bratři jezuité trénovali celý týden na svém hřišti. My nic. Konečně došlo ke střetnutí. Naše mužstvo bylo slepeno na poslední chvíli, a to jen zásluhou otce Jánoše, který dal dohromady 11 mladých bratří. A začalo se. Bratři jezuité měli perfektně rozestavěné hráče, každý věděl, co má dělat, kam kopnout míč, když přiletí zleva, kam ho kopnout, když přiletí zprava. Přihrávky byly perfektní, hra promyšlená. S námi to bylo jiné. Kde byla Meruna, tam bylo 10 františkánů. Viděl jsem v tom důsledek našich spiritualit. Cesta bratří jezuitů je systematická, promyšlená. Máme k ní obdiv. Když narazí jezuita na nějakou překážku, zhodnotí ji, aplikuje nejúčinnější prostředky, jak ji překonat, a šup a je na druhé straně. S námi je tomu jinak. My si říkáme, kde je Pán Bůh? Tamhle, tak za ním, jako při tom fotbale. Kde byla Meruna, tam bylo 10 františkánů. A když se vyskytne nějaká překážka, protože běžíme za Pánem Bohem hlava nehlava, je to spíše překvapení než zklamání. Stane se, že se před překážku bratr nemůže dostat. Pak moc nepřemýšlí, spustí před překážkou takový křik modlitby, že vyděsí celé nebe. Andělé se dívají dolů, co se tam děje, a když vidí toho bezmocného bratříčka, pošle Pán některého z nich, který bratra přehodí přes překážku na druhou stranu, a bratr jde dál. Jak to utkání dopadlo? Vyhráli jsme 3-1. Při nástupech nám stále vtloukali do hlavy, že jsme svobodní, že máme pouze určené místo pobytu. Jednou vystoupil otec Kajetán a prohlásil, že když jsme svobodní, že tedy máme mít možnost nábožensky se vyžít. A dodal, ale já tu možnost nemám nábožensky se vyžívat. A proč? Dal se zmocněnec. Protože nemám breviář. No to dostal ducha plnou odpověď. Ale nebojte se, jen co bude kantýna, tam bude dostání všecko i breviář. Jindy, nevím už kdo, položil zmocněnci otázku. Pane veliteli, kdyby přišel ze zhora příkaz, abyste nás nechal postřílet, splnil byste ho? Bez váhání prohlásil, splnil. Tenkrát jsme si ani neuvědomovali, jak blízko k tomu bylo. Hlídali nás s ostře nabitými samopaly. Zanedlouho jsme se o tom přesvědčili. Na jednom místě dvora se hrál volejbal. Rekreačně. Všechno samozřejmě pod dozorem sembáků s ostře nabitými samopaly. Jeden z nich byl blízko hřiště a pozoroval zápas. Když jeden z bratří dal pěkně smeč, poďukl samospalem, o který se opíral, a prohlásil: "To byla smeč." Jenže ze zbraně vyšla rána přímo do jeho srdce. Klima se bolesti, krátký výkřik a zhroutil se mrtvý na zem. Byl jsem v té chvíli v kapli. Modlil jsem se. Když zazněla rána, byl jsem přesvědčený, že na zemi leží některý z bratří. Připravoval jsem se, že za chvíli přijdu na řadu já. Sloužili jsme za toho mladého esembáka mši svatou. Přišla na ně i jeho manželka a dokonce i zástupci veřejné bezpečnosti. Bylo nám ho líto. Byl krátce ženatý. Přes den jsme pracovali na zahradě, čistili spací pytle pro děti, rovnali staré hřebíky. Na zahradě byla velká králíkárna. Měl ji na starosti bratr minorita Augustín. Mezitím totiž přivezli také minority. Ta králíkárna, protože byla obehnána prkenou hradbou, tak jsme tam chodili potají studovat ze skript, která se nám podařilo získat. Byli jsme tam, jak se lidově říká, ulití 2-3. Bratru Augustínovi jsme dali instrukci: "Bratře, jak půjde okolo zmocněnec, dejte nám vědět a my začneme čistit králíkárum kotce." Každý jsme tam měli cihlu nebo kámen jako skolic stolici patřičné disciplíny, dogmatika, filozofie, fundamentálka. Bratr si sedl ke vchodu do ohrady, vzal staré umyvadlo a krájel králíkům zbytky chleba. Tak se zabral do práce, že ani nepostřehl, že se k němu blíží zmocněnec. Klidně krájel chleba až do chvíle, kdy zmocněnec stanul několik kroků před ním. Tu bratr vyskočil, vysypal plné umyvadlo s nakrájeným chlebem a zvolal: "O hrůzo, bydlo je tady!" Stala se neuvěřitelná věc. Bydlo se otočil a odešel. Po několika letech, když jsme už někteří pracovali na přehradě v pracovním táboře Klíčava, ze kterého bylo možno vycházet, jsem se s bydlem setkal na nádraží v Rakovníku. Poznal mě. Hned se ke mně hlásil a s účastí se ptal: "Hoši, co děláte? Ukažte mi ruce." Chtěl vidět mozoly. Naznačil, že už to nedělá, že má jiné zaměstnání. Byl jsem překvapený, když jsem přitom zahlédl, že má zavlhlé oči. Dozvěděli jsme se, že měl zbožnou maminku. Kolem zahrady, ve které jsme byli shromážděni v Bohosudově, stála hradba na jedné straně z obyčejných planěk. K ní přicházeli někteří nebojácní věřící a mezi plaňkami nám pokládali do trávy zprávy. Tajně. Tak jsme měli kontakt s litoměřickým biskupem Štěpánem Trochtou, než byl zatčen a uvězněn. Pokud si vzpomínám, poslal našim otcům fakulty, takzvaně mexické, ale nevím to přesně. Takové věci drželi otcové mezi sebou v tajnosti, aby se to nedostalo ven. Asi za měsíc či dva nás začali vodit do blízké keramické továrny na práci. Bratři tam zanášeli keramické pece výrobky k vypálení a pak je zase vynášeli. Dohlížel na nás jeden policista, který se jmenoval Kos. Jeden z bratří namaloval karikaturu, jak bratři vynášejí výrobky z pece a na peci sedí kos se zlým okem, jak pozoruje bratry. Těch karikatur se později narodilo víc. Jeden z těch, co nás hlídali, se mě zeptal, na kolik let jste tady? Odpověděl jsem, to my nevíme. Jsme tu bez soudu. V továrně pracovali také vězeňkyně a některé z nich čekaly vysoké tresty. Jedna za vraždu manžela, slyšel jsem část z jejich rozhovoru. Mařena dostala provaz. Když si jeden z bratří prohlížel u pece puchýře na rukou, pozorovala ho jedna vězeňkyně a vykřikla na něj. Vězeň si z puchýřů nic nedělá. V keramické továrně pracoval také jeden bratr jezuita. Tuším, že absolvoval studium geodezie, než vstoupil do řádu. Měřil cosi na dvoře. Věděl jsem, že bratři jezuité užívají po dobu mše svaté drátěné pásy, takzvaná cilícia. Vyprosil jsem si u něho, aby mi takový drátěný pás opatřil. Je to z drátu pletený pás s ostře zaštípnutými konci drátů. Přikládá se na holé tělo. Píchá to. Nosil jsem to cilícium nejen při mši svaté. Jednoho dne, když jsem po práci odpočíval na posteli, přišel náš bratr Vojtěch. Jak mě spatřil, že ležím na posteli a odpočívám, oběma rukama mě začal silou tlačit na prsa. Pane jo, ty si tady ležíš a pěkně si hovíš. Zajiskřilo se mi v očích, když se mi cilícium začalo zabodávat do těla. Mlčel jsem. Byla to lekce, bez dovolení totiž zpovědníka takové věci se nesmí dělat. Všechny mimořádné kajícnosti bez dovolení představených nebo zpovědníka nejsou nic jiného než výborný recept na píchu. Když jsem se šel zpovědníka dovolit, tak mi řekl, já ti dám cilícium, študuj, to je tvoje cilícium. Drátěný pás jsem stočil do klubka a zůstal stočený dodnes. Jednoho dne přišel z okresní vojenské správy balík povolávacích lístků do vojenské služby. Postiženi byli téměř všichni mladí bratři. Já už měl vojnu za sebou. Tak jsem zůstal. Tušili jsme, že další změny na sebe nenechají dlouho čekat. Stěhovali jsme se na Králíky.
1: Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
2: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
3: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
2: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
3: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda přijal dnes pozvání do pořadu Na stole je téma. Jak ho změnila politika? Proč se rozhodl letos kandidovat do Senátu? A co má rád na regionu, ze kterého pochází? Politik, právník, vysokoškolský učitel a bývalý poslanec Michal Kohajda sedí se mnou ve studiu Proglasu. Nejen na pracovní a politické cíle se bude ptát Marcela Kopecká. Dobrý den, pane rektore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání vám a zdravím samozřejmě všechny posluchače.
0: Pane rektore, vy jste v této funkci jeden rok. Jaký pro vás ten rok byl?
1: Ten rok byl naplněn mnoha překvapeními, protože jsem zjistil, že ta univerzita je v o něco horší kondici, než jsem si myslel. Zejména ty vnitřní procesy jsou tam komplikované, trošku, když použiju pěkné slovo, tradičně nastavené. A ty věci, které člověk chce měnit, tak ta změna samozřejmě nepřichází příliš rychle, protože opravdu ty procesy tomu nepomáhají. Takže první vlastně, co bylo, tak jsem si musel udělat takové zhodnocení, kde jsou největší rizika toho, že skutečně ten stav už je krizový, to znamená části, kde nám skutečně hrozilo třeba i nějaké správní řízení. Měli jsme třeba udělenou nějakou pokutu za neplnění některých povinností. Pak tu část, kterou ode mě vlastně všichni očekávají, to znamená změnu, zmodernizování, zlepšení. Jejíž podmínkou je ale podle mě udělat dobře tu první část, to znamená uspořádat ty věci, aby fungovaly. No a pak mám nějakou třetí část a to jsou jako vize do budoucna, které nejsou třeba tak urgentní a které by bylo pěkné mít, ale trošku se bojím, že za ty 4 roky, protože se bavíme opravdu o více jak rok později, to znamená zbývají mi 3 roky, tak, že ty pěkné věci asi budu muset oželet.
0: Ovšem, než jste se stal rektorem, byl jste dlouhá léta komunálním politikem v Šumperku. A co vás do komunální politiky přivedlo? Co jste chtěl v Šumperku měnit?
1: Tak myslím si, že to byla kombinace jakoby mé osobnosti, protože já už jako od studentských let jsem se zapojoval do různých veřejných věcí. Komentoval jsem je a chtěl jsem je často měnit. A pak té příležitosti, kdy vlastně kandidátka, která do té doby byla vedena Petrem Suchomelem, což byl tehdejší místostarosta za KDU ČSL, tak z důvodu zdravotních se, řekl bych, pár měsíců před volbami rozpadla a bylo potřeba ji nově postavit. A vlastně tak nějak shodou okolností, osudem jsem se dostal do jejího čela.
0: Kolik vám tehdy bylo?
1: No, to si myslím, že bylo tak 27 roků, typuju. Je možná, že trošku více, něco takového. A já vlastně nikdo neměl nějaké zásadnější očekávání. Řeklo se tak, určitě je potřeba to prostě zachránit, uděláme tu kandidátku, postavíme, uděláme ji jako samozřejmě

0: co nejlépe, uděláme nějak trošku to předvolební snažení se a uvidíme, všechno bude lepší, než aby vlastně to nebylo, nepokračovalo. No a zkrátím to, ve výsledku jsme místo dosavadních dvou mandátů získali tři a přede mnou se objevilo to, že tak jako lídr bych měl jít do té výkonné funkce, protože jsme šli i do koalice, abych byl místostarostou a já jsem se v té době určitě na to necítil, protože jsem měl ještě plno akademických povinností, dělal jsem ještě PhD na Pražské právnické fakultě a tak jsme se domluvili, že vlastně mi v tomto vypomohl kolega, který byl a kandidoval, myslím, že na pátém místě, nakonec se tam dostal a ten je vlastně o 20 roku starší než já a stal se místostarostou, takže v tom to mě trochu zachránil, ale za té podmínky, že já budu v radě a budu mu s tím pomáhat. Nakonec nejenom, že jsme uspěli v tomto období, ale v tom dalším jsme zopakovali ten výsledek a získali jsme ze 27 mandáty, ale díky, nebo aspoň si to myslím, díky naší předchozí práci jsme dokázali vyjednat koalici, takže vlastně on se stal starostou, já jsem zůstal v radě a ještě jeden kolega, ten třetí zastupitel se stal také radním, takže vlastně ze tří jsme měli tři místa v tom skutečné vedení města a pokračovali jsme další čtyři roky, které z mého pohledu byly velmi úspěšné, protože jsme Šumperku opravili krytý plavecký bazén, opravili jsme kompletně zimní stadion a opravili jsme kompletně autobusové nádraží, což každá z těch investic byla investicí mezi 150 a 200 miliony korun, což na město velikosti Šumperka, kdy tam ten rozpočet byl kolem 750 milionů korun na kompletně všechno, samozřejmě velká část, největší vždycky bere ten provoz toho města, tak si myslím, že to bylo úspěšné období i toho města, protože jsme na spoustu těch akcí využívali externí peníze, zejména z evropských fondů nebo z těch fondů, které Česká republika díky Evropské unii realizovala. Takže opravdu si myslím, že za ty čtyři roky jsme dokázali hodně. A to vlastně bylo mých 8 let, kdy jsem působil i v radě, což byla víceméně dennodenní práce. Zase shodou okolností v jedno to období, to druhé jsem vedl i městskou policii, protože taky jsme ji převzali v situaci, kdy tam byly velmi malé odměny, kompletně myslím tím mzdy. A ti lidé prostě tam nebyli úplně spokojení a proto ta práce, jejich ty výsledky asi nebyly úplně nejlepší, ale podle mě jsme to velmi dobře nastavili, napravili, nejenom, že ti lidé byli spokojenější, ale dokázali jsme jim poskytnout i lepší technické vybavení, jak třeba automobily, tak osobní vybavení těch strážníků. A vlastně i to pro mě byla velká zkušenost 4 roky vést městskou policii o 30 strážnících. Takže to byly ty 4 roky, celkem bych řekl, nechci to, asi to mají spíše hodnotit ostatní, ale z mého pohledu takové úspěšné v rámci té komunální politiky.
1: Vy jste se v Šumperku narodil, nikdy jste se neodstěhoval, do práce jste vždycky dojížděl, tak. Co máte na svém rodném městě rád?
0: Je to tak, protože já jsem pracoval jak v Olomouci, kde pracuji doteď, tak chvíli jako mladší jsem pracoval i v Praze, ale vždycky jsem vlastně dojížděl, že jsem, když už jsem byl někde dál, tak jsem to bral jako přespávání, ale dojížděl jsem vždycky z Šumperka a je to proto, protože já si myslím, že za prvé svým založením jsem takový, řekl bych, trochu klidnější člověk, možná jako opravdu z malého města a samozřejmě vím moc dobře, že to mnohé, co se týká ekonomiky, co se týká prostě těch možností, které dnešní svět nabízí, se odehrává ve velkých městech, takže je jasné, že nelze opomíjet třeba Prahu. Ale já si cením ten Šumperk proto, protože je to středně velké město, kde je dostupné vše, to znamená kino, divadlo, sportoviště, je tam rozumná dopravní dostupnost, ale současně je tam takový ten klid té přírody. Já sám bydlím asi 300 metrů od začátku lesa, takže se psem chodím vlastně každý den do lesa.
1: Co máte za rasu?
0: Já mám
1: máte
0: tibetskou dogu, mám psa, tibetskou dogu.
1: To je hodně
0: dogu.
1: Velký pes.
0: Je to nejlepší podle mě pejsek na světě samozřejmě. Teď už má 11,5 roku teda, ale je to plemeno jednoho pána, takže on nevyžaduje, abych tam jako byl hodně často s ním. A právě se chodíme takhle velmi často jako procházet, což je na tom menším městě skvělé. V Praze bych takhle nemohl fungovat.
1: A do práce a na kampaň ho neberete?
0: Neberu, on je právě takový spíš, že má rád to svoje, tu svoji zahrádku a nebo to svoje se procházení opravdu v klidném tempu. To plemeno je takové jako klidné, takže v tom klidném tempu a mu by se ten šrumec ani kampaň, ani práce moc nelíbil. Ale on opravdu je velmi hodný a vždycky počká, než se vrátím domů a teprve pak jdeme ven a vůbec mu to nevypadá, že by mu to vadilo, že prostě chvíli čeká.
1: Pane rektore, který český politik či politička jsou vám svým životem a prací inspirací?
0: Tak já určitě z toho vrcholné politiky jako mám rád Václava Havla, určitě ano. Myslím si, že nejenom jakoby pro ten politický život, protože ty okolnosti, kdy se stal prezident nejdříve československým, pak českým, samozřejmě jsou velmi specifické, takže to nebylo nějakou jeho jako politickou prací, ale spíš tím symbolem, který přinášel a tou nadějí pro Českou republiku a velmi krásně mluvil. Takže to je určitě inspirace z té vysoké politiky. Z té taktéž vysoké, ale řekněme současné, tak třeba samozřejmě Petr Pithart. A pak bych mohl vybírat jakoby ty své souputníky, kteří prostě pro mě byli velmi zajímaví a velmi rád jsem s nimi spolupracoval, když jsem byl v té aktivní vysoké politice. A tady třeba, nevím, mnohé to překvapí, ale velmi rád jsem s Josefem Bernardem z Plzeňského kraje, který je politik STANu, tak to vždycky byl člověk, který díky své profesní kariéře, kdy opravdu se dostal od běžného dělníka ve Škodovce až na manažera, na vrcholného vlastně generálního ředitele té společnosti a pak jako na ty politické posty, tak bylo vidět, že jako všechno si odpracoval a že ta zkušenost právě projít z té dělnické profese až na tu vedoucí toho vrcholného politika je nejenom zasloužená, ale že o tom, o čem mluví, tak mluví proto, protože si to prožila, protože to dobře zná. Takže to třeba je z lidí, které opravdu jako jsem bral za velmi obohacující z těch současných běžných politiků, ať nemluvíme jenom o nějakých těch vrcholných, kteří často samozřejmě v těch médiích mohou vypadat jako, že jsou sice superhrdinové, anebo jak ti kladní, tak ti záporní, ale samozřejmě v té reálné politice je mnoho lidí, kteří podle mě jako pracují a plní to, co si myslí, že je nejlepší pro ty lidi, i když třeba my sami s tím jako nemusíme souhlasit, že to úplně není to, co bych dělal já, ale u velké části z nich já vidím, že se snaží dělat to, co oni si myslí, že je nejlepší.
1: Říká rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda, který je hostem na Proglasu.

0: Na Proglasu se dnes potkáváme s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Michálem Kohajdou, právníkem, vysokoškolským pedagogem a letošním kandidátem do Senátu, který jako nestraník kandiduje s podporou KDU-ČSL, ODS, Pirátů a TOP 09. Pane rektore, učíte studenty na právnické fakultě. Co vás zhruba za těch 20 let pedagogická práce naučila? Změnila vás nějak?
1: Tak pro mě pedagogická práce je velmi dobrá, proto ji taky dělám. Těch skutečně už teďka více jak 20 roku, což i mě překvapuje. A pro mě osobně, jestli bych měl říct svůj jako přínos nebo přínos pro mě, je to, že ti lidé samozřejmě mě udržují mentálně mladým pořád. A je to z toho důvodu, že vlastně já standardně ten svůj předmět, já učím finanční právo, což většinou na těch právnických fakultách, a já jsem učil nejenom tady na Olomoucké, kde jsem stále, ale třeba i na Pražské, tak jsou to většinou čtvrtý, pátý ročník. A vlastně ti lidé, jak procházejí tu právnickou fakultou, tak vám vždycky do toho čtvrtáku přichází stejně staří. Takže vlastně já pracuji pořád s těmi z stejného věku studenty, a ono to trošku vypadá, jako kdybych i já byl pořád stejného věku. Ta realita je samozřejmě jiná, ale tohle pro mě je určitě pozitivní. A pozitivní proto, protože samozřejmě ti mladí lidé mají hodně energie, samozřejmě v sobě mají často nějaké své revolucionářství, takové ten neotřelý přístup. Myslím si, že na mnoho věcí se dívají v té době ještě pořád možná z mého pohledu naivně, ale možná je to právě proto, že je to pohled jako člověka, kterému teď je přes 45 roků. Oni to podle mě jako naivní nevidí a já ani nevím, jestli skutečně to je jako naivní, ale z mého pohledu si říkám, tak tohle samozřejmě chápu, že si to myslíš, ale já už to vidím jinak. Takže pro mě je to zajímavé, že mi to nastavuje takové zrcadlo toho, jak vlastně ten mladý člověk stále přemýšlí, a pro mě je to hodně inspirativní, protože jako v poslední době mám takový pocit, že vlastně se sám do sebe pořád už jenom cyklím a že nebýt to vnějších věmů, tak začnu být přesvědčený o tom, že to vím všechno nejlépe a že už vím, jak se ty věci mají dělat a jak mají být uspořádány, jak to má být fungovat, má fungovat. A tohle je přínos vlastně skutečně jako lidí, kteří teď už jsou o generaci mladší než já a kteří mě nutí se na to dívat a dívat se na to, že možná to, jak já si to myslím, to opravdu není tak správné a nemůže to postavit za to, že já už mám nějaké životní zkušenosti a oni jsou naivní nebo hloupí. Prostě je to jiný pohled na konkrétní věc a pro mě je to v tomhletom jako velmi zajímavé, protože já jsem člověk, který rád se baví s lidmi obecně. Já to prostě mám rád a i proto vlastně jsem i v té politice, protože to je hodně o bavení se s lidmi. Takže já rád s lidmi si povídám a pro mě ten pohled těch mladých lidí vždycky jako zajímavý, protože si říkám, tak jo, asi mají vlastně v tomhle možná i mají pravdu. Že
0: jaké
1: my už
0: nároky
1: vidíme.
0: Na ně máte, na ty studenty?
1: Já právě samozřejmě jsem velmi rád, když oni se mnou komunikují. Nebo myslím si, že za ty roky vlastně umím, když začínám s nějakou skupinou, přijdou noví studenti vlastně do toho ročníku a do mé nějaké seminární skupiny, tak vlastně já dokážu už velmi rychle si rozdělit ty lidi do takových jako škatulek z hlediska toho, jak se mnou budou komunikovat. Jsou někteří, kteří vlastně jako nechtějí komunikovat s tím vyučujícím, třeba proto, že je ten konkrétní předmět, který mají jako povinný, což ten můj je povinný, tak že je moc nezajímá. Jo, to znamená, oni si všechno plní svoje povinnosti, jak mají, ale prostě nějakou extrémní interakci od nich jako nelze čekat. A pak jsou ti, kteří jsou ochotní mluvit, ale často je tam nejméně na začátku je taková ta překážka. Jednak toho, že mě moc jako neznají a druhá, že dnes se často ty skupinky na vysoké škole jako vlastně promíchávají, že to není, že by to byla skupina, která jde od prváku do páťáku, ale různé předměty jsou různě zapsány podle časových možností těch studentů, podle různých jiných okolností, takže oni vlastně v těch skupinách se různě promíchávají. Takže oni někdy často, nebo někdy ne, často se vlastně trošku třeba i ostýchají před těmi novými kolegy. A pak jako samozřejmě, když se ptáte na nějaké otázky, tak standardní je, že buď je tak lehká, že je jim trapné vůbec na to odpovídat, anebo je tak těžká, že se bojí na ně odpovídat. To je jakoby ten, jakoukoliv otázku vlastně jakoby položíte, tak víceméně je možné říct, že buď je opravdu příliš lehká, příliš těžká, i když je vlastně ta průměrná. A já samozřejmě musím se ptát je věcně na to, co potřebuji je naučit. To znamená na ty obvyklé otázky toho, co já zrovna teď učím. A to jsou ty důvody, proč na začátku často ti studenti vlastně tak neúplně ochotně komunikují s tím vyučujícím. No a je potřeba v rámci těch skupinek si je tedy trošku jako rozstřídit. Vždycky tam bývají nějakí takový, řekl bych, trochu smíšci, trochu extroverti. Ty samozřejmě je nejlepší rovnou jako rozmluvit, protože na nich člověk jako vidí, že budou ochotní, i když třeba jako nebudou říkat jako správné odpovědi, jo? Protože jim nevadí říct něco jako neskutečně přesného. Oni prostě spíš jako chtějí, že promluví, protože jsou takhle jako osobnostně nastaveni. Takže s těmi studenty lze právě takhle jakoby pokračovat, že nejdřív se pokusím jako tu interakci si vytvořit s těmi, kteří jsou těmi smíšky, těmi extroverty. Pak se díky tomu otevřou ti, kteří skutečně mají jako o tu problematiku ten hlubší zájem, to znamená, jsou to třeba ti, kteří se bojí, aby špatně neodpovídali, tak tam je potřeba jim říct, že vlastně jako není úplně, a navíc v právu, jako, že tam není úplně jako špatná odpověď a že často jsou to spíš odpovědi, o kterých dál můžeme debatovat. No a pak samozřejmě vždycky v nějaké skupině zůstane u nějací ti, kteří fakt jako nechtějí tam mluvit. A já zase nejsem ten, že bych jako přímo nutil, jako že bych vyvolával. Vidím, že prostě pro ně třeba ten předmět jako není prioritní, třeba je baví něco úplně jiného. Takže tohle je ta moje spolupráce s těmi mladými lidmi, co mě jakoby obohacuje a věřím, co jakoby obohacuje i je, protože já nemám rád takovou tu jakoby jednostrannou výuku, že já bych jenom povídal a oni by si tam něco zapsali, pak odešli. A myslím si, že i ti studenti to takhle jakoby oceňují. Já nejsem nějak extra přísný vyučující, podle mě ani na těch zkouškách, protože ten můj obor, který zahrnuje třeba i daně, tak to je věc, která se vlastně každý rok mění. A já jako nejsem ten, který by jej říkal, podívejte, musíte tohle všechno znát nazpaměť, protože vím, že sice to teď udělají tu zkoušku, ale příští rok to zase bude o kousek jinak. Jo? Takže pro mě je důležité, abych s nimi mluvil o tom systému, o tom, proč ty daně máme, jak jsou zhruba konstruovány, ale není už tak pro mě důležité, jestli budou vědět, že tento rok ta sazba je 20% nebo 19%.
0: Mě by zajímalo, jak se díváte na debaty, které se občas objeví ve veřejném prostoru o neužitečnosti humanitního vzdělání. Jsme nedávno byli svědky protestů studentů Filozofické fakulty na Karlově univerzitě, jejichž oborům hrozí slučování nebo rušení. Jak se díváte na tohle?
1: Tak ta aktuální situace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prostě souvisí s tím, že to vysokoškolské studium obecně je podfinancováno a samozřejmě, když jsou to tyto obory, které jsou humanitní třeba, tak tam to podfinancování je ještě jasnější, protože dřív ten stát jakoby preferoval více třeba ty přírodní nebo technické obory a opravdu tyhle ty obory socium zůstávali hodně stranou a samozřejmě jako je to tam už hodně vidět. Ale k té otázce základní, já si myslím, že jako je velmi složité teď říct, který vlastně obor je ten méně významný. Říkalo se právě, že jsou to speciálně ty přírodní technické obory, které jsou ty nezbytné, které jsou prostě ty podstatné a které mají být podporovány. Ale když se teďka podíváme na umělou inteligenci, tak to jsou vlastně velké jazykové modely, které často teďka už jsou schopni třeba nahradit některé technické obory. A ty velké jazykové modely teď třeba u nás jsou hodně zkoumány třeba na filozofických fakultách právě proto, že je to jiný způsob zpracování a i práce s tou technikou. To znamená, je to právě založeno na tom, že my zadáváme ten pokyn nebo ten dotaz v běžné mluvě a ten program s námi vlastně jako komunikuje v běžné mluvě, což je práce samozřejmě s jazykem, kterou my tu technologii učíme a učíme i tu analýzu, z čeho si má vybírat ty zdroje, jak to má dělat, co nemá dělat. Takže tady se ukazuje, že vlastně v současné době v umělé inteligence právě tyhle ty obory najednou jsou jako super důležité. Jo, že to není jenom ta technika, jak přimět vlastně ten počítač jakoby reagovat, ale je to ten způsob, který vlastně je to, co nám tu technologii přibližuje daleko těm běžným lidem, protože dnes skutečně ten běžný člověk přes svůj mobilní telefon je schopen tam mít nějaký program umělé inteligence a ptát se ho a ten mu klidně třeba udělat nějaký software jednoduchý nebo jednoduchou webovou stránku, možná za chvilku složitý software a složitou webovou stránku. Takže tím chci říct ono, kdo jako ví, co je teď důležité a hlavně kdo ví, co bude důležité za 5 let nebo za 10 let. Já si myslím, že bychom měli ty mladé lidi je podporovat v tom, v čem zaprvé jsou dobří a co je také baví. To znamená, my bychom je měli podporovat v tom, aby se rozvíjeli ty svoje přirozené schopnosti, které mají. A to si myslím, že dneska, a já nejsem v žádném případě odborník na jak základní školství, ale že často dneska vlastně trváme pořád na tom, to, co se dělalo v tom minulém století, že všichni musí umět všechno v nějaké jako malé úrovni z dnešního jakoby úhlu pohledu. Chceme vědět ty roky těch bitev a narození a já nevím, co všechno. A přitom to jsou právě ty věci, které ta umělá inteligence nám je schopna velmi rychle vyhledat. Ale neumíme ještě podporovat ty talenty. Já zrovna včera jsem poslouchal na jednom rozhlase, že my jsme schopni dnes pracovat s nějakými 40 000 talentovanými studenty. Myslím, že hlavní školský inspektor o tom mluvil, ale takových dětí máme asi 150 000, takže vlastně nám 2/3 jako propadnou sítem. Sítem. A to neznamená, že oni nebudou jako dobří, že nebudou mít dobré ty výsledky. Samozřejmě, že budou mít, protože jsou jako ti nejnadanější z těch dětí. Jenže my nevyužijeme ten jejich potenciál a prostě zůstanou nám, řekl bych, lehce nadprůměrní. Kdežto, kdybychom dokázali z nich získat už v tom malém věku to, že jsou dobří právě třeba na matematiku, nebo že je někdo, ale klidně řeknu, dobrý na kreslení, a podporovali zejména to, v čem jsou dobří, a v tom ostatním nám stačil nějaký rozumný základ s vědomím toho, že třeba díky umělé inteligence mnoho dalších věcí si sami jako dohledají, tak si myslím, že bychom mohli vyniknout lépe i v rámci mezinárodního srovnávání, protože i tady postupně klesáme a myslím si, že je to právě proto, že chceme takovej ten standard, kdy jsou všichni jako dobří, ale dneska už je ta soutěž mezi národy a mezi státy tak velká, že bychom potřebovali spíš podporovat ty nejlepší v tom, co dělají a díky tomu se posunout, protože dneska, a vidíme to, já si myslím, že ta Česká republika skutečně jako zaostává. My jsme podle mě úspěšnou a nevím, jestli to budou všichni rádi slyšet, ale velmi bohatou zemí v tom celosvětovém kontextu. Máme tady jakoby skvělé zdravotnictví, velmi dostupné. Já když se dívám, tak permanentně prostě se jsme schopni si přivolat nebo být nám zavolán vrtulník k nehodě, aby nás za 10 minut dovezl prostě do super špičkové nemocnice. Máme tady samozřejmě velmi dobrou sociální síť, která tady nenechává nikoho na ulici, aniž by on vlastně o to sám stál. To znamená, podívejme se do Spojených států, kolik je tam skutečně bezdomovců, kolik tam lidí, kteří úplně jsou mimo tu společnost. Takže my máme skutečně jakoby tady velmi dobré prostředí, ale postupem doby nám ta konkurence, kterou vidíme kolem sebe, jak v některých evropských státech, tak i v některých asijských státech, prostě nám jako utíká. Mm-hmm. A já si myslím, že my tady budeme muset být schopni skutečně pracovat s těmi přirozenými talenty v oblastech, kde oni jsou dobří, tak abychom jim umožnili ještě více rozvinout. Protože pak tihleti lidé jsou schopni tu ekonomiku vlastně tlačit dál dopředu a s toho rozvoje té naší České republiky tímto směrem pak samozřejmě budeme profitovat všichni, protože to budou ti, kteří tady budou zakládat inovativní firmy, kteří třeba budou poskytovat služby do celého světa nebo třeba aspoň do Evropy, a budou ti, kteří budou dělat tady ten hospodářský produkt, díky kterému my zase budeme moci platit zdravotní služby, sociální služby, vzdělávání těch ostatních. Takže já si myslím, že neumím teďka říct, že nějaký obor je zbytečný. Samozřejmě je věcí státu, aby si řekl, v jakých oborech třeba chce více absolventů, v jakých méně, ale já bych si nikdy netroufil říct, že tento konkrétní obor studia je prostě zbytečný a nebudeme ho potřebovat, protože za těch 10 let ten svět může být úplně jiný, než je dneska.
0: A když se každoročně zveřejňují žebříčky úspěšných univerzit, kde se bodově hodnotí, která ta univerzita na světě je nejlepší, jak si na tom stojíte vy s vaší univerzitou v Olomouci? Kam ji chcete dovést? Jak by měla vypadat univerzita 21. století pod vaším vedením?
1: To je samozřejmě strašně složitá otázka v tom, jak si stojíme, protože české univerzity obecně samozřejmě nejsou ani v první stovce, ani v první dvoustovce. První z nich se objevuje někde v první pětistovce univerzit na světě. My jsme podle různých žebříčků, protože samozřejmě se hodnotí různá kritéria, tak někde mezi 6. a 12. místem na světě. Není to špatné, ale není to úžasné. Tady je potřeba si uvědomit, že to není tím, že my bychom se nějak zhoršovali, ale že právě přibývají nové a nové univerzity, zejména v Asii, které opravdu do toho vzdělávání dostávají daleko víc finančních prostředků a za to jsou schopni si obstarat lepší vyučující, třeba i nobelisty nebo jinak oceněné prostě odborníky. Opravdu tu špičku, protože na to ty finance mají, dokáží to zaplatit a i tohle se třeba v těch žebříčcích hodnotí. A obecně v některých státech skutečně opravdu tlačí do těch inovací, do toho vývoje a samozřejmě podmínkou toho je to vzdělávání. Takže my určitě nejsme horší z hlediska našich vlastních výkonů, ale to okolí celosvětové prostě se zlepšuje víc než my. A to je podle mě i to, o čem jsem mluvil před chvílí. My jsme velmi dobří, jsme výborní v mnoha oblastech, vidíme, že jsme schopni jakoby od výzkumu k té aplikaci, to znamená do průmyslové výroby, i díky naší historii a šikovnosti těch našich předků, mít velmi dobré výsledky. Jsme schopni jako jedni z mála třeba stavět jako proudové stíhačky, i když podzvukové. Jsme schopni opravdu v mnoha oblastech průmyslu jako fungovat velmi dobře ve výzkumu, ve zdravotnictví, v moderních technologiích. Jenže ten svět na nás jakoby nečeká, on jede trošku rychleji ještě. A to je něco, co ta univerzita ani jedna, ani vlastně všechny sami nezmění bez toho, že by byly podporovány ze strany státu. A já když se podívám třeba teď na navrhovaný rozpočet pro příští rok, tak on nominálně vyroste pro celé vysoké školy o pár set milionů korun, ale samozřejmě už i ta nízká inflace, klidně necelých 2%, ten nárůst jakkoliv smaže a jdeme reálně dolů. A ti naši lidé samozřejmě přijdou a řeknou, ale já bych chtěl od 1. ledna třeba něco přidat, jo, 2-4%. A když my jdeme takto dolů, tak samozřejmě my nebudeme mít ani na toto. A teď si představme, že v nadcházejících jednotkách roku vlastně přijdou ty silné populační ročníky, teď končící střední školy. Bude to příští rok, přes příští rok, až do roku 2029. A my bychom měli být schopni vlastně zvýšit ty kapacity minimálně o 10%. To znamená třeba moje univerzita má 25 000 studentů teďka a řekněme, že v tom vrcholu té populační křivky absolventů středních škol, kteří se k nám budou hlásit, bychom měli mít o 2 500 míst víc pro ně. Ale my na to nemáme žádné peníze. To znamená, určitě jsme schopni jako přidat, když to je přeženu, 1-2 židličky do té třídy, jo? Ale nejsme schopni jakoby bez dalších financí prostě přidat 10% kapacit. A zase říkám, to je strašně škoda. Nejenom, že to bude jako smutné pro, jako lidsky pro ty rodiče nebo pro ty prarodiče, protože prostě ty jejich děti, kteří každý si myslí o svém dítěti, že je samozřejmě jedno z nejlepších, tak i ty objektivně velmi dobří studenti vlastně se tam nedostanou, protože my je budeme muset odmítat, protože nebudeme mít tu kapacitu. A jestliže teďka třeba vezmeme na právnickou fakultu každého 10. 12. uchazeče, tak teď budeme muset brát třeba každého 15. A to ne proto, že ti lidi budou horší, ale oni díky tomu, že budou v tom silnějším populačním ročníku a díky tomu, že my prostě nebudeme schopni uspokojit tu poptávku, protože na to nebudeme mít finance od státu, tak je prostě nebudeme moc vzít. A spoustu těch zase dobrých, kvalitních, šikovných, chytrých lidí my vlastně odmítneme na ty nejlepší univerzity. Oni třeba půjdou na nějaké jiné nebo půjdou na soukromé, pokud jim to rodiče třeba zaplatí, což si myslím, že tak je prostě nesprávné. A nebo prostě nepůjdou na tu vysokou školu. A zase ta společnost jako celek vlastně přijde o to, protože přijde o to, že v rámci silné generace by mohlo být spoustu šikovných absolventů, kteří samozřejmě, a to je prokázáno, vysokoškolák má lepší platové podmínky v budoucnu a když má on lepší plat, tak samozřejmě státu přináší více na daních, více na sociálním zdravotním pojištění. Takže my přijdeme vlastně o část této silnější generace, aby jsme z nich mohli udělat zase ten motor ekonomiky toho dalšího období. A říkám, naše univerzita už teďka přispívá třeba na studium stomatologie. My na každého studenta ročně musíme najít ze zdrojů, které máme vnitřní, které nejsou od státu, 200 000 korun na každého jednotlivého. A samozřejmě, jako, kdybych vedl tu univerzitu jako firmu, tak řeknu, my nemůžeme dotovat to studium. Ale je naší společenskou odpovědností, abychom prostě to dělali, pokusili se vždycky najít ty peníze, vzít si třeba z něčeho jiného, co teď není tak urgentní, protože chápeme, že prostě absolventi stomatologie, zubaři jsou prostě pro společnost potřební.
0: Uzavírá pro tuto chvíli Michael Kohajda, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který přijal pozvání k rozhovoru na Proglasu.

0: Rektor, vysokoškolský pedagog, právník, politik a nestranický kandidát do Senátu za obvod Litovel Michael Kohajda je stále hostem na Proglasu. Pane rektore, na co v letošní senátní kampani sázíte?
1: Já sázím hlavně na to, v čem si myslím, že jsem silný, a to je osobní kontakt s lidmi. To znamená, já už od půlky srpna obcházím jednotlivé obce a vesničky. Samozřejmě v těch větších městech, kterých je tam 5, je to trošku komplikovanější, to si nechávám na finální fázi a nebude to obcházení jakoby po domech, bytech, ale na těch vesnicích to dělám takto a setkávám se s lidmi, máme dáno vždycky kolik, minimálně 10% těch domácností bych chtěl otevřít v každé vesnici, obci a městečku. Takže já s nimi promlouvám, ptám se, co vlastně jim chybí, jak jsou spokojení, co by jako chtěli od svého senátora, co jim vlastně teď chybí. Takže to je to. Myslím si, že jsem schopen s mnoha lidmi budím vysvětlit, že třeba něco, co si přejí, je v reálu trochu jinak, protože si myslím, že v některých médiích prostě zaznívají velké zkratky a ten svět, ve kterém žijeme, je jako složitější. Takže se jim pokouším říct, jak já si myslím, že ty věci jsou, a nebo prostě s nimi proberu, jestli to, co chtějí, je skutečně reálné a poznamenám si to, že třeba tohle je opravdu jako dobrý nápad, nebo že to je skutečně potřebné tady v té obci. Takže to je to, jak já k tomu přistupuji, a musím říct bez ohledu, jak ty volby dopadnou, protože to pro mě není úplně jakoby záležitost života a smrti, tak tohle je něco, z čeho je zase já si odnáším jako spoustu pro mě zajímavých informací. Pro mě to nejdůležitější a nejzajímavější teď je, že vlastně, když s těmi lidmi mluvím, tak ten obrázek té skutečně společnosti je podle mě daleko pozitivnější, než vyplývá teď jako buď ze sociálních sítí nebo z těch hlavních médií. Spousta těch lidí vlastně je spokojených, samozřejmě říkají, bylo by lepší mít o kousek víc peněz a mít opravenou fasádu nebo něco takového.
0: Takže říkáte, že sociální média do jisté míry deformují realitu a že politika, když to řeknu ve zkratce, zas tak moc nepotřebuje vrátit důvěryhodnost.
1: Já si myslím, že opravdu ty sociální média preferují hlavně ty negativní zprávy, ty negativní věci. A že ty nám jako preferovaně ukazují víc, než jsou ve skutečnosti zastoupeny. A skutečně já, jak teď mluvím s těmi lidmi, tak to tak je. Já jakoby minimálně narazím na někoho, kdo si jako skutečně konkrétně stěžuje. A často ti lidé, když se jí zeptám, tak řekněte mi aspoň nějakou jednu věc, kterou si myslíte, že je fakt špatně ve vaší obci, tak mnoho z nich jako přemýšlí, co to vůbec je. Chápu, jako všichni máme nějaké problémy, všichni v rodinách prostě řešíme něco, většině lidí prostě chybí třeba peníze na nějaké věci, ale ti lidé často si dokáží vlastně posoudit, co je reálné a že samozřejmě by bylo fajn jet na další dovolenou nebo třeba jet na první dovolenou toho roku, ale že to třeba jako není úplně tak nutné, protože ty nutnější věci zajištěny mají. Takže to je to, co já si odnáším, že skutečně ten náš svět, ta realita v České republice, nebo alespoň tady na Hané, že není taková, jak když se člověk podívá prostě před osmou na zprávy, kde je prostě jedna katastrofa za druhou a všechno se tam vykresluje černými barvami. Určitě nepříjemné věci, které se nemají dít, se dějí, ale podle mě to není tak četné, jak se nám to prostě jako snaží ty média zase zprostředkovat, protože pro ně je to samozřejmě něco, co spíš přitáhne tu pozornost, než kdyby řekli, jo, tady se podařilo opravit třeba nádraží, tady se udělala nová cesta, protože ty pozitivní věci, jednak část společnosti je považuje prostě za běžné, tak nebudu oslavovat, že se nám tady položil nový asfalt, ale druhá, já opravdu si myslím, že dnešní nastavení toho, jak jsou financovány třeba komerční média, že často je to o tom, čím víc jako kliků mají, čím víc čtení, čím víc samozřejmě poslechovosti, tím asi víc dostávají za tu reklamu a že některá prostě tu realitu trošku tímto směrem deformují a vytváří tu rozpolcenost té společnosti.
0: Média a sociální média, to je jedna věc, ale reálným výsledkem je, že zájemců o Senát je stále méně a týká se to i vašeho olomouckého regionu. Čím si vysvětlujete, že lidé nemají zájem o veřejné dění, vstoupit aktivně do politiky, něco měnit?
1: Podívejte se, pro mě vlastně to rozhodování, zda vůbec jít do těch voleb, bylo také složité. Já jsem rok rektorem, takže když ta nabídka přišla na začátku, tak já jsem říkal, že to není rozumné, že to nepůjdu, a doporučil jsem dva lidi, kteří si myslím, že by byli velmi kvalitní kandidáti, kteří prostě uznávají ty hodnoty, které jako uznávám já, prostě jsou mi blízcí. A vlastně jsem jako na začátku odmítal toto. Podle mě i z dobrého důvodu, že samozřejmě na začátku té rektorské práce je těch úkolů více. Ale ti lidé za mnou pak zase přišli a řekli, že ti to odmítají, protože je politika jako špinavá, že je to negativní, že na to nebudou mít čas, protože se chtějí věnovat jako víc dětem, že možná později. A ono je to jako složité, protože kdyby vlastně každý jako řekl, že se tím nebude zabývat, tak pak do té politiky vstupují ti lidé, kteří tam jdou čistě za svým osobním prospěchem nebo za prospěchem pro nějakou skupinu, která je tam vyslala. A já si myslím, že pořád by vlastně ta politika spíše měla být světem, kde se určuje naše společná budoucnost, protože evidentně prostřednictvím politiky prostě ta naše společnost určuje ty kroky, které dělá. To myslím, že není možné jako zastírat, prostě nebýt, jakkoliv na ně všichni nadáváme, včetně mě, politiky v parlamentu nebo vládní politiky, tak prostě bez nich by ten stát jako nefungoval. My jsme si zvolili tento způsob řízení našeho státu, takže prostě tak to máme. A kdybychom prostě všichni ti, kteří sice ty schopnosti mají, říkali, já nechci, protože prostě preferuju prostě čas na rodinu, nebo protože je to negativní, tak já tu zkušenost minulosti samozřejmě mám, jako je negativní si o sobě prostě každý druhý den přečíst na sítích nějaký hate, nějakou kritiku, jo, obvykle neoprávněnou.
0: Dneska, a jak s tím pracujete, když se to dočtete?
1: To je právě jako složité. Jo. První věc je, že je potřeba si uvědomit, že za mnoha těmi profily, které tam píšou ty názory, jak na sociálních sítích, tak třeba v komentářích, v médiích, tak vlastně za nimi není reálný člověk, že to skutečně jsou jakoby počítačové systémy, který někdo, ať od nás zevnitř České republiky nebo klidně ze zahraničí, prostě říká, dávej tam tento narrativ, dávej, že je všechno špatně, že prostě se má dělat tohle, a oni vlastně jako uměle, a my si to často neumíme představit, ale když vidíme ty videa, že prostě je místnost, která je naplněna vlastně mobily připojenými na počítač, a vlastně za každým tím mobilem je virtuální profil, který nám k těm sítím píše tyhle ty předem dané prostě názory. A to je právě to, kde jsou silné ty socium obory na vysoké škole.
0: A máme moc ještě dobře šanci ukážou, to zvrátit, tuhle
1: no,
0: situaci?
1: Dá se to samozřejmě identifikovat. A to právě byla ta moje odpověď. Ono, já jsem si nejdřív samozřejmě jsem říkal, že to budu ignorovat. Jo? Hmm. Ale když děláte v tom rok, tak 2 roky, 3 roky, 4 roky třeba jako naposledy, prostě tak sem tam si to stejně přečtete, jo? A teď to na vás jako nějakým způsobem dopadá. I když si řeknete kašlu na to, no tak když si to čtete, tak vám to vrtá hlavou, minimálně podvědomně. Takže já jsem se pak začal dívat na to právě, co je to za profily, co to tam píšou. Některé jsou ty, já jsem si je třeba rozklikl, a je to někdo, kdo tam nemá ani jednu fotku. To znamená, jako je to evidentně zcela umělý, účelově založený profil, jo? Nebo jsou to lidé, kteří prostě píší jenom tihle lidé, třeba 3-4, ale pořád vám píší, jo. To je taky extrémně jako zvláštní, protože i když je to někdo, kdo vás jako nemá rád, tak podle mě není jeho zálibou, aby pořád seděl u počítače a psal vám něco do komentářů. Takže je to hodně podle mě řízené, a já si myslím, že dneska to bude velká část, většinová část těch komentářů jsou tyhle ty umělé profily, které pro někoho pracují, buď třeba pro nějaké komerční zájmy, pro nějaké politické zájmy. A teď co s tím jako dělat? Podle mě, ale myslím si, že je to nereálné jako prosadit jako v rámci České republiky, protože jsme malá země uprostřed celého světa, by bylo, že ty profily by nebyly anonymní. Že skutečně ten profil jako takový by byl spojen s konkrétní identifikovanou osobou, a já neříkám, že by se to mělo ukazovat. Pokud ten člověk by nechtěl, aby jakoby nebyl vidět pod svým jménem, klidně ať je tam pod pseudonymem, ale aby ten profil byl spojený s konkrétním člověkem. A takhle bychom najednou viděli, že těch profilů, které teďka nám komentují, já nevím, třeba jenom příklad, no řeknu 100 tisíc, že najednou by tam bylo zatím jenom 10 tisíc reálných lidí a 90 by byly ty umělé. Jo? A díky tomu, že bychom mohli mít to propojeno s reálným člověkem, i když by nebyl znám, kdo to je, tak by bylo jasné, že skutečně je to ta realita. Protože takhle si myslím, že ten většinový názor, ten narrativ, který se na té síti utváří, je bohužel dneska už jenom řízen komerčními nebo politickými zájmy. A ti, kteří se toho neostýchají, si prostě za peníze zaplatí nějakou firmu, která jim dodá 10 000 lajkařů a 10 000 komentátorů. A já to vidím i u některých svých oponentů politických, kdy najednou jim roste počet příznivců o jednotky desítek měsíčně a najednou v jeden měsíc tam skočí 1500. Pak je zase třeba 10-20 a za 3 měsíce 1500, 2000. A to je evidentní, že jako nikdo by nemohl mít takový výkyv, že najednou má 2000 nových fanoušků, obdivovatelů, když dělá všechno pořád stejně. Takže to je evidentní, že si ty hlasy jako nakoupil. A ono se pak dá to poznat i při blížší analýze, protože mnoho těch profilů není z České republiky. Je to prostě z dalekých zemích. A teď se zeptáte, proč lokálnímu komunálnímu politikovi v Horní Dolní by komentoval v češtině někdo, kdo je z, já nevím, Mongolska. No to nedává smysl, to je evidentní, že jsou to prostě ty farmy těchto trolů a ty jsou nakoupeny a je nakoupený i ten pozitivní narrativ, který tam píše, ano, pane starosto, udělal jste to skvěle, to je moc pěkná cesta. Jo, protože zase ten počítačový systém v rámci té umělé inteligence vidí, že je to obrázek nějaké cesty, nějaké oslavy a už sám vlastně bez zásahu člověka dokáže vlastně ten komentář udělat. A to nejsou složité komentáře, to je jedna, dvě věty. A přímo ho tam umístí. A za tohle si ti lidé platí a dá se to prostě takhle identifikovat. Jenže ten běžný čitatel, který pak přijde na profil toho politika, si říká, tak ten musí být dobrý, ten to tady má takhle, takhle, takhle. A už nikdy nebo většinou si neklikne a nekoukne se, že ten komentující nad ním vlastně fyzicky neexistuje.
0: Pane rektore, já vím, že jste manuálně zručný. Slyšela jsem v jednom rozhovoru, že si sám zapojíte elektriku, sám si i obkládáte. Ano. Je práce rukama dostatečným odpočinkem od každodenních povinností? Čistíte si tak hlavu?
1: Je to přesně tak. Mě se vždycky kamarádi ptají, proč si to nenechám opravit nebo postavit nebo něco takového a nebo na zahradě, proč si nenechám něco udělat. A je to právě proto, protože pro mě je to možnost, kdy vlastně celý život v práci pracuji zjednodušeně hlavou. Jo, že píšu, odpovídám, vymýšlím, mluvím, jednání vedu a pro mě to, co mi v mé profesi vlastně chybí, a tímhle si to kompenzuju, vlastně ten výsledek, na který se dá sáhnout. Ono to pro mnoho lidí, kteří naopak se třeba běžně živí rukama, to přijde jako nic zvláštního, ale mně opravdu chybí ten fyzický výsledek, takže ano, třeba jsem si obkládal, nebo jsem si dělal dlažbu doma a určitě ten výsledek jako není stoprocentní, to nebudu říkat, že to je nějaký skvělý a velká část vašich posluchačů by to určitě udělal lépe, ale pro mě je to takové jakoby uspokojení, že vlastně si to umím takhle udělat, že jsem si to udělal, že to mám hotovo a že jsem tu práci i takto odvedl.
0: A co vám ještě pomáhá udržet si nadhled?
1: No, samozřejmě, to už jsme si tady říkali, ty procházky se psem, protože já opravdu s mým pramíkem chodím jakoby každý den, když je to možné, což se snažím, aby bylo možné. On je takový rozvážný, takže chodíme pomalu dosti a všechno si očmuchává a chodíme hodinu, hodinu a půl. Já musím říct, že já nejradši mám právě teď to období, které přichází, ten podzim, samozřejmě babí léto, ale i ten podzim, který je pak už deštivý, protože vlastně z toho příměstského lesa vlastně pomalinku zmizí lidé a my tam máme klid jenom sami na sebe a projdeme si to takhle v klidu. Takže to je něco, co si člověk jako určitě hodně odpočne, protože ta příroda je úplně takovým lékem.
0: To byla závěrečná slova dnešního hosta Proglasu. V pořadu Na stole je téma jsme mluvili s rektorem Olomoucké univerzity Palackého Michálem Kohajdou, právníkem, vysokoškolským pedagogem, bývalým poslancem a nestranickým kandidátem do Senátu za KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Piráty. Já vám děkuji za váš čas, nashledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek dne vašim posluchačům.
0: Dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Marcela Kopecká. Pěkný den. Thank you.
2: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
3: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Slyším to, co jiní neslyší. Bosé nohy chodit po pliši. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Prchává je někdy od lidí. Vidím to, co jiní nevidí. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách na očích. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách.

Když má ještě vločky v kadeři, vidím kvésti růži na keři. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se prvně rtů mých dotkl red. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se prvně rtů mých dotkl red. Kdo má naději, však zabrání, a je strach, že přijde zklamání, abych nekles pod tvá kolena. Nejkrásnější bývá šílená, abych nekles pod tvá kolena.

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic, stopy víří prach a ve svitu měsíce.

0: Dnešní část nese název Čtyři letory. Letorou nazýváme způsob, jakým kdo reaguje na vnější vlivy, prudce nebo pozvolna, a jaké v něm zanechávají následky, chvilkové nebo trvalé. Sangvinik reaguje prudce, ale chvilkově, cholerik prudce a trvalé, melancholik pozvolna, ale nadlouho, flegmatik zvolna a povrchně. Silně vzrušitelný sangvinik se má vyhýbat smyslovým vlivům, které by ho svedly ke zlému. Malou jiskrou vzplane jako sláma. Má však obyčejně mnoho dobré vůle, nadání, postřeh, snadnost při práci i při styku s druhými. I mezi svědci byli sangvinikové, jako například svatý František Saleský. Museli ovšem dovést překonat svou hlavní chybu. Nedostatek vytrvalosti a pořádku, nestálost, těkavost. Snad nejvíce svědců bylo letory cholerické. I tento typ lidí vzplane snadno, ale oheň trvá dlouho, třeba až do smrti. Cholerik nezapomíná na to, co ho vzrušilo, ať v dobrém nebo ve zlém. Svému nadšení dovede obětovat jmění, zdraví, čest i život. Je obyčejně bystrý, má železnou vůli a nezdolnou energii. Neustoupí, dokud neprosadí své. Nemá-li se stát ctižádostivým a bezohledným tyranem, musí den co den tvrdě přemáhat svou pýchu, neústupnost, tvrdohlavost, soustředění jen na sebe. V morálním životě je důležité, aby si cholerik osvojil správné principy, především však, aby se sám přesvědčil o tom, že musí být poslušný a že na tom závisí jeho dokonalost. Melancholikové jsou svojí povahou trpitelé. Bývají hloubaví, jemní, citliví. Reagují pomalu a proto nad nimi psychologicky vítězí lidé povrchní. Zdlouhavost je dělá neohrabanými a směšnými, přitom však oni sami posměch těžko snášejí. Melancholik tedy snadno zatrpkne, stává se samotářem, podivínem. Zachrání ho jen láska ke kříži, utrpení s Kristem. Naučí-li se prožívat duchovně obtíže svého života, bývá duchovním myslitelem, rádcem ostatních, zpovědníkem. Stálý styk s Kristem se mu stává živelnou potřebou, modlí se proto bez ustání. Dost nepříznivě posuzujeme flegmatika. Zdá se, že je od přírody pro křesťanskou dokonalost nejméně vybaven. Velké ideály ho příliš nenatchnou, v práci bývá nedbalý. Právě o něm však platí slova, že láska přikryje mnoho nepravostí. Tak píše apoštol Petr ve svém prvním listě ve 4. kapitole. Flegmatik, který se naučí jednat z lásky, se stává jakýmsi tunelem společnosti, ve které žije. Snadno si z něho udělají hromosvod, na kterém se ostatní vybíjejí. Ale on všecko vydrží a přečká, nemyslí ve zlém. Každá letora má tedy své přednosti a stíny, dá se použít k dobrému i ke zlému. Nestotožňujeme tedy letoru s povahou, s charakterem člověka. Povaha je víc než náklonosti. Je to naše druhá přirozenost. Je to souhrn vrozených náklonností, vlivu okolí, výchovy, vzdělání a hlavně pak toho, co jsme sami ze sebe udělali životem, úsilím vůle. To pak je důležitější než jenom sklony a první nekontrolovatelné reakce.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Na stole je téma, k jehož poslechu vás dnes zve Tamara Suchánková. U stolu se mnou sedí muž, vlastně dva muži. Muž, jehož rodinná firma z Holešova dokázala něco výjimečného. Získala prestižní mezinárodní cenu Magellanova průlivu, kterou vládní chilská nadace oceňuje ty největší inovátory z celého světa. Naším hostem je zakladatel a jednatel společnosti Saturn Holešov, inženýr Jaromír Tomšu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a po mé levé ruce sedí Jaromír Tomšu mladší. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My jsme se spolu společně poprvé setkali v době, kdy jsem byla ještě asistentkou europoslankyně Michaely Šojdrové a vy jste nás tehdy pozval na Holešovský zámek na udělení této ceny. Já si to pamatuju jako dnes, protože to bylo krásné a pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo 7. září 2021. Je to tak?
1: Přesně tak. Jo, to pro nás to bylo, když přemýšlím prostě na tou téměř 35-letou historii firmy, jo, tak to byl snad ten nejvyšší vrchol toho společenského uznání, kterého se nám hodně dostalo, protože se nám podařilo v tu dobu na jedno místo dostat 120 lidí de facto z celého světa, protože aspoň vnímám to tak jako naprosto historický úspěch, kdy se u nás Holešově jednak den předtím, v neděli odpoledne, na hudebním pódiu jeho potkal severoamerický jazz s chilským jazzem, takže rovněž jako naprosto výjimečná událost. A pak právě v to pondělí se nám tam potkali dva velvyslanci z opačných koutů světa. Takže jak ten chilský z Prahy, pan Patricio Utreras Dia, tak náš český ze Santiago, pan Josef Hlobil. Takže za nás to byla jako naprosto výjimečná událost s tím, že se nám tam stala pochopitelně. S tím, že se nám tam ještě naštěstí nějakým řízením osudu potkali i naše ústavní špičky, předseda Senátu Miloš Vystrčil a rovněž předseda poslanecké sněmovny pan Radek Vondráček.
0: Já si to pamatuju, byla to velikánská sláva, bylo to nádherné. Já bych možná ještě upřesnila, že vlastně vy jste tu cenu, nebo vám byla udělena u příležitosti 500. výročí prvního obeplutí zeměkoule Fernandem Magellanem. On totiž často, my jsme se tady se synem chvilkou předtím bavili a říkali jsme, že možná si to někteří lidé ani nespojí dneska, že dneska tím ta mladší generace už se ten zeměpis tak neučí a že nebudou ani vidět, kde to je. Pane Tomšu, převzít takovou cenu, pojmenovanou po slavném mořeplavci, přímo z rukou chilského velvyslance, to je fakt jako dobrodružné. To je dobrodružný román, bych řekla. Ale co přesně Portu tenkrát? Portu, která byla úplně z konce opačné planety, na vaší práci tak fascinovalo?
1: Hodnocení té poroty a zabývalo se dokonce chilské ministerstvo hospodářství, jo, tak jednak zaujal vlastně ten příběh všechno to, jo, co mu předcházelo na té národní úrovni, protože v tom roce už v roce 2019 jsme tím naším řešením, což bylo decentralizované čištění odpadních vod na venkově, tak jsme za tuto myšlenku a toto technické řešení získali celostátní cenu Vizionář roku a Inovace roku 2019. Takže vlastně ono to mělo už nějaké předpolí a my jsme se té myšlence věnovali už někdy od roku 2008, protože jsme hledali řešení, jak efektivně ekonomický a přitom i z hlediska vlastně té samotné účinnosti vyřešit čištění komunálních odpadních vod na venkově, tam, kde to konvenční řešení pomocí standardní kanalizace prostě nedává prostě ekonomický smysl. A ono obecně tím naším vnímáním světa jsme spíš jako decentralisté prostě než centralisté, protože vnímáme to, že pomocí možná jako jednoduchých, ale jako decentralizovaných řešení jsme schopni v konečném důsledku dosáhnout toho kýženého úspěchu. Ano, možná ne, v takové kvalitě prostě je, jak často prostě legislativa předepisuje, nicméně podstatné to, co je příznivé vlastně pro tu krajinu. A vždycky jsem říkal, že prostě čistou vodu v Labe, v Ústí nad Labem nevyčistíme nebo nebudeme mít čistou, jo, pokud nezačneme vlastně s čištěním právě vlastně u těch pramínků, prostě u těch samotných zdrojů.
0: Já si pamatuju tehdy, že jsme přijeli jsem k vám na firmu a že jste nám velmi podrobně tady vysvětloval systém těch čističek odpadní voda. Mě to teda fascinovalo, ať jsem byla laik a vůbec jsem tomu nerozuměla. Klíčem k úspěchu byl teda technologický projekt Enceladus. Mohl byste mě, pokud jsem to dobře řekla, přiměřeně jednoduše posluchačům vysvětlit, jak tento systém pomáhal vlastně chránit důvodu?
1: Toto řešení je jako naprosto jednoduché. Kdy vy tu komunální odpadní vodu čistíte v místech jejich vzniku, takže u těch samotných rodinných domů, bytových domů, a pak tu vodu ve stejném místě vracíte zpátky do přírody už v nějakém stupni toho přečištění. Ale proto, aby se ty čistírny neprovozovaly takzvaně nadivoko, tak podstata toho našeho řešení byla telemetrie, neboli vzdálený dohled a vzdálené řízení všech těch jednotlivých čistíren. Když jsme z těch čistíren, z těch jednotlivých korálků udělali prostě ten řetízek, který už má jednu hlavu, jedno řízení a jednu odpovědnou osobu, která zodpovídá za to, prostě, aby ty čistírny fungovaly tak, jak mají. A toto bylo v konečném důsledku zřejmě jako jedním z momentů, které oslovilo právě vlastně to chilské ministerstvo hospodářství, protože Chile je velmi rozlehlá země a jenom pro představu posluchačů, protože už jste to zmínila, že ten zeměpis se dnes až tak dalece on vyučuje, tak Chilská republika od severu k jihu má, jestli se nepletu, 4300 kilometrů, takže to přeletíte Evropu, prostě je to velmi snadno, a na tu šířku má snad v nejširším místě, myslím, nějakých 140 kilometrů, takže to prostě taková úzká nudle, která je situovaná právě na západní pobřeží Jižní Ameriky, jako naprosto kouzelná země.
0: No, vy sám jste tehdy, si pamatuju, už při tom převzetí té ceny, ale potom při našich rozhovorech zmiňoval, že vám ta cena vlastně převzala nebo přidala další energii pro boj s větrnými mlýny a byrokracií. A já bych se chtěla zeptat, je v Česku těžké prosazovat moderní ekologické inovace do praxe a jak to vlastně tady s tím projektem dopadlo?
1: Z mého pohledu, díky tomu, že jsme se tomu projektu věnovali vlastně od toho roku 2008, kdy jsme tenkrát společně s VUT v Brně s fakultou elektrotechniky přišli s inovačním projektem, a poté, když jsme v roce 2010 chtěli uvést na trh, tak v tu dobu ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostředí prohlásilo, že toto nikdy nepustí na trh. Nám se podařilo prosadit na trhu ty první menší projekty až v roce 2018-19, a pak v tom roce 2019 se nám podařilo během jednoho roku umístit řádově nějakých 300 čistíren na tom českém trhu a mít ty první referenční stavby. Takže ho to trvalo od té počáteční myšlenky z toho roku 2008 10 let, my jsme dokázali vůbec první stavbu zrealizovat. Ten projekt měl za nás takový velký potenciál, protože ho dokázal řešit právě to čištění těch komunálních odpadních vod systémově v těch obcích pod 1000, případně o těch 500 ekvivalentních obyvatel, takže prostě tam, jak jsem zmiňoval, kde vlastně to konvenční řešení prostě ekonomicky prostě nedává smysl. Nicméně, vzhledem k tomu, že toto řešení bylo a je v zásadě doposud dotečně podporováno, tak ti z vás, kteří znají prostorační prostředí v rámci veřejných zakázek, tak mě se jde za pravdu, že to je to velmi složitá disciplína, a navíc v případě, že prostě přicházíte s něčím novým, co konkurence případně prostě nemá, A o to hůř se vám to daří vlastně prosazovat v těch soutěžích, protože když soutěžitel chce, tak vás vyloučí za to, že je to diskriminační vůči těm ostatním, protože ti ostatní prostě řešení prostě na této úrovni prostě nemají.
0: Takže počkejte, to mě teda zajímá, takže vlastně chápu-li dobře, vy vymyslíte něco, co je lepší, ale vzhledem k tomu, že už tady zabili nějaký systém většinový, který jede třeba i v té technologii, tak vlastně pro ně by byl třeba jakože likvidační, tak radši to nechme tak?
1: Ano, tak to v zásadě jako raději nechme tak, protože nemůžeme v těch výběrových řízeních chtít takzvaně nejlepší dostupné technologie na trhu, protože to by bylo vlastně diskriminační vůči těm, kteří to řešení prostě nemají. Takže jsme budovali do roku 2022 a pak, protože ten trh se pro některé prostě stal zajímavým, tak se stalo to, že prostě naše řešení prostě už se v zásadě i legislativně prostě obešlo tak, že prostě to není potřeba až takový dohled prostě nad těmi čistírnami. Ono nám konec konců stačí, když žádné data chodit nebudou, protože nás ty informace obtěžují.
0: To jsou věci, kdyby nás tak obtěžovaly jiné informace, že jo? Zrovna tyto. To bych řekla, že hltá, paň by taky chtělo čističku nějakou odpadní, zvlášť poslední dobou. No, tak já myslím, že jako úvod je to úplně dokonalé. A teď přichází čas na písničku, no a jakou jinou než o vodě, tak si pojďme poslechnout.

0: Dozněla nám krásná písnička, řekla bych přímo k věci, jak se říká, k jádru pudla. A vy v tuto chvíli posloucháte pořad Na stole je téma. Dnešním hostem je Jaromír Tomšů se svým synem, tak Jaromírem Tomšů. A my se vyprávíme o jeho firmě, o tom, o ekologii, o čističkách odpadních vod. A teď se vraťme, o čem jsme se bavili před tou písničkou. Takže já jsem se vás ptala, jak je to s tou byrokracií v té době, že jo? Tak to jsme si povídali. A mě prostě fascinuje na tomto, že tento systém, který jste vymysleli, který byl báječný, tak prostě, že se objevil jako v Chile a že vlastně chilská vláda šla vás odměnit do Čech, do Holešova. Zatímco tady to nikdo nechtěl. A mě prostě vzdálenost těchto dvou zemí opravdu na opačném konci světa. Pane Tomšu, to fakt jako nechápu.
1: My jsme to tenkrát rovněž nechápali, protože já jsem se vrátil někde z cest, přijdu do kanceláře, manželka říkala, volajte z ambasády. Říkám, odkud mi volali? No z chilské ambasády. My? Jo. Jo, to volal konzul, bude ti ještě volat. Carlos, jo.
0: Co já mám z Chile, že jo?
1: Co já mám z Chile, jo. Jo, pak najednou volal Carlos, příjmení, to vypadalo, jako jsem zvuk, jo. A informoval mě o tom, že mi přijde oficiální dopis od velvyslance, od velvyslance, jo, Patrice Utrasedia, s tím, že mi chce, nebo nám chce, oficiálně slavnostně předat cenu chilské vlády právě za inovace objevy s globálním dopadem, a to o příležitosti topití z toho obeplutí zeměkoulem portugalským mořeplavcem Fernando Magalhaesem. Nevěřil jsem tomu, říkal jsem se jako hezky vtip, díval jsem se do kalendáře, jestli mě náhodou se
0: první dobna. Jsi z vás nikdo neudělal legraci.
1: Jo, to nicméně neudělal, jo. Takže jo, ten dopis přišel, my jsme se pak následně s panem velvyslancem potkali online, fyzicky v Uherském Hradišti, takže jsme navázali i ten osobní kontakt. A hodně jsme se bavili právě o tom, proč právě to naše řešení a proč právě Chile. A protože, jo, pokud máte zeměpisné znalosti, jo, tak víte, že Chile je taky často zmiňovaná jako ohnivá země. Je to země, kde stále nejvíc jako aktivních sopek. Na jednu z nich jsme měli z rukolnosti přijeto s manželkou v lednu 2023 jako vystoupat na Viariku. Takže úžasná země. A Alabro se vyprahla. A v té Chile skutečně musí hospodařit s každou jednou kapkou vody, prostě aby nepřišla prostě na zmar. A právě, jo, když se Chile chystala na ten slavnostní akt, to 500. výročí, tak hledala po celé země kvůli ve všech státech, kde má diplomatické zastoupení, tak hledali vhodné projekty, které by mohly nést právě cenu mořeplavce Magalhaese. A tak došli přes pražskou českou ambasádu i na nás, protože to byl ten zmiňovaný rok 2021. A my jsme v tom roce 2019 získali tu cenu se stejným projektem, cenu Vizionář roku 2019 a cenu Inovace roku 2019, s tím, že jsme pak získali vlastně teda druhé místo v mezinárodní ceně za inovace objevy. Takže to a v podstatě jako třešnička na dortu vlastně to ocenění o tou chilskou vládou je to, kdy v jižní části Chile, v oblasti Patagonie, je vysazený les inovátorů z celého světa a my máme certifikát právě s naším vlastním stromem, který nese v Chile naše jméno, nebo jo, ano, naše jméno, moja syna, jo, to ono se to jako nepozná, to ten rozdíl. A když jsme tam z rokolosti před těma 2,5 lety letěli s manželkou, s vizovickým jelínkem.
0: Tak roste.
1: Tak roste, vzali jsme si konvičko zahradnické nůžky a byli jsme opravdu relativně blízko od toho lesa. Nicméně, jak naši průvodci říkali, tam je to na cepíny, tam autobusem jako nedojedeme, jo, takže máme vlastně i v Čile svůj vlastní strom z Evropy, z České republiky, z Holešova, od nás Saturnu.
0: Aspoň, milí posluchači, začínáte chápat, proč jsem se vydala právě sem s dnešním pořadem. Protože tady i ten zážitek, který jsem tehdy tady prožila, Holešově nadaleko mého rodného města Kroměříže, vlastně byl opravdu velký a už tehdy jsem vnímala jako velkou nespravedlnost a nechápala jsem ten nerozum, že se tomu nikdo nevěnoval. Tak mi teda řekněte, děláte ještě dnes ty čističky nebo už ne? Nebo ten projekt padl?
1: Pro nás ten projekt bohužel padl. O to téma vody, životního prostředí je nám jako stále blízké. Snažíme se teď ten projekt přetransformovat dál k tomu čištění těch odpadních vod a i těch balastních vod. Řešili jsme dokonce s brněnským VUT, s 7 fakultami pro ředitelství silnic a dálnic, velmi zajímavou vizionářskou studii v roce 2022, protože pro ty z vás, kteří znáte Moravu, Jižní Moravu, oblast Horonínská, kde se v tuto chvíli staví dálniční úsek OD55, tak je tam v oblasti Moravského přívozu a Rohace, tak je tam řádově 14 km dlouhý dálniční úsek, který bude zatrubněný, je to takzvaný dálniční galerii, a protože jsme to řešili v roce 2022 a 2023, tak tenkrát se řešila ta myšlenka, jak tuto stavbu v oblasti Moravské Sahary využít k tomu, aby voda, která na tento stavební objekt dopadne, tak aby se dala prostě nějak smysluplně v té krajině využít, takže jsme tam řešili právě to hospodaření s tou srážkovou vodou, stejně jako to, když už to bude prostě tak velký dálniční nebo úsek nebo ta stavba na dálnici, tak jestli se to prostě dá využít i z pohledu té fotovoltaiky. Takže ten projekt by byl velmi zajímavý, psalo se o něm jako o vizionářském projektu, bohužel nedopadlo to, zůstalo teda v tuto chvíli pouze u myšlenky, jo, to nicméně vlastně je i ta myšlenka, je pro nás o nějakým výstupem, protože víme, že to prostě udělat prostě jde. A je to přesně to, a tím se k tomu jakýmsi můstkem vrátím zpátky, kdy právě od toho roku 2021, od toho slavnostního aktu předávání od té ceny čilské vlády, se držíme od toho mota, které právě mořeplavec Pagrňáš pronesl, a sice nemůžete objevit nové oceány, pokud nemáte odvahu odpoutat zrak od břehu. Jo, ta myšlenka je jako velmi silná, protože ano, pokud chcete hledat novou cestu, tak musíte mít odvahu dívat se dál, prostě než na špičku vlastního nosu, tam musíte přemýšlet v tom střednědobém, případně dlouhodobém horizontu. A pokud chceme realizovat pouze okamžitá řešení, která mají okamžitý dopad, tak často možná nedohlížíme na to, prostě jaký to může mít ten dopad v tom střednědobém, případně dlouhodobém horizontu. A takto už jsem se potkal s mnoha starosty, kteří říkali, ano, jo, to vy jste nás leta o ničem přesvědčoval, my jsme si klepali na hlavu to s tím, že to nesmysl, toto nicméně vystřebalo to letošní horké, suché léto, nás přivádí k pochopení toho, co jste nám tu celou dobu, co jste nám tu říkal, a sice, že tím, že odvedeme tu vodu z toho intravilánu, to je zastavěné části té obce, tak může mít ten negativní dopad na množství vody v našich studních, v těch potůčkách a v těch rybnících, protože prostě my jsme tu vodu díky centrálním kanalizačnímu systému řízeným způsobem, a to nejenom tu splaškovou vodu, ale často i tu dešťovou vodu jsme odvedli prostě z té vesnice pryč, a dnes chodíme a jenom útrpně hledíme prostě na dno našich studní, kde vidíme prostě jenom prostě sucho prázdno, ale ta vodní hladina tam prostě není.
0: Takže možná, že jednou syn bude oprašovat
1: myšlenku,
0: protože ona teprve ten čas k nám přijde. Takže říkáte, tento projekt vlastně, dá se říct, když to řekneme, padl. Odložili jsme ho na budoucí. To jsme si tady teď řekli.
1: To nicméně, jak u sebe doma, tak ve firmě, z toho projektu těžíme pořád, jo? Protože tu dešťovou vodu využíváme, akumulujeme a používáme to právě prostě nejen na to zalévání té zahrady a těch trávníků, ale také na splachování WC, protože přijde mi jako prostě naprostá jako zhýralost
0: splachovat pitnou vodou. To s váma úplně souhlasím. Takže počkejte, krom toho teda jsem se dočetla, že stavíte solární elektrárny, vyvíjíte chytré softwary pro nemocnice a ekologii. Jak to je, pánové? Mladý
1: tak, už. Necháme.
0: Mladá generace.
1: Mladou generaci, ano. Novou energii.
0: Tak řekněme si, pane Tomšu, juniore, když vyrůstáte v této firmě rodinné, tak vidíte, jak se vyvíjí, kam jde, kterým směrem, vidíte, co se děje kolem, když politika, nejenom ekologie jako taková. Vy jste mladá generace, stejně jako moje děti. Co vás třeba baví víc, když vyvíjíte nějaké tady ty systémy softwarové a tak? Pojďme si o tom povídat.
2: Já tím, že jsem studoval informační technologie, tak pro mě ty softwary jsou přece jenom takové jako hmatatelnější, jako bližší mě jako člověku a myslím si, že to je jako zajímavé jako škálovatelné. Na druhou stranu není to úplně jako jednoduchá disciplína a ty odvětví, které jsme si vybrali, jsou opravdu složité se tam nějak jako dostat, že přece jenom jsou to jako komplexní věci a něco tam jako měnit nebývá úplně jako jednoduché. Ale zase jako na druhou stranu třeba ty fotovoltaické elektrárny nebo obecně nějaké ty jako elektromontáže, ať už to byly jako veřejné osvětlení, případně jako jiné řešení, tak je tam jako hezké vidět to, že tam člověk jako vidí výsledek té práce, že jde prostě večer domů a řekne si ano, jako tohle jsme vlastně jako udělali my, to nám tady svítí, vidíme to jako každý den a stejně jako ho potkáváme, takže to na tom jako rozhodně zajímavé.
0: A to budete v klidu opak prostřeba. A když se takto jako na to díváte třeba očima té mladší generace, jo, tady na to všechno, co tady slyšíte, tady jak si s tatíkem vyprávíme tady o té vodě, já si vás už taky pamatuju tehdy z toho zámku, jak jste to viděl a jak se ta firma vyvíjí. Jak to třeba vy vidíte vašema mladýma podnikatelskýma očima, tady tu dobu minulou pro vás, že ty tady tu novou, máte třeba nějaké výzvy, nějaké sny, čeho byste chtěl třeba dosáhnout?

0: je opravdu náročná a všechno to splnit pro nás jako pro menší firmu, která nedělá jenom software, ale dělá právě i ty hmatatelné jako elektromontáže, tak s tím opravdu jako zápasíme, protože těch nařízení, co člověk musí splnit, je spoustu a nikdo to vlastně pak nechce ani zohlednit, jako pak třeba v té výsledné ceně, nebo to, že to jako vezme nějaký čas nebo práci dalších lidí.
1: Já na mě zeptám se jinak, když je velký rozdíl třeba, jak vy vidíte vizi firmy svým pohledem, ptám se proto, protože mám dospělé děti a vím, že vidí některé věci jinak než my. Třeba my už máme něco zaběhla, něco jsme si odžili, odedřeli, vyzkoušeli, dostali jsme po uších, když to nevyšlo. Je něco taky, s čím třeba přicházíte a nutíte tatínkovi třeba, že by ta firma měla tím směrem, že tam byste to viděli jinak a naslouchá?
0: To je právě obrovská výhoda a proto si myslím, že je i ten důvod, proč nás často zvou v rámci na nějaké panelové diskuze, případně konference nebo jako články o nástupnictví v rodinných firmách, už ono to je jako velké téma, kdy jako taťka dokáže naslouchat a jsme schopni si ty věci vykomunikovat a dokáže uznat, že třeba já mám jako pravdu, když mu to obhájím a opačně, takže v tomhle jako fungujeme velice dobře a není to tom, že jsou dva kohouti na jednom dvorku, ale naopak spíš násobíme tu sílu, že spolu jako můžeme pracovat a jsme na to dva.
1: Je to super, když už potom se máte o co odpíchnout. No, já si myslím, že to bylo vydatné téma, pojďme si pustit další písničku.

Skončila další písnička, my se vracíme v pořadu Na stole je téma, kde jsem se stala hostem rodiny Tomšů v jejich firmě Saturn Holešov. Vyprávíme si o vodě, o ekologii, o tom, jak přišel pan inženýr Tomšů k ceně Magellanova průlivu. To je fakt vtipné, já se omlouvám, jo, ale to je úplně neskutečné. Prostě uzavřeme tuto část našeho vyprávění před písničkou s tím, že možná opravdu ta doba u nás ještě nedošla a možná až tím horkem teprve lidé pochopí, že tento systém je dobrý a budeme ho rádi uprašovat. Povídali jsme si se synem.

0: o tom, kterým směrem teď jdete, co děláte. No, já bych se ráda dostala do třetí části našeho rozhovoru. Úspěšný biznis, není lehký, samozřejmě, to si budeme povídat, zaměstnává vás. Dlouhodobě zasedáte v zastupitelstvu města Holešova?
1: Ano, jsem tam teď druhé volební období, byť jsem tam měl teda tu přetržku v tom období 2018 až 2022, jo, to nicméně v tomto volebním období 2022 až 2026 jsem zastupitelem města a sedím od dubna 2023 sedím v radě města Holešova. A dnes kandidujeme znovu, protože rádi bychom navázali prostě na tu práci, která se v tomto volebním období uskutečnila Holešově a ten Holešov se někam posunul, tak rádi bychom prostě v té naší práci pokračovali dál. Mm.
0: Tak se mi jako na jazyk dere. Úspěšný podnikatel, úspěšná firma, už tady máte dalšího kapitána, který už bude přebírat postupem času firmu. Máte mezinárodní uznání, investujete svůj čas a energii do komunální politiky. Co vás tam pořád drží? Budete znovu kandidovat? Půjdete znovu do voleb?
1: Ano, jdem teď znovu do voleb a ty volby už máme opravdu za dveřma, už za necelý měsíc. Jdem znovu do voleb, jo, to... Ta má motivace je přivést do správy věcí veřejných, přivést mladou generaci, protože dřív nebo později každý z nás končí, ať už v tom profesním životě, tak případně vlastně v tom veřejném životě. A vnímáme to tak, že prostě i to starostování je opravdu řemeslo, do kterému je potřeba se prostě dlouhodobě učit. A zažil jsem to za těch 35 let, kdy jako firma pracujeme pro obce, takže prostě tu výměnu stráží u těch starostů v těch obcích jsem zažil mnohokrát a zažil jsem i to, kdy neúspěšný kandidát, dosavadní starosta hodil tomu svému nastupujícímu starostovi pouze klíče přes stůl, zabouchl za sebou dveře a šel pryč. To rozhodně jako není prostě z mého pohledu ta správná cesta, protože ty lidi je potřeba prostě připravovat toho na správu těch věcí veřejných, je potřeba vlastně, aby těm věcem rozuměli a v podstatě vlastně dosáhnout i vůbec motivace k tomu, aby měli zájem na tom se na správě těch věcí veřejných podílet.
0: Hmm. My jsme vlastně ještě neřekli, za kterou stranu jdete.
1: V tomto volebním období poprvé v Holešově stavíme kandidátku uskupení Starostové a nezávislí kandidáti, protože i pro naši rodinu prostě to, je to politické hnutí i na té celostátní úrovni, kterému dlouhodobě fandíme a celá rodina, ať už tady v Holešově, tak teda v Praze, i v těch sněmovních volbách a i v těch senátních volbách podporujeme právě kandidatury právě celostátního hnutí STAN.
0: V politice, co si budeme povídat, pár let jsem tam taky byla, tak když se blíží volby, tak ty jsou vždycky plné ostrých slibů. Samozřejmě otázkou je, jak to potom vypadá v reálu. Nakonec to už zažíváme teď. Jakou takovou hlavní vizi třeba máte vy nebo nabídku, co byste chtěli nabídnout? Říkal jste, fantastická myšlenka učit mladé, což teda opravdu tvrdím, to je alfa a omega. Protože my jsme generace oba dva starší, takže víme, jaké to bylo. Po revoluci nás nikdo podnikat neučil, ani to, jak se má hospodařit. Ono to všechno bylo taky jak jiné.
1: A platili jsme velmi drahé školné.
0: Ano, přesně, tak na sobě sami.
1: Cesta pokus omyl. Takže na vaši otázku, co konkrétně? Náš volební program je postavený opravdu na tom, u čeho jsme přesvědčení, že to město potřebuje na projektech, které i v tomto volebním období se již projekčně prostě připravují, případně připravili, proto aby se mohli v tom příštím volebním období, jo, pokud budeme mít tu důvěru těch voličů a budeme znovu ve vedení města, jo, tak aby se tyto projekty mohly zrealizovat. A ať jsem naprosto konkrétní. Dnes a denně, když chodím z domu do zaměstnání, jo, tak jdu po úseku U, v zásadě jako hlavní silnice, jo, která vede prostě z Příleb do Holešova, kde prostě musím určitou část cesty jít po silnici bez chodníku, po úseku, který není ani osvětlený, přes železniční přejezd. A je to přece z oblasti města, které se dnes velmi rozvíjí z hlediska té bytové zástavby, kde jsou prostě jak ti starousedlíci, takže vlastně už seniori, tak i mladé rodiny s malými dětmi a jsou to velmi nebezpečné úseky, po kterých se prostě tito lidé musí dnes a denně pohybovat. Proto jeden z těch projektů je a je již jako rozprojektován nebo je již vyprojektován a příští rok by měla být zahájena první etapa realizace toto projektu, tak je to právě chodník od toho amerického parku přes železniční přejezd podél Vastexu a směrem dálku na Přílopy. Takže to je jeden z těch prvních konkrétních projektů. Druhý konkrétní projekt je založený na propojení poslední místní části Holešova, což jsou Tučapy, cyklostezkou s městem Holešov, protože je to poslední místní část, která tu cyklostezku a toto propojení, funkční propojení prostě zřízeno nemá. Pak zcela pochopitelně nás velmi zajímá, vy jste to zmínila, už nejsme nejmladší ročníky a blížíme se k tomu seniornímu věku, tak je potřeba se víc zabývat vlastně tu otázkou zvýšení té sociální nebo dostupnosti těch sociálních služeb, protože máme maminku od manželky, které je 85 let, vnímáme prostě potřebu toho širšího rozsahu těch sociálních služeb, protože zcela pochopitelně tím, že jsme v tom pracovním zápřehu dnes a denně, tak nemůžeme s tou maminkou být každý den a pak je potřeba využívat právě vlastně i těchto služeb, například vlastně Charity města Zlína. Tento druhý projekt, nebo to druhé důležité téma. Třetí, mluvíme o tom dlouhodobě v rámci celého Zlínského kraje, kdy vnímáme odliv od těch mladých lidí od nás z Zlínského kraje, od těch velkých měst, prostě ať je to Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň. A je potřeba prostě těm mladým lidem tu zajistit nejenom kvalitní práci, ale zajistit zcela pochopitelně bydlení. A protože když se syn před 3 lety vracel zpátky do Holešova po studiích z Prahy, tak jsme řešili otázku jeho bydlení, byť by zcela pochopitelně mohl bydlet u nás doma se svými rodiči, ale tenkrát od toho starostku bylo jako naprosto jednoznačné, buď spolu budeme pracovat, nebo spolu budeme bydlet, ale určitě ne jako obojí, nejsme manželé, takže hledal nájemní bydlení v rámci Holešova a ta nabídka byla velmi malá a jestli se nepletu, tak v rámci celého města byly snad možná jenom 2 nebo 3 volné byty, takže bylo to velmi složité prostě ten byt, nájemní byt pro něho najít a věřím tomu, že tento problém řeší dnes a denně spousta dalších mladých lidí, ať už žijí samostatně, nebo teda těch mladých párů, které potřebují jako někde takzvaně zahnízdit. Takže další budování těch městských bytů, startovacích bytů je opravdu velké téma s tím, že prostě jsou připraveny vlastně konkrétní projekty, například bytový dům Světla v lokalitě Alberta, kdyby mělo být řádově nějakých 34 bytů, hned naproti tomu revitalizace městského bytu na Palackého třídě, kde by těch startovacích bytů mělo být nějakých 22 a připravují se další projekty. Takže ano, toto jsou prostě řekněme jako jedny z těch hlavních témat, ale těch témat máme 5 s tím, že to celkově zastřešující nastavbové téma je zcela pochopitelně hospodárné nakládání s veřejnými prostředky v rámci města toho, tak, aby se nešlo bez hlavy prostě do jakékoliv prostě dotační příležitosti a hlavně vlastně, aby se řešily projekty, které i v tom střednědobém a dlouhodobém horizontu budou dávat smysl. Nejenom teď v rámci těch investic, ale ty projekty musí být jako udržitelné.
0: Vyčerpávající odpověď. Možná jsou posluchači zaskočení tím, že se pouštím i na téma politiky a komunálních voleb, ale právě to je ten důvod, protože komunální volby se od těch běžných celostátních takových liší tím, že opravdu si volíme lidi mezi sebe, lidi, který známe ze svých obcí, ze svých měst, kteří žijí s námi, takže znají problémy těch míst, kde jsme. A je opravdu někdy až velmi zajímavé, že třeba v obcích jsou takové zvláštní seskupení politiků, že by třeba, kdybych měla pak říct ty politické strany, tak řeknu, tohle to vůbec nemůže nikdy dohromady, tohle je špatně, ale je to fakt o těch lidech. A to si myslím, že je dobré a to je ten úmysl i tady tohoto, že dávám prostor i tady této prezentaci politické, že lidé by měli vnímat ty lidi, kteří si chtějí zvolit, ne za jakou stranu zvolit, co všechno dělají, co je zajímá, co by chtěli změnit k jejich prospěchu a podobně, protože vlastně v tom potom žijeme my všichni. Co si zvolíme, to máme. Je to tak. Když se na to takto podívám, zeptám se takovou jednu otázku na tělo. Kdybyste měl vybrat jednu věc, jste v srdci raději technik, inovátor, rodinný manažer anebo komunální politik?
1: To je slovo do pranice. Z toho, jo, co jste jmenovala, v principu asi nejvíc ke mně sedí, by to tam úplně jako nezaznělo, ale prostě vizionář a inovátor, jo, to mě zajímá nejvíc. S tím, že proč ho to propojení s tou komunální politikou, protože vnímáme to, jo, pokud se to město má někam posouvat dopředu, jo, tak i to město potřebuje řešit inovační projekty. Nejenom pořád předlážovat prostě chodníky, po kterých se špatně chodí, ale mělo by to být vlastně i těch nových projektech, jo, které do toho města prostě přichází. Měli jsme tu čest se toho v loňském roce účastnit, když se tady budoval další, nebo zcela nový objekt, Centra pro seniory, který má na střeše biosolární řešení, takže kombinaci fotovoltaiky se zelenou střechou a využívá se k tomu právě i ta stěnová instalace té fotovoltaiky a pomáhá to tomu objektu následně prostě v tom každodenním prostě provozu, v tom snižování těch energetických nákladů. To jsou projekty, které nás zcela zajímají a které prostě i do toho města patří.
0: Pánové, my se pomalu blížíme ke konci našeho rozhovoru a protože jsem žena, tak mi to nedá. No a co na to všechno manželka a maminka? Paní Tomšu. Tuto teď nemáme.
1: Ano, manželku tu teď z roku prostě nemáme, to naprosto výjimečný okamžik, když spolu nejsme, protože ono to nepadlo, ale s manželkou jsme teda ve firmě. Manželka je tady ve firmě už víc než čtvrt století, ano, po mateřské, když se vracela po té dramaterské, posilili jsme zpátky do zaměstnání, přišla do firmy, takže jsme spolu vlastně už tady 26. rok a jsme spolu opravdu 24 hodin denně se v týdnu a často to říkáme a sice nebýt jako její podpory a jejího vnímání, ať už firmy prostě o té rodinné sounáležitosti, podstatně hůř by se nám dýchalo a žilo, protože byť je to žena v pozadí, jo, tak v každém případě prostě je to ta, prostě na které to všechno v konečném důsledku vlastně stojí a padá. Takže nebýt její 100% podpory, ať už v té firmě, tak vlastně i v tom politickém snažení by často říkat, jako ještě je ti to zapotřebí. Ano, jako jestliže prostě v Holeši prostě žít celý život a předpokládám, že tu ještě nějakou dekádu vydržím a syn se vrátil zpátky z Prahy a chce tady žít, tak zastávám názor, že je potřeba přiložit rovněž ruku k dílu a zúčastnit se prostě řízení o těch věcí veřejných.
0: Já myslím, že to je úplně nádherný závěr. Nemohla jsem si odpustit tady toto říct. Hostem dnešního pořadu na stole téma byl inženýr Jaromír Tomšu, držitel ceny Magellanova průlivu, jednatel firmy Saturn Holešov a jeho velmi milý a příjemný nástupce, syn, rovněž Jaromír Tomšu. A oba dva vlastně v zastoupení zastupují svou maminku, manželku, bez které by tady to rodinné jádro srdce nefungovalo, ne vlastně takovým srdcem nejen vaší rodiny, ale i celé firmy. Já bych vám chtěla oběma moc poděkovat za dnešní rozhovor. Věřím tomu, že byl velmi zajímavý pro naše posluchače, že řada z nich o Magellančově průlivu možná já slyšela poprvé, jo, ale o ceně určitě ano, že doputovala až do Holešova, o vašem životě, o vaší práci, a budu se zase někdy těšit na slyšenou třeba při nějakých nových vašich nápadech. A možná se potom už chopí hlavního slova syn.
2: Je to možné? Tu...
1: Je to pravděpodobné.
0: Pravděpodobné, tak doufám, se toho dožiju, Jaromíre. tak se budu moc těšit a ještě jednou vám moc děkuji na slyšenou.
1: My děkujeme. Děkujeme. Za příjemný rozhovor.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název klavírní sonáta G-dur, autorem je Franz Schubert. Na klavír hraje Gerhard Opitz. Druhou skladbou je smyčcový kvartet F-dur opus 50 číslo 5. Autorem je Josef Haydn, hraje Pražákovo kvarteto. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Klavírní sonáta G-dur, autorem Franz Schubert, na klavír hrál Gerhard Opitz. Druhou skladbou byl smyčcový kvartet F-dur opus 50 číslo 5, autorem je Josef Haydn, hrálo Pražákovo kvarteto. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Vážení posluchači, dnes navážeme na minulé zamyšlení o práci. Pokud jste ho poslouchali, tak si možná vzpomenete na příběh, ve kterém od tří pracovníků dělajících stejnou práci zazněly na otázku, co děláš, tři úplně různé odpovědi. A právě tyto odpovědi ukazovaly na tři biblické rozměry práce. Námahu, prostředek materiálního zabezpečení a uspokojení a účast na Božím tvůrčím díle. Na základě biblického podobenství o dělnících na vinici jsme pak hovořili o prvních dvou rozměrech práce. A dnes se budeme zabývat tím třetím. Jako základní text použijeme několik veršů z novozákonního listu apoštola Pavla Koloským. Hlavním tématem celého listu je být v Kristu. Po části věroučné a bránící evangelium následuje část, jejímž záměrem je křesťany vychovávat. V rámci této části nejdříve autor apoštol Pavel píše o vnitřním životě křesťanů a potom na úvod statě ohledně vnějšího života křesťanů se zabývá řádem v domácnosti, vztahy v rodině. A právě tuto stať si nyní přečteme. Je to z listu Koloským od 3. kapitoly 18. verše do 4. kapitoly 1. verše. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním příkří. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, nejen na oko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte, neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní. Páni, prokazujte otrokům, co je spravedlivé a správné. Vždyť víte, že i vy máte Pána v nebi. V tomto textu se zaměříme jen na tu část, mluvící o vztazích mezi otroky a pány, protože právě ta nás učí mnohé o křesťanském postoji k práci. Můžeme ji totiž aplikovat na ty, kdo jsou v práci podřízení a nadřízení, na zaměstnance a zaměstnavatele, ale i na samostatně pracující osoby. V první řadě si všimněme, že se text týká jakékoliv práce či služby, nejen v zaměstnání. Apoštol Pavel v textu říká, cokoliv děláte. A hned pokračuje, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Zde se objevuje biblická odpověď na ústřední otázku. Pro koho pracuji? Pro koho dělám? Kdybychom se vrátili k tomu příběhu o třech dělnících, pro koho oni pracovali? Ten první, který na své práci vnímal především těžkou dřinu a námahu, zřejmě pracoval pro svého zaměstnavatele, kterého asi moc rád neměl. Druhý, který přemýšlel hlavně o výdělku za svou práci, pracoval především pro sebe a svou rodinu. Třetí dělník, který dobře věděl o účelu celého díla, stavby katedrály, na němž se mohl spolupodílet, ten pracoval pro lidi, kteří se měli v katedrále zhromažďovat a pro Boha, jenž v ní měl být uctíván. A právě k tomu nás nabádá i apoštol Pavel, abychom pracovali jako Pánu. Jinými slovy, pracovat tak, jako by byl Kristus naším zaměstnavatelem, naším šéfem –